0: Ovšem, Tobiáše mých uznám už od dětství. Má dva syny, Jeníka z první manželky a Vaška z druhé. Z těch neznám ani jednoho, ani druhého.
1: To je pravda. Vy jste se ale před dávnými lety rukou dáním před svědky zavázal, že dáte dceru svou jeho synovi.
2: A za kterého to syna vlastně mluvíte?
1: Za kterého? Vždyť nemá než jednoho Vaška. Můj syn z první ženy je tulák a nezvěda, nikdo o něm neví.
0: No a jaký pak je ten Vašek? Proč jste ho nepřivedl hned sebou?

není velký ani malý, není tučný ani suchý, není chromý ani hluchý, není furvý ani hloupý, není velký ani malý, není tučný ani suchý, není chromý ani hluchý, není furvý ani hloupý, marno tratí ani schopí, slovem všecko vníže pravé, tělo jako lípa zdravé, tělo jako lípa zdravé, statek za 30 000, statek za 30 000.

0: Upustí nebo neupustí, na tom málo záleží. Zavázal jsem se Tobiášinýchovi před svědky.
1: Ale prosím tě, muži, jak je to závazek?
0: Zde mám černé na bílém, podepsání Mícha i Krušina i Svědky.

0: Nepak jste ale nechal Míchu a syna jeho, toho vážného a vzácného ženicha. Bylo by slušno, aby on promluvil s Mařenkou.
1: Inu ovšem, ale on není zvyklý mluvit se ženskými, je ostýchavý jako panenka.
0: To bude těžké namlouvání.
1: Teď ale k motře bylo by nejlíp, kdybyste jako náhodou sešel se z Míchou v druhé hospodě. Tady bude hlučno.

0: Pravím, hezká je, hodná, bohatá a jmenuje se Běla.
1: Inu, ale kdož ví, bude-li mne chtít?
0: To je má starost, jen řekni, že se Mařenky odříkáš.
1: Ne, to nejde, srdce by mi přitom puklo.
0: Plásí by...

Odřekneš-li se Mařenky, vyplatím ti také něco. Ano, umá ruka na to, 100 zlatých ti dám za odstoupení.

0: kdo pak ty 300 mi vyplatí?
1: Já sám.
0: Vy snad ne za sebe? Vám svou Mařenku neprodám ani za milion.
1: Nebuď hloupý, pro sebe ji nechci. Mám jedné ženy už až po krk. Což nevíš, že vyjednávám za syna souseda Tobiáše Míchy. Jak bude věc potvrzena, dostaneš 300, ale pak nedhajdi odtud.
0: Nože, staníš se, 300 jsou 300, není.

Prohlašujeme slavnému publikum, že se tu dnes jakožto při slavné pouti provozovatí bude znamenitá nikdy předtím nevídaná komedie na provaze na koni i na zemi, kdežto zvláště slečna Esmeralda Salamanka prováděti bude znamenité a neslýchané skoky, pak opravdový jeden indián z otahitánských ostrovů 50 000 mil odsud vzdálených polikatí bude židl, vidličky a nože, načež pak vystoupí nejznamenitější kos. Totiž živý amerikánský medvěd bude se producírovat i slavnému publikum se zvláště drezírovanými kumšty a konečně se slečnou Salamankou sem zvláště z Frankreichu přivezený.

0: velké neštěstí. Franta se opil v dolejší hospodě tak, že se nemůže na nohy ani postavit a nechce dnes mermo mocí dělat i medvěda.
1: Jakže, jakže, náš nejpěknější kos, medvěd by nevystoupil, slavný kankan by se neprovozoval. Ne, ne, ne, to nemůže, to nesmí být. Musíme hledat jiného, snad někdo ve vsi, některý kluk.
0: Ten by to vybreptal a lidé by se nám smáli, kde ho také hned vzíti. Musí být i vyrostlý, aby se mu medvědí kůže hodila. Lidé se tam už scházejí, nezbývá už ani času někoho hledati.
1: U všech všudy Esmeraldo!
2: Ach, to tam umím lovit, to bych si nevzal. To by byla radost, cecela bez by se koko koupala.
3: Já se líbím, já bych vás taky chtěla.
2: Byste mne.
0: Tomu by ta medvědí kůže slušela, jako by mu byla přirostla.

budete se mít u nás dobře dluhé. Peněz máme vždycky na zbyt, jíst a pít, co hrdlo ráčí, a plnou svobodu. A svoboda frajkům štířu znamená,

jak se po latinsku říká. Skoro všichni lidé jsou víceméně komedianti, jenže ne každý svou komedii tak dobře.

0: a bude všecko v pořádku.
1: Mama, bude psát.
0: Že si vezmeš Mařenku Krušinovou za ženu.

0: aspoň zopoznala, a víš, jak jsi se v milém zlém trpce zklamala.
1: Už podle

0: čekáš už na peníze. No mě jen malé strpení. Jak bude smlouva podepsána, budeš vyplacen na krejcar.
1: O, ty hanebnosti!
0: No, a ty, Mařenko,

Bratře mýcho, teď snad přece uznáte, že s Vaškem ničeho není, vždyť nemá ještě rozum.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali nahrávku opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Zpívali Gabriela Beňačková jako Mařenka, Petr Dvorský jako Jeník, Jindřich Jindrák jako sedlák Krušina, Marie Veselá jako Ludmila jeho žena, Jaroslav Horáček jako sedlák Mícha, Marie Mrázová jako Háta jeho žena, Miroslav Kop jako Vašek, Richard Tomák jako Kecal, Alfred Hampl jako principál komediantů, Karel Hanuš jako Indián a Jana Jonášová jako Esmeralda. Pražský filharmonický sbor vedl Josef Veselka, Českou filharmonii řídil Zdeněk Košler.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Pane profesore, dobrý den, vítám vás opět v Dakápu.
1: Děkuji a já se vás hned na začátku, Lukáši, zeptám, co byste mi řekl, že je balada.
0: Aha, tak to já bych se nejdřív vylhával. Začal bych s tím, že to je jakýsi specifický útvar epického básnictví.
1: A patrně byste asi k tomu dodal, že jeho námětem bývají pochmurné, tragické nebo strašidelné příběhy.
0: Tak,
1: to je pravda, ale ono by bylo asi správné si připomenout, že s baladou se potkáváme kdesi na jihu Francie a v Provence, ale už ve 12. století, jenže tehdy jsou to taneční písničky. Později dostává balada trochu epický obsah a tuto formu užívají často provansálští truvéři a severofrancouzští trubadůři a mezi nimi nikdo menší než dvorní básník, sekretář a co nejvíce přítel krále Jana Lucemburského Guillaume de Machaut.
0: To je častý host v našich pořadech.
1: To je dobře. V Itálii se pak k těmto písničkám říkalo balata, snad aby se ještě víc zdůraznil jejich taneční charakter. V 15. století vytvoří svůj literární typ balady François Villon. Další vývoj, a to jak v poezii, tak v hudbě, je silně pod vlivem baladických zpěvů skotských a irských, které přinesly onen zasmušilý ráz, typický pro baladické skladby severské a také pod jejich vlivem pro všechny balady 19. století. Ať už výjdou z pera Byronova, Goethova či Mickiewiczova, nebo Schubertova, Lévého či Wolfova.
0: No a když už jste, pane profesore, vyslovil jméno France Schuberta, poslechněme si jednu z nejkrásnějších baladických skladeb minulého století, Schubertova Krále duchů. Hudebně i textově dílo v skutku geniální, které dodnes nestratilo nic na své působivosti.

0: Jako své opus 1 označil 17-letý Schubert tuto baladu o nešťastném otci, který se synkem v náručí projíždí tryskem začarovaný les, v němž vládne král duchů. Když dojedou do cíle, chlapec je mrtev. Zda jej zahubila prapodivná, zlovolná moc krále duchů nebo otcovo stále pevnější a urputnější obětí, to už nikdy nikdo nevysvětlí.
1: Je to první z více jak 600 Schubertových písní a také první z velké řady těch, které skladatel komponoval na slova Johanna Wolfganga von Goethe. A Goethe je shodou okolností básník, který zejména v 19. století patří k nejvíce zhudebňovaným. Připomeňme Beethovena, Mendelssohna, Schumana, Mahlera nebo Wolfa.
0: A právě Hugo Wolf byl vedle Schuberta jedním z nejvýraznějších a nejplodnějších písňových skladatelů. Jedna dokončená a jedna nedokončená opera, symfonická báseň Pentesila, několik komorních a sborových skladeb a půvabná italská serenáda pro smyčcové nástroje doplňují jeho skladatelský odkaz, uložený do více jak 250 písní. A jeho výběr textových předloh? Tam nacházíme taková jména, jako je Lénau, Rückert, Heine, Eichendorff, Goethe, Shakespeare, Michelangelo a hlavně Eduard Mörike, který mu byl obzvlášť blízký. Mezi mnoha skladbami na jeho verše zaujímá výrazné postavení balada Feuerreiter, tedy mohli bychom říci podle překladu Ivana Slavíka Ohňový jezdec, kterou Wolf napsal za jednoho podzimního dne roku 1888.
1: Pane profesore, promiňte, že vás přerušuji, ale to je možná na těch písních jedna z těch krásných věcí, že píseň je skladba, která může vzniknout během jednoho jediného dne.
0: Ano, a právě Wolf je typickým dokladem toho, protože o něm je známo, že napsal řadu písní během týdne. Čili nejednu, ale možná i dvě,
1: celý cyklus
0: za týden.
1: Takže se vraťme k Ohňovému jezdci.
0: To je taková zajímavá věc. Karl Löwe byl sám skladatel, byl velký ctitel Wolfův a přesvědčil ho, aby přepracoval právě tohoto Ohňového jezdce pro sbor a velký orchestr. A v téhleté podobě se ta skladba dožila velké řady prevedení. Je to veliký dramatický zpěv o požáru, při němž mlýn na samotě zavsí lehne popelem. Po mnoha letech pak najde mlynář ve sklepě kostru ohnivce, který za ten požár zaplatil životem.
2: Sieht ihr das

0: Když v roce 1823 vyšla kniha písní Heinricha Heineho, její autor pochopitelně netušil, že o několik let později jiný bouřlivák, Robert Schumann, dychtivě sáhne po jeho poezii, a to nejen pro svůj nádherný cyklus Láska básníkova, ale také po baladickém textu o dvou granátnících, který Heine podle vlastních údajů napsal už roku 1816. Tohle datum je, myslím, s ohledem na obsah textu i skladby dost důležité.
1: Dva Napoleonovi vojáci se po dlouhé době vracejí z ruského zajetí domů a cestou se doslechnou, že Francie už není Francií. Císař byl poražen a zajat. A tehdy žádá jeden z nich, zcela vyčerpaný a zničený, svého druha, aby mu pomohl se do Francie dostat, aby ho pohřbil ve francouzské zemi, a to s puškou a šavlí. Proč? Protože císař Francie pojede jednou kolem jeho hrobu a on jej i odtud chce chránit.

0: Počátkem minulého století vydali dva němečtí básníci Achim von Arnim a Clemens Brentano pozoruhodnou sbírku lidové poezie, kterou nazvali Chlapcův kouzelný roh, Des Knaben Wunderhorn. Jedno z čísel této sbírky bychom mohli podle vzoru Jana Nerudy označit za romanci. Její námět čerpá ze staré legendy o svatém Antonínu Paduánském.
1: Tento rodák z Lisabonu a velice vzdělaný kněz přišel, jak praví legenda, do Riminy přednést kázání. Když vešel do kostela, zjistil, že si jeho proslov a úvahu nepřišel vyslechnout jediný věřící. Rozhořčený světec tedy odešel k moři a na jeho břehu začal přednášet své kázání. I stal se zázrak. Ryby, radci i jiná mořská havěť Antonínovým slovům pozorně naslouchala. Leč sotva kázání skončilo, šlo v moři dál všechno po staru. Radci opět lezli pospátku, kapři se opět přejídali a tak dále a tak dále.
0: Pánové Arnim a Brentano si lidový text, tak jako v mnoha jiných číslech, poněkud přizpůsobili obrazu svému a dodali mu též trochu úsměvné ironie. A v této podobě je ve svém stejnojmenném písňovém cyklu zhudebnil Gustav Mahler.

K této úsměvné legendě bychom mohli uvést jinou podobnou, půvabnou takřka bajku o maličkém zbožném cvrčkovi, který prý kdysi pošeptal svatému Františkovi: podívej, Bůh je veliký i v tom nejmenším. Autorem této písně je Karl Löwe, současník Schubertův, autor veliké řady balad, zejména těch tragických a dramatických. Tahle malá legenda je v jeho tvorbě dosti vzácnou výjimkou.

A tečku za naším setkáním s baladami a romancemi udělá opět balada. Nikoli však pochmurná, ale úsměvná, dokonce pěkně ironická. Ale jak už jsme řekli na začátku, balady nebývaly vždy písně tragické. Text naší závěrečné balady je součástí rozsáhlé básnické skladby jistého François Montcorbiera, tedy takzvaného velkého testamentu François Villona.

0: Sic dobrou vyřídilku mají jak v Benátkách, tak Florenťanky a s kuplířstvím to slušně znají. Věru, že ani Lombardianky nenosí na svých pusách zámky. Věru, že leco svede Řím, i Savojsko a Janovanky, však Paříž. Paříž hraje prim. Prý náramně též vynikají v té věci Neapolitánky a s těmi si zas nezadají Prušačky ani Porýňanky. Též Řekyně jsou Egypťanky a Maďarky, a což já vím, jsou Španělky, jsou Kastiliánky, však Paříž, Paříž hraje prim. Švýcarky ty jen zakoktají, též Bretonky a Tulusanky. Dvě Pařížsky, co štěbetají, usadí všechny venkovánky, i Pikardky a Lotrinčanky. Když ke Kale se obrátím, jsou také jaké z Angličanky, však Paříž, Paříž hraje prim.
1: A více jak 4 století poté, co mistr Vion dopsal tuto baladu, přijde jiný francouzský mistr, senzitivní kreslíř a současně malíř, jehož paleta hýří až neskutečným množstvím barev, Claude Debussy, a zhudební tuhle Vionovu báseň. A stejně lehkou rukou jako jeho básník, jakoby jedním rozmachem štětce, smísí všechny obrazy a metafory v jednom bláznivě roztančeném oblaku.

Cyklus Old American Songs, staré americké písně, zkomponoval americký skladatel 20. století Aaron Copland. V roce 1950 první pětici písní, o dva roky později druhou. V té první byly prvními interprety Britové, tenorista Peter Pears a u klavíru seděl Benjamin Britten. Texty našel Copland v Harrisově sbírce americké poezie a my si vybereme v Coplandově zhudebnění báseň Koupil jsem si kočku, I bought me a cat, ve verzi pro mezzosoprán a orchestr v nahrávce Frederiky von Stade a Utahského symfonického orchestru s dirigentem Josephem Silversteinem.

0: Kassel vielleicht nie.
1: Český rozhlas D-dur.
2: Klasika na dosah.
1: Každý všední den od 4 do 8.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my se teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu. Ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost. A pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta. Hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Dária Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek.
1: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
0: S Evou Hazdrovou Kopeckou
1: a Lukášem Hurníkem.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a nadějeplného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop.
1: V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando di Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslabovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda di Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Katalog děl barokního velikána z Itálie Antonia Vivaldiho čítá přes 800 položek. Nejobsáhlejší část tvoří koncerty a je to pochopitelné. Vivaldiho angažmá v benátském sirotčinci Ospedale della Pietà, jimž byly mimořádně hudebně nadané dívky, si přímo říkalo o díla, která by dívky mohly provozovat. A skutečně se tak dělo. Ať už společně studovali duchovní díla, opery nebo jednotlivé instrumentalistky sólové koncerty. Hráli prakticky na všechny nástroje, smyčcové i dechové. A tak je docela možné, že i slavný Vivaldiho trubkový dvojkoncert měli poprvé v historii v ruce tyto dívky. Nám ale jásavou první větu z koncertu C-dur s fanfárovým leskem zahrají pánové, dva výteční britští trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. City of London Symphonia řídí Nicholas Kremer.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
2: Leoš Janáček po zarostlém chodníčku a část Naše večery hraje Jan Jiraský.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. François Couperin, Dullian de Moncœur, árie pro kontratenor a teorbu. Zpívá René Jacobs, hraje Konrad Jugendl.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě. Kabinet hlasování zřejmě ustojí. Do Česka dorazí italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze má podepsat akční plán spolupráce do roku 2030. Předseda Senátu ocenil osobnosti stříbrnými medailemi. A čekejte jasno, v Čechách přechodně polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia. Poslanci se odpoledne sejdou na jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra. Vláda Andreje Babiše s ANO hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají ke svržení kabinetu dostatek hlasů. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto.
4: To je, bych řekl, tah před volbami komunálními a senátními, právě proto, aby na sebe upozornili. Já osobně mám samozřejmě připravený proslov, co všechno se nám v průběhu těch 8-9 měsíců na MPSV podařilo, co se nám podařilo prosadit.
3: Schůze začne ve 14 hodin. Pravděpodobně bude pokračovat i zítra. Česko a Itálie mají podepsat dohodu o hlubší spolupráci v ekonomice, obraně a bezpečnosti. Do Prahy kvůli tomu přiletí předsedkyně italské vlády Giorgia Meloniová. Ve Strakově akademii je poprvé v premiérské funkci přivítá Andrej Babiš z ANO.
5: Giorgia Meloni je nejperspektivnější lídr Evropy a jsem přesvědčen, že vyhraje příští volby. Je mladá, velice mladá.
6: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pozval Meloniovou do Prahy při únorové cestě do Říma. Označili za pragmatickou političku a potvrdil, že s ní chce podepsat akční plán spolupráce mezi oběma zeměmi. Platit má do roku 2030 a týkat se má taky migrace, vědy a ekonomické spolupráce. Česko i Itálie mají zájem například o malé modulární reaktory. Italský senát minulý týden odhlasoval návrat k jádru po 40 letech. Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Vyplývá to z policejního prohlášení. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili poté, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Základnu Fairford použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřela. Policie varuje před chozením s atrapami střelných zbraní na veřejnosti. Přibývá případů, kde lidé zavolají policii a ta proti dotyčnému zasáhne. Stejně jako nedávno Výlovem u Prahy a Kladně. Makety zbraní jsou často podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka od těch reálných špatně rozeznatelné.
7: Ano, takové případy řešíme často, nicméně nejedná se o sledovaný přestupek, o kterého bychom vedli statistiku. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní, nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
3: Stříbrné medaile za významné počiny nebo reprezentaci Česka v zahraničí udělal včera předseda Senátu 17 osobnostem. Miloš Vystrčil z ODS vybíral ze zhruba 100 nominací. Oceněním jsou podle něj příkladem pro ostatní, záleží jim na společnosti a jsou ochotni přinášet oběti.
8: Všichni ocenění svým počínáním, svojí prací, svým chováním a konáním jsou inspirací.
9: Těmito slovy odpověděl všem oceněným předseda Senátu Miloš Vystrčil na jejich otázku, proč právě oni. Ptala se třeba Elena Gorolová, která stříbrnou medaili převzala za svůj boj proti nezákonným sterilizacím romských žen a za jejich odškodnění.
10: Ještě ten boj nekončí, jelikož máme spousta dalších žen.
9: Mezi dalšími oceněnými jsou například hokejisté Jakub Voráček a David Pastrňák za pomoc pacientům s roztroušenou sklerózou nebo českoamerický ekonom Jan Švejnar. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, ráno taky ojediněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě 20. Více zpráv na irozhlas.cz.
11: Socher slaví 100 let.
12: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
13: Radioservis představuje
14: CD Gramotingle Tangle.
15: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramotingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
16: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
15: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
16: CD Gramotingle Tangle dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, nový týden je tady a o den kratší. Včera byl státní svátek. My se hned teď po ránu podíváme tam, kde se bojuje proti nepříteli, kterého není vidět. V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách likvidují škůdce, kteří by mohli poškodit cenné muzejní sbírky. A tak jsme pro vás natočili reportáž. No a připomeneme si už za malou chvilku taky 85 let, které uplynuly od okamžiku, kdy do Prahy přijel Reinhard Heydrich jako zastupující říšský protektor. Jeho působení v českých zemích začalo před 85 lety a velmi rychle se stalo symbolem nacistické okupace a brutálního teroru. Podrobnosti přidáme za okamžik. Dnes máme úterý 29. září. Vítejte u poslechu.
2: Vítejte v úterý 29. Ella Fitzgerald, ta patřila už v roce 1959 k největším hvězdám amerického jazzu. Právě tehdy získala dvě z prvních Grammy v historii a ještě před koncem roku vystoupila v prvním televizním přenosu těchto cen. Její nahrávku nabídneme za chvíli, stejně jako Mozarta anebo Johanna Sebastiana Bacha.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: David Freire, no Capison v části sonáty pro housla a čembalo číslo 3 Johanna Sebastiana Bacha.
1: Ode dneška si můžete prohlédnout novou stálou výstavu Symboly státnosti. Najdete ji v Národním památníku na Pražském Vítkově a k vidění jsou první návrhy československé vlajky, legionářské prapory, heraldické symboly anebo vzácné tisky.
0: Výstavu zahájil v Den české státnosti prezident Petr Pavel. Pro běžné návštěvníky bude expozice přístupná od dnešních 10 hodin dopoledne.
1: Expozice mapuje historický vývoj a vznik symbolů od první republiky až po současnost a mezi největší lákadla určitě patří vzácné historické prapory.
0: A výstava využívá i špičkové technologie nebo tisk přímo na sklo a zdi.

0: Chamber Orchestra of Europe v části symfonie číslo 29 Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Reinhard Heydrich patřil k nejmocnějším představitelům nacistického Německa a na okupovaných územích měl pověst mimořádně brutálního vykonavatele nacistické moci. No a o víkendu uplynulo 85 let od jeho příjezdu do Prahy.
0: Tehdy jako zastupující říšský protektor nastolil v tehdejším protektorátu Čechy a Morava tvrdý režim.
2: Za zvuků hymny byla vstyčena vlajka. Před vchodem do hradu pražského zaznívají povely.
3: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér.
4: Přijetí u zástupce říšského protektora SS Oberbefehlshabera generála Heydricha je skončeno.
3: Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo Čechy přimáčkne. Někoho, kdo si na rozdíl od říšského protektora Konstantina von Neuráta poradí s domácím odbojem, pracovními sabotážemi, které znamenaly oslabení podpory Wehrmachtu, a kdo mimo jiné zajistí bezpečné koridory pro zbrojní transporty na východní frontu. Reinhard Heydrich v těchto ohledech nesklamal, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
5: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
3: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
6: 28. září 1941 nastoupil nový protektor Čech a Moravy, Reinhard Heydrich, a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
7: Heydrich byl jedna z největších německých svíní. To opravdu byl příšerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
3: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
5: Heydrich, i přesto, že v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
3: Jako součást odboje, navíc vedení ke smyslu pro čest, morálku nebo k vlastenectví, dělali Heydrichovi vrásky mimo jiné i členové Sokola. Represe vůči nim vyvrcholily necelé 2 týdny po Heydrichově nástupu. Během akce Sokol nacisti zatkli a následně deportovali zhruba 1500 představitelů obce. Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Kam zajít na výstavu?
1: Co provokuje nebo potěší?
2: Je, myslím, že výstava, která určitým způsobem splácí dluh historiografii designu, protože ženské autorky nebyly příliš v minulých letech tak reflektovány.
3: Jde o nějaký rozpor mezi malbou na plátně jako nějakým klasickým médiem vysokého malířství a použitím neušlechtilých materiálů nebo nějakými odkazy na projevy, jako je graffiti, street art a podobně.
0: Matěj Forejt a Adam Štěch a jejich glosy a doporučení
1: v Mozaice na Vltavě.

0: Aram Khachaturian, část tria pro klarinet, housle a klavír v ranní mozaice 4 minuty před 6:30.
1: A ještě malé ohlédnutí za víkendem nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal polský seriál Proud. I o tom také budeme mluvit po 8 hodině s naším filmovým zpravodajem, reportérem Tomášem Pilem.

zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se taky spotřební daň na naftu. Zároveň bude ministerstvo financí každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Kabinet taky rozhodl o zavedení sektorové daně na rafinérie, která bude platit v letošním a příštím roce. V Orlických horách budou zítra složky integrovaného záchranného systému nacvičovat hašení lesního požáru. Do akce, která začne v okolí pevnosti Hanička v 7:30 ráno a potrvá až do odpoledne, se zapojí zhruba 200 hasičů, policistů a záchranářů z několika krajů. Přidají se k nim i kolegové z Polska. Kvůli pohybu velkého množství techniky, včetně vrtulníků, bude část oblasti uzavřená. Papež Lev XIV. Zakončil 4denní návštěvu Francie. Po zastávkách v Paříži a Lourdech k věřícím promluvil taky ve městě Mety na severozápadě země. Potom odletěl do Říma. Papeže o víkendu ve Francii uvítali miliony lidí. V Lourdech se v soukromí sešel s několika oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Do Francie se papež vrátil po skoro 20 letech. České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla jsou tu taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. A čekejte jasno, v Čechách přechodně polojasno, ráno ještě ujediněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Po krátkých aktuálních zprávách ještě krátce, jenom kulturní pozvánky. V klubu Sky v Ostravské Stodolní ulici dnes promítají dokument z první cesty tehdejšího prezidenta Václava Havla do Ostravy. Bylo to v lednu roku 1990 a dokument doprovodí svým komentářem pamětník Ladislav Vrchovský. Tahle akce je součástí programu k 90. výročí Havlova narození.
2: Novou stálou expozici Symboly státnosti od 10 hodin otevře Národní památník na Vítkově a představí předměty a příběhy spojené se státními symboly.
1: Začíná týden knihoven. Jihočeská vědecká knihovna nabídne literární a hudební setkání, čtenářské kluby i program pro děti. A dospělé čeká večer věnovaný Bobu Dylanovi.
2: Divadlo Not v Praze uvede premiéru inscenace Smrt na koni, a to v podání kolektivu Brémy.
1: A ještě pozvání do galerie Navrátil v pražském Karlíně, kde zahájí výstavu prací Jana Paula s názvem Těla stvoření.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava na také hudbou Georga Filipa Telemana hrála Akademie für Alte Musik Berlina.
1: Nedá se nic dělat, každý musí občas uklízet a tak v muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách teď bojují proti škůdcům, kteří mohou poškodit cenné muzejní sbírky.
0: Prostor Sýpky se proto ošetřuje speciálním insekticidním plynem.
1: Pracovníci muzea přitom používají ochranné masky. A celý prostor musí zůstat po dobu zásahu bez návštěvníků.
0: Letos navíc místo klasických zápalných dýmovnic použili jejich novou variantu na vodní bázi.
2: Je důležité před tím plynováním otvírat vitríny, aby se ten plyn dostal i k věcem, které jsou umístěny v těch vitrínách, skříních.
3: V muzeu Sýpka v Rokytnici v Orlických horách se připravují na preventivní ošetření sbírkových předmětů. Prostory se uzavřou a zaplní insekticidním plynem. Ten má omezit výskyt biologických škůdců, kteří můžou muzejní sbírky poškodit. Konzervátorka Terezie Kolářová vysvětluje, proč muzeum fumigaci pravidelně opakuje.
2: Ačkoliv teď momentálně nevíme, zda tu nějaké jsou, tak se to provádí spíš každoročně proto, aby jsme ten výskyt opravdu omezili. Nejlepší je plynovat v období teplých měsíců, kdy je hmyz aktivní, protože jakmile přijde chladné období, tak hmyz už aktivní není a už ten účinek prostě není takový, jaký by měl být.
3: Při fumigaci se ale řeší především škůdci, kteří se pohybují volně v prostoru. U napadeného dřeva musí pracovníci muzea zvolit jiný postup.
2: Co se týká červotoče, tak ho bohužel tímto způsobem nezlikvidujeme. Můžeme zlikvidovat maximálně ty dospělé jedince, kteří tam zrovna lítají, ale ty larvy, které jsou zalezlé ve dřevě, se musí řešit úplně jinak.
3: Samotné plynování letos probíhá jinak než v minulosti. Muzeum poprvé používá dýmovnice na vodní bázi. Ředitel muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka vysvětluje, proč od klasických dýmovnic upustili.
4: V minulosti jsme používali klasické dýmovnice zápalné, což pro nás bylo trošku problematické, jednak kvůli tomu spadu a kvůli riziku požáru.
3: Nové dýmovnice se aktivují chemickou reakcí po přidání vody. Podle Tomáše Zelenky má nová metoda ještě jednu výhodu.
4: Druhý den návštěvník může přijít do expozic a vlastně vůbec nic nepozná.
3: Teď už ale máme na hlavě ochrannou masku a připravujeme jednu ze 7 dýmovnic, které pracovníci muzea v Sýpce použijí. Do kilímku se nejdřív nalije voda, potom se dýmovnice vloží dovnitř.
5: Tak já ji tam teda už položím a budeme odcházet.
3: Dýmovnice začíná pracovat a z prostoru musíme odejít. Fumigace je součástí preventivní ochrany sbírek muzea a galerie Orlických hor. Postupně ji chtějí využít také v dalších objektech. V synagoze Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou nebo ve výstavních prostorách na Kolovratském zámku. Z Rokytnice v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.

0: Náš dramaturg Jan Kincel vybral Malou lesní jablkoň Michala Němce, nahrávku z 90. let a píseň Kino svět.
1: Celý tento týden patří od půl druhé odpoledne u nás na Vltavě povídka Eduardu Basovi, vlastním jménem Eduardu Šmidovi, spisovateli, novináři a také někdejšímu šéfredaktorovi Lidových novin.
0: Proslavil se nejenom díly Klapzubova jedenáctka a Cirkus Humberto, ale psal taky fejetony, reportáže a humoristické povídky.
1: A dnes si u nás na Vltavě můžete poslechnout příběh Tajemný nález profesora Zachariáše.
0: Číst bude Martin Růžek, tady je ukázka.
2: Zkoumal je se všech hledisek. Zavrhl všechny nejapné domněnky, načež s vítěznou tváří, dovolávaje se slavného epigramu Marciálova, odhalil úžasným kolegům geniální řešení záhadných značek klasickou větou. Juvenal virginem non delectat absens. Juvenal nepotěší dívku v nepřítomnosti. Ve shromáždění zavládl tichý úžas. Všechno zíralo na šklebící se sošku, když v tom se odkudsi z pozadí ozval posměšný hlas. Kde se vzala latina v neolitu? Všichni sebou trhli a naraz se ozval smetanovou síní homérický smích 260 archeologů, kteří všichni opakovali za neutuchajících výbuchů řehotu. Kde se vzala latina v neolitu?
0: Nezapomeňte, celý týden vysíláme na Vltavě vždy ve 13.30 povídku Eduarda Base, dnes Tajemný nález profesora Zachariáše.
1: A v ranním vysílání Vltavy zase nabízíme úvahu vždy před 7 hodinou ráno. Čeká nás i za okamžik a tentokrát to bude osobní fejeton o ageismu od Petra Viziny.

0: Jazz žije na Vltavě každý den.
1: Mimo jiné s Davidem Bradou, Ondřejem Pivcem či Ondřejem Konrádem.
0: Poslouchejte pravidelný jazzový podvečer a nalaďte se s námi na současné hudební umění.
1: Vždy v 18 hodin na Vltavě.

0: Hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, první část symfonie F-dur v ranní mozaice na Vltavě v 6, hodina téměř 52 minut.
1: A my teď budeme mluvit o předsudcích a taky o tom, jak snadno si druhé lidi zařazujeme podle věku. Je tady dnešní úvaha, kterou pro nás napsal publicista Petr Vizina.
2: Sledoval jsem seniorku v páté řadě kostelních lavic s opatrnou nervozitou. Většina publika byli junioři a juniorky, jak je na festivalu mládeže obvyklé. Část návštěvníků tvořili nejspíše jejich rodiče, tedy lidé kolem 40, možná 50. Sám sebe dokážu utlout si argumenty, jak je ageismus, tedy stereotypy spojené s věkem, nespravedlivý a hloupý. Přesto se přistihnu při pomyšlení, že té babičce z Valašska, jsme totiž ve Vsetíně, se můj program nejspíš nebude líbit. Festival pro věřící mládež si totiž objednal program o kráse. Což je trošku léčka. O lásce, pravdě nebo spravedlnosti se toho ve svatostáncích všech odstínů židovské či křesťanské víry namluví spousta. Láska, pravda a spravedlnost se v Bibli velmi často překrývají, až se nakonec setkají v jedné hlavní postavě velkého příběhu víry. Jenomže s krásou je to daleko komplikovanější. Abych to vysvětlil. Říká se totiž, a nejspíš to tak bude, že krása je v očích toho, kdo se dívá. Což zní celkem vznešeně, ale přetlumočeno do civilního jazyka to znamená jen to, že každý z nás má svůj vlastní vkus a každému z nás se tedy líbí něco jiného. A pokud je krása něco tak subjektivního, těžko o ní vyprávět stejně přesvědčivě jako o pravdě, lásce nebo spravedlnosti. V Bibli toho také není mnoho k nalezení. Leda, že nemáme soudit podle zevnějšku, což je poučení, které se mělo potvrdit právě v mém případě. Ale nepředbíhejme. Býval bych se mohl ze zadání mluvit o kráse nějak vysmeknout. Vyprávět publiku anekdoty z dějin půvabu. Třeba, že kdysi byli natolik přitažliví muži s panděrem, že brašnáři kvůli tomu šili štíhlejším nešťastníkům umělá břicha. Mohl bych publiku předložit myšlenky velkých estetiků a teologů, tedy odborníků na krásu a na transcendenci. Ať si s nimi naslouchající poradí, jak umí. A nebo, a to je podle mého ještě hanebnější, se rozpovídat, co se líbí mně samotnému a zkusit obhájit svůj vlastní vkus. Současné výtvarné umění, hlasitou hudbu, poezii. Ani bych se nedivil, kdyby se někdo z publika zvedl uprostřed programu a cestou k východu zabrblal. A tohle se vám jako líbí? Z biblických textů jsem vybral místo, kde se velké pojmy jako pravda, spravedlnost a láska potkají s krásou něčeho tak obyčejného, jako je plevel na poli. Když si ho prohlédnete zblízka, pozorně a trpělivě, pak uvidíte, že ani Šalamounův chrám se vší nádherou a vznešeností nebyl tak krásný. Vybízí Ježíš své učedníky. Vyprávěl jsem o knězi a básníkovi Jakubu Demlovi, který vzal Ježíšovu výzvu vážně. Četli jsme společně básníkovi promluvy k rostlinám. Občas jsem s opatrnou nervozitou zkontroloval, jak se na to babička v publiku tváří. Třeba čekala hřímání nad úpadkem světa, a já tu zatím recituji Demlovy promluvy k blatouchu nebo k jitrceli. Program končí, podáváme si ruce, vidím, jak se ke mně seniorka blíží. Čekám studenou sprchu. Ale namísto toho se její obličej rozzáří v přátelském úsměvu a podává mi slivovici jako dárek. Děkuji za tu lekci. Ageismus, tedy stereotypy spojené s věkem, opravdu nejsou nic krásného.
1: Ageismus nemusí být jenom otevřené odsuzování starých lidí. Může začít mnohem nenápadněji, třeba tím, že si myslíme, co člověk určitého věku určitě pochopí, co se mu bude líbit a co už třeba pro něj vůbec není. I o tom byla dnešní úvaha publicisty Petra Viziny.
0: Korunovační klenoty vidělo na Pražském hradě zhruba 36,5 tisíce lidí. I zatím se ještě ohlédneme.

0: Je naprosto.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
4: Příjemné úterní ráno, máme 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava, zprávy.
6: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Dodávky katarského plynu do Asie a k italskému odběrateli budou zastavené i na podzim. Korunovační klenoty vidělo na Pražském hradě zhruba 36,5 tisíce lidí. A čekejte jasno, v Čechách přechodně polojasno. Nejvyšší teploty do 24 stupňů. Ministerstvo zdravotnictví chce motivovat nemocnice k tomu, aby zvýšili proočkovanost lékařů a zdravotních sester proti chřipce. Pokud by se jim to podařilo, dostali by navíc od pojišťoven celkem 1 300 000 000 korun. Loni se proti chřipcem naočkovalo 24% nemocničních lékařů a 8% sester.
7: Aby nemocnice peníze získaly, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester.
8: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
7: Říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
9: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici.
7: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Zdravotníkům a seniorům nad 65 let ho hradí pojišťovny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Dodávky katarského skapalněného plynu budou zřejmě narušené i před zimou. Státní společnost Qatar Energy podle serveru Bloomberg prodloužila o další měsíc doložku o vyšší moci. Dotkne se to dodávek do Asie i Evropy.
10: Italská energetická společnost Edison uvedla, že dodávky pro ně budou stát až do začátku prosince. Pákistán, Bangladeš a nejméně jeden indický kupec se podle serveru Bloomberg dozvěděli, že zrušení jejich dodávek bude trvat minimálně do listopadu. Agentura Reuters na konci srpna spočítala, že vývoz skapalněného plynu z Kataru se snížil o 96%. Export dál brzdí krize v Hormuzském průlivu. Qatar Energy uvádí, že pokud by se úžina znovu zcela otevřela, dodávky bude schopná obnovit do několika týdnů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
6: Děti ze základní školy v Pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže, a to poté, co jídelna špatně připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kteří se jídlem otrávili, jak říká starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS.
11: Určitě by pomohlo, kdyby hygiena povolila slučovat kolektivy. Potom bude pan ředitel s vedením hygieny jednat. Pro žáky, kteří nemůžou být ve třídách, škola plánuje připravit online vysílání.
6: Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc méně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září, ale to připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. První 4 dny byly vyhrazené školám, popisuje Máchová.
0: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
6: Korunovační klenoty se dnes vrátí do katedrály svatého Víta. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Pavla taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy.
5: Počasí.
6: Čekejte jasno, v Čechách přechodně polojasno. Ráno ještě ojediněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Příjemné a také dobré úterní ráno dnes s datem 29. září. My zůstaneme na chvilku v Praze. Praha má pořád co vysvětlovat. Třeba proč se některé její ulice jmenují právě tak, jak se jmenují. K červeným tabulkám s názvy ulic proto přibývají modré, smaltované a odhalují jejich původ. A tak zjistíme, co nám o Praze říká třeba Na Poříčí anebo Boršov. A vydáme se i do Veletržního paláce, kde se umění vydává tak trošku nečekaně. Směry. Potkáme tady slavnou kresbu Edit od Egona Schielleho, anebo třeba taky obraz Magdalény Cubrové, který roku 2006 umělecká skupina Rafani hodila do Orlické přehrady. Dvě intervence, dvě velmi odlišné cesty, jak se může umění dostat do veřejného prostoru. A tak se na to všechno za pár minut podíváme.
1: Zahrajeme klasiku i jazz, Gary Gibbs, nebo rozhlasový big band Gustava Broma, k tomu taky Nikolaj Andrejevič Rimský-Korsakov nebo Jan Křtitel Vaňhal. Hraje nám Lukáš Pavlíček a Benevicovo kvarteto.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: část kvartetu pro hoboj, housle, violu a violončelo opus 7 Jana Křtitele Vaňhala.
1: Ikonická kresba Egona Šíleho, sedící žena s pokrčenými koleny, anebo bublina od architekta Jana Kaplického. Národní galerie Praha si letos připomíná 230 let od založení společnosti Vlasteneckých přátel umění, tedy jedné z předchůdkyň dnešní galerie.
0: Ve Veletržním paláci u téhle příležitosti vystavila několik děl mimo běžný výstavní plán.
1: A tak se přímo na místo vydala také naše reportérka Zuzana Filipková a provázeli ji kurátoři Petra Kolářová a Rado Ištok.
2: Ty prvé dvě intervence a možná nějakým způsobem nejvýraznější vlastně vidíme už tuto z priestoru malé dvorany. Jednak je to teda obraz Vojtěcha Kovaříka, Zlatý trojuholník. Vojtěch Kovařík je nejmladší z autorů, který jsme zahrnuli vlastně do těch intervencí, je narozený v roku 1993. Vojtěch Kovařík je jeden z nejvíc vystavovaných českých maliarů v zahraničí.
3: Veletržním palácem nás po intervencích ve stálých sbírkách vede kurátor Rado Ištok. Nad hlavami se nám v malé dvoraně vznáší bublina od Jana Kaplického.
2: Jan Kaplický je český architekt, který prežil největší část svého profesního života vo Velké Británii a potom po roku 1989 teda znova navazoval kontakty s českým prostředím a v roku 1998 mal vlastně svou prvou českou retrospektivu. Pro tu retrospektivu pravděpodobně vznikl i tento objekt. Kolegyně ze sbírky architektury Helena Hubert-Doudová vlastně dohledala koláž, na který vlastně vidíme, jako ten objekt mal vlastně takto být zavesený v té malé dvoraně. A je to teda, ten materiál je padákovina, je to vlastně takmer pop-artový objekt.
3: Z malé dvorany pokračujeme do druhého patra, kde v Respíriu uvidíte na panelech nikdy nerealizované stálé expozice pro Veletržní palác v 80. letech. Jsou tu také fotografie z nelegálních aktivit umělců Margity Titlové a Jiřího Sozanského, kteří tu vystavovali v 80. letech ve vyhořelých prostorách po požáru. Ten se stal v roce 1974.
2: Vlastně od 80. rokov proběhly různé architektonické studie na úpravu Veletržního paláce pro potřeby Národní galerie, která tu teda otvorila v roku 95. V té polovici 80. rokov tu ale už proběhla jedna výstava, teda v tom staveništi, alebo jako ještě vlastně v tom vyhorenom skeletě. Jednodenná výstava Margity Titlovej, kterou vlastně můžete vidět dokumentaci z té výstavy na těchto fotografiách i s autorkou. Samozřejmě podobně jako dělo Jiřího Sozanského z rovnakého období a vlastně iba ta výstava proběhla v roku 85. Ten rok Orwella 84, který vznikl už v roku 83-84 od Jiřího Sozanského a vlastně Jiřího Sozanského těž fascinovala ta vyhorená architektura.
3: Vysvětluje Rado Ištok a vede nás k nikdy nevystavenému dílu Magdalény Cubrové s názvem Na okraji jámy z roku 1979. Ten se proslavil hlavně díky provokativní akci skupiny Rafani, kteří obraz ve speciálním obalu hodili v roce 2006 do Orlické přehrady.
2: Ten důvod vlastně, proč se ten obraz vybrali, albo to vlastně, jaký obraz oni chceli, bylo dané tím, že chceli vlastně obraz do sbírky Národní galerie, který nikdy v minulosti nebyl vystavený. A samozřejmě jako každé muzeum i Národní galerie vystavuje iba zlomok svých sbírok. To, že jsme sbírkotvorná instituce, neznamená, že vlastně všetko představujeme verejnosti, ale samozřejmě to, že ty díla jsou uchované v té sbírce, tak přichází s nějakým potenciálem, že někdo prostě za 100 rokov, za 200 rokov ty díla může objevit a může jich nějakým způsobem zprítomnit. A v případě toho díla ty Magdalény Cubrovej, tak vlastně se tomu do té doby, do toho roku 2006 vlastně tak nestalo. A je to obraz z konce 70. rokov a zaujímaly vlastně jako různé sociální motivy a tento obraz na kraji jámy pochází z prostředí severných Čech a vlastně povrchové těžby uhlia. Je to součást vlastně větší série děl, které ona v té době vytvorila.
3: Mimořádně máte možnost vidět ve čtvrtém patře teď necelé dva týdny vzácnou kresbu od Egona Šíleho, sedící žena s pokrčenými koleny. Je na ní zobrazena snad už notoricky známá žena se zrzavými vlasy v zeleném tílku, tedy manželka Egona Šíleho.
4: Je zajímavé připomenout jeho vztah k Čechám. Egon Šíle si vzal Edith Harmsovou 17. června 1915 a hned poté vyrazili na svatební cestu do Prahy. O této cestě víme z deníku, který si psala Edith. Ona zde tedy líčí, jak se procházeli Prahou, jak spali v hotelu Paříž a jak také navštívili moderní galerii, kde obdivovali obrazy Gustava Klimta.
3: Dodává kurátorka Petra Kolářová. Kolářová, která ještě upozorňuje na nově otevřený grafický kabinet Zbyňka Sekala, nazvaný Modrý květ.
4: Kabinet je tedy koncipován chronologicky, představuje průřez kresebnou tvorbou Zbyňka Sekala od jeho figurálního projevu až vlastně k takovému figurativně abstraktnímu. Důležité je říci, že tyto kresby se dostaly do Národní galerie nedávno. Jedná se o dar vdovy po umělci Christine Sekal, která v roce 2024 věnovala obrovský soubor kreseb, jich přes 1000, a také velký soubor grafik a obrazy věnovala Národní galerii. Tyto kresby, některé z nich může návštěvník vidět poprvé.
1: Výstavu Zbyňka Sekala můžete ve Veletržním paláci v Praze navštívit až do konce ledna, ale pozor, vzácnou kresbu Edit od Egona Šíleho tu můžete kvůli citlivosti kresby na světlo vidět jenom do 11. října.
0: Jak vznikly názvy ulic v Praze na Poříčí nebo Boršov, to teď vysvětlují modré informační cedule, které doplňují ty červené. Praha 1 jich už rozmístila několik desítek a další připravuje. Nabídneme reportáž.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: třetí část Slovácké svity Vítězslava Nováka. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek.
1: Až půjdete příště Prahou, tak občas zvedněte oči vzhůru, protože historii a taky význam názvů pražských ulic v historickém centru teď vysvětlují modré informační cedule. Nevím, jestli František už si jich všiml, ale ano. Po Praze 1 už jsou jich desítky.
0: No a dalších 50 tabulí městská část připravuje. Lidé o nich, ale často ještě neví.
2: Popravdě, bez toho, aniž byste mě upozornil, jsem si to nevšimla doteď, ale rozhodně si myslím, že je dobrý, kdyby to bylo na těch ulicích a od teďka si toho budu všímat víc a budu si to číst.
3: Říká paní Petra, která má obchůdek v centru Prahy a informačních cedulí si nikdy nevšimla. Pan Adam cedule naopak má rád. Původ názvu náměstí a ulic ho zajímá.
4: Vím, že u pár jako třeba částí městských jako Vinohrady, tak to je jako známý. Párkrát jsem se nad tím zamýšlel, jakože to třeba vzniklo. A tak si myslím, že u těch ulic by to mohlo být zajímavý, no. Hrozně zpestření.
3: Podle autora některých textů na informačních cedulích Dana Hrubého se ulice a prostranství často jmenují podle významných osobností, řemesel a středověkých osad.
5: To je příklad třeba ulice na Poříčí, která se jmenuje podle osady Poříčí, která byla vtělena do okrsku Nového Města při jeho založení Karlem IV. Ty lokality měly nějaký místní zaběhaný, ústně tradovaný název, který se posléze přenesl na tu ceduli.
3: A doplňuje, že historický význam názvu ulic je často složité vysvětlit správně.
5: Nebyl takový problém shromáždit ty informace, jako spíš to vměstnat do toho určeného rozměru tak, aby při nutné míře zjednodušení to nejen mělo hlavu a patu, ale aby to samozřejmě nezavdávalo nějaký falešný interpretace, natož nepřesný nebo lži.
3: Modrých cedulí jsou v historickém centru desítky. Městská část jich chce v současné etapě rozmístit dalších 50, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
6: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nich jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1. Jako první se nově objeví na Jánském vršku, Biskupském dvoře, na Poříčí, na Struze, Pohořelci a Újezdě.
3: Už dnes můžou lidé modré cedule najít například v Husově, Melantrichově a Pštrosově ulici a také na Čechově mostě, Václavském náměstí a Dvořákově nábřeží. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český

0: Kick Those Feet, skladba Terryho Gibse z roku 1964. Šlapejte do toho, asi tak bychom to mohli přeložit. Gibse ji natočil v latinskoamerickém duchu. O 22 let později se k ní taky vrátil znovu, tentokrát ve společnosti Franka Morgana. No ale my jsme ji slyšeli v podání Garyho Gibse, jeho syna, Treasure Dream Trios. To je to uskupení, které ho taky doprovázelo. 7 hodin 30 minut, příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.

z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavily. Na hlavních vlakových tratích v Česku meziročně přibylo bezbariérových nádraží. Jejich více než 60% a před rokem to bylo o 20% méně. Správa železnic podle její mluvčí Nelly Frýbové momentálně upravuje 27 stanic. Například nádraží v Blansku, které leží na frekventované trati mezi Brnem a Prahou, by mohlo být lidem na invalidním vozíku nebo rodičům z kočárky lépe přístupné zhruba do 3 let. Začíná týden knihoven. 30. ročník celostátní kampaně připomíná význam čtení a představuje knihovny nejenom jako místa, kde si lidé půjčují knihy, ale také jako prostory pro vzdělávání, setkávání a trávení volného času. Do akce se zapojí zhruba 400 knihoven po celé republice. Pro čtenáře připravili besedy, setkání s autory, přednášky, workshopy a další program. A čekejte jasno, v Čechách přechodně polojasno, ráno ještě ujediněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě 20. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě připojujeme kulturní tipy. Prague Filharmonia vystoupí právě dnes v pražském Rudolfinu pod taktovkou Ivana Lopéze Reynosa, zazní díla Sergeje Prokofjeva a France Schuberta.
2: Moravské zemské muzeum představí výstavu Slovácko sa bůří. Zaměřuje se na projevy skupinového násilí na moravsko-slovenském pomezí v letech 1918 až 20.
1: Dokumentární film Libeň je lustig dnes od 19 hodin promítne ve letní kino Velký mlýn. Tenhle snímek vznikl v rámci programu Festivalu 100, který připomíná z té výročí narození spisovatele.
2: Literární večer Slova mají křídla se dnes zaměří na fenomén Vladimír Páral. O spisovateli budou ve Slovenském domě v Praze mluvit třeba literární historik Pavel Janoušek nebo historik science fiction Zdeněk Krampas.
1: A v Ostravském domě umění se koná vernisáž výstavy Na zlomu milénií. Přiblíží hlavní trendy porevolučního umění a mezi vystavujícími budou například Jiří Surůvka, Milena Dopitová nebo Josef Bolf.

0: Česká filharmonie s Vladimírem Válkem a část španělského kapriča pro orchestr Nikolaje Andrejeviče Rimského-Korsakova. Posloucháte Vltavu 7 minut po půl osmé a nás vlastně s Naďou zajímá, jestli už jste slyšeli naši novou podcastovou sérii Promyslet Havla.
1: Jestli ne, tak už je teď najdete taky na našem webu ve vysílání potom každou sobotu od 17 hodin. No a zároveň vás zveme na debatu s názvem Promyslet Havla Live.
0: Bude v jízdárně Pražského hradu 22. října a tématem bude demokracie a budoucnost Evropy.
1: Na téma hrdinství a odvahy se taky zaměřuje čtvrtá epizoda naší série Promyslet Havla.
0: Poslechněte si krátkou ukázku s hostem Anou Šabatovou a moderátorkou Karolínou Koubovou.
2: Dobrý den, paní Šabatová.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Tomáši.
4: Dobrý den, moc zdravím.
2: Jednou větou, kdybyste měli říct, co je pro vás dnes hrdinství?
4: Já to chápu jako riskovat kvůli něčemu, co má nějakou hodnotu nebo nějaký smysl. Není to jakékoliv riskování.
2: A naše Batová, co pro ní znamená hrdinství?
3: Vůbec to po mně nechtějte slyšet. Nebudu se k tomu vyjadřovat, je to kontextuální a chtěla bych mluvit potom vždycky o konkrétní situaci, jestli ji považuji nebo nepovažuji za hrdinství.
2: Koncem 70. let proběhla v rámci Charty 77 polemika právě o tématu hrdinství a statečnosti ve vztahu k totalitní moci. Paní Šabatová, co bylo podstatou sporu? Jaká to byla polemika?
3: Podstatou sporu bylo hrdinství, jak jste už předeslala, ale debata byla odstartovaná provokativním fejetonem Ludvíka Vaculíka, který se jmenoval Poznámky o statečnosti. Věnoval to Karlu Peckovi k 50. narozeninám. U příležitosti to napsal, tak to tam formuloval. A o Karlu Peckovi se zmínil, že probendil mládí v kriminále. Třeba říci, že to byli dobří přátelé, aby to nevypadalo zle. Vaculík byl člověk, který poentoval rád a provokoval. Nicméně tento fejeton se velmi dotkl mnoha lidí a on tam například říká, přemýšlím někdy, jsem-li už dostatečně vyspělý pro vězení. Mám z něho strach. Je zlé být zavřen za věc, která za dobu kratší, než je trest, už nikoho nezajímá. Z kontextu je zřejmé, že má na mysli letákovou akci začátku 70. let.
2: Které jste byla účastná.
3: Které jsem byla účastná,
2: čili to mířilo trochu na vás.
3: Ano. On samozřejmě nemířil na mě osobně, ale na ty lidi, kteří se toho účastnili a získali dlouhé tresty. Byl mezi nimi můj otec 6,5, Jiří Miller 5,5. A ještě tam byla věta, která se mě osobně dotkla. Vůbec není dobré, když ve sporu dvou stran jedna vyprovokuje druhou ke kroku, který se nedá odvolat bez ztráty cti, prestiže či autority. A tou dobou můj táta už seděl po druhé, za to žral políček policistovi v situaci, kdy ho extrémně ponižoval. Takže bohužel musím přiznat, že nejsem nezúčastněný hodnotitel té debaty dokonce ani po těch letech.
5: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
6: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Píseň Znova a znova v podání Petra Lipy v nahrávce z alba Dobré jméno z roku 2019. Pár vteřin a bude 7:45. Máme úterý 29. září.
1: A jsme rádi, že vám také dnes ráno může dělat Vltava společnost. A máme tu jednu zajímavou zprávu, je dobrá. Česká kina zatím letos zaznamenávají růst návštěvnosti i tržeb. Za prvních 8 měsíců prodala vstupenky za téměř 1 miliardu 700 milionů korun a přišlo do kin téměř 9 milionů diváků.
0: Je to asi o 520 tisíc více než loni. K růstu výrazně přispěly hollywoodské hity Odyssea, Christopha Nolana a nový Spider-Man.
1: A tady přidám taky zajímavé čísla. Odysseu za pouhých 10 týdnů vidělo v kinech skoro 700 tisíc lidí.
0: Spidermana potom za 8 týdnů přes 830 tisíc. Roste ale i průměrná cena vstupenky.
1: Letos v srpnu činila skoro 197 korun, zatímco před rokem to bylo méně, to bylo 176 korun.

0: Marc-Antoine Charpentier, část z biblické tragédie David a Jonatán a Lézard Florissant. V 7 hodin 48 minut.
1: Vizitka. Hostem dnes bude básník, performer a taky muzikant Petr Váša. Jeho alternativní kapela Ty sičáci totiž vydává po 8 letech nové album a v pořadí už je 9.
0: Dostalo název Dlouhá, široká a bystrozraká a nejenom o něm bude řeč po 10. hodině ve vizitce.

0: Jiří Bárta s Terezí Fialovou v Prestu pro violončelo a klavír od Leoše Janáčka.
1: A pro nás teď inspirativní text pro básnění vybere Jiřina Fuchsová, básnířka, spisovatelka a vydavatelka, která se po půl století vrátila z amerického exilu do rodné Plzně.
2: Básnění.
3: Antonín Jaroslav Puchmajer, okouzlení. Poraď, bělo, co mám začít, bych tě nemiloval. Poraď, bych tě z mysli zbavil, o rozum se nepřipravil. Co bych potřeboval? Ty prý kouzly žabým háčkem, srdce mé jsi jala. Proto nemám nikde stání, myslím na tě bez přestání. Ty jsi mi udělala. Darmo za kloboukem střemchu proti čarám nosím. Ale milá střemcha věchu, srdci jest přec bez prospěchu. Pomoz jináč, prosím. Ondy jsem dle mnohých rady dříve, než se dnělo, setřá z rosu z černé třešně. Jí si potřel oči spěšně, nic to neprospělo. Co pak proti tobě mohou rosa, střemcha, páry? Oči jasné, tváře hladké, vlasy hebké, řeči sladké, to jsou silné čáry. Poraď, bělo, čím bych mohl obměkčit tvou tvrdost? Nelze kráse odporovat, jakž bych tě mohl nemilovat? Proměň v lásku hrdost. Antonín Jaroslav Puchmajer, vzděláním osvícenský kněz, působil v radnicích u Plzně v přízni hraběte Jáchyma Šternberka. A proč jsem ho sem vybrala? Protože samozřejmě úhelný kámen české poezie Karel Hynek Mácha by nemohl přijít. Mácha by nemohl být Máchou, nebýt Antonína Puchmajera. Puchmajer nebyl ani tak víceméně originální básník, ale Puchmajer kladl základy moderní české řeči, toho jazyka, který potom jaksi dostihl toho himalajského vrcholu v Máchovi a potom se odvíjel dále, jak víme. Puchmajer víceméně přebíral z cizích literatur, ze zahraničních básníků, z polštiny, z ruštiny, básně nebo literární útvary, které se mu líbily, a převáděl je do české řeči. Proto také ta báseň, kterou jsme slyšeli, objevila se v té knize vydané roku 1802 s přispěním právě toho hraběte Šternberka, který byl takovým jeho mecenášem. Takže Puchmajer byl takovej, anglicky bych řekl, stepping stone, takový ten kámen, na kterém potom Mácha a další stavěli. Tak proto Antonín Jaroslav Puchmajer.
1: Básnířka a spisovatelka Jiřina Fuchsová nám tentokrát vybrala a taky okomentovala báseň Antonína Jaroslava Puchmajera.
0: Rozhlasový Big Band Gustava Broma slyšíte 5 minut před 8. Trump and Bone a nahrávka z roku 2016.

0: Přejeme hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci dnes budou jednat o nedůvěře vládě. Rusko chce podle Kyjeva zvýšit počet naverbovaných cizinců. Hlavní cenu festivalu seriál Killer v Brně získal polský seriál Proud. A čekejte jasno, v Čechách přechodně polojasno a nejvyšší teploty do 24 stupňů. Sněmovna bude odpoledne jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše z ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádí zadlužování státu nebo údajný střet zájmů premiéra. Ke svrhnutí kabinetu ale nemají bez koaliční podpory dostatek hlasů. Podle předsedy ODS Martina Kupky má i přesto schůze smysl.
3: Vyslovení nedůvěry vládě není prázdné gesto. Je to jasný krok, kdy budeme bránit odpovědné hospodaření. A určitě budeme bránit to, aby se Česká republika neproměňovala v Babišistán. Chceme žít v zemi, která se vyvíjí demokratickým směrem a odpovědně hospodaří.
2: Vládní koalice svolání schůze respektuje. Jde podle ní ale o předvolební gesto. Jednání začne ve 14 hodin odpoledne a očekává se, že bude pokračovat i zítra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že Rusko už prakticky začalo doplňující mobilizaci. Do bojů proti Ukrajině chtějí Rusové podle Zelenského nasadit více cizích žoldnéřů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se odvolal na informace ukrajinské vojenské rozvědky HUR. Ruská armáda podle ní verbuje nové vojáky různými způsoby, plánuje zvýšit počet severokorejských vojáků z dnešních 8 tisíc na 18 tisíc a hledá žoldnéře i v jiných zemích. Jejich vlády o tom budeme informovat, řekl Zelenský. Ostře odsoudil také včerejší ruské útoky na Kyjev, Dnipro a Oděsu, které nazval tupými. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Americký prezident Donald Trump má zhruba měsíc před volbami do kongresu nejhorší hodnocení, jaké kdy měla hlava státu v této fázi v průzkumech deníku Wall Street Journal. Voliče trápí drahota a válka s Íránem, která prudce vyhnala ceny benzínu.
5: Práci Donalda Trumpa schvaluje podle měření deníku Wall Street Journal 37% registrovaných voličů. Dosud nejhorší výsledek měl v této fázi před volbami George Bush mladší, a to 39%. Dvě třetiny dotázaných Američanů mají za to, že Trumpova politika uškodila americké ekonomice. Benzín je kvůli válce a uzavřenému Hormuzskému průlivu o víc než 40% dražší než před rokem. Podle uznávaného volebního analytika Charlieho Cooka to může pomoct opozičním demokratům. Ti mají podle něj velkou šanci jak na převzetí sněmovny, tak mohou reálně ovládnout i Senát. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V Česku v posledních letech přibývá případů nádorů v ústech a krku. Způsobovat je můžou mimo jiné HPV viry. Infekce se přenáší především při sexu. Právě na výskyt HPV virů u lidí nad 40 let se zaměřuje nová studie olomouckých vědců. Pokračuje pověřená přednostka kliniky zubního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Iva Voborná.
6: Čísla máme z mnoha států, zemí a různých studií, ale vlastně ta incidence jako taková nebyla prozatím nijak evidována a zjišťována v České republice. Takže tahle ta studie vlastně je za účelem zjištění incidence orofaringeálních nádorů, které mohou být způsobeny právě těma HPV virama.
2: České korunovační klenoty se dnes vrátí do korunní komory v katedrále svatého Víta. V 9 hodin se tam k jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla taky zástupci parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Výstava klenotů ve Vladislavském sále skončila po 2 týdnech včera večer. Podle mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchové dorazilo přes 36,5 tisíce lidí, z toho asi 9 tisíc žáků a studentů z celého Česka. Minulý rok si klenoty prohlédlo asi o 15 tisíc lidí víc.
0: Počasí.
2: Bude jasno, v Čechách přechodně polojasno, ráno ještě ojediněle mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě 20. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Některé stavby snadno poznáte třeba podle fotky, jiné ale podle toho, že se na ně musíte podívat dvakrát a možná i víckrát. Taková Geiselova knihovna v San Diegu, ta vypadá jako obří betonová loď, která je zavěšená nad kampusem a patří k nejvýraznějším stavbám americké poválečné architektury. Jak vůbec neobvyklá budova vznikala, na to se zeptáme. Přesuneme se i na divadelní scénu. Festival Next Wave přinesl do Prahy mimo jiné miniaturní Příběh pouště. Je od mezinárodního souboru DAFA a je to také akrobatický projekt Elišky Brtnické, tak je o tom budeme mluvit. No a co se právě teď děje na plzeňském festivalu Finále, který letos slaví už 39. ročník, na to se zeptáme už za malý okamžik. Máme téměř 6 minut po 8. hodině. Za celý dnešní ranní vysílací tým přejeme příjemné ráno.
2: A dobrý poslech nejenom nahrávek Sary Vaughan, Joaquina Rodriga, jeho hudbu zahraje Siempre Nuevo, nebo taky Josefa Myslivečka, Kolegium 1704, Leila Šech a část koncertu pro housle a orchestr.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: hudba Josefa Myslivečka, část koncertu pro housle Leila Šajech a Kolegium 1704.
1: Mezi plátnem a zemí. Takové je motto letošního 39. ročníku festivalu Finále Plzeň a je zaměřený především na českou filmovou tvorbu. Šestidenní přehlídka nabízí české hrané i dokumentární filmy, ale i televizní, internetovou a studentskou tvorbu. A tak je řadu předpremiér a v Plzni už je náš reportér Tomáš Pilát. Tomáši, dobré ráno.
2: Hezké ráno z Plzně přeju.
0: Ty ses do Plzně přemístil z Brna, kde o víkendu taky skončil jiný festival, seriál Killer, které seriály Porota ocenila tam?
2: Je to tak, byl to přesun poměrně rychlý a ty ceny jsou následující. Cenu Primetime Killer pro nejlepší seriál střední a východní Evropy získal polský cyklus nebo polská série Proud. Tu natočil režisér Karol Klementovič, který dostal také cenu Progressive Killer. Ten seriál je velmi působivý, je o modelovi nebo hlavní roli. Hlavní postavou je model gay, který se stane otcem a nemá to opravdu v tom konzervativním Polsku jednoduché. Historicky prvním vítězem nové české soutěžní sekce Czech Killer se stal seriál Kamarád z produkce České televize, který má na obrazovku přijít jara příštího roku. Je natočen podle skutečné události a je o zneužívání dětí lidmi, kteří vlastně mají jakousi moc a tu moc můžou zneužívat. No a zvláštní uznání Poroty získal herecký kolektiv Oddílu B seriálu z vězeňského prostředí v čele s režisérem Janem Prušinovským a scenáristou Petrem Kolečkem. To je desetidílná novinka a ta se objeví na streamingové platformě Funplay letos už 9. října.
1: Takže budeme vyhlížet Proud, budeme vyhlížet Kamaráda i Oddíl B, ale pojďme se přesunout zpátky do Plzně. Představ nám, Tomáši, krátce festival Finále Plzeň a jeho historii.
2: Tak Finále v Plzni je festival z historií, která sahá až do 60. let minulého století. V té době vznikl jako bilanční přehlídka toho nejlepšího, co československá kinematografie vyprodukovala. Za jejím vznikem stál tehdy vlivný filmový a televizní svaz FITES. No a ten festival prezentoval a oceňoval vynikající snímky, které často kritizovaly režim a zločiny komunismu, takže po okupaci Československa v srpnu 68 byly jak festival, tak i FITES zakázány. Finále bylo obnoveno až po listopadu 89, s tím, že jeho charakteristika a cíle zůstaly zachovány, i když postupem domy se samozřejmě zaměřuje byť okrajově, i na zahraniční tituly a samozřejmě se rozšiřuje i o nové audiovizuální formáty.
0: Co všechno je letos na finále k vidění, Tomáši?
2: Tak je a bude to ještě více než 100 celovečerních hraných, dokumentárních, krátkých i studentských filmů a televizních nebo internetových projektů. Mnohé z nich, jak už zaznělo v předpremiérách, ještě před uvedením do distribuce. No a připomene taky ty nejlepší projekty roku, které už distribucí prošly. Takže konkrétně z těch, co už prošly, Čika Čeka, Pan nikdo proti Putinovi, Oscarový snímek, Poberta, Gerta Schnirch nebo Bára Basiková, Pět švestek. No a z těch předpremiérových například Divočina s Klárou Isovou hlavní roli nebo Virbel, takový mysteriózní snímek a taky televizní projekty Máma a Hec. Doprovodný program nabízí koncerty, workshopy, debaty i programy pro děti. No a 80. tu slaví filmová a televizní fakulta Akademie muzických umění. Přičemž důležitá je opravdu komplexnost toho festivalového programu. On nabízí průřez všemi kinematografickými žánry od klasického filmu přes experimentální a krátký animovaný až k projektům televizním a internetovým.
1: A je právě tohle propojení těch různých podob české tvorby na jednom místě mezi tuzemskými festivaly ojedinělé?
2: Já si myslím, že ano, festival Finále Plzeň se tím může pyšnit. Ten program je takhle žánrově a odbytově, tím myslím ty platformy nebo kina, kde budou pak ty filmy uvedeny. Sestaven velice rovnoměrně, žádný z formátů pro festival není okrajový a prakticky ke všem titulům pak přijíždějí tvůrci a delegace a debaty po filmech pak jsou většinou velmi živé a zajímavé. Takže ano, ta žánrová pestrost festival Finále Plzeň velice zdobí.
0: Ty už máš část letošního programu za sebou. Co jsi včera v plzeňských kinech viděla, co v tobě zatím zanechalo nejsilnější dojem?
2: Tak já jsem to měl opravdu včera hezky rozprostřené. Viděl jsem jeden hraný film, dva dokumenty a jeden projekt televizní nebo internetový. Zmíním ten internetový nebo televizní. To s tím přichází streamovací platforma Prima Plus. A tím tak vlastně trošku navážu na své vstupy z festivalu Killer z Brna. Jde o sérii, nebo seriál Táta, který je natočen podle skutečné události, kdy se otec, který je nemocný, je to vlastně invalidní důchodce, nechtěl smířit s neodsouzením vraha svého syna a na úkor zdraví a peněz, kterých tak jako tak má velice málo, rozjede snahu o nápravu justičního podvodu a omylu. Režisér Michal Samir dosáhl velice autentických výkonů herců a taky obrazově je ta série natočena velmi působivě. Musím říct, že tenhle ten seriál mě velice zasáhl. No a rád bych ještě zmínil dokument Alice Lackové Zasej obojky a sklidíš psy. To je portrét originální české kapely VVV Neurobeat a jejich protagonistů. Film velice mladého tvůrčího týmu, který se do něj pustil s vervou a elánem, což se velice vyplatilo. Je to snímek svižný, vtipný, je v něm hodně skvělé hudby a kapelu VVV Neurobeat představuje nepoučně, milé a velice obsažně. Je vidět, že mezi členy skupiny a těmi hlavními tvůrci, mezi kterými je rozdíl jedné generace, musela při té práci panovat velká pohoda a porozumění. Ten film je podařený a do kin, do českých kin přijde v prosinci.
1: Tomáši, teď už jenom telegraficky, co si dnes nenecháš v Plzni ujít?
2: Určitě to bude film Vyvolený Tomáše Mělníka, který je k vidění, nebo bude k vidění od 17:30 večer v kinosálu Měšťanské besedy. A možná se zajdu podívat ještě jednou na snímek Pramen Ivana Ostrochovského, který sklízí úspěchy u nás i v cizině. Ten bude k vidění od 15 hodin také v kinosále Měšťanské besedy tady v Plzni.
0: Náš filmový redaktor Tomáš Pilát sleduje finále Plzeň. Přihlásil se přímo z místa. Děkujeme, hezký den.
2: Taky přeju hezký den a naslyšenou.

0: Vacha a další kolegové v 8 hodin a 21 minut u nás na Vltavě. Máme úterý 29. září.
1: Pražská část festivalu Next Wave skončila, znovu nabídla celou řadu pozoruhodných experimentálních inscenací, které ukázaly šíři současného divadla. No a na posledních dvou inscenacích v holešovickém divadle Alfred ve dvoře nechyběla ani naše spolupracovnice, divadelní publicistka Jana Soprová. Jano, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Nebudeme hodnotit miniaturu Mezinárodního divadla DAFA, příběh pouště a projekt akrobatky Elišky Brtnické Round Table. Jano, vy jste členkou poroty Alternativní Thálie. Pravidelně sledujete nejrůznější experimentální divadelní projekty, ke kterým akce Next Wave bez pochyby patří. Jaký v poslední době tento typ tvorby je?
2: No, je to velmi rozmanité. Opravdu chodíme po různých sklepích, po nejrůznějších prostorách, jak vevnitř, tak venku. A performéři opravdu mají obrovskou fantazii, takže je to opravdu od nějakých miniaturních loutkových záležitostí, jako právě byla ta věc od divadla DAFA, přes performativní procházku, kde posloucháme hlasy ptáků, až po akrobatici Elišky Brtnické třeba.
1: Tak se pojďme teď zastavit u příběhu pouště. Tohle je představení, které trvalo jenom několik minut. Vzniklo v Mezinárodním divadle DAFA, jak už jsme zmínili. O čem vypráví, jaké výrazové prostředky v něm tvůrci využili?
2: To je velice zajímavé, to divadlo DAFA, protože se v něm setkali dva absolventi katedry alternativního herectví a loutkářství, Palestinec a Maďarka. A zůstali u nás a tady právě tvoří. A Réka Deák, což je jedna polovina té dvojice, právě představuje příběh pouště, nebo se říká taky příběh potoka. A je to vlastně založené na sufijské pověsti o transformaci. Potůček teče nejrůznějšími prostředími, nejrůznější přírodou, až se dostane k poušti a zjistí, že vlastně přes tu poušť nemůže proplout, aniž by se vsákl a je třeba, aby se transformoval. Réka vytvořila takovou milou miniaturku v plechovém bubnu, do kterého nahlížíme a ona pomocí vody, písku a různých třpitek nám tento příběh přibližuje. Je to takové jako nesmírně poetické, přitom posloucháme ten příběh ve sluchátkách a je to opravdu pro jednoho diváka. Takže taková, řekněme, jednohubka.
0: Eliška Brtnická, ta je potom známá novocirkusová umělkyně a performerka. Její projekt Round Table se dotýká grantového systému i zákulisí práce umělce na volné noze. Jak tohle téma zpracovává?
2: No, to je druhá strana té škály, protože Eliška Brtnická je zkušená umělkyně, takže pro ní není problém 50-minutové představení, kde balancuje na ploše nad zemí a přitom se vypráví příběh o tom, jaké je zákulisí tvorby umělce, tedy do it yourself, že si všechno dělá sám od produkce přes režii, scénografii až po tu performance. Původně vlastně tohleto téma mělo být součástí diskuze o statutu umělce, ale nedostalo se tam. No takže nezbylo umělkyni nic jiného, než aby se pokusila to zprostředkovat divákovi tímto uměleckým způsobem. A vlastně je to do značné míry obhajoba toho, proč umělci potřebují podporu, která jim může pomoct svobodně tvořit a sdělovat nějaké důležité věci.
1: Projekt Elišky Brtnické Round Table a taky projekt Mezinárodního divadla DAFA Příběh pouště. Tohle byly novinky na festivalu Alternativního divadla Next Wave, který sledovala divadelní publicistka Jana Soprová. Jano, děkujeme za návštěvu. Mějte se hezky.
2: Naschledanou.

0: Francesco Maria Veracini, L'arte dell'arco a část uvertýry číslo 2 v 8 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A co stojí za to poslouchat na Vltavě, tedy kromě ranní mozaiky, kterou vás s Františkem provázíme každé všední ráno mezi 6 a 10 dopoledne, třeba na našem webu vltavarozhlas.cz novou audiosérii o českých panelových sídlištích Betonoví lidi. Proč vznikala jako architektonická utopie, jak se z králíkáren stala místa pro život, anebo co všechno se mezi paneláky za desetiletí odehrálo. Na to všechno dají Betonoví lidi odpověď.
0: Za poslech stojí taky nové rozhlasové zpracování Havlovy audience s Ivanem Trojanem a Martinem Myšičkou. No a pokud vás zajímá Havel z trochu jiné perspektivy, tak podcastová série Promyslet Havla zkoumá, co dnes znamenají jeho úvahy o pravdě, odpovědnosti nebo odporu vůči systému.
2: Nenechejte si na našem webu taky ujít Obsluhoval jsem anglického krále, klasiku Bohumila Hrabala, a tentokrát ve fantastickém podání Ladislava Mrkvičky. Velké dějiny očima malého člověka a hlas, který opravdu stojí za to slyšet.

0: Steven Heller a tarantel číslo 1 hrál Andreas Mayer Hermann u nás na Vltavě.
1: Následující minuty budou patřit architektuře. Cihlové věžáky na pražském Bohdalci, postavené pro zaměstnance hlavního nádraží, patří k těm méně probádaným modernistickým sídlištím. No a právě Bohdalec tedy bude jedním z dílů nebo z cílů komentovaných vycházek v rámci festivalu Den architektury.
0: Koná se už od 1. do 7. října. Redaktorka Alena Rokosová se ale na místo s památkářkou Hanou Řepkovou vydala už o něco dřív.
2: Setkáváme se u památníku nouzové kolonie proto, že jej tvoří velmi zajímavý objekt ze dřeva, který v roce 2022 vytvořil Petr Stibral. Je to památník toho, že lidé na začátku 20. století žili mnohdy ve velmi provizorních a velmi špatných podmínkách. A z téhleté bytové nouze vychází také étos budování sídlišť, minimálních bytů, komunálního bydlení.
3: A i to je téma související s výstavbou 4 domů, ke kterým mě vede památkářka Hana Řepková.
2: Naším cílem bude soubor 4 bytových domů na úpatí vrchu Bohdalec. Projekt pochází z roku 1976 od inženýra Karla Vejmelka a soubor byl realizován v roce 1981. A tenhle ten soubor vystavělo stavební bytové družstvo pracovníků Československých státních dráh Praha hlavní nádraží. Je unikátní tím, že nejenom je architektonicky velmi kvalitní, ale je dosud velmi intaktně zachován.
3: A je to málo známý nebo zatím málo probádaný soubor staveb?
2: Já jsem se o něm zatím nikde nedočetla. Až když jsem tenhle ten soubor pro ty krásné cihlově bílé fasády dala do prvního vydání knihy Skryté půvaby českých sídlišť, tak jsem se o něj začala zajímat.
3: Blížíme se k domům s monolitickou skeletovou konstrukcí. Nejde je přehlédnout. Nejen svou výškou, ale i barevností vystupují z okolní zástavby.
2: Fasády jsou z režných cihel a ty domy jsou krásné tím, že na fasádách je kombinace omítaných překladů nad okny, omítaných zábradlí balkónů a atiky. Jinak všechna podlaží jsou cihelná a parter těch domů je obložený břidlicí. Takže samé krásné materiály.
3: Do sídliště postaveného ve svahu vstupujeme trochu netradičně, uličkou řadových garáží. Pro 224 bytů jich tu původně vzniklo 144 a většina z nich má dokonce 2 podlaží.
2: Ty garáže jsou tak pěkné, mají stejnou architekturu jako domy, že těmi uličkami je příjemné se i procházet. Ty domy i ta řada garáží vytváří ulici, kterých se našim sídlištím nedostává. Z jedné strany je tedy lemována 2podlažními garážemi, přístupnými ze 2 úrovní, a z druhé strany jsou k ní 3 bytové domy natočeny na koso nárožím.
3: Jsme došli k jednomu z těch vchodů domu číslo 6. A co můžeme vidět, když nahlédneme prosklenými dveřmi dovnitř?
2: 2 stěny jsou obloženy cihlou, do nich jsou zakomponovány dopisní schránky, podlaha je ze 3barevného mramoru a na stěně, která není obložena tím cihelným páskem, je dřevěná plastika od Ladislava Karouška. A tahle výtvarná díla jsou v prostorných vestibulech u všech domů. Každý ten dům je v celku stejný, v detailech odlišný.
3: Jsou to domy, které stavěli železničáři pro železničáře. Kdo tu bydlel? Jaké profese?
2: Určitě tady bydleli úplně všechny profese, což se výrazně liší od jiného železničářského souboru, a to je železniční kolonie v Nymburce, kde opravdu každá profese měla svůj typ bydlení. Kde byly inspektorské vily, ale byly tam typy domů pro dělníky, strojvedoucí.
4: Já už tady žiju 45 let.
3: Potkáváme paní Benešovou, která se právě vrací z nákupu. V každé ruce jednu tašku a když se dozvídá, co natáčíme, dodává, že její manžel se na stavbě těchto domů podílel.
4: Podílel se jako elektrikář. Každý tady dělal svoje řemeslo. To stavěl své pomocí, tak měl tady možnost mít ten byt. A opravdu těch 6 let se to stavělo soboty, neděle.
1: A jak se tu bydlí?
4: Bydlí se tu hezky, akorát ten nákup. On tady ze začátku vůbec nebyl nákup, jako to jsem z Vršovic nosila. To tady stály opravdu jenom ty 4 domy.
1: Na Bohdalec se můžete vydat během Dne architektury už tuto sobotu od 10 hodin dopoledne.
0: Obří betonová loď, která se vznáší nad kampusem Geiselova knihovna v San Diegu, patří k velmi pozoruhodným stavbám. Budeme o ní mluvit ještě s kurátorem a historikem designu Adamem Štěchem za pár minut.

0: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
1: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
2: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
3: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
4: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
0: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
1: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: část tonady pro dvě kytary Joaquín Rodrigo a uskupení Siempre Nuevo.
1: Geislova knihovna v centru kampusu Kalifornské univerzity v San Diego patří vůbec k nejodvážnějším stavbám amerického architekta Williama Pereiry. Mohutná betonová konstrukce, která spočívá na masivních sloupech a její horní část přesahuje daleko do prostoru. Mě trošku evokuje tvar houby nebo hřibu. Ale Adam Štěch, který pro nás tuto knihovnu vybral jako ukázku americké poválečné architektury, to vidí trochu jinak. Adame, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme u toho, kdo byl vůbec architekt William Pereira, který navrhl Geislovu knihovnu.
2: William Pereira je jeden z významných kalifornských architektů druhé poloviny 20. století. Na rozdíl od jeho současníků, kteří působili v Kalifornii a kteří se zabývali hlavně rezidenční architekturou, protože právě Kalifornie je meka vyloženě rezidenční architektury, tak právě William Pereira se zabýval veřejnými budovami a velkými masterplány, navrhl třeba i masterplán jednoho celého města, za které za tu publicitu vlastně dokonce mu vynesla titulní stranu slavného magazínu Time, takže on byl opravdu velkou osobností. On se do Kalifornie odstěhoval z Chicaga už ve 30. letech, pak vlastně během 50. a 60. 70. let také vyučoval na univerzitě v Los Angeles. Mimo jiné třeba mezi jeho žáky patří Frank Gehry. Takže on opravdu jak si vytvořil takovou silnou školu, nejenom teda tou svojí tvorbou, ale i tím svým odkazem. No a k jeho významným realizacím patří takové opravdu ikonické, dneska už ikonické stavby, jako je třeba v San Francisku jeden z nejvyšších mrakodrapů, věž Transamerica, kterou vytvořili. Je to taková špička, která je velmi zajímavě zkonstruovaná z betonu, aby odolala zemětřesení. Pak také třeba návštěvníci Los Angeles, když přiletí na letiště LAX, tak mohou vidět jeho budovu Theme Building, což byla restaurace, která bohužel teď nefunguje, ale je to takové UFO, bychom řekli, taková velmi odvážná stavba. No a právě je to také tedy ta Geislova knihovna. Ve všech těch stavbách Pereira opravdu prokázal velmi pozoruhodnou syntézu jeho výtvarného architektonického myšlení, ale také myšlení konstruktéra a inženýra.
1: Knihovna vypadá tak trochu jako obří betonová loď, která se vznáší nad tím univerzitním kampusem. Jak už jsem říkala, mně přijde jako houba, vy jste říkal, Adame, ještě předtím, než se rozsvítila červená tady u nás ve studiu, že jsou to ale sepnuté ruce, které drží knihy. Tak jak Pereira knihovnu koncipoval?
2: No, on ji navrhoval na konci 60. let, byla tedy postavena pak v roce 1970 a s tou houbou nejste daleko, protože přece jenom ten houbovitý tvar, o něm se píše i Pereira ho jakým způsobem komentoval, ale on původně chtěl vytvořit knihovnu, která bude zkonstruována z ocelových, vlastně z ocelových nosníků, což ale nakonec vlastně přišel na to, že to není úplně ideální, takže vlastně přešel na beton, zvolil beton a tím betonem on mohl víc tak vyjádřit takovou plasticitu té stavby, takže ona opravdu připomíná a je to, byl to ten, jaksi ta vize Pereiry, aby, že to připomíná ty ruce, které nesou knihy, vlastně ty pilíře připomínají ty ruce a mezi nimi ta patra jednotlivá, kde jsou teda různé knihovní sály, archív, je tam 7 milionů knih v té knihovně, tak vlastně to jsou ty jakoby knihy. Já bych ještě připomenul jenom, že knihovna Geisel nese jméno po Theodorovi Seussovi Geislovi, neboli doktoru Seussovi, což byl jeden z nejúspěšnějších autorů dětských knížek. Během svého života prodal 600 milionů výtisků dětských knížek. Kompletní jeho archiv je právě také uschován v této knihovně.
0: A na to není jediná pozoruhodná stavba v kampusu Kalifornské univerzity v San Diego. Co ještě tam najdeme?
2: No určitě, pokud někteří posluchači se vydají do San Diego, tak ten univerzitní kampus stojí za to. Jsou tam další velmi zajímavé stavby, které ale třeba nejsou od tak známých architektů, ale je tam jedna zásadní ikona, a to je ještě známější stavba než je Geislova knihovna, a to je takzvaný Salk Institute, což je vlastně institut oceanografický nebo mořské biologie, který postavil Louis Kahn, slavný americký architekt v takovém, řekněme, monumentálním, možná trochu brutalistním stylu. Je to stavba, která je známá, ona má taková dvě křídla a uprostřed je zkrátka jenom holý betonový plac s výhledem na oceán. A je to opravdu, opravdu monumentální stavba. Já bohužel při mé návštěvě jsem nemohl si stavbu nafotit, protože zrovna byla pod lešením, zrovna se opravovala, takže se tam budu muset ještě jednou vydat.
1: Čeká to na vás, Adame, nejpozoruhodnější stavby americké poválečné architektury. Pro nás mapuje náš spolupracovník, teoretik architektury a designu Adam Štěch. Mějte se hezky.
2: Taky děkuji.

Jsme moc rádi, že jste si také dnes naladili Vltavu. Blížíme se k 9. hodině. Za okamžik nabídne František aktuální zprávy, ale ještě předtím přijměte naše pozvání na cheesecake. Takový je název skladby.

0: Dobrý den, aktuálně je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: V Česku se očkuje proti chřipce stále málo zdravotníků. Loni se podle ministerstva zdravotnictví nechalo naočkovat jenom 24% lékařů, pracujících v nemocnicích a jenom 8% sester. Pokud by se v příštím roce podařilo počty zvýšit u lékařů na 33% a u sester na 15%, mohly by nemocnice od zdravotních pojišťoven dostat celkem 1 miliardu a 300 milionů korun navíc. Severní Korea chce poslat dalších 10 000 vojáků do ruských jednotek bojujících na Ukrajině s odkazem na zjištění ukrajinské vojenské rozvědky, to řekl prezident Volodymyr Zelenský. Aktuálně podle něj na Ukrajině působí přes 8 000 severokorejských vojáků. Podle Zelenského ruská armáda už v podstatě začala s další mobilizací a plánuje taky zintenzivnit nábor dalších cizinců. V minulosti na straně Ruska bojovali žoldnéři například z Afriky, Blízkého východu nebo Jižní Ameriky. Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici dva operační sály, rentgen, sono CT a taky jednotku intenzivní péče. Podle mluvčí nemocnice Jany Březinové zdravotníkům právě takové prostory chyběly při covidu. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová, zakladatelka a ředitelka centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinčová ho založila před více než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo více mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. A čekejte jasno, v Čechách přechodně polojasno. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách potom kolem 16, na Šumavě 20. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, co mají společného lidé, zvířata, rostliny a město? Letošní Fotograf Zone se zaměřuje na jejich vzájemné soužití a taky hledá nové způsoby, jak se dívat na svět kolem nás. A tak o festivalu i o jeho budoucnosti budeme mluvit s uměleckou ředitelkou Markétou Kinterovou, která za námi za okamžik přijde do studia. No a hned poté ji vystřídá hudební dramaturg Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus. Nás bude zajímat, co se bude odehrávat tento čtvrtek v Radio Café tady na Vinohradské třídě v Praze. Od 7 večer tam v režii Českého rozhlasu Jazz zazní nebo začne koncert. Kdo přijde, kdo bude hrát, i o tom nám Petr řekne.
2: Posloucháte nás v úterý 29. a z hudby v této hodině také Gary Parton, Robert Schumann, Johann Heinrich Schmelzer nebo uskupení Mantabana.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku 6 minut po 9 dopoledne.
1: A už pozítří začne na několika místech Prahy 16. ročník festivalu Photograph Zone. Potrvá potom až do 11. října. Letošní ročník se zaměřuje na různé podoby mezidruhového soužití a na to, jak sdílíme město, krajinu a prostředí s dalšími živými bytostmi.
0: Festival nabídne i performance, workshopy, přednášky, audioprocházky nebo třeba cyklojízdu a společné jablkobraní. O Photograph Zone budeme mluvit s uměleckou ředitelkou Markétou Kinterovou. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Mezidruhové soužití. Co si pod tím představit?
2: No, my jsme tak nějak chtěli stáhnout pozornost k něčemu, co možná takovou pozornost nemá. A vlastně přinášet to téma nějaký klimatický nouze a vůbec těch velkých problematických otázek znova a znova skrz nějaký téma nebo zaměření. A vlastně to mezidruhový soužití je takový možná hezký způsob, jak se zamyslet ne sami nad sebou jenom, jako tady lidstvem a my lidmi, ale vlastně vtáhnout do té pozornosti všechny ty bytosti okolo nás, nebo rostliny, nebo neživou přírodu, ale vlastně právě se snažit se na to podívat z těch ostatních perspektiv. A ten pohled někdy je samozřejmě hodně zajímavý a kritický, ale i třeba roztomilej, takže to má hrozně poloh.
0: To sousedství je právě jedním z klíčových témat letošního ročníku. Co může současné umění říct k tomu, jak jsme zvyklí žít vedle sebe? Vy už jste to naťukla, ať už jde o lidi, zvířata, rostliny, možná samotné město.
2: Určitě toho může říct hodně, tak já rovnou na nějakých příkladech vlastně z toho plánovaného ročníku představím ty různé perspektivy. Tak od kurátorky Ivany Hrončikový bude v bývalém divadle Kampa, říká se tomu teďka Tyrsch the Human Lab, výstava třech videopísů, kdy jeden bude z dílny Poliny Davidenko, což je česko-ukrajinská umělkyně, a pak také Oleksij Radinsky, významný experimentální ukrajinský filmař, a ještě Tereza Anna Rafter, a oni všechny ty tři práce spojuje vlastně nějaká jakoby politická rovina, ale obsažená v pozorování přírody. Takže vy se vlastně díváte na nějakou často krajinu nebo zvířata v případě Anny Rafter vlastně na dravce, ale vlastně zjistíte, že i skrz pozorování přírody se dostáváte vlastně k politickým otázkám. A samozřejmě, že v případě dvou ukrajinských autorů to je tam přítomná buď kolonizace nebo válečný konflikt.
1: Hlavní výstavou potom jsou sousedé německého fotografa Jochena Lemperta. Jeho fotky zachycují docela často taková drobná nenápadná setkání lidí, zvířat, rostlin a prostředí. Čím vás jeho způsob pozorování zaujal?
2: No tak my jsme strašně rádi, že se tato výstava podaří udělat, protože Jochen Lempert je vlastně velice významný konceptuální německý fotograf starší generace. A on sám je strašně zajímavý, sympatický člověk. Původně studoval vlastně biologii, takže on sám je původně vědec a pak v průběhu života se začal prostě věnovat tomu umění a té konceptuální fotografii a umí to spojit dohromady. A má takový dar se skrze jako černobílou analogovou fotografii dívat na různé situace právě toho sousedství těch vztahů jakoby lidí, zvířat, často ptáků, ale nejen. A skrze, vlastně on k té fotografii přistupuje strašně jakoby stroze, takže si nepředstavujte žádnou výstavu, kde budou nějaký zarámovaný jako obří spektakulární fotografie, ale naopak takový vlastně často do šeda, trochu banální, ale zároveň mnohdy jakoby kouzelný komentáře k tomu, jak koexistujeme.
0: Festival Photograph Zone zároveň opouští tradiční galerijní prostory, přesouvá část programu do Holešovické tržnice nebo přímo do města a program má pracovat s tělem, pohybem dotekem, zvukem nebo chutí. Tak jak si máme tohle představit?
2: No tak my se snažíme vlastně dlouhodobě skrz ten festival netahat lidi pouze do galerií, protože pro spousta lidí to není úplně přirozený. Takže se snažíme přijít i ven vlastně do toho veřejného prostoru, ať už výstavama třeba studentskýma v té Holešovické tržnici nebo Site Specific dvěma intervencema od Anety Monikysy a Lukáše Prokopa, taky v Holešovické tržnici. To všechno je prostě volně dostupný, aniž byste museli někam jaksi vkročit. Zároveň nám je přirozený a baví nás vlastně dávat dohromady ten program, aby byl hodně živej. To znamená, že jsou tam třeba audio procházky nebo nějaký experimentální workshopy, kdy vlastně třeba workshop Denisy Půbalový nebo naopak ještě Magdy Vudkovský vlastně pracuje třeba s bakteriema, živýma organizma, má ve spojitosti s fotografií, takže je tam spousta takových jako zážitkových zkušenostních programů, kdy si lidi skrze to můžou něco jakoby vyzkoušet, víc to prožít, pochopit a to celý má vést k nějakému citlivění vlastně pozornosti toho, že vykročíte z nějakých běžných pracovních třeba povinností a vlastně se zaměříte na něco úplně nezvyklého a jiného.
1: Letošní festival Photograph Zone a téma o tom, co mají společného lidé, zvířata, rostliny a město. My si o tom všem povídáme s uměleckou šéfkou Markétou Kinterovou. Pokračovat budeme za pár minut.

0: Muzika Fiata, masonáta Johanna Heinricha Schmelzera v 9 hodin a téměř 16 minut.
1: A už pozítří hned na několika místech v Praze začne 16. ročník festivalu Photograph Zone. My jsme program docela podrobně probrali s uměleckou ředitelkou Markétou Kinterovou. Markéto, ale vy jste před několika dny oznámili, že se v příštím roce už další ročník Photograph festivalu neodehraje. Po 25 letech taky skončí tištěný Photograph magazín. Co bylo tím hlavním důvodem, že jste dospěli k tomuto rozhodnutí?
2: Tak to je zajímavé, protože hodně lidí se ptá poslední dobu jako na jeden důvod hlavní a vlastně mají dojem, že by měli slyšet ten jeden, ale ta odpověď je vlastně kumulace. Je to prostě kumulace problémů, kdy pokud nejste příspěvková organizace, vysvětlím, to jsou často státní nebo organizace, které mají vlastně jistou tu podporu, ale pokud jí vlastně, my se každý rok účastníme těch jednoročních takových závodů prostě o dotace, což na jednu stranu v tomhle státě nějakou měrou funguje a je to důležitý a je to dobře, protože jinak by spousta strašně významných věcí vlastně nevzniklo. Ale na druhou stranu, když se dozvídáme čistě ten výsledek, ani ne ty pak to získání těch financí, ale až třeba v dubnu od těch hlavních poskytovatelů, tak je to pro nás už strašná jako nejistota. A kterou pak jsme se poslední roky snažili vyvažovat vlastníma energií, úsporama, silou, nadšením a ono to jednou prostě dojde. Takže, ale já věřím, že v dalších otázkách se ještě dostaneme jako i k pozitivnějším stránkám, ale pokud je ta věc už prostě takhle veliká a vyčerpává prostě, a je tam ta obrovská nejistota, vyčerpává i tým, i mne samotnou hluboce, tak možná je prostě čas nejvyšší vlastně něco dělat jinak.
0: Photograph Zone má za sebou téměř čtvrtstoletí existence, 16 ročníků festivalu, 50 čísel časopisu Photograph Magazine, stovky výstav. Jak se za tu dobu podle vás proměnilo místo současné fotografie a jak se proměnil samotný festival?
2: Tak to je hodně otázek, tak festival se určitě proměnil, protože řekněme, že ten první ročník byl takovej prostě roztomilé lokální po pár galeriích a když to srovnáme s tím, kde je dnes, tak se proměnil v mezinárodní přehlídku, vlastně pravidelně poslední ročníky zval mezinárodní vystavující nebo dokonce několik ročníků kurátorovali nebo spolu kurátorovali mezinárodně složený týmy. Takže to určitě byla velká věc. Já jsem si i kvůli těm bilancím počítala, že jsme sem dostali třeba na 300 lidí ze zahraničí jako v součtu v průběhu těch let. Takže to je hrozně důležitý i pro nás, ta ambice jakoby bejt na té mapě té Evropy. Tak to se určitě povedlo. A ještě k té otázce vaší...
0: Spíš jsem myslel obecně místo současné fotografie.
2: Jo, obecně s tou fotografií. Jo. Tak já to teď vezmu spíš za těch 25 let, příští rok časopis oslaví. Tak to je větší. To jsem ještě tou dobou studovala na vysoké škole. Když jsem tam vstoupila, tak se hodně mluvilo o smrti fotografie. A tehdy to i bylo spojené vlastně s analogovou fotografií a pozvolným nástupem té digitální a to ještě nebyla umělá inteligence, tady připomenu nejmladším generacím, takže vlastně ta cesta je úplně jako raketová, jo, jako když si vzpomenu, když já jsem jako zvětšovala fotky v komoře temný a dneska tady s AI můžeme si vygenerovat to, jak tady teď sedíme ve studiu a povídáme si, takže ta cesta, jestli to můžu říct takhle jenom bezkratce, je prostě obrovská a o to více myslím, že je důležitý to, co děláme, protože nejenom tím festivalem, ale veškerým tím obsahem komentujeme to nějakou mediální gramotnost, vlastně to, jak jsme obklopeni prostě nekonečným sledem obrazů, tak je důležitý tomu rozumět, je důležitý vychovávat další generace, aby rozuměli tomu, co je vizuálně obklopuje, protože když to nebudou umět číst a nebudou umět rozeznat, tak tady můžeme jaksi hodně testovat i demokracii.
1: Takže zůstává know-how, zůstává mezinárodní síť, zůstává digitální platforma, o budoucnosti galerie se ještě rozhoduje. Co byste chtěli, aby téměř 25 let fotografu zůstalo na věky?
2: Tak nám zůstane ten archív a ten se dá ale rozvíjet. A to, co jsem ještě nezmínila, je, že vlastně ten časopis, když ho Pavel Baňka zakládal, tak řekl, že musí vycházet v angličtině zvlášť. A to znamená, že my veškerý ten obsah, co jsme kdy udělali, tak máme jako bilingvně. A to taky znamená, že díky tomu jsme na té mapě Evropy a díky tomu jsme v té evropské organizaci na podporu talentů ve fotografii, která se jmenuje Futures. Takže tyhle ty věci, co jsem teď zmínila, ty určitě bych chtěla dál rozvíjet, jako pokud tomu budu mít podmínky a já se o to budu snažit. A pak se uvidí, jestli právě se nám podaří zachovat ten prostor galerie, nebo ne, teď to je opravdu hodně otazníky. Každý týden v týmu řešíme, jestli teda podávat výpověď nebo ne. Takže to ještě bude zajímavý, zároveň budeme chtít dělat teďka v říjnu taky fundraisingovou kampaň poprvé, protože my jsme zatím vždy poskytovali všechny služby zdarma, vlastně všechny výstavy, všechno, co jsme kdy dělali, tak jsme chtěli co nejvíc zpřístupnit. A teď poprvé přijde čas, kdy se zeptáme naší komunity, jestli by naopak nám nechtěla aspoň symbolicky nebo jakkoliv nějak pomoct. Tak uvidíme, ale zároveň já vím, že za těch příští rok 25 let jsme toho s mnoha lidmi okolo, jak vlastním týmem, tak spoustu externistů, externistek udělali hrozně moc a bylo by škoda to zahodit a něco s tím prostě budeme rozvíjet dál.
0: Budeme držet palce, vy si určitě nenechte ujít letošní ročník festivalu Photograph Zone, který začne už tento čtvrtek, potrvá do 11. října. Pozvala nás umělecká ředitelka Markéta Kinterová. Děkujeme, že jste přišla.
2: Já moc děkuju za zájem.

0: Martin Helmchen hrál část z osminova let pro klavír od Roberta Schumana.
1: Angels, Let Me Entertain You, anebo She's the One. Tak tohle jsou hity Robbieho Williamse, které si můžete příští rok poslechnout naživo. Bude to v Ostravě.
0: Britský zpěvák je prvním oznámeným headlinerem festivalu Colors of Ostrava.
1: Vystoupí ve středu 21. července a půjde o jeho vůbec první festivalové vystoupení v Česku.
2: Robbie Williams patří k umělcům, jejichž jméno už dávno přesahuje hranice popové hudby i jednotlivých generací. Na scéně se pohybuje od roku 1990, kdy jako 16-letý nastoupil do britské skupiny Take That. O 5 let později ale kapelu opustil a vydal se na solovou dráhu. Jeho první velké hity přišly v roce 1997 s debutovým albem Live Through Life.

0: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. V rozhovoru pro BBC Radio 2 s úsměvem na tváři přiznal, že jeho název nemá hlubší význam.
1: Jmenuje se to Britpop, hlavně proto, že jsem Brit a dělám pop. A pak jsem si řekl, hele, jsou tam kytary. Dobře, jaké album bych teď napsal, kdybych právě odešel z Take That s tím, co už nesvím? Jak by ta deska zněla? Takže vzniklo album, ve kterém jsem se vrátil do roku 1997. Řekl jsem si, pojďme to prostě zkusit znovu.
0: Za svou kariéru vydala Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Končit ale zatím neplánuje, dokonce už pracuje na nové hudbě, jak letos řekl BBC Radio 2.
1: Chystám teď album sám pro sebe. Nevím, jestli se to vůbec někomu bude líbit, ale dělám to pro své potěšení. Jo, chci pracovat, chci vyrazit ven, chci se do toho zase pustit. Pořád jsem neuvěřitelně ambiciozní a miluji svou práci.
0: Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Znovu ho bude moct vidět už v červenci příštího roku na festivalu Colors of Ostrava. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: Skladba Reunion ze stejnojmenného alba Garyho Bartna v nahrávce z roku 1990. Je minuta po půl desáté.
1: Mozaika.
2: Český rozhlas Jazz nabídne v nejbližších dnech hned několik zajímavých setkání s jazzem, od živého koncertu přes autorský projekt až po jednu z výrazných osobností současné hudby a my si o tom budeme teď povídat s hudebním dramaturgem Petrem Vidomusem. Petře, dobrý den.
3: Hezké dopoledne.
0: Už pozítří se v Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze chystá od 7 večer koncert v režii ČRO Jazz. Na co se můžeme těšit?
3: Tak tentokrát jsme pozvali ryze improvizační trio, které vystupuje pod názvem Romanov.

0: Nicméně ten koncert bude hodně čerpat z jejich čerstvé inspirace z nedávné rezidence ve Švýcarsku. Takže tento čtvrtek v Radio Café jste srdečně zváni.
1: A přesouváme se k pátku. Hostem pátečního rozhovoru měsíce bude tentokrát basista Tomáš Baroš, známý mimo jiné ze spolupráce s Ondřejem Štveráčkem anebo rozhlasovým big bandem Gustava Broma. Představí ale vlastní autorský projekt. Co o něm už teď, Petře, můžete říct?
0: Tak Tomáš Baroš, přezdívaný také Kaštan, je zásadní postava české jazzové scény, ale vystupuje především co by sideman, co by spoluhráč v neskutečně velké množství jazzových skupin. Ovšem aktuálně vydává solové album pod svým vlastním jménem, to se jmenuje First Call. Ten název vlastně odkazuje k jeho pověsti první volby pro řadu kapelníků. Pokud někdo potřebuje basistu, tak často volá Tomáše Baroše. On se chystal vydat své profilové album už s vidinou 30, nicméně nakonec z toho byla tedy ta aktuální 40. A sešla se tam skutečně mimořádná sestava, takže právě o albu First Call bude řeč v rozhovoru měsíce tento pátek.
2: V sobotu potom nabídne Jazz Club koncert amerického trumpetisty Terence Blancharda, který taky často skládá filmovou hudbu, kterou z jeho kapel tentokrát uslyšíme.
0: Tak tentokrát je to kapela E-Collective, což je hodně taková současná elektronická fúze. Vlastně ta kapela E-Collective navazuje na předchozí desku Breathless a i tento živý záznam z roku 2018 otevírá palčivá témata rasismu, ozbrojeného násilí a vlastně nenávisti v současné Americe. Jedná se vlastně o sestřih koncertů Terence Blancharda z několika amerických měst právě v roce 2018. Jak už bylo řečeno, odvysíláme ten záznam v sobotu v pořadu Jazz Club ve 20 hodin.
1: Programové plány Českého rozhlasu Jazz pro nejbližší dny nám představil hudební dramaturg Petr Vědomus. Petře, díky za návštěvu.
0: Děkuji za pozvání a poslouchejte Jazz.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Bratislava Hocernejdrs v nahrávce z roku 2006 a píseň svítá v 9 hodin téměř 44 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Čas na Vltavě teď bude patřit novináři a muzikantovi Petru Vizinovi. A tentokrát bude jeho úvaha o představách, které si vytváříme o druhých podle jejich věku.
3: Sledoval jsem seniorku v páté řadě kostelních lavic s opatrnou nervozitou. Většina publika byli junioři a juniorky, jak je na festivalu mládeže obvykle. Část návštěvníků tvořili nejspíše jejich rodiče, tedy lidé kolem 40, možná 50. Sám sebe dokážu utlout si argumenty, jak je ageismus, tedy stereotypy spojené s věkem, nespravedlivý a hloupý. Přesto se přistihnu při pomyšlení, že té babičce z Valašska, jsme totiž ve Vsetíně, se můj program nejspíš nebude líbit. Festival pro věřící mládež si totiž objednal program o kráse, což je trošku léčka. O lásce, pravdě nebo spravedlnosti se toho ve svatostáncích všech odstínů židovské či křesťanské víry namluví spousta. Láska, pravda a spravedlnost se v Bibli velmi často překrývají, až se nakonec setkají v jedné hlavní postavě velkého příběhu víry. Jenomže s krásou je to daleko komplikovanější. Abych to vysvětlil. Říká se totiž, a nejspíš to tak bude, že krása je v očích toho, kdo se dívá. Což zní celkem vznešeně, ale přetlumočeno do civilního jazyka to znamená jen to, že každý z nás má svůj vlastní vkus a každému z nás se tedy líbí něco jiného. A pokud je krása něco tak subjektivního, těžko o ní vyprávět stejně přesvědčivě jako o pravdě, lásce nebo spravedlnosti. V Bibli toho také není mnoho k nalezení. Leda, že nemáme soudit podle zevnějšku, což je poučení, které se mělo potvrdit právě v mém případě. Ale nepředbíhejme. Býval bych se mohl ze zadání mluvit o kráse nějak vysmeknout. Vyprávět publiku anekdoty z dějin půvabu. Třeba, že kdysi byli natolik přitažliví muži s panděrem, že brašnáři kvůli tomu šili štíhlejším nešťastníkům umělá břicha. Mohl bych publiku předložit myšlenky velkých estetiků a teologů, tedy odborníků na krásu a na transcendenci. Ať si s nimi naslouchající poradí, jak umí. A nebo, a to je podle mého ještě hanebnější, se rozpovídat, co se líbí mně samotnému a zkusit obhájit svůj vlastní vkus. Současné výtvarné umění, hlasitou hudbu, poezii. Ani bych se nedivil, kdyby se někdo z publika zvedl uprostřed programu a cestou k východu zabrblal. A tohle se vám jako líbí? Z biblických textů jsem vybral místo, kde se velké pojmy jako pravda, spravedlnost a láska potkají s krásou něčeho tak obyčejného, jako je plevel na poli. Když si ho prohlédnete zblízka, pozorně a trpělivě, pak uvidíte, že ani Šalamounův chrám se vší nádherou a vznešeností nebyl tak krásný. Vybízí Ježíš své učedníky. Vyprávěl jsem o knězi a básníkovi Jakubu Demlovi, který vzal Ježíšovu výzvu vážně. Četli jsme společně básníkovi promluvy k rostlinám. Občas jsem s opatrnou nervozitou zkontroloval, jak se na to babička v publiku tváří. Třeba čekala hřímání nad úpadkem světa, a já tu zatím recituji Demlovy promluvy k blatouchu nebo k jitrceli. Program končí, podáváme si ruce, vidím, jak se ke mně seniorka blíží. Čekám studenou sprchu. Ale namísto toho se její obličej rozzáří v přátelském úsměvu a podává mi slivovici jako dárek. Děkuji za tu lekci. Ageismus, tedy stereotypy spojené s věkem, opravdu nejsou nic krásného.
2: Uzavřel svou dnešní úvahu hudebník a publicista Petr Vizina.
0: Připomeneme si také Bohuslava Martinů, tady je ukázka ze sonatýny pro trubku.

0: Tvorba Bohuslava Martinů v ranní mozaice na Vltavě v úterý 29. září.
1: A milou společnost nám už ve studiu dělá náš kolega, moderátor Ondřej Cihlář. Vítej, Ondro.
2: Dobré dopoledne.
1: Ještě než se dostaneme k tomu, koho jsi dnes pozval do vizitky krátce po 10. hodině, jaký byl víkend, protože za sebou máme tři krásné, opravdu počasí nádherné, tři krásné dny, tak mě zajímá, jak jsi ho prožil třeba kulturně.
2: No, byl jsem navštívit rodiště mé ženy v Litomyšli a tam to bylo skvělé, protože počasí bylo nádherný, babí léto probíhá, ale chtěl bych se vrátit k zážitku z minulého pobytu tam, kdy byly takzvané litomyšlské dvorky, což je samozřejmě akce, kterou známe z mnoha měst a rozžili se i tam. A zajímavost, ke který se chci vrátit, je otevření dlouhá léta zavřeného hostince u Černého orla a jeho plánované rekonstrukci, kterou bude mít pod svým patronátem vedení litomyšlského festivalu Smetanova Litomyšl. A skvělé na tom je to, že je to starý hostinec, který má v sobě také divadelní sál, proto mě to zajímá, ve kterém své hry režíroval a zahrál i sám Till. A zdá se, že skutečně i z tohoto prostoru se stane malý vlastně studiový divadelní prostor, který v tomto městě chybí, takže se na to velmi těším. Takže to je taková naděje a držím samozřejmě organizaci festivalu palce, aby se to podařilo dotáhnout.
1: No tak pochopitelně to mi taky, ale ta zásadní otázka pro dnešní den přichází právě teď. Koho jsi pozval? Vím, že to bude básník, performer a hudebník Petr Váša. O čem bude řeč?
2: To potvrzuju. On se svou kapelou Ty syčáci natočil nové album. V příštím týdnu ho bude samozřejmě křtít nejenom v Brně, ale potom o týden později také v Praze. No tak zjistíme, k čemu se dostali po letech své tvorby a samozřejmě, jestli také zůstává o ním pověstným fyzickým básníkem.
1: Nejenom o desce s názvem Dlouhá, široká a bystrozraká bude za okamžik řeč s Petrem Vášou. Ondro, ať se to povede.
2: Já děkuju.
0: Letošní den architektury je potom ve znamení nedostupnosti bydlení v Česku. Jakou roli by mohla sehrát při řešení současného nepříznivého fenoménu třeba udržitelná architektura, o tom bude řeč v Akcentu v 16 hodin a 30 minut, tak poslouchejte.
1: A naleďte Vltavu také zítra ráno. Opět v 6 se na vás budou těšit František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovna bude jednat o nedůvěře vládě Andreje Babiše s ANO. Svolání mimořádné schůze podpořili všichni opoziční poslanci. Jako důvod uvádějí zadlužování státu a údajný střet zájmů premiéra. Ke svržení kabinetu ale nemají dostatek hlasů. Vládní koalice svolání schůze respektuje, jde ale podle ní o předvolební gesto. Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku, který zasáhl několik budov. Informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Ukrajinské úřady mezitím aktualizovaly počet obětí dronového útoku, který v pondělí zasáhl budovu Národní akademie věd v centru Kyjeva. Zemřeli dva lidé a 26 dalších utrpělo zranění. Iránští zástupci jednali s katarskými zprostředkovateli. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho je Tehrán seznámil se svým návrhem na znovu otevření Hormuzského průlivu. Americkou odpověď Irán očekává právě dnes. Děti ze základní školy v pražském Újezdě nad Lesy zůstanou ještě dnes doma. Přes 350 lidí mělo od minulého týdne zažívací potíže, a to poté, co jídelna připravila pokrm z prošlých vajec. Zítra se děti do lavic vrátí. Škola ale řeší potíže se zajištěním personálu. I učitelé totiž byli mezi těmi, kteří se jídlem otrávili. Praha 1 instaluje nové informační cedule. Jsou na desítkách míst po celém historickém centru a postupně by se měly objevit v dalších téměř 50 lokalitách. Cedule mají modrou barvu a doplňují klasické červené uliční tabulky a vysvětlují původ názvů ulic. Čekejte jasno, v Čechách přechodně polojasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na horách 16 a na Šumavě 20. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Když vystupuju, zajímá mě práce se slovem tak, aby ta slova, na kterých mi skutečně záleží, vyzněla. Zároveň se snažím vytvořit atmosféru, aby lidé v publiku měli pocit, že by totéž mohli dělat taky, říká básník, performer a hudebník náš dnešní host Petr Váša. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj Petře, od mikrofonu všechny posluchače samozřejmě u dnešní vizitky vítá Ondřej Cihlář. A my si pojďme našeho hosta představit, byť je již lety své tvorby celkem znám. Protože Petr Váša je známý jako improvizátor, hledač uměleckých postupů a označovaný za fyzického básníka, který kromě psaného a mluveného slova používá jako rovnocennou součást jazykového vyjádření i pohyb a gesto. Často výtvarné a také zvuky nebo scénickou akci. Teď si musím odkašlat, protože v našem studiu je jako vždy naprosto přeschlý vzduch. Jak ti to vadí tady ta atmosféra v tomto studiu? Dá se to vydržet?
2: Mně se tady líbí, po levici mám kávu, po pravici vodu, žádné sucho mě neohrožuje a raduju se z prodlouženého léta.
1: No tak tady ve studiu. No, kromě tvých performance a hudby píše Petr Váša také knihy, například ta s názvem Rajčaťáci a banáni, určená pro děti, získala ocenění nejkrásnější česká kniha v roce 2023. A díky originalitě tvorby, působivé šířce zaměření i nesporným uměleckým kvalitám díla je Petr Váša od roku 2025 nositelem ceny města Brna. Jak si toho vážíš, této ceny města Brna?
2: No tak, když jsem se to dozvěděl, tak mě to připadlo takové bizarní, protože já nejsem zrovna moc na různé oficiality a tak prvně jsem se jakoby lekl, jsem si říkal, kdo ví, co to znamená, a pak mě došlo, že je to dobrý, no fakt jako díky, děkuju.
1: No tak to je výborný, takže to je opravdu krásná win-win situace pro město Brno i pro tebe. A Petr Váša sám působil nejprve v různých hudebních skupinách, založil skupiny alternativního roku Skopce a Ošklid a v roce 1990 založil Multirevival A-Beat, jak se tomu říkali?
2: A-Beat, ono to bylo Ananas Beat, původně podle inscenace je A. Pitinského Ananas a kolem toho se vytvořila taková komunita, z toho vyplynul vlastně ten náš Multirevival, takže A-Beat, ale můžeš to číst A-Beat.
1: Ale původně to je A-Beat, tak já se to přidržím. Následně se Petr Váša věnoval vynalézání právě takzvaného fyzického básnictví a založil i alternativní kapelu Tysičáci, se kterou aktuálně vydáváte 9. album nazvané Dlouhá, široká a bystrozraká. Míněno deska nebo spíše žena?
2: Myslíš ten titul?
1: No.
2: No, tak je to takový feministický konceptuální příběh a jmenuje se to Dlouhá, široká a bystrozraká, protože takhle jako s humorem a s ironií si vlastně říkají fiktivní performerky, které jsem si vymyslel, když jsem ten příběh psal. A zároveň se tak jmenuje teda titulní skladba, kterou jakože prezentují ty fiktivní performerky na jednom festivalu a vtip je v tom, že to není jenom vtip, jakože vezmeš Erbena a převrátíš ho vzhůru nohama do genderově a významově, ale že ta původně ta básnička a potom písnička, kterou doufám, že si pustíme za chvíli, tak je určena nejen ženám, ale i veškerému lidstvu a taky člověk může uvažovat o tom, že ten text by se dal adresovat vlastní duši.
1: Mm-hmm. No každopádně tady v tiskové zprávě máme k této desce napsána jsou slova, která jsi možná formuloval sám a sice, že album dělá dlouhý nos na patriarchát a konformismus.
2: Jo.
1: No a je dobrý, že to dělá chlap, že jsi autorem ty, neměli by to dělat ženy?
2: No, tak já si myslím, že vtip toho feminismu, který mě se líbí, jako není v tom, že vezmeš patriarchát a obrátíš ho na ruby a dosadíš místo něj matriarchát a že budou mužům dominovat ženy místo toho, aby ženám dominovali muži, ale že ten postup není v obrácení rolí a pozic, ale v tom, že ta dominance a to, že někdo někomu šéfuje a někdo někomu říká, co má dělat a tak dále, takže prostě vyvane ve prospěch spolupráce a tvůrčí, kreativní partnerskosti. Hmm. Takže si myslím, že takovéhle věci právě je celkem vtipný, když napíše muž. A navíc my na té desce máme ženský prvek zastoupený opravdu bohatě, takže kromě nás jako syčáků a těch našich zvuků a zpěvů, tak tam vystupuje 5 žen. Jedna úžasnější než druhá. Mm-hmm. Takže si myslím, že ta žádoucí kreativní genderová rovnováha je zastoupená tak, jak má být.
1: Tyto ženy, jak jsi je právě teďka tady označil, tak vás doprovodí pravděpodobně také na vašich křtech 14.10. v Brně a o týden později v Praze. Říkají si Voice Babes. A kde jsi našel a proč jsi vybral?
2: No tak nejde jenom o Voice Babes. Posluchač toho našeho alba si nejdřív ze všeho všimne a nepřestane si všímat během celého poslechu vypravěčky, protože se jedná o příběh a my jsme vlastně v té kompozici celé té věci chtěli trošku jakoby oprášit nebo novýma očima se podívat na žánr něčeho mezi rozhlasovou hrou a melodramem. Takže každá ta písnička je uváděna vypravěčkou a vypravěčka je skvělá, úžasná. Naše kamarádka, hvězda divadla na Zábradlí i Národního divadla a tak dále, Kateřina Císařová. Mm-hmm. Takže Káťa Císařová je v roli té vypravěčky a během toho, jak se ty písničky střídají, tak v 5 kusech velmi výrazně vystupují Voice Babes a to je trio brněnských performerek, které dělají takové promyšlené a přitom vtipné voice bandy. A Tereza, jejich vedoucí, doufám teda, že se nepletu, že pořád platí, že Tereza je jejich vedoucí, tak je studentka, žačka Marty Kovářové. A Marta Kovářová vede kapelu Budoár staré dámy a je skvělá filmařka a konceptuální umělkyně a pedagožka. Takže Marta zpívá z Voice Babes. Voice Babes jsou 3 ženy, k tomu Marta a k tomu ještě připočtěte Kateřinu Císařovou, takže to je ta naše pětice.
1: Tak její hlas a hlas vás všech, celé kapely i Voice Babes budeme si moci poslechnout za chviličku právě v titulní písni Dlouhá široká bystrozraká. Já bych chtěl našim posluchačům a posluchačkám samozřejmě připomenout, že Káťu Císařovou jsme zde měli nedávno, tuším, že snad dokonce minulý týden.
2: Je, výborně.
1: Tak pokud si budete chtít vizitku s ní poslechnout, tak je to možné, pokud sahnete do archivu. Třeba přes aplikaci Můj rozhlas. No a teď už pojďme k té písni Dlouhá široká bystrozraká. Rád by si ještě nějak uvedl?
2: No a rád bych uvedl, že zrovna v téhle písni teda Voice Babes nevystupují.
1: To musíme opravit.
2: Ale to nic nemění na tom, že jejich vstupy v těch ostatních jsou úžasné a já jsem tady tuhle písničku vybral prostě, protože je titulní a taky se teda vlastně ale trošku liší od těch ostatních tím stylem, protože tohle, kam jsme se dostali při zhudebňování tohohle textu, je takový možná psychedelický nějaký folk, to nechám na posluchačích, ať to posoudí.
1: Říká náš dnešní host Petr Váša, jakékoliv dotazy na něj směřujte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.
2: Dlouhá, široká a bystrozraká. Dlouhá, široká a bystrozraká, buď taková. Buď dlouhá, buď široká, buď bystrozraká. Typicky česky a netypicky hezky, malá, úzkoprsá a krátkozraká.

Dlouhá, široká a bystrozraká, být taková. Povznést se, rozmáchnout a prohlédnout. Mít kuráž, její tři rozměry, výšku, šířku a hloubku.

dlouhá, široká a bystrozraká, buď taková. Buď dlouhá, buď široká, celkově velkorysá, stereo woman. A ne typicky hezky, monotónní, monotematická, monomanická.

0: Dlouhá, široká, bystrozraká, dobrá mantra. Být taková, být takové, být takový. Oživit zakleté, obnovit staré království, vysvobodit žalud z vrchu dubu, drahokam ze skály, prsten ze dna moře, prásk, prásk, prásk, obruče zkoušky do východu, příchodu světla. Osvobodit skrytou perlu z černokněžného zakomplexování. Zakletý zámek přede mnou, zakletý zámek ve mně. Dlouhá, široká a bystrozraká.
1: A my se vracíme zpátky k našemu rozhovoru s hudebníkem a performerem a také fyzickým básníkem Petrem Vášou. My jsme slyšeli tu titulní píseň z vašeho nového alba kapely Ty sičáci, Dlouhá, široká a bystrozraká. Zajímá mě jedna věc, pokud jsme hovořili o tom, že toto album má dělat dlouhý nos na patriarchát i konformismus, tak jak ty vlastně tohle téma vnímáš tady v naší české společnosti jako téma, které třeba teď v současnosti možná i třeba v některých představitelech české vlády třeba nemusí úplně rezonovat. Tak jak to vnímáš jako aktuálnost jeho tohoto tématu právě teď?
2: No tak pro mě je to zvláštní úvaha, protože já jsem jakože feministou přesvědčeným, bych řekl, jsem se stal už opravdu kdysi jako dávno, když jsem z nějakých důvodů se dostal k takové té základní literatuře, k té Simone de Beauvoir, kniha Druhé pohlaví, skutečně jako doporučuju, vůbec to není něco starého a zvětralého a tak dále a tak dále. A třeba už v nějakých 90. letech jsem si myslel, že ty základní věci o tom, že například polovina lidstva by neměla být považovaná za méně cenou a měla by mít srovnatelné příležitosti jako ta druhá polovina lidstva a tak dále a tak dále, tak jsem si myslel, že to je tak jako očividné a tak jasné, a že jsem nějakou dobu to bral jako za dávno vyřešený problém, za velký problém, který ale dávno už jako je za námi. A teď, jak ta léta šla, no tak mě víc a víc překvapovalo, jak se tahle věc může vracet jako bumerang a
1: navíc vyřešená moc není, protože ano. Skutečně drtivá většina žen za stejnou práci dostává méně peněz v rámci svých platů než muži, takže to je jenom takový drobný jako detail té věci.
2: Ano, ano. Já jsem si teda nemyslel, že by zrovna ty platy, že by jako byly někdy už vyřešené, ale myslel jsem si, že ta cesta k tomu řešení je přímá a že to každému citlivému nebo přemýšlivému člověku musí být jasné. Ale taky mě vlastně nenapadlo, jak snadno se z takovýchhle témat může stát politikum, což je věc, která může tomu tématu prospět, anebo ho naopak může úplně blokovat. Takže vlastně celá desetiletí jenom zírám, jak se tady tohle vrací v dalších a dalších podobách jako bumerang, ale pozitivní na tom je, že feministické uvažování se vyvíjí a je stále pestřejší a i ti přiznaní nebo nepřiznaní odpůrci některých těch proudů tak si dávají záležet na své argumentaci, takže jako žijeme v zajímavých časech samozřejmě, ale řekl bych Ondro k tomu to, že jakkoliv ta věc je u nás problematická, tak já jsem teďka měl velký zážitek, že jsem minulý týden vystupoval na Slovensku, v Modré u Bratislavy na krásným takovým jako festiválku a tam v té vyloženě přátelské, družné atmosféře s úžasnou Luciou Piusi ze skupiny Živé květy jsme vystupovali na jednom pódiu a tak dál, tak jsem ale postupně jako zjišťoval, že vlastně kvůli té politické situaci na Slovensku některá už jenom klíčová slova, když se vysloví na pódiu, tak vyznívají úplně jinak. Tam bohužel teda je ta situace taková, že když řekneš jenom slovo feminismus nebo gender, dejme tomu, tak vidíš, že publikum reaguje jinak než u nás, protože tím vyslovením toho slova se dostáváš do toho politického diskurzu a a můžeš počítat s tím, že v tom publiku můžou sedět lidi, kteří kvůli po vyjádření svého názoru přišli o práci v té současné situaci. Jo. Čili samozřejmě všem slovenským přátelům moc držím palce a vůbec to neříkám jakoby nějak, jo, že bych chtěl říct, že u nás je to v pohodě a tam to v pohodě není. Ale naopak to
1: ale
2: pro mě je jako...
1: rozdíl cítíš.
2: No, myslím si, že pro mě ta pointa je jako to varování, víš, že ujedeš pár kilometrů vlastně na východ a zjistíš, že stačí celkem málo a může se v úvozovkách akademická kavárenská debata najednou zvrtnout jako v podstatě v něco, co už se blíží mocenskému boji. Hmm. Takže zrovna třeba, když jsem jel zpátky z Bratislavy, no tak jsem se smál sám sobě, že jsem si před x lety myslel, že tahle témata jsou v principu vyřešená a teď si člověk musí v přátelské a skvělé sousední zemi pomalu dávat pozor na pusu.
1: Hmm. To je samozřejmě překvapivé, nicméně skutečně berme to jako varování, protože některé tendence můžeme vidět i u nás.
2: Hmm.
1: Pojďme si teď pustit od kapely Beatles píseň Rain a mě by zajímalo, proč jsi vybral.
2: No tak, protože vy jste se ozvali a dostal jsem od vás krásný úkol vybrat, kromě teda tady té sičácké písničky, kterou jsme slyšeli, ještě 4 další. A já jsem přemýšlel o tom, aby to nebylo úplně náhodné, no tak jsem si zkoušel představit, co nás jako sičáky vlastně inspiruje. A jak posluchači uslyší za chvilku, udělal jsem výběr, který začíná v polovině 60. let a končí celkem ve žhavé současnosti. A ty Beatles teda jsem vybral, protože jakkoliv je na světě spousta skvělé hudby, tak ti Beatles mají takovou velkou výhodu, že byli jediní a byli první. A to, v čem byli první, o tom by se dalo mluvit dlouho, ale oni mimo jiné byli první v tom, že si troufli pop music, nebo řekněme pop rock music, spojit s osobní výpovědí a s vážnými tématy, aniž by přestali být zábavní a tak dále a tak dále. A někdo říká, že to celé začalo tímhle singlem Paperback Writer a na druhé straně, na B straně byla písnička Rain, ve které která zdánlivě je o počasí, ale taky je tak trošku o drogách a o společnosti a o konformismu a nekonformismu. A v závěru si John Lennon troufl pustit svůj hlas pospátku, což v tom fade-outu posluchači uslyší. Je to chvilička, ale tehdy to byla úplná hudební revoluce, protože tím začala éra experimentování v pop music, která trvala ne moc dlouho, ale změnila náš názor na to, co pop music může být.

0: Tak skutečně měli jsme možnost teď v posledních pár vteřinách této písně Rain od kapely Beatles slyšet to, na co si upozorňoval, sice hlas Johna Lennona puštěný pospátku, tedy experiment. Nakolik experimentujete stále ještě vy s kapelou Ty Syčáci, protože samozřejmě po určitých letech se může stát, že se třeba kapela zabydlí v nějakém svém oblíbeném stylu a začíná tuhnout. Mm-hmm. Jak proti tomu bojujete?
1: No tak... Myslím si, že vlastně ani nějak bojovat jako nemusíme, protože od našeho počátku my jako kapela jsme byli experiment. Už teda tím, že vlastně jsme se rozhodli hrát bez bicí soupravy, ale přitom hrát hudbu, ke které by ta bicí souprava jakoby seděla. A to jsme řešili pomocí jednoduchých perkusí a taky pomocí ticha. Takže už tehdy, teda, když jsme začínali, tak spousta lidí říká, tak tohle je fakt jako dobrý experiment, protože to byl takový ten postup, jakože ty neslyšíš ty bicí z pódia. Ale v ideálním případě slyšíš ve vlastní hlavě. Ty zámlky a to ticho můžou fungovat, když se dobře nastraží nebo uspořádají, tak můžou dobře fungovat. Takže člověk vlastně ten rytmus si, nebo ten zvuk těch rytmických nástrojů si představí a tak dále. A rádi jsme pracovali kromě písničkového formátu s voice bandy a různými zvuky a tak dále. A taky jsme ale začali záhy po vydání té naší druhé desky vytvářet takové jako příběhové epické tvary. Říkali jsme tomu opery nebo opery nebo opery v úvozovkách. A první byla Samota, sláva, smrt a spása a potom Lišák je lišák. To mimochodem teda musím tady říct, že Lišák je lišák taky obsahuje vypravěčku a vypravěčkou je Alenka Blažejovská, Alena Blažejovská, skvělá redaktorka brněnského rozhlasu, která dělá naprosto teda senzační pořad Zelný rynek, literární pořad a tak dále. Čili tady tahle dílka a potom ještě jakési jako dvojalbum Eldorado a The Tramp my považujeme za hudební vyprávění v takovém celkem jako rozmáchlém formátu a baví nás na tom to, že když jsme s tím začínali, což bylo někdy, myslím, že Samota, sláva, smrt a spása byla 2003, vyšla. Takže se mnoho lidí divilo, co to je prostě za koncepční album spojené teda s tím příběhem a tak dále a tak dále. A bylo to ještě předtím, než došlo k renesanci mluveného slova. Předtím, než najednou všichni dělali podcasty a všichni začali poslouchat audioknihy namluvené a tak dále. A my jsme se radovali, teda, že v tomhle jsme byli průkopníky, protože se nám nezdála tehdy tak populární myšlenka, že všechno, na čem záleží, musí být na videu a že lidi už vlastně nebude zajímat nic jiného než video.
0: Opak je pravdou, protože všech těch podcastů je teď opravdu nepřeberné množství. Možná bych řekl, že až je prostor přesycený. Jak ty to vnímáš? Není toho už na tebe příliš?
1: No tak můžu si vybrat samozřejmě, ale z toho důvodu, který teď jsem se snažil popsat, to vnímám teda velmi pozitivně, protože mě to tehdy... Já myslím si, že to je vtipné to připomenout. Teď my jsme přesyceni podcasty, ale opravdu byla dlouhá léta, kdy se říkalo video, jedině video. Prostě lidi nemají jako náladu něco poslouchat, číst teda vůbec ne a poslouchat nějaké mluvené slovo, vydrží tak asi 5 vteřin a pokud to není na videu, tak je to mrtvé. A pak se to změnilo z různých důvodů. Zajímala by mě teda nějaká studie k tomu.
0: No,
1: proč
0: myslím
1: tomu
0: si,
1: došlo.
0: Že mám pocit takový, že to je s tím hodně zatřásl COVID, protože lidi měli najednou potřebu hodně poslouchat, protože zkrátka neměli možnost trošku soustředěnějšího života a tak dál. Ano. A zároveň při poslechu, a to je ta obrovská výhoda, se dá dělat celá řada různých věcí.
1: Přesně tak. Přesně
0: a to
1: tak,
0: video neumí, protože to upoutá tu pozornost kompletní. A člověk u toho takzvaně zahnívá.
1: Ano, přesně tak. Takže vlastně sluchátka zvítězila nad displejem. A teď zpětně to vypadá, že to logicky muselo přijít. Ale v době, kdy jste prostě vydávali jako desku a neměli jste k tomu hromadu videa a okolí vám naznačovalo, že teda nikoho to nebude zajímat, tak to bylo jaksi nemyslitelné. No, čili já se tady z tohohle raduju a myslím si, že Líbí se mně, že ten audio žánr a ten, hlavně ten žánr toho vyprávění i teda rozhlasových her a tady ty vaše zajímavý různý jako rozhlasový formáty, že právě tady i díky možná tomu přesícení se ale stanou trvalou součástí mainstreamu a budeme prostě uvažovat v celé té šíři od samozřejmě videa a tak dále až po starý dobrý mluvený slovo, který teď už asi víme, že se neomrzí.
0: Pokud se mám vrátit ještě naposledy ke vaší aktuální desce, tak bych chtěl připomenout, že Dlouhá, široká a bystrozraká, tedy nejnovější deska kapely Ty syčáci, bude pokřtěna 14.10. v Brně v kabinetu Mus, právě i s podporou právě Voice Babes, tak jak jsme se o tom bavili, aby podobná akce potom proběhla 21.10. v Praze na Kamíně Bout. Mezitím budou ještě koncerty v Břeclavi a v Plzni, což si mohou fanoušci samozřejmě dohledat. Nicméně pojďme si ještě říci, celou tu desku uzavírá poslední píseň, tedy takzvaná 13. v pořadí s názvem Kde. Máte k ní klip, který jsem viděl, který je, zdá se mi, oživením starých fotografií z celého Česka. Nicméně o čem píseň Kde je a proč celé album uzavírá?
1: No tak je to skvělá otázka, Ondro, akorát, že já bych o tom rád mluvil půl hodiny. Já nevím, jak to říct.
0: Máme na to dvě minuty.
1: Máme na to dvě minuty, tak já to zkusím říct v jedné minutě. Je to do poloviny bych řekl, že je to hodně velká legrace. Děj toho jakéhosi vyprávění se odehrává na dohled od hory Říp. Vychází to z takové reálné teda historky, když jsme s kapelou hráli v Litoměřicích a náš skvělý místní kamarád nás na své zahradě hostil Sumcem a Kancem. A Kanec byl z Radobílu a Sumec z Labe. A tak s tím si trošku hraju v tom textu a myslím si, že do půlky je to celkem jako legrace, objeví se tam to národní téma, takový ten vtip, který jsem zdaleka nevymyslel já, jakože v jim mě zemský ráj to na pohled zpívá slepý mládenec, ale potom od půlky se to zlomí v takovou mystickou vizi a já doufám, že ta první a ta druhá část, že si nějak neodporují a že se navzájem doplňují. Jo, a ještě bych teda řekl, to posluchači zřejmě nevědí, že v textu zmiňuju to, že první pozorování létajících talířů v dějinách lidstva je hlášeno z roku 45 z Litoměřic, předtím, než to viděli ti američtí letci a tak dále. Tak konspirační teorie říká, že tam Němci vyráběli nějaký vznášedla v dole Richard a tak dále. Pak jsou ještě šílenější konspirační teorie, ale mně se líbí, že no, představte si, vážení posluchači, horu Říp, na tím létající talíř, litoměřické zemědělce s těma hráběma, jak koukají nahoru a na talíř a pak si uloví Sumce v Labi a Kance na Radobílu.
0: A umístí ho na ten talíř, ze kterého vy ho samozřejmě sníte.
1: To mě nenapadlo. Ale ty jsi pohotový improvizátor, takže...
0: A samozřejmě dobře. S širokou a otevřenou vizuální fantazií, takže takto se mi to propojilo hned. Nicméně pojďme teď se podívat na písničku Fashion, která bude tou další, kterou jsi vybral od Davida Bowieho. Proč od něj právě tuhle?
1: No, tak ta předešlá byla z roku 66, teď jsme v roce 79, pokud se nepletu, to znamená na konci 70. let. A máme tady další příklad tvůrce, který byl schopný dělat fakt teda jako výsostný pop a obrovská vystoupení a mega prodeje těch desek. Ne teda zrovna téhle, ale té následující Let's Dance David Bowie prodal skoro tolik jako Michael Jackson a přitom si pořád udržoval ten status toho experimentálního tvůrce a hlavně bych řekl tu ctižádost. A k tomu já bych rád, zkusím to říct úplně stručně, bych rád řekl jako věc, která mě úplně ohromila, když jsem ji četl celkem nedávno a vůbec jsem netušil,

0: hudbu vzhůru nohama, tak byli absolventy těchhle škol, mm-hmm. Pete Townsend a tak dále. Čili to, až když jsem to četl, tak mně to došlo, že třeba ten Lennon, že byl tak skvělý, nebo Bowie, oni chtěli být jako Elvis, ale taky chtěli být jako Picasso, protože znali moderní umění a měli tu ctižádost být těmi skutečnými tvůrci. A samozřejmě chtěli být slavní a bohatí a tak dál a tak dál a zároveň chtěli být někým, ne jenom v nějakou takovou bizarní postavičkou, jako ty pop stars, jako předtím. Čili myslím si, že Bowie je toho úplně dokonalým příkladem. Když si představíte tu jeho diskografii, tak on pořád se točí vlastně kolem tohohle tématu a někdy se vzdaluje, někdy se vrací k tomu experimentu. A tady na desce Scary Monsters je to nádherně vidět, hraje tam Robert Fripp na kytaru a ty písničky jsou chytlavý, jsou krásný a přitom jsou divný a myslím si, že Fashion je zrovna jeden teda z nejlepších příkladů a není to tak profláklé jako Ashes to Ashes.
1: Říká básník, performer a hudebník Petr Váša. Jakýkoliv dotaz na něj právě teď posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz, ať ho můžeme položit.

0: No a my se s Petrem Vášou dostáváme k dalšímu tématu a to je kniha, za kterou v roce 2023 si získal ocenění nejkrásnější česká kniha a to je Rajčaťáci a banáni, z čehož vyplývá, že to znamená, že je pravděpodobně spíše určená pro děti z tohoto titulu. Mhm. Ale mě by zajímalo, jestli je na tuto knihu navázána nějaká tvoje další činnost, jestli třeba probíhá tvoje nějaká veřejná čtení, jestli s dětmi se věnuješ nějakému takovému performingu.
1: Ano. No, určitě je to tak, jak říkáš, a je to dáno už vlastně tím, že ten příběh té knihy je takový prázdninový příběh čtveřice malých performerů. Jsou to děti, které z určitého důvodu, který nebudu prozrazovat, z nedostatku času a posluchači si to můžou dohledat, tak z nějakého důvodu ty děti se rozhodnou, že přes prázdniny vytvoří představení. A ne divadelní představení v tom smyslu, že by ho napsal někdo jiný, někdo dospělý, ale ty děti vlastně postupují tak, že zažívají taková ta úplně běžná, nebo celkem úplně běžná prázdninová dobrodružství, ale u každé té situace, kterou zažijí, si dělají poznámky, hledají kouzelná slova a dávají dohromady z těch slov a z těch zážitků takové prvně jako takové primitivní, řekněme, básničky, které tak různě skandují a prospěvují a potom postupně krok za krokem jim z toho vzniká fakt vlastně celkem jako pestré a intenzivní představení, které ty děti vytvoří sami. Objeví se tam dva takový dospělí, kteří trošku je tak jako pošťouchnou nebo jim pomůžou, ale mají dost rozumu na to, aby ty děcka nechali pracovat samostatně. A tahle parta těch dětí, to jsou ti rajčaťáci, jak se dostali k tomu názvu a tak dále, to je všechno obsaženo v tom textu. A konkurenční parta se tam vynoří takzvaní banáni. Ti jsou takový z hlediska rajčaťáku trošku banální, ale protože někdo uslyší slovo banální a neví přesně, co to znamená, tak už to jaksi jako zůstane ve vzduchu. A ti banáni nejsou až tak banální, jak by se zdálo na začátku. Jsou takový jako tradičnější, ale dělají taky svoje představení. Nechají se jako v dobrém vyprovokovat těmi rajčaťáky. Takže celkem na začátku toho příběhu je sázka mezi dvěma
0: partama
1: o to, kdo udělá lepší představení, dopadne to doufám, že zajímavě a tak dále a tak dále. A knížka je krásná, samozřejmě Magdalena Rutová ji ilustrovala úplně jedinečným způsobem. Navíc ta knížka obsahuje QR kód, odkaz na soundtrack na Spotify a tak dále a tak dále. Ale v jádru té knihy je dětská tvořivost. A vtip je v tom, že ty kapitolky obsahují takový komentáře toho jednoho z těch děcek, takového kronikáře. A ty komentáře, sice s humorem, ale taky trochu navážno, vybízejí čtenáře, aby si zkusil představit, že by on sám něco takového vytvořil. A mně se na tom líbí to, že ta knížka z mého hlediska prostě je zábavná a líp jsem to nedovedl, ale zároveň má přesah, nebo má potenciální přesah. A já když se ocitám na různých čteních pro děti, zejména v knihovnách nebo ve školách, tak se vždycky snažím jakoby víc té knížky, ale dostat se během té hodinky, řekněme, dostat se do situace, kdy s dětskama v té konkrétní situaci improvizujeme a zkoušíme vytvářet něco, co v knížce není. A ty fiktivní postavy mě pomáhají k tomu, že já vždycky řeknu, a co by asi udělali ti rajčaťáci teďka? Rozhlédněte se kolem sebe, řekněte, co vidíte, řekněte nějakou větu, která vás napadá, popište, co jste měli na svačinu. Pojďme to dát do rytmu, pojďme z toho udělat nějaký tvar, pojďme si to říct párkrát potichu, nahlas, zkusíme se to zaspívat, stoupněme si, zkusme se k tomu hýbat. A celkem za chvilku, většinou to skutečně dopadne tak, že na pódiu s těma dětma, s těma kurážnýma, teda které s těma dětskama, co se do toho chtějí zapojit, a ti ostatní, ale často je velice jako podporují jako rytmická sekce. na pódiu, dáme dohromady takové, takovou jako básničku, možná dvě, a všichni zúčastnění vědí, že je možný takhle instantně tvořit a že je možný ze spontánních nápadů dělat něco, co nás baví, a přitom ještě má ale ten punt z toho, že se to nikdy nebude opakovat. A řekl bych, že děti teda mají v dnešní době velmi pestrou nabídku různých aktivit, ale tohle zrovna moc často jako nezažívají, pokud nechodí do nějakého dramaťáku.
0: Tedy toto byl vstup, který se týkal tvé knihy Rajčaťáci a banáni a co všechno může vyprovokovat během tvých čtení, například v městských knihovnách, možná ve školách, kdo ví, takže to je asi taky za mě doporučení pro publikum, aby si ti si tě našli.
1: Děkuji.
0: Teď ovšem zase, aby jsme to stihli, protože ty jsi vybral 5 písní, se pojďme dostat k Blow by Blow od kapely Moloko. Pojďme si to uvést.
1: No, tak to se ocitáme. Moloko samozřejmě byli jednou z nejinspirativnějších kapel 90. let, ale tady ta deska Status je, myslím, teda 2002. Nějak takhle, takže už je to po přelomu století, bych řekl. Je to jejich poslední deska. A my jsme vlastně byli překvapeni se Sičáky, když jsme dávali dohromady tu kapelu, že jsme se všichni tři zhodli na tom, že milujeme Moloko. A moc se nám líbilo to, že oni přišli jako s tím, samozřejmě tehdy jako s tím moderním soundem, s taneční hudbou, klubovou hudbou, kterou ale úplně přirozeně vlastně dokázali spojit s tím experimentálním přístupem. A možná teď si uvědomuji, že po třetí už používám slovo experimentální, že tam byly ty Beatles, Bowie, teďka Moloko, ale že to slovo samo zní velmi jako vážně a tak jako těžkotonážně. Je to velká sranda zkoušet experimentovat ve studiu, a na Moloko je to vidět stejně dobře jako na Lennonovi pouštějícím pospátku původně prý jako omylem svůj hlas. Čili vy jste poslouchali Moloko, měli jste tam některé ty vyloženě ty hitůvky až jako rádiové. A v pozadí toho krásného zpěvu a těch beatů jste slyšeli zvuky v nejrůznějších barev a často takové jako srandovní a takové divoké věci, a měli jste úplně představu, jak tady tihle osvícení Angličani, jak dovádějí v tom studiu a zkoušejí tohle nebo ono a teď přidají tenhle nástroj a tenhle zvuk. Takže doporučuji celou diskografii skupiny Moloko a samozřejmě Roisin Murphy, která já nevím, kdy ta Hit Parade, myslím, že vyšla minulý rok nebo předminulý, a je to jedna z dalších desek, které jsou považovaný za skvělý a skoro průlomový. Takže pojďme si poslechnout, pojďme navštívit další dekádu a podívat se na další kapitolu experimentující hudby.
0: Uvádí úplně skvostně Petr Váša.

0: My se s Petrem Vášou dostáváme do posledního vstupu a rád bych navázal na povídání o předchozí knížce, o té současné nejnovější Tutáči a dušičky s Petrem Niklem. A zajímá mě, jestli i tady v této knize bude skupina dětí dělat nějaké představení.
1: Rozhodně bude. Tentokrát to bude fiktivní pražský dramaťák. A o tom příběhu, jak ta knížka vznikla, bych mohl vyprávět dlouho, ale stručně řeknu, že je to fikce, ale vychází z reálného základu, a sice z toho, že se senzačním pražským dramaťákem Kuk na Žižkově jsme v létě během jednoho soustředění v Želivě, kam oni jezdívají každý rok, tak jsme vytvořili, když bylo výročí Jana Blažeje Santiniho, tak jsme vytvořili santiniovský program. Mimochodem, ale na Blažejovská z brněnského rozhlasu z toho dělala dokument, nahrála k tomu krásný santiniovský večer na téma. A v tohohle projektu se účastnil i Petr Nikl, dělal krásné masky pro takový závěrečný výstup. A pak jsme to představení ještě uspůsobili pro pražské halloweenské vystoupení a hráli jsme ho v ulicích Hradčan a Malé strany, na místech, která se vážou k životu a dílu Jana Blažeje Santiniho. A dopadlo to výborně a tak jsme se s Petrem dohodli, že bychom na tohle téma udělali knížku v takové posunuté realitě, jako by to vychází částečně z těch reálných zážitků, ale je to fikce a mě se tím plní teda dětský sen, protože já jsem miloval v dětství knihy o pražských strašidlech. Mm-hmm. Jsem teda z Brna, ale těch brněnských strašidel z různých důvodů je málo, zatímco těch pražských je spousta. Takže já jsem chtěl něco na tohle téma udělat. Děti z dramaťáku žižkovského za covidu mě žádali o nějaké typy, co by mohli dělat v prázdných ulicích, tak jsem jim řekl pražská strašidla, běžte na Hradčany, ohnivý hořící pes a tak dále a tak dále. Nebudu zdržovat. Takže jsme spojili Santiniho, pražská strašidla a takzvaná pravidla, což jsou ti svatí a ty pozitivní duchové, plus teda duchové různých umělců a tohle všechno jsme dali chtěl jsem říct na hromadu, ale právě, že to není hromada, ta knížka je krásný příběh, je lineární, srozumitelný, je to příběh fiktivního dramaťáku, který dělá představení na tahle témata v ulicích Hradčan a Malé strany, krásně ilustrovaný Petrem Niklem a nádherně výtvarně graficky zpracovaný Markem Pistorou.
0: Tak to je další tip pro naše posluchače, samozřejmě děkujeme i za pozdravy posluchačů, kteří nám napsali třeba tady z jedoucích vozidel, kteří nás poslouchají, tak to máme samozřejmě radost, tak opatrně, ať nenabouráte. No a teď ještě úplně kratičce dotaz naší posluchačky z obce Hluk. Jak se proměnilo v průběhu let vaše fyzické básnictví?
1: No tak proměňuje se pořád a mám z toho velkou radost, protože já jsem si jednu dobu myslel, že fyzické básnictví je čistý experiment. Pak jsem tomu dával tvar, tak jsem si představoval, že to je takový jako nějaký monolit, což zní jako dobře, ale trošku to vylučuje nějakou proměnu. A teď v posledních letech mám pocit, že to je jako houba. Že to fyzické básnictví v jádru je tak jednoduchá myšlenka. A sice, že sám člověk stačí. Vlastně hlas, ruce, nohy, slova rytmus. A malé pódium a rytmus samozřejmě. Že to je všechno, co potřebujete k sebevyjádření na plné pecky. Takže to je velmi jednoduchá myšlenka, ale právě v té jednoduchosti to nakonec funguje jako houba, protože tahle základní rozehrávka je otevřena nejrůznějším věmům, nejrůznějším inspiracím, možným i odkazům na různé kultury a etapy, epochy v dějinách umění a tak dále. Takže se raduju z toho, že když teda vlastně k tomu připočtu to, co teď v posledních letech dělám úplně třeba s malými dětmi, takže ten... Jo, a ještě musím zmínit teda výtvarnou část, protože já od počátku fyzického básnictví se snažím dělat fyzické básnictví výtvarnými prostředky. Je to něco mezi figurací a kaligrafií, vlastně takový meziprostor. Podobně jako na pódiu se pohybuju mezi mluvou a zpěvem, nebo mezi tancem a pantomimou. Takže se raduju z toho, že vždycky, když už si myslím, že dál to nejde, tak se objeví nějaký nový podnět a
0: člověk se posune.
1: Kapitolka.
0: V tomto případě případě ty máš ještě teď poslední úkol, a sice vysvětlit výběr poslední písně Physical od Dua Lipy, což je teď současný pop, ale máš na to skutečně 20 vteřin.
1: Já miluju Dua Lipu a stejně jako jsem v minulých dekádách miloval Black Eyed Peas, já vlastně bych mohl o tom vyprávět jako dlouho, nějak jako filozofovat o hudbě, blablabla, ale ve skutečnosti mě jde čistě o ten pocit, že slyšíte v rádiu nějakou písničku a úplně vám přeběhne mráz po zádech a řeknete si, jo, to je výborný a je to současný a je to ten pocit, jako měli naši předkové, já nevím, v 50. 60. letech, když slyšeli ty svoje jako pecky a my teďka v rádiu najednou můžeme slyšet něco jako Physical od úplně současné takovéhle zpěvačky.
0: Ano, tak jo, tak já tady dávám pokyn, který není vyslyšen, aby už pod námi píseň hrála a zněla, možná už se tak děje a já to jenom neslyším, my se loučíme s naším dnešním hostem Petrem Vášou.
1: Ahoj, ti dál, ahoj, mějte se krásně, děkuju.
0: A od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář. Děkuji.

0: měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Poslanci dnes odpoledne budou jednat o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi svolala opozice kvůli hospodaření kabinetu nebo třeba údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše s ANO. Koalice svolání schůze respektuje. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jde ale jen o předvolební gesto. Vláda hlasování zřejmě ustojí. Opoziční poslanci totiž nemají k svržení kabinetu dostatek hlasů. Nelegální židovští osadníci v noci na dnešek zaútočili na palestinskou obec nedaleko Nábulusu na okupovaném západním břehu. Asi stovka lidí tam podle serveru Times of Israel zapalovala domy a auta. Osadníci taky zranili 3 izraelské policisty. Ti se snažili zajistit návrat palestinců, které židovští útočníci v červenci vyhnali z domovů. Počet případů osadnického násilí výrazně narostl po začátku izraelských úderů v pásmu Gazy po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října 2023. Osadníky taky podporuje vláda izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, která financuje stavbu nových osad a organizuje razie proti palestincům. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinšová, zakladatelka a ředitelka Centra Locika. Centrum o tom informovalo na sociálních sítích. Locika pomáhá dětem, které zažily násilí v rodině. Petra Vinšová ho založila před víc než 10 lety a zasadila se o to, že se v Česku o násilí na dětech začalo víc mluvit. Centrum nabízí poradenství, organizuje preventivní a vzdělávací aktivity nebo poskytuje advokátní pomoc. Za 10 let existence u něj pomoc nalezlo více než 4600 dětí. A počasí bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16 a na Šumavě až 20. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková přeje hezký den, je úterý 29. září a startuje Polední Vltava. Hned v úvodu se seznámíme s albem, které sice vyšlo už před 5 lety, rozhodně ale stojí za pozornost. Nese název Sense and Sensibility, vyšlo tedy v roce 2021 a do studia nám ho přinesl Jakub Doležal. Hezký den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Jakube, představ nám prosím dnešní nahrávku a řekni, proč si nesáhl raději po novince?
2: To je zajímavá otázka. Já jsem na desku Sense and Sensibility od basistky Lizzy Wolf narazil, když jsem procházel kvůli jednomu z předchozích svých vstupů v Polední Vltavě. Když jsem procházel produkci německého vydavatelství Leica Records, na kterém má Lizza Wolf už svoji čtvrtou desku v letošním roce, a deska Sense and Sensibility mě zaujala právě tím, co je na ní i v rámci diskografie Lizzy Wolf jedinečné. Je to deska zpívaných původních jazzových skladeb.
1: Vybral si 3 hudební ukázky. Čím začneme?
2: První ukázka se jmenuje Little Ghost.

0: basistka, ale v případě desky Sense and Sensibility také zpěvačka Lisa Wolf. Jakube, řekni nám o ní něco víc.
1: Lisa Wolf není jen zpěvačka a basistka, ale i skladatelka a v případě této desky i textařka. Narodila se v roce 1990, pochází z Hamburku a Hamburg ji v roce 2019 i ocenil oceněním Hamburg Jazz Prize, ale u toho to ocenění nezůstalo, protože celou německou jazzovou cenu, já si pod tím představuju patrně něco jako Anděla nebo Grammy, ale funguje to jinak, nebudem se do těch detailů pouštět příště někdy, ale German Jazz Prize každopádně je ocenění, kterého Lisa Wolf dosáhla v roce 2023. A dlužno podotknout, že ona tedy má na kontě už 4 alba na své vlastní jméno a ještě teda předcházela 2 alba pod hlavičkou Lisa Wolf kvartetu. To znamená, že ona je teda plná kapelnice i skladatelka, ale zároveň i jako sidewoman, jak by se řeklo, je aktivní, protože si zahrála s takovými postavami jako Nils Landgren, nebo Klára Haberkamp a byla, abych tak řekl, jako regulérní členkou kapely legendárního klarinetisty Rolfa Kina. To znamená, že Lisa Wolf je na německé scéně silně etablovaná, pevně etablovaná a uznávaná osobnost.
0: Vraťme se k desce Sense and Sensibility. Co dalšího si poslechneme?
1: Další ukázka není úplně typická ukázka pro to album, ale zařadil jsem ji pro zajímavost. Celé album je autorské. Lisa Wolf napsala hudbu, texty, zaranžovala celý materiál pro kvinteto. Nicméně my uslyšíme cover verzi a je to cover verze nejslavnějšího hitu zpěvačky Norah Jones, Don't Know Why.

0: Don't Know Why, další píseň z alba Sense and Sensibility, Lizzy Wolf. Kdo ji na desce doprovází? Už jsi to naznačil?
1: Jádrem, takhle, obsazení je velice zajímavé, jedná se v podstatě o kvinteto bez harmonického nástroje. Přičemž Lizzy Wolf hraje na kontrabas a jádro kvinteta tvoří Lizzyni, spoluhráči, se kterými teda jako nahrávala pravidelně, a sice Sylvan Strauss na bicí a Adrian Hanak na saxofon a flétnu. A k ním ještě přibyl Stefan Lutermann na trombon a saxofonista Gabriel Koburger, který hraje i na basklarinet. A to je vlastně všechno. A teda není, protože toto kvinteto ještě je obohaceno o dodatečně nahrané vrstvené vokály Lizzy Wolf. To znamená, že ta instrumentace je vlastně velmi bohatá a aranžmá jsou jako velice zajímavá, si myslím.
0: To album je tedy 5 let staré. Co Lisa, nebo jaké byly její další aktivity po natočení této desky? Co dál dělala?
1: V roce 2023 dostala German Jazz Prize, jak už jsme zmínili. V roce 2024 nahrála album Poison Ivy. A letos vydala album, které se jmenuje Hand aufs Herz, co omluvám za neněmeckou výslovnost, Hand aufs Herz asi, ruka na srdci česky. A přiznám se, že tohle album jsem ještě neměl příležitost slyšet, ale jsem celkem přesvědčen o tom, že za poslech určitě stojí.
0: A třeba nám ho přineseš někdy do polední Vltavy.
1: Není to vyloučeno. Není.
0: Každopádně ty máš pro nás ještě jednu píseň, co to bude?
1: Bude to opět, teď jsme teda slyšeli převzatou skladbu, takže teď to bude návrat k autorské tvorbě Lizzy Wolf. Skladba se jmenuje The Smell of Summer Rain.
0: Jakub Doležal stojí za dnešním výběrem jazzové hudby. Děkujeme.
1: Já děkuji, mějte se pěkně.

0: Basistka, skladatelka a zpěvačka Líza Wolf. Ve vysílání jsme poslouchali ukázky z její desky Sense and Sensibility.
1: Polední Vltava. Osudy. Vzpomínky a otevřené zpovědi osobností vždy od 11:30.
0: Vždycky jsem chtěl být dva, říká herec, divadelník, zpěvák, spisovatel, textař a zakladatel a obnovitel divadla Semafor Jiří Suchý. Osobnost mnoha talentů a profesí ve čtvrtek oslaví 95. narozeniny a my vám na Vltavě nabízíme desetidílný cyklus jeho osudů. Za okamžik bude na programu druhá epizoda, nenechte si ji ujít.

0: Německý jazzový klavírista skladatel Christoph Sänger vás provází úterní polední Vltavou s datem 29. září. Je 11:30.
1: Osudy.
0: Po druhé se zaposloucháme do rozhlasového vzpomínání herce Jiřího Suchého. Pořad v roce 2007 natočil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem.

0: bez tebe.
1: Já jsem chodil za školu, taky to bylo hrozný. Když jsem byl už tak ve třetím ročníku, tak ten můj odpor k tomu chodění do té školy, to byl tak zoufalý, že já jsem vyšel z domova a najednou jsem říkal, já tam nemůžu. A tak jsem zapadl do nějaký postranní uličky, poněvadž k tramvaji, to jsem chodil, to bylo v Michli. To jsem tam měl tramvaj. Jak tramvaji už chodili spolužáci, tak jsem říkal, ty mě nesmějí vidět. A tak jsem je nechal přejít a když už jsem věděl, že jsou ve škole, v 8 hodin jsem nasedl na tramvaj, jel jsem na Václavský náměstí, kde bylo kino Koruna a tam se za Korunu promítali nepřetržitě krátký filmy a tak tam jsem trávil, to byly moje nejšťastnější chvíle, když jsem tam byl, ale když jsem tam teď odcházel, tak zase ten pocit provinění, tak jsem zase trpěl jak zvíře a teď jsem věděl, že si budu muset falšovat podpis na omluvenku. A co se svědomí týče, tak jsem se s tím neuměl moc vyrovnat, ale věděl jsem, že je to nezbytný, že prostě nemůžu přijít říct našim, já jsem byl za školou, poněvadž to nevím, co by se stalo. No strašný, strašný muka to byla. A tím pádem jsem tu školu ještě víc nenáviděl. Ve čtvrtém ročníku té hlavní školy mě potkala taková zvláštní úleva, protože tou dobou už byli Američani v Itálii a dělali odtamtud z jihu, pořád přeletávali na sever, na Drážďany a Lipsko a tak a bombardovali den co každý den.

My jsme tam přišli, že jo, v 8 a ve 8:45 už nás hnali, jako by jsme museli jít do krytu a to bylo každý den. Takže nakonec ředitelství škol všech usoudilo, že se to bude praktikovat takhle, že v sobotu přijde žactvo včasně ráno do školy, vyzvedne si úkoly na celý týden, který musí doma zpracovat a příští sobotu je odevzdá a vyzvedne si nový úkoly, ale jinak se do školy nechodilo. Co jsem na tom shledával pozitivní, že se nechodilo do školy, ale ty úkoly to mě taky dost, když jsem dělal vždycky na poslední chvíli, doma mě sice nutili a já jsem... To ze mě to lezlo tak pomalu a tak a potom, jak se blížil konec týdne, tak jsem šturmoval. No ale fakt je, že jsem většinu času prostě byl doma nebo na ulicích a tak a hlavně jsem se díval na ty letadla, na ty přelety a oni, když přelítávali přes Prahu nebo přes velké město, tak vyhazovali takový staniolový proužky, balíky staniolových proužků, které se rozprskly a teď letěly. To bylo proti radarům, protože ten radar se, prostě ten staniol to rozbil, ty radarové paprsky nebo co to je, a oni nedoletěli vůbec k tomu letadlu. A my jsme ty proužky sbírali a kdo měl větší otep, tak ten byl větší král, že jo. No, takže já jsem to měl hodně. Jakmile přeletěli ty letadla, tak jsme běhli do ulice a teď jsme sbírali ty proužky. Samozřejmě, že oni byli rozházaný, jako to se šlo a potom třeba za 100 kroků byl druhej nebo tak. Poněvadž oni se rozjeli po krajině. A potom jsme sbírali střepiny, poněvadž Němci po nich stříleli ty granáty. A to bylo zajímavé, jak ten obrovský kus kovu byl roztrhaný, to byla taková neforemná střepina.

válka vůbec pro mě znamenala ještě jeden veliký zážitek. Na prázdniny jsem jezdil do Moravského Písku a tam u pana Klaudy, ten byl strojvůdce, jezdil na lokálce místní a bydlel v železničním domku, který byl u tratě. Já jsem tam každý den viděl ty obrovský proudy těch transportů armády německý, která táhla do Ruska, že, co tam vozili. To byly denně jeden vlak za druhým, dlouhý vlaky, na kterých byly tanky naložený, na kterých byly naloženy i letadla, děla a samozřejmě obrovské množství vojáků. No a ti Moravané podnikaví jim prodávali, vyměňovali za cigarety ringle a my děti, jako jsme byli, přišli jsme vždycky s kýblem a říkali jsme jako zwei ringloten, eine cigarette. Takže nám dali 10 cigaret a nastavili přilbu a my jsme jim tam dali 20 ringlí a tak. Takže ty kuřáci si tímhle tím dopomáhali a posílali nás děti, abychom jako ty okupanty takhle obsluhovali. Dlužno říct, že mezi nimi byli i lidi, dneska to vidím úplně jinýma očima. Já si pamatuju paní Klaudová, jak do jednoho vojáka, který byl zřejmě sudeťák, nebo poněvadž mluvil česky špatně, ale mluvil. A ona mu říkala pořád, hele, chlapče, až tam přijdeš, hned přeběhni k Rusům, jo? Ne, aby si do nich střílel, pamatuj si, hned k nám přeběhni. On říká, to je těžký, to nejde tak snadno a tak. A takhle to vypadala ta rup té války, že jo. Ale co bylo nejhorší, to si do dneška mě běhá mráz po zádech, když si vzpomenu, že ti moravskopísečtí muži přišli na to, že u těch transportů bývají cisterny s benzínem. A ty byli střežený, tam chodil s puškou voják furt. A oni vždycky vzali kýble, teď čekali a když ten voják odcházel, tak za jeho zády šli k té cisterně, urvali tu plombu, to bylo zaplombovaný, otevřeli to a ty kýble napěchovali tím benzínem a zavřeli to a teď my děti jsme to, ty kýble odnášeli. Kdyby se ten voják otočil, tak nás zastřelí všecky, že naši nás posílali, mě tedy posílali na ten Moravský Písek, poněvadž si říkali, tam je přece jenom, je to na venkově, je to bezpečnější než tady ve městě, tady jsou pořád ty přelety těch letadel a Moravský Písek bombardovat nebudou, že jo. A tak mě tam posílali a já jsem tam nosil za zády těch vojáků ten kradený benzín. No takže takovýhle zážitky jsem měl.

Pro kluka je válka úplně něco jiného, než pro dospělého člověka, který si uvědomí. Já jsem ani si neuvědomil, že oni tam jedou padnout do toho Ruska, že to je vlastně hrozný a tak. Já jsem viděl jenom ty tanky obrovský a všechno to. A jako pro kluka to byl obrovský zážitek. Když byl první nálet na Prahu, který se konal 14. února 1945, tak já, kdykoliv byl přelet těch letadel a začala ta sirena houkat akutní nebezpečí, tak byla povinnost zalíst do krytu. Protože jednak se nevědělo, jestli budou bombardovat a jednak lítaly ty střepiny všade a to bylo nebezpečné. A já jsem místo do krytu vždycky vlez na půdu a tam byl takový vikýř, tam jsem si otevřel okýnko a díval jsem se, jak nad tou Prahou přelítávají ty letadla. Ale oni lítali děsně vysoko a byl to monumentální zážitek. To bylo třeba takových, já nevím, 200 malinkých hvězdiček a hukot jak varhany, takový. To trvalo po čtvrt hodinu, než v té vejšce jako přeletěli přes tu Prahu. A teď jsem si říkal, tak tam sedí v tom nějaký Američani, který vůbec nevím, neznám, jak ani vypadají nebo co. A teď jsem se na to vždycky koukal. No a toho 14. února hlásí zase akutní nebezpečí a najednou tam přiletěl malej roj letadel, 20 jich bylo, ale nízko. To jsem ještě nezažil nikdy. Ty přiletěli jako dost rychle, poněvadž čím, to je zvláštní, čím jsou vejš, tak lítají pomalejc, to je známá pravda, že jo. A tyhle letěli nízko, tak co se řítili rychle a já jsem na ně koukal a takhle potom nad tou Prahou se Spořilova, který je na kopci, byla ta Praha jak na dlani. A teď jsem viděl a najednou z nich začalo něco padat. A v ten okamžik, co začala ty detonace, tak já jsem už jsem byl ve sklepě. No a když to skončilo, hlásili konec náletu, tak jsem šel nahoru a celá ta Praha byla v kouři. A tak jsem říkal, a je, tak tady teď se něco stalo. Ten nálet není do dneška, myslím, uspokojivě vysvětlený, poněvadž ten dopad pro ty naše spojence katastrofálně, poněvadž nám zničili všechno, co se nemělo ničit. Že jo? Nemocnice na Karláku dostala zásah. Obytný domy na Vinohradech, synagoga na Vinohradech, Emauský kostel zbourali. Že jo? No prostě samý cíle naprosto nevojenský, takže to byl prostě nějaký... Oni existují teorie, že myslí, že jsou to Drážďany a že no, nevím co. Ale dostal taky zásah Faustův dům takzvaný, který je na Karlově náměstí. A to se stalo potom mou velkou inspirací k našemu velmi úspěšnému kusu. Ale k tomu se to dostaneme zase později, poněvadž na to určitě nezapomenu připomenout nálet jako inspiraci k naší hře v semaforu. Tenhle ten nálet, a to byl veliký zážitek, pak jsem jel po té Praze a všade byly pobořený ty domy a teď působilo na mě děsně, že v tom rozlomeném baráku člověk viděl, jak mají vymalováno, někde ještě jim něco tam viselo na zdi třeba nebo tak, nebo i kus nábytku ještě byl na kuse podlahy, který tam byl. No bylo to, no a potom se konal pohřeb a tam bylo asi 120 rakví na náměstí u svatý Ludmily. To byli pouze Češi, poněvadž Němci měli pohřeb někde jinde, ty nechtěli, aby to bylo smíchané s těma českýma neboštíkama. Potom najednou, to už byl 45. rok a schylovalo se ke konci války. Večer, když jsme šli s tatínkem na procházku na Spořilově, bylo jako už všechno stichlo, tak jsme slyšeli detonace z fronty, která byla ještě hodně vzdálená, ale tak to bylo vždycky takový temný dunění. Působilo to trochu strašidelně, ale asi nějaká naděje zvláštní, že něco se stane, že už ta válka skončí. No a jednoho dne jsem, to už bylo na spadnutí, to už byla mezi Němci tady dost panika, nikdo nevěděl, co bude. A já se koukám, to byl 5. květen, podíval jsem se z okna a na plynárně, kterou jsme měli takhle přesně v dohledu v Michlin, tak jsem viděl, že jako vlaje vlajka. Nikdy tam vlajka žádná na tom sudu, to byl takový jako veliký sud, ta plynárna. A já jsem říkal, pozor, pozor, a vzal jsem si takový dalekohled a podíval jsem se a skutečně byla to československá vlajka. No mě to vzalo tenkrát, přestože mě bylo kolik 14 let vlastně. Byl jsem velice dojatý, říkal jsem, maminko, pojď se udělat. A za chvíli začali lidi vyvěšovat vlajky, které už měli připravený a pak začala revoluce, pak se tam začalo střílet. Na tom Spořilově jako se vozívali furt někde střelba. Ve škole udělali
pro ty bojující z Pořilovany udělali takový stanoviště, kam se nosilo třeba jídlo pro ně a tak, tak. Jednou mě maminka poslala s tím jídlem a najednou letělo letadlo úplně nízko a začalo střílet a evidentně jsem měl pocit, že po mně, poněvadž to šlehalo takhle a v okus dál přede mnou z těch malinkých kanů se zarylo několik výstřelů. A tak jsem mazal domů zase. Ale stejně to byla taková zvláštní válka, ta revoluce. Poněvadž jsme nevydrželi být někde skovaný a chvílema se nedělo vůbec nic. A hodinu, dvě hodiny, tři hodiny se nic nedělo. Tak jsme s dětma vyšli před dům a naši říkali, dobře, ale nikam nechoďte, jenom před domem. A tak a hráli jsme si a najednou jsme od někaď třeba z vedlejší ulice slyšeli kulomet, tak zase domů. A pak jsme si zase hráli. Zvláštní to bylo.

tu se přihodilo, že Němci obsadili Spořilov, nařídili stáhnout vlajky a všichni muži od 14 let, že se musí dostavit na náměstí druhý den ráno. Mně ještě těch 14 nebylo, mně ještě scházelo vlastně půl roku a náš otec se taky sebral, tam se všichni spořilovští muži a teď šli na sídliště Zelená liška, to bylo na Pankráci, dost daleko tam šli a tam je dali do obytných domů takových a do různých domácností je roztrkali. Teď otec se ocitl jako v cizí domácnosti, v cizím bytě, že jo, a teď ještě pan farář od vedle tam s ním byl a teď se nevěděl. Pak se zjistil, že celý ty bloky byly podminovaný a bylo to určený k vyhození do povětří, ale k tomu naštěstí už nedošlo. Pak najednou byl 9. květen, otec se vrátil ještě před tím 9. květnem domů, vyprávěl tyhle ty zážitky, že potom ty Němci se urychleně stáhli, poněvadž už se blížili ty Rusové a už se na to vykašlali. A koukám zase z toho vikýře, poněvadž já jsem pořád byl na tom vikýře a tam jsem viděl, co se děje v té Praze. A najednou ke Spořilovu jeli takový, já jsem nejdřív nevěděl, co to je, poněvadž jak vypadá tank, jsem viděl, že jo, ty, co jezdili na tu frontu, ale neviděl jsem, jak vypadá tank, který je plně obsazený vojákama, poněvadž oni se na nich vezli, že jo, na těch seděli, takže tam byly hrozny takových lidí, takový zvláštní, jako pyramidy se sunuli ke Spořilovu a tak to už mi bylo jasné, že jsou Rusové. A za chvíli jich byly plný ulice na Spořilově a to byl zase zážitek, najednou úplně jiný uniformy a oni byli, poněvadž zřejmě měli pokyn, že se mají chovat k obyvatelstvu dobře a ku podivu v Praze bylo těch incidentů s nima daleko nejmíň. V takových těch menších městech nebo tak tam se nechovali tak, jak by se mělo. Ale tady třeba na tom Spořilově před námi měli polní kuchyni a volali na nás všechny, aby jsme si přišli taky ochutnat, co je dějí a tak. Tak jsme tam přišli s talířem a oni nám dali, bylo to hrozný. Byly to kroupy uvařený a v tom byly takový kusy špeku obrovský a bylo to tak šíleně mastný, takže jsme to jako stvořili a potom, že si to odneseme domů, kde jsme to museli vyhodit. To nebylo pro naše váleční žaludky, že jo? Tak, ale byli velice takový kamarádský a vlídný na nás. A vedle nás byl františkánský klášter, což zní jako, když se řekne klášter, tak každý si představí klášter. Byla to ovšem řadová vilka, stejně jako ta naše, akorát, že tam žili tři františkáni, ale už to mělo statut kláštera. No a ty se s nima bavili, hlavně ty důstojníci debatovali s nima takovou nějakou přes rusko, slovensko, češtinu na různá témata a tak, ale já zase jako dítě jsem tam chodil, teď jsem našel třeba v trávě buzolu, tak jsem si vzal a začal jsem sbírat patrony a těch patron se válelo všade po tom Spořilově a tam byly takový parčíky a tak tam v té trávě a všechny. Tak když už jsem měl plnou krabici patron, tak jsem dokonce našel takový kulometný pás prázdnej, tak když jsem si tam zasunul, byla to taková zvláštní směsice rusko-německých patron v jednom pásu, tak tam byla taková družba Wehrmachtu s Rudou armádou v tom mým kulometným pásu. Netušili jsme tedy my, samozřejmě, že určitě byli prozíraví lidé, kteří tušili, ale my jsme netušili, co asi nám přinesou. Prostě zahnali ty Němce, zlikvidovali je, tak jsme k ním měli obdiv. Ale už tenkrát Vašek Kopta vykládá, že tam u nich bydlel nějaký Rus a ten 10. května ho potkali, jak má na sobě kožich a dva kufry veliký a odchází. A oni mu říkali, co pak jedete, kam pak jdete? A on říká, já se stěhuju. A on říká, teďka tady máme už konečně svobodu a tak. A ten se podíval a říká, ty budeš divit. Poněvadž jsem Plzeňák a v Plzni máme mnoho příbuzenstva, tak otec řekl, a jedeme se podívat do Plzně. A tak jsme se sebrali a jeli jsme do Plzně vlakem samozřejmě. Přijeli jsme do Rokycan, kde byla taková hranice mezi americkou a ruskou a sovětskou, tedy zónou. No a tam se to zastavilo a přišla americká kontrola. Měli prostě odchytit Němce, poněvadž oni už nechtěli, aby Němci přebíhali k Američanům, jo. Poněvadž tam ti Němci hromadně utíkali na západ. A takže zjišťovali, jestli
tam nejsou v tom vlaku Němci nějaký. A zjišťovali to takovým, prostě takový nějaký frajer z Oklahomy tam přišel a měl takový bílej pendrek a přišel vždycky na každého ukázal a říkal Ček, Ček, Ček, Ček. A my jsme kejvili a takhle projel celý ten vlak a každý mu kejv na to Ček, ať byl jakýkoliv národnosti. Tak to byla ta kontrola a teď jsme tam přijeli a to bylo zase úplně něco jiného. Zaprvé ty jejich uniformy byly elegantní. Oni tehdy nosili, to byla asi taková móda nebo předpis, nevím co, ale měli košile, takový kaky košile a na nich měli na zádech tři puky. Přesně nažehlený ty tři puky. A to měli jeden jak druhý. Někteří seděli na okraji chodníku, poněvadž tam jich byla plná Plzeň, a seděli na přilbách, potom tam jezdili ty džipy americký, ale ty jezdili i v Praze s Rudou armádou, poněvadž tam jsem vlastně viděl prvně Willy s dvojitým V, že jo, na sovětském voze s Rudou hvězdou. Ty Američani jim tam dodávali, že jo, ty džipy, takže tam byly taky džipy, jenže s bílou hvězdou. No a vypadalo to tak, že tam vozili holky různý ty vojáci, že jo, rejili tam s nimi takový frajeři, to byly hrozně. To ty Rusové ne, ty byly takový jako spořádaný a tak. Když to ty tady to byly najednou šťastný po válce a tak to tam rozjeli. Měli tam jazzový orchestr. No byl to tam úplně zase jiný svět. Skončila tady ta válka, no a já jsem už sice měl 4 měšťanky za sebou tou dobou, no poněvadž do té čtvrtý už jsem nechodil, to byly nálety, že? Tak moudrá vláda tehdy ustanovila, že zavede JUK, jednoroční učební kurz, který bude vlastně takový ročník navíc, poněvadž věděli, že jsme se toho moc nenaučili, jenom prostřednictvím těch úkolů, který jsme v sobotu vždycky dostávali. Tak jsem chodil do toho kurzu, němčinu už jsme povinnou neměli, ale byla povinná ruština, takže jsem se učil azbuku, ale na rozdíl od té němčiny, to jsme se učili rádi, poněvadž jsme v tom cítili jako odpor k těm Němcům a říkali jsme si, teď jsme všichni Slovani a byli jsme takový jako nadšení. Naši ale doma, maminka vždycky říkala, když jako všichni, otec byl taky takový nadšený, tak vždycky říkala, já si počkám. Měla pravdu. Pak to uznal i otec. Takže jsem absolvoval ten jednoroční učební kurz, jakž takž jsem prolez. A teď co se mnou? Dál do gymnázia to vůbec zase nepřipadlo v úvahu. Takže půjdu někam do učení. Ale kam? Já jsem toužil po kresleným filmu. Jsem miloval kreslený film a tak jsem se ucházel u nově vzniklých bratří v triku, ale tam mě nevzali, poněvadž jsem nic neuměl celkem. Ale pak jsem se dostal jakousi protekcí do reklamních ateliérů B a R, což znamenalo Burjanek a Remo. A tam mě vzali jako, no oni jako učně nemohli mít, nemohli vystavit výuční list nebo tak, ale jako jakýhosi eleva. A já jsem jim tam chodil pro svačiny a něco jsem jim tam pomáhal, lepil jsem jim ty kartony a takový a oni mě zase vysvětlili, jak se natírají ty barvy, jak se míchají, jak se kreslí písmo, tím mě trápili 2 roky. Já to nenáviděl, dneska písmo miluju, kreslím ho strašně rád, jak se to všechno mění. No a tak jsem začal pracovat v oboru reklamní grafika. Byl jsem asi docela talentovaný, poněvadž po 4 letech jsem si podal přihlášku do Svazu výtvarných umělců, což byl docela výběrový svaz. A tam jsem vlastně jako jediný, který neměl žádnou školu, tedy jsem uspěl a vzali mě. Měl jsem papíry na to, že jsem profesionální výtvarník. No a začal jsem malovat, ale tam právě jsem se seznámil v té propagační tvorbě. Nejdřív to byly reklamní ateliéry B a R, ale samozřejmě po únoru spadla klec a soukromá společnost vzala za své a stalo se to družstvo propagační tvorba. A tam byli výteční lidi, dodneška na ně rád vzpomínám. Zvlášť na jednoho to byl Viktor Sodoma, otec takového později populárního zpěváka, vynikající grafik, kterýho ale víc než grafika zajímala muzika. On ani neusiloval o to, aby si udělal výstavu nebo něco tak. Upnul veškerý síly k tomu, že hrál na kytaru sám nebo někdy se svou ženou, která zpívala, takže ji doprovázel a zpívali jako takhle ve dvou. No a kdykoliv byl nějaký večírek, anebo i kdykoliv se sešla parta v té propagační tvorbě, tak zpívali písničky, které byly odposlouchané.
z Luxemburgu, Radio Luxemburg nebo EFN Munich. A tam jsem se seznámil vlastně s tímhletím druhem hudby. No ale dlouho jsem si toho tam neužil, protože jsem musel jít na vojnu. V roce 1952 za generála Čepičky, tak jsem byl odvedený do Slaného a po měsíčním výcviku usoudili, že mám placatý nohy a dali mě do kanceláře. No nejdřív jsem vlastně sloužil u kuchyně, jsem dělal takovou ficku lepší, nebo horší vlastně. Pak mě dali do té kanceláře, poněvadž jsem jako grafik, tak já jsem uměl zakreslovat do map docela profesionálně a navíc jsem uměl psát na stroji a takový. A zároveň jsem tam trpěl jako zvíře, poněvadž já jsem si za těch předvojenských let zvykl poslouchat ten nepřátelský rozhlas, síť amerických braných sil v Mnichově, EFN Munich. A to byla droga pro mě. Já jsem to poslouchal každý den jsem s uchem na rádiu a poněvadž ty písničky se opakovaly, tak jsem si je zapamatoval, psal jsem na ně texty a tak. No a teď jsem přišel na vojnu a tam to nešlo, že jo. A teď jsem byl na štábu na operačním oddělení 5. mechanizované divize. To bylo nejdůležitější oddělení u divize vůbec, to operační. Jo? A tam bylo rádio veliký. A já na něj koukal a teď jsem si ho nesměl zapnout, že ho nemohl jsem. Jednou to prostě ve mně povolilo a řekl jsem si, ne, tak takhle to dál nejde. A vymyslel jsem si zvláštní úskok. To už jsem tam byl asi 2 měsíce na tom oddělení operačním a už jsem ty oficíry znal a oni byli takový docela vlídní a tak. A najednou jsem se obrátil na ty majory a kapitány a tak, co tam byli a říkal jsem, prosím vás, taková zajímavá věc. Na západě mají pro americkou armádu vysílačku a já si myslím, že by nebylo nezajímavý si poslechnout, čím oni je tak krmí. Jako. Já myslím, že máme mít vůbec představu o tom nepříteli a měli bychom vědět jako i tu jejich ideologii a tak. Teď oni na mě koukali a já jsem měl takové školení, že si nikdo netrouf mě nic říct. Jo? Poněž jsem používal takové jako termíny, které se tehdy tam tak používali, tak jsem jako ideologicky, že by bylo zajímavý. A říkal jsem, teď 2-3 hodiny zrovna to vysílají ponejprv a tak já to pustím, jo? Oni říkali, no, no dobře, koukali po sobě, jestli jsem se nezbláznil. No a já jsem šel a pustil jsem to, najednou se rozlila ta znělka a znělo to tam v tom štábu operačního oddělení. Při druhé písničce už je to přestalo zajímat a tak se začali bavit, ale nikdo si netrouf mě říct, oni nevěděli, co tím sledují, nebo co tak mě nechali, ale už se začali mezi sebou bavit a potom už začali pracovat a tak. A já jsem si to poslech celý a vypnul jsem to. Byl jsem blažený po dlouhý době, zase jsem slyšel tu svou muziku. No ale druhý den jsem si říkal, no jo, tak teď nemůžu. A pak jsem říkal, no nemůžu. Tak se zkusím to. Já jsem říkal, já bych to zase zkusil, jo, jestli, no, poněvadž nebylo to nezajímavé, že jo, když vidíte, co, to je úplně jiná kultura, kterou oni do nich pumpujou a tak. A oni říkali, no, dobře, tak jsem to pustil. A třetí den už jsem to pustil bez ptání a oni si na to zvykli, pak už jim bylo jasný, oni nebyli hloupí. Tak pak už jim bylo jasný, co tím sledují a si řekli, no jak je. Dokonce tam byli 2 kapitáni, kterým jsem to potom řekl a oni se smáli a tak a nechali mě. A já jsem to tam poslouchal na štábu socialistické armády československé. Jsem poslouchal síť amerických branných sil.

0: Slyšeli jsme druhou epizodu osudu herce, zpěváka, spisovatele, textaře a zakladatele a obnovitele divadla Semafor Jiřího Suchého. Pořad připravil Ondřej Vaculík v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Třetí část vám nabídneme zítra v 11:30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Unijní ministři pro energetiku jednají v Dublinu o přípravách Evropy na zimu. Rusko nepřestává útočit na Kyjev a Oděsu. Na ukrajinská města cílí i balistickými raketami. Britský zpěvák Robbie Williams vystoupí příští rok na festivalu Colors of Ostrava. A bude jasno, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Fatih Birol to řekl v irském Dublinu, kde dnes jednají ministři pro energetiku států Evropské unie. Tématem schůzky je mimo jiné zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty.
2: Birol připomněl, že zhruba polovina nafty dovážené do Evropy pochází ze Spojených států. Podle irského ministra pro klima a energetiku Daraga O'Briena by americký zákaz vývozu měl na Evropu zásadní dopad. Věří ale, že k němu Američané nepřistoupí. Také eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen prohlásil, že omezování toku energií není v ničím zájmu. Zdůraznil, že závislost Evropy na dovážených energiích je neudržitelná. 27 už podle něho letos za energie zaplatila o 100 miliard eur více, aniž by dostala jedinou molekulu ropy nebo plynu navíc. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Rusko pokračuje ve vzdušném útoku na ukrajinskou metropoli, Oděsu a další města. Na Kyjev vystřelilo i balistické rakety. Proudové drony tam zasáhly školu, administrativní budovu a obytný dům. V oděské oblasti poškodili mimo jiné přístav v Izmailu a útulek pro zvířata. Úřady hlásí přes 10 zraněných.
3: Ukrajinská protivzdušná obrana informovala o sestřelení obou balistických raket Iskander-M a jedné protilodní střely Cirkon. Dohromady se podařilo zlikvidovat nebo odklonit 109 letících cílů z celkového počtu 155. Nejmenší úspěšnost zaznamenala protivzdušná obrana v případě proudových dronů letících rychlostí až 500 km za hodinu. Rusko už podle informací vojenských expertů pracuje na nepilotovaných letounech dosahujících až 800-kilometrové rychlosti. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Thajsko bojuje s největšími záplavami za posledních 25 let. Nejhorší situace je ve střední a severní části země a také v metropoli Bangkoku. Úřady už potvrdily nejméně 23 obětí. Jsou to hlavně lidé, kteří se buď utopili, nebo nepřežili zásah elektrickým proudem.
4: Největší obavy teď vzbuzuje přehrada na řece Maeklong. Je naplněna na 100%, každou vteřinu z ní odtékají 2 miliony litrů vody a úřady už vyzvali obyvatele ve městech pod přehradou, aby preventivně opustili své domy. V metropoli Bangkoku je nejhorší situace ve východní části města nedaleko mezinárodního letiště Suvarnabhumi, kde voda zaplavila silnice, průmyslové objekty i rezidenční čtvrti. V Thajském zálivu i na druhé straně pobřeží v Andamanském moři hlásí meteorologové až 3metrové vlny a varují rybáře i turisty, aby nevyjížděli na moře. Z Thajska David Jakš, Český rozhlas.
0: Městské divadlo v Ústí nad Labem bude mít zajištěné financování na příští 4 roky. Radní podle nezařazené náměstkyně primátora Věry Nechybové schválili změnu společenské smlouvy. Divadlo v roce 2027 dostane 88 milionů korun. Další 3 roky bude město částku zvyšovat podle inflace.
5: Víceleté financování odsouhlasili ústečtí zastupitelé už koncem srpna. Opozice ale tehdy chtěla peníze vyčlenit jen na rok 2027 a další roky nechat novému zastupitelstvu. Vedení města namítalo, že divadlo musí inscenace plánovat předem, protože sezóna zasahuje do 2 kalendářních let. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Festival Colors of Ostrava oznámil prvního headlinera pro příští rok. Bude jim britský zpěvák a skladatel Robbie Williams. V industriálním areálu Dolních Vítkovic zaspívá ve středu 21. července.
6: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. Za svou kariéru vydal Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
7: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.

0: Polední Vltava.
1: Po zprávách se vracíme k vltavskému programu. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Máme aktuálně 6 minut po 12. hodině. 4. října oslaví významné jubileum americká herečka Susan Sarandonová, hvězda filmů Thelma a Louise nebo třeba Mrtvý muž přichází. A my si ji dnes připomeneme s filmovou publicistkou Janou Podskalskou. Hezký den.
2: Hezké poledne.
1: O čem konkrétně bude řeč? Co všechno zmíníme?
2: Budu stručná, bude to o Susan Sarandon, kterou považuji za jednu z nejlepších současných amerických hereček a o některých zajímavostech kolem ní, ale i kolem jejich rolí a kolem některých novinek.
1: Zůstaňte tedy s Vltavou i nadále. Budeme pokračovat za okamžik.

0: Ukázku z baletu Louskáček Petra Iljiče Čajkovského nám zahrál London Symphony Orchestra. Jana Podskalská je se mnou ve studiu a my si dnes povídáme o herečce Susan Sarandonové. Ve kterém filmu si ji viděla poprvé a jak na tebe působila?
1: No, přemýšlela jsem, myslím si, že to byl film z 70. let, který se jmenoval Velký Waldo Pepper. Takový trošku už zapomenutý v souvislosti s ní, protože tady samozřejmě exceloval především Robert Redford v hlavní roli takového nadšeného letce, který tak jako zkouší ty první akrobatické letecké začátky a podniká tam neuvěřitelné kousky, něco z toho snad dokonce natáčel i sám. Nicméně, když se řekne Susan Sarandon, tak mě tady se vybaví ta scéna, kdy ona stojí jako také členka toho leteckého klubu, na tom tuším, že to byl dvojplošník, tak jako vlajou ty rezavé vlasy a předvádí tam jeden z těch akrobatických prvků a pak nastane něco naprosto nečekaného, protože ona vlastně úplně jako stuhne a spanikaří a snad můžu prozradit tedy divákům, že nakonec se z toho křídla zřítí. Je to takový jako naprosto divák je na to naprosto nepřipravený, že něco takového nastane a vlastně i ten šok, který zažije, a já jsem ho samozřejmě zažila taky, byl takovým jako takovým zajímavým momentem, kdy mi vlastně utkvěla v paměti jako zajímavá herečka, která v té tváři dokázala vlastně zračilo se jí tam všechno, všechna ta hrůza, strach i ten konec, ten nečekaný a rychlý, který vlastně nakonec nastal. Tam mě poprvé zaujala.
0: A kdybys měla popsat její herecký typ, co bys o ní řekla?
1: Já myslím, že typické pro ní je, že je to jedna samozřejmě velmi vzdělaná, chytrá žena, která má své vyhraněné názory. Já myslím, že to ukazuje vlastně v průběhu let, nejenom tedy na filmovém plátně nebo při nějakých rozhovorech a prezentacích svých filmů, ale i při různých svých aktivitách politických a společenských. A že si podle toho vlastně do jisté míry i vybírá svoje role. Takže asi se jí nejvíce daří a taky jsou to ty její nejúspěšnější filmy v těch takových jako charakterech silných, dominantních žen, které si nechtí nechávat moc jako diktovat nějaký řád k tomu, jak mají žít, mají svůj na to názor a jsou poměrně razantní, ale dokáže zahrát třeba i zranitelnost. Já vlastně považuji za velice jako barevnou v tom nejlepším slova smyslu herečku charakterově, která vám tady udělala pár poznámek, vlastně, která zvládla jak jeptišku, dokonce dvakrát jí hrála, ale my ji známe tady především z toho filmu, který tady už zazněl, Mrtvý muž přichází, ale třeba taky violončelistku z Čarodějek z Eastwicku, to je taky krásný film, úžasná černá komedie, kde si zahrála s dalšími dvěma skvělými herečkami a s Jackem Nicholsonem. A je to taky třeba ambiciozní servírka v Atlantic City, kde potom se z ní stala krupiérka, nebo naopak utrápená manželka z Romance a cigaret, a nebo naopak realitní makléřka v pokračování Wall Street, Peníze nikdy nespí. Takže ona skutečně dokáže zahrát jakoukoliv polohu ženskou, ale myslím si, že ty silné, emancipované ženy jsou pro ní asi nejtypičtější.
0: A jaké jsou tedy ty filmové role, které bychom mohli považovat vyloženě za ikonické?
1: No, má jich spoustu, ale nemáme čas. Tak já se zkusím zastavit alespoň u třech. Samozřejmě na sebe nejvíc upozornila v Darhemštích bících, kde se také mimo jiné seznámila se svým pozdějším, myslím si pro ní zásadním, s kterým už tady dneska není, životním partnerem Timem Robinsem. Ale především je to tedy postava Louise ve filmu Thelma a Louise, což byla přelomová role, kterou jí dal vlastně Ridley Scott ve své road movie, která vznikla v roce 1991 a představila se poprvé v Cannes, kde vzbudila obrovské nadšení, prostě běžela tuším i v soutěži a bylo to velké překvapení, že prostě tam je takovýhle jako dramatická road movie, ale okamžitě se stal ten film miláčkem publika a se Susan Sarandon, která tady hraje takovou jako životem trochu pobitou cynickou servírku, jí zahrála fantasticky, byla takovým kontrastem vlastně k té svojí parťačce Telmě, kterou tady stělesnila Gina Davisová. Jenom připomenu, že to je takový vlastně příběh dvou žen naprosto odlišných, jak už jsem vlastně tady teď poznamenala, které se rozhodnou trošku se vzdálit od těch jako svých nudných běžných předních životů a vyrazit si na víkend někam do hor. A ta cesta se jim úplně vymkne z ruky, protože se prostě stane několik zásadních věcí, které to úplně nasměrou někam jinam. Nebude možná prozrazovat ten konec, ale Sarandon tady stvárnila takovou tu ženu, která vlastně se do jisté míry stala symbolem právě ženské emancipace. Hodně se potom o tom filmu začalo mluvit i o tom tématu vlastně nějakého osvobození žen a samozřejmě v tom byly nějaké kontroverze. Muští kolegové třeba jejich ne všichni byli úplně nadšení z toho, že tady jako vlastně prezentuje tuhle tu svobodu ženskou, ale každopádně to bylo zlomové, jak ten film, tak samotná role pro ní. Hned se o ní začalo mluvit teda se začala dostávat mnohem více nabídek. Pak je to určitě Mrtvý muž přichází, který si myslím, že je vlastně dalším takovým trochu jiným vrcholem v její kariéře. Za to ho vlastně dostala i Oscara, myslím si právem, protože zahrála jeptišku Helen Prejean, která je mimochodem vlastně autorkou té knihy, podle které byl film natočen. Natočil ho mimochodem právě Tim Robbins, v tu dobu už tedy byl partnerem Susan Sarandon, který tady dal skvělou roli téhleté vlastně skutečné postavy, samozřejmě lehce filmově upravené jeptišky, která vlastně provází v celé vězně odsouzeného za dvojnásobnou vraždu na smrt. A my vlastně sledujeme ty dialogy, to, jak se jako vyvíjí vlastně vztah mezi nimi, a Susan Sarandon to byla fantastická. Jenom připomenu, že tedy toho jeho partnera, toho vězně hrál Sean Penn. No a poslední, co by možná stálo za to, protože jsme samozřejmě minuli i některé, které byly vynikající, je vlastně seriál Zlá krev, o kterém se tolik nemluví a který možná všichni neznají, z roku 2017 až 24, on má několik řad, a kde hrála Susan Sarandon Bette Davisovou. Je to vlastně takový jako dramatický příběh o soupeření dvou amerických hereček, Joan Crawford a Bette Davisové. Joan Crawford tady hraje Jessica Langeová a je to vynikající seriál, nejenom tedy kvůli tomu scénáři a výborné režii, ale především díky hereckým výkonům obou z nich.
0: V povídání s Janou Podskalskou budeme pokračovat už za okamžik, ale teď se ještě vrátíme k filmu Thelma a Louise, protože z tohoto snímku pochází píseň The Ballad of Lucy Jordan, zpívá Marianne Faithfull.

0: The Ballad of Lucy Jordan, píseň z filmu Thelma a Louise, ve kterém hrála také herečka Susan Sarandonová, o které je dnes řeč. Susan Sarandonová byla i hostem Karlovarského festivalu. Jaký dojem zanechala?
1: No úžasný, já si pamatuju, že skutečně přijela taková velmi skromná, nenápadná žena, ona samozřejmě přijela z letiště, takže byla oblečena tak jako spíš jako sportovně, civilně, ale takhle se vlastně chovala celou dobu toho pobytu ve Varech, přitom se jí nedalo přehlédnout, protože kdekoliv se potkala s fanoušky, tak s nimi komunikovala, byla velice vstřícná, interaktivní a samozřejmě i na tiskové konferenci byla radost jí pokládat otázky a poslouchat, co vypráví, dokonce se vlastně říkalo, takový, co zajišťují pracovníci, vlastně tyhle ty hvězdy slavné, že to bylo neuvěřitelné, že přijela jenom s dvěma kufry a jedním vakem na šaty, což asi není úplně obvykle v případě hollywoodských hereček, takže i tím dokázala, že to je vlastně docela jako skromná žena, která toho moc nepotřebuje, ale přitom tedy měla ten svůj vnitřní zvláštní šarm a kouzlo a inteligenci, kterou tedy vyzařovala, kdekoliv člověk potkal. Ona mimochodem prozradila, když už jsme tedy pouštěli tu krásnou písničku s Thelmy a Louise, tak takovou jako drobnůstku taky, že vlastně ten film mohl mít dva konce a že Ridley Scott přemýšlel o tom, že by vlastně ona jako Louise vystrčela na poslední chvíli tu svoji kamarádku z auta. Prozradíme tedy, že to končí tím skokem do toho úžasného Grand Canyonu, který sice nebyl ve skutečnosti Grand Canyonem, ale někde nějakým skaliskem v Utahu. Ale oni trvali na tom obě dvě herečky, že tedy musí skutečně zemřít společně, takže to byl takový jako její jus, že si to jako prosadila a dokonce políbila svoji hereckou partnerku, což také nebylo původně ve scénáři, takže ona je občas taková jako zajímavá rebelantka, ale v tom dobrém slova smyslu. Takže musím říct, že ve Varech skutečně zanechal velmi dobrý tehdy dojem.
0: Ona ale je známá i svými společenskými a politickými postoji. Můžeme stručně připomenout, kde se angažovala?
1: Je to tak, to se myslím prolíná celým jejím životem. Ona je aktivistka, dokonce myslím, že i právě s Timem Robincem, když ještě byli spolu, tak řadu těch akcí vlastně navštěvovali spolu, hodně protestovali třeba proti válce v Iráku nebo za práva různých obyvatel ve válečných zónách, které byly napadeny, za práva LGBT vlastně komunit. A teď tedy taky proti imigrační politice Trumpa, což je jistě záslužné. Nicméně teď tedy jedním z těch posledních jejich kroků je také vlastně podpora Palestiny a je to pár dnů, co dokonce byla zatčena. Dostala se do pout v New Yorku při demonstraci, kde ještě s některými dalšími hereckými kolegy vlastně demonstrovali v rámci tedy demonstrace, která byla zorganizovaná, tuším, nějakou židovskou organizací proti izraelské politice v Gaze, což už je samozřejmě trošku sporná věc, ale do toho se tady nebudeme pouštět. Nicméně je to takový doklad toho, že skutečně se zajímá celý život o veřejné věci, o politické a má na to nějaký názor.
0: A uvidíme ji teď třeba ještě v něčem novém?
1: Uvidíme ji, jsou to zatím pro nás neznámé filmy, jeden už odpremiérovala v červnu, ten film se jmenoval The Accompanist, jako vlastně průvodce, tady v tomhle případě znamená průvodkyně životem, hraje tady takovou ženu, která provází vlastně holčičku, která se k ní dostane, je odebrána z péče z nemocného dědečka a oni k sobě hledají vztah, ona vlastně hraje vlastně víceméně stejnou věkovou kategorii, takže ženu mezi 70 a 80 lety a s malou holčičkou, s kterou se snaží nějakým způsobem navázat vztah k věku jemný film, ale ještě možná zajímavější bude Echo Chamber, vlastně novinka úplná, která se premiérovala teď v Benátkách, kam jí Susan Sarandon přijela s Eliši Vikanderovou, další svoji hereckou kolegyni, představit. Musím říct, že tady, když kráčela po červeném koberci, tak jsem si říkala, že ten věk na ní tady vůbec není znát, je to neuvěřitelné, ona snad nestárne, tahle herečka. A je to takový jako zajímavý taky příběh vlastně o vztazích. Zajímavé na něm je taky to, že vlastně vznikl podle posledního scénáře Bernarda Bertolucciho, který už nestihl sám realizovat. Takže se teď podařilo ho oživit a odehrává se vlastně v takovém intimním prostoru jednoho bytu a je to prostě vztahová věc, možná pro Susan Sarandon po dlouhé době zase trošku novější, ne tak typická role a podle ohlasů, neviděla jsem ho samozřejmě, ale podle ohlasů v ní velmi exceluje, takže myslím, že se máme na co těšit.
0: Významné jubileum americké herečky Susan Sarandonové připomněla filmová publicistka Jana Podskalská. Děkujeme, hezký den.
1: Já díky za pozvání, krásný den.
2: To byl můj film.
3: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
2: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
3: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

Arnold Schönberg a druhá část jeho smyčcového kvartetu D-dur je 12 hodin téměř 34 minut. Nedožité devadesátiny Václava Havla si

0: režiséra mnoha jeho her, k některým se vracel opakovaně, a to ať už na profesionálních divadlech nebo především ve svém divadle Na tahu. V druhé části, tu druhou část tvoří rozhovor, který jsem s Václavem Havlem natočil v roce 2006, a on byl tehdy potěšen, nebo mně se to aspoň zdálo, že ten rozhovor se vrací nikoli v jeho politické a společenským funkcím, ale zpátky k divadlu. A v třetí části, kterou připravila kolegyně Lucie Němečková, se podíváme na nějakou přijetí Havlových her v Africe, zejména ve frankofonních oblastech.
1: Pojďme si poslechnout krátkou ukázku.
2: Mě vy se ptáte, proč se Bůh anebo víra v nějakou nadosobní autoritu nenalézá, nebo proč ji nenalézáte v mých hrách. To souvisí s jejich poetikou, s jejich žánrem. Já jsem prostě celý život psal takové hry, které spíš tu otázku smyslu otevírají tím, že líčí nesmysl, že...
1: To byla krátká ukázka ze zítřejšího večera na téma. Závěr večera bude patřit repríze podcastu Reflexe divadlo. Vy už jste to zmínil, který v roce 2019 připravila Lucie Němečková s lehce provokativním názvem A co kdyby Václav Havel byl Afričan? Jak jde Havel dohromady s africkým kontinentem?
0: Tak Lucie Němečková i tím, co uslyší posluchači, doufám, doloží, že překvapivě skvěle. Protože ta je jedno z těch témat Václava Havla, absurdita a boj s byrokracií, s mašinérií, to je univerzální téma a v Africe asi velmi živé. A Lucie Němečková tu stopu Havlovu sleduje poměrně detailně. Začíná v Egyptě s bohemistou a překladatelem Khalidem Biltágim. Z Káhiry se pak přeneseme do Nigérie, kde před lety uvedli Havlovu audienci. A v pořadu uslyšíte i zvukovou ukázku z této inscenace. A o tom, jak Havlovy hry se inscenovaly v Zimbabwe a v jeho Africké republice, budou vyprávět diplomaté Nikol Adamcová a Jaroslav Olša. A v samotném závěru se nad smyslem a odkazem Havlovy tvorby ve frankofonní Africe zamyslí tři výrazné osobnosti tamního divadla.
1: Večer na téma s názvem Václav Havel mezi Hrádečkem a Afrikou poslouchejte na Vltavě zítra od 20 hodin. Pozval nás dramaturg a spoluautor pořadu Martin Velíšek. Děkujeme.
0: Já taky děkuji za pozvání.
1: A Václavu Havlovi se budeme věnovat i za okamžik, tak zůstaňte s námi.
3: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: České hudební trio Telemark a jejich píseň Beze slov. Vracíme se k Václavu Havlovi a začnu otázkou. Může být ještě něco, co by z tvorby Václava Havla jako dramatika překvapilo? V nové minisérii Vltavy vám představíme méně známé i rané dramatické texty Václava Havla, kam patří především jeho zapomenuté jednoaktovky a skeče z 60. let 20. století. Redaktorka Veronika Jošková-Štefanová se společně s teatroložkou Lenkou Jungmanovou z Akademie věd v dnešním prvním díle zaměří na Havlovy hry Motomorfóza a Ela, Hela a Stop.
1: Než se Václav Havel proslavil jako dramatik velkých her, byl v roce 1960 mladým kulisákem divadla na Zábradlí. Právě tehdy přispěl dvěma výstupy do revue Autostop, principála souboru Ivana Vyskočila. Pokračuje teatroložka Lenka Jungmanová.
2: V roce 61 Autostop měl v divadle na Zábradlí premiéru, ale lze říci, že ačkoliv pod ní Václav Havel byl také podepsán, tak žádný ten jeho text se nakonec do té inscenace nedostal. Při zkoušení je vyloučili a zbyly tam ty ostatní skeče. To ovšem neznamená, že by se to nezveřejnilo, ten Autostop potom různě vycházel a v roce 1963 vyšel jako součást Autostopu v jednom sborníku. Nejsou to pochopitelně žádná významná díla, ale na druhou stranu v nich můžeme vidět určité kořeny Havlova dramatického myšlení, a to dokonce i konkrétní. Například v té Motomorfóze.
1: Jde o satirickou grotesku, která se odehrává na fiktivní přednášce o motomorfóze, pseudovědeckém pojmu bez obsahu. Ústřední komický motor tu netvoří zápletka, ale samotný jazyk. Byrokratický a pseudoakademický newspeak a prázdná frazeologie.
3: Nejprve nastává obvykle autoemailizace pokožky. I hned po ní přichází pneumóza chodidel, brzdo za rukou, přičemž se plíce karburátorizují a žaludek válcuje.
2: Přednáší docent Jára Macek o proměňování lidí v automobily nebo motorky jako o chorobě, které v průběhu téhleté satirky podlehnou posluchači, ale nakonec i on sám. A je to vlastně taková satira na tu socialistickou, jak Havel říkal, dialektickou syntézu. Všechny názory se uplatní, až nakonec nezbyde žádný.
3: Jsem to ale Kuzma. Vždyť já zapomněl, že motomorfóza je infekční choroba. Jste nakaženi, jste všichni nakaženi. Proč já jsem jen tu hadrbolcovou tahal? Všechny nakazila.
2: Důležité je říct, že v tomhletom skeči vystupuje také postava zahajovače. V mnohém podobná zahajovačovi, který se za zhruba 3 roky objeví zahradní slavnosti, a to včetně nějakých třeba i totožných replik. Jde o to, že když se tahleta scénka neuplatnila, tak Havel to potom přenesl dál do svého díla, pochopitelně ty další ohlasy třeba v některých dalších hrách se objevují také.
4: Poslyš, Helo.
5: Co pak, Elo?
4: Ta naše Lída, viď?
5: No.
4: Ale stejně, je to skvělé, jak se dokážem obětovat pro své drahé, viď?
5: No.
4: Jak se dokážem pokořit.
5: No.
4: A víš, čím to je?
5: No.
4: Tím, že máme své etické zásady.
5: Tak, tak.
4: Svoji lidskou hrdost.
5: Tak, tak.
4: A své dobré vychování.
5: Tak,
4: tak. Své společenské postavení.
5: Tak, tak, Elo. To, co my dokážeme, to by nedokázal každý.
1: V jednoaktovce Ela, Hela a Stop Václav Havel opakováním, variováním, zauzlováním a rozpadáním promluv obnažil stylové prostředky svého dramatického rukopisu, tedy postupy, které se staly typické pro jeho pozdější dramata Zahradní slavnost nebo Vyrozumění. Tematicky jde o groteskní obraz dvou starších dam, které se poprvé v životě chystají stopovat, ale ani na silnici neopouštějí své etické zásady a dobré vychování. Pokračuje Lenka Jungmanová.
2: Během toho stopování se pohádají, dojde k takovému rozkladu jejich vztahu, ale potažmo i jejich osobnosti, což se konkrétně projevuje rozkladem jejich jazyka, takže ty jejich dialogy nebo promluvy se úplně rozpadnou. A to je taky, myslím, znak, který můžeme později od Zahradní slavnosti dál dohledat v různých Havlových hrách.
5: Tak, tak, no vidíš, a my při našem postavení...
4: Vychování.
5: Tak, tak, a při naší hrdosti...
4: A zásadách.
5: Tak, tak, přitom všem dokážeme jít na silnici a autostopovat.
4: A obětovat se pro své drahé.
5: ta naše Lída.
4: Však počkej, po dnešku bude všechno jiné. Jen co ten autostop poznáme na vlastní kůži.
2: V tom skeči Ela, Hela a Stop se to celé odehrává během stopování, kdy těm starším dámám nikdo nezastavuje. Poenta je, že to je proto, že oni ani nemávají, to si netroufnou nebo nevědí, že to patří k tomu stopování. A během toho se rozjíždí ta jejich hádka, spor a nakonec vlastně rozklad těch osobností.
0: Literární vědkyně a teatroložka Lenka Jungmannová z Akademie věd se v prvním díle nové rozhlasové minisérie zaměřila na zapomenuté jednoaktovky Václava Havla Motomorfóza a Ela, Hela a Stop. Seriál připravila redaktorka Veronika Jošková-Štefanová, která použila ukázky ze zmíněných Havlových her.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Útok žáka v západoslovenské obci s taškou nepřežila jedna učitelka. Zranil taky jedno dítě, které je v kritickém stavu, a další pedagožku. S odkazem na záchrannou službu o tom informovala stanice TA3. Žák 8. třídy podle televize ve škole zaútočil ostrým předmětem. Policie uvedla, že má situaci pod kontrolou a už nehrozí žádné nebezpečí. Do Staškova míří šéfové rezortů školství, vnitra a zdravotnictví. V Česku bude zítra foukat místy silný vítr. Meteorologové před ním varují hlavně ve Frýdlantském výběžku. V Jizerských horách může vítr na některých místech dosáhnout rychlosti až 65 km za hodinu. Hrozí, že polámané větve a stromy by tam mohly přerušit dodávky elektřiny nebo zkomplikovat dopravu. Ve čtvrtek by pak měl vítr postupně slábnout. Diváckou cenu na brněnském festivalu Serial Killer získal Kamarád z produkce České televize. Drama scénáristy a režiséra Petra Pilipčuka se inspirovalo skutečným případem a otevírá téma zneužívání dětí, manipulace a odpovědnosti okolí za přehlížené varovné signály. Na druhém a třetím místě u diváků skončily nizozemské seriály Úplně v háji a Případ letu 1862. A počasí bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16 a na Šumavě až 20. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Jsme rádi, že úterý 29. září trávíte v naší společnosti a další hodinu Polední Vltavy zahájíme tvorbou Bedřicha Smetany. Příjemný poslech.

Je 13 hodin a 6 minut. Venkovanku Bedřicha Smetany jsme slyšeli v podání klavíristky Jitky Čechové. V 19. století patřil k nejslavnějším českým umělcům v zahraničí. Jeho díla se objevovala v Paříži a dalších tehdejších centrech evropské malby. Vystavoval na prestižních pařížských salonech a jeho obrazy kupovali mecenáši. Jaroslav Čermák ale vyměnil slibnou kariéru za odchod na Balkán. Jak se stalo, že malíř s mezinárodním věhlasem po své smrti upadl téměř v zapomnění, tak to ukáže výstava, která se bude od listopadu konat v jedné z prostor Galerie hlavního města Prahy, konkrétně v městské knihovně. Píše o tom server novinky.cz. Bude to první velká Čermáková retrospektiva po téměř 100 letech. Ukáže nejen dílo malíře v mezinárodním prostředí, ale především život člověka, který dokázal propojit Prahu, Brusel, Paříž i Balkán. V povědomí většiny milovníků umění je Čermák jako autor heroických a romantických historických obrazů s motivy z jihoslovanských tradic, ale také historických obrazů a venkovských námětů. Na přípravě výstavy se podílí i Národní galerie Praha a doplní řada zahraničních zápůjček. Vedle Čermákových obrazů tak budou představena také díla současníků a umělců, s nimiž sdílel témata, inspirace i výstavní příležitosti. Výstava Jaroslav Čermák Mýty evropské reality bude k vidění od 4. listopadu a více čtěte na serveru novinky.cz.

podání London Philharmonic Orchestra dozněla na Vltavě árie z prvního dějství opery Figarova Svatba Wolfganga Amadea Mozarta, zpíval Samuel Raimi. Na programu je další díl vltavského knižního pólu a čtenářské vyznání nám tento týden nabízí básník, publicista a překladatel z polštiny Bogdan Trojak.

0: Základní školu jsem vychodil ještě za vlády komunistů. V té době jsme jako rodina logicky více tíhli ke kultuře polské, která byla svobodomyslnější, pestřejší, zkrátka zajímavější. Sledovali jsme polskou televizi, poslouchali polskou hudbu. K nově vydávaným knihám jsme se moc nedostali. Hranice byla prakticky uzavřená. Až s nástupem na gymnázium se poměry změnily. Chodil jsem opět na menšinové polské gymnázium v Českém Těšíně, kousek od hranice. Do Polska jsme mohli přeběhnout přes řeku o veliké přestávce. Pašovali jsme tehdy jako studenti k sousedům lahvové pivo a docela na tom vydělávali. Za utržené peníze jsem si občas kupoval polské knihy v krásném knihkupectví v centru historického polského Těšína. V té době jsem se zamiloval do češtiny. Bylo to díky paní profesorce Dordové, mé skvělé češtinářce. Ležel jsem v knihách Ortenových, Holanových, Hrubínových. Zjevením byl pro mě Vernišův Zimohrádek, od nějž jsem se nemohl odtrhnout a četl ho po nocích s baterkou pod peřinou, abych nerušil mladší sestru. S Ivanem Vernišem jsme se po letech skamarádili a jaké bylo mé zklamání, když mi jednou řekl, že Zimohrádek vůbec nemá rád. A pak Karel Šiktanc a jeho Český Orloj. U něj jsem asi vůbec poprvé propadl touze obcovat s češtinou, která mě pak už nikdy neopustila. Zažíval jsem v té době jakousi osobní polskou krizi. Měl jsem plné zuby polského vlastenectví, neustálého zdůrazňování, že jsme Poláci, že máme chodit s polskými děvčaty a tak dále. Přišla revolta. Rozhodl jsem se, že začnu psát jenom česky. Zanevřel jsem tehdy především na lokální menšinové polské básníky. Dnes se za to velmi stydím a snažím se to napravit tím, že znova a poctivě čtu. Vždyť je to kraj plný zapomenutých pěvců, jejichž zpěv už jen slabounce doléhá z roubených horských skrýší dolů do údolí. Nejsou příliš čteni ani v Polsku, ani v českých zemích. Své modré hory milovali nade vše. Kubiš, Jasiček, Přeček. Ta jména se podobají malým větrným mlýnům s lopatkami z tenkého plechu, kterých bývalo v Beskydech bezpočet. Všichni už odešli a žádný z nich bohužel neodpočívá v rakvi z vydlabaného kmene mohutného buku, jak bývalo v dávnověku v našich horách běžné a jak o tom psal skvělý básník Władysław Sikora z Bocanovic. Snad jen jediného místního polsky píšícího autora jsem během svých gymnaziálních let obdivoval. A možná proto, že nepsal o horách, ale o černém havířském Karvinsku. Byl to režisér a básník Janusz Klimsza. Jehož polská skladba Vidění matky uhlí je podle mého soudu nejvýstižnějším a nejpůsobivějším obrazem nesouměrného hornického kraje a jeho obyvatel. Existují dva české překlady této silné Klimšovy básně a ten zdařilejší, z něhož zde cituji, je od Petra Motýla. Jaká je matka uhlí? Klimša ji hledá v minulosti i v přítomnosti, mezi drátem zvěnce a hnojištěm, kde její rumpál rezne v mraveništi. Zjevuje se mu z nenadání, jednou jako vilná dívka, nabízející se havířům ve sprchách, podruhé jako tlustá ženská s korunou z klobás a řepy, s lasicí zarušenou v šedivých loknách, potřetí, co by dítě přidřeplé v rákosí uprostřed uhelných kalů. Kdykoliv dnes projíždím kolem zrušených šachet na Starou Orlovou, vidím i já svou matku uhlí, jak jde z červené kolonie s košem, s rybou, s trilobitem v uchu. Na orlovském rinku míjí mého dědečka, budoucího mistra čalunického cechu, který se za ní ohlédne a zamíří k hotelu Modrá hvězda. Už jenom pár domů stojí na orlovském náměstí. Dlažbu někdejší hlavní třídy obrůstá vzrostlý plevel, z dědečkova domu nezůstaly ani základy. A zatím v klášterní kolonii na hliněném dvorku prkené lavice a stoly, rodinná slavnost, Gořelička, Kvit, Rojberka a v každé tváři Žíla ze Slezska, Jíl z Haliče i Rumělka z Moravy. A matka Uhlí, tříletá, velice starostlivá, jde středem té slavnosti, vchází papírovou branou na haldu, kámen v dlani.
1: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu básník, publicista a překladatel z polštiny Bogdan Trojak. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Kdo tady mluví o donášení?
1: Už jste byl na svačině?
0: Proslulá audience Václava Havla.
1: Tentokrát s Ivanem Trojanem a Martinem Mišičkou.
0: Poslouchejte v premiéře v sobotu 3. října na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Dozněla druhá část koncerta Grossa číslo 12 H-moll Georga Friedricha Händla. Je 13 hodin téměř 24 minut.
1: Polední Vltava. Povídky klasiků i současných autorů vždy od půl druhé.
0: Jmenoval se Eduard Schmidt, ale stovky čtenářů a diváků ho znali pod jeho uměleckým jménem Eduard Bass. Před 80 lety 2. října 1946 zemřel ve věku pouhých 58 let. A my si tohoto spisovatele připomínáme tento týden na Vltavě. Vždy ve 13.30 vám nabízíme výběr z jeho tvorby. Dnes to bude povídka Tajemný nález profesora Zachariáše. Na programu bude už za pár minut.

0: Americký klavírista Jackie Byard vás provází úterní polední Vltavou a teď už je na programu slíbená povídka Eduarda Báse. Jmenuje se Tajemný nález profesora Zachariáše. Účinkuje Martin Růžek, kterého režijně vedla Hana Kofránková. Příjemný poslech.
1: Povídka.
2: Profesor Zachariáš, řídící neolitické vykopávky nedaleko bývalé jeskyně Svatoprokopské, stál na pokraji pětimetrové jámy, na jejímž dně pracovali dva jeho dělníci. Krumpáče zvonili v taktu a jiskry odletovaly, když ocel udeřila do křemene. Kolem jámy složeny byly na hromádkách uhliněné pazourky z hoření vrstvy. Jen zvolna, přátelé, napomínal Zachariáš své spolupracovníky, otíraje si důstojně skla svých brýlí. Pamatujte, prosím, pravidla. Rozvážným buď ve svém díle, a tak dojdeš snadno cíle. Vy zvláště, Breburdo, měl byste si uvědomiti, jak často už byla rouška, kterou se věda chystala sejmouti z tajemství dávnověku, rozbita jediným ukvapeným úderem motyčím. Kopáč Breburda se jen usmíval. On potřebuje takových rad. On, Breburda, pro něhož začínal svět teprve vrstvami dluviálními a jenž znal holeň mamutí lépe než husího biskupa. Co se mohlo najít na rozhraní neolitu a paleolitu? Mizerné pazourky, porýpaná kost nebo ještě snad nějaká lebka obalená hlínou. Ale profesor Zachariáš postřehl již lehkomyslnost Breburdovu a jal se sestupovati spěšně po žebříku. Jak jen možno býti tak neopatrným, říkal si v duchu, přelézaje křečovitě na druhý žebřík, toť jen nedostatek pravé klasické výchovy. Škola by měla každému člověku již v útlé mládí vštípiti onu opatrnost, s níž by měl postupovat, kdykoliv se octne v 7. až 9. vrstvě neolitické. Bohužel, vzdělání našich jinochů jest po té stránce na výsost kusé, nemluvě ani o průpravě dívek. Ano, ano, žena a paleolit, to je smutná kapitola. Zatím však údery motykou ustaly a když upachtěný profesor Zachariáš vstoupil na dno jámy, zastihl oba kopáče skloněné nad zemí. Opatrně cosi vyhrabávali. Můj ty bože, vyhrkl Zachariáš, nakloniv se přesně. Soška v neolitu. V té chvíli se Breburda vzpřímil a vesele podával panu profesorovi umazanou figurku olepenou hlinou, tak, jak ji vyloupl ze země. Profesor Zachariáš se zachvěl radostí. Jeho bledé, krátkozraké oči hltaly vzácný nález. Ne, nebylo pochyby. Vykopal sošku nějakého boha nebo démona, sošku překrásně pracovanou na rozhraní vrstev neolitických a paleolitických. Okamžitě přerušil další práci a spěchal se svým pokladem domů. Konečně tedy nález, jenž proslaví jeho jméno, založí kariéru a zajistí slávu nesmrtelnou. Nejen celý národ, ale svět vůbec úžasne nad objevem profesora Zachariáše. Nízká starost o denní chléb, mámivé pozlátko umění, všichni,

ale tím větší rozkoš a opojení se ho zmocňovali. Neboť soška byla z kalézu, ano prosím, z kalézu, z onoho vzácného nerostu, jenž svou zelenou barvou připomíná tyrkis, z kalézu, z něhož dosud žádné sošky nemáme. A profesor Zachariáš, jenž po celý život neznal nic než bádání a nepěstoval všech pošetilých marností světských, točil se po své světničce a bzučel si na nápěv jakési odrhovačky. Nejlepší všech nálezů je má soška z kalezu. Tu tedy stála před ním, zelenavě svítící, lesklá, krásně řezaná a neporušená. Měřila i s podstavcem jen 31 cm, ale v jeho očích byla rozměrů obrovských. Ve výrazné její tváři šklebil se záludný úsměv a potněšilé oči vypadaly jako živé. Veliké nadmuté břicho spočívalo na dvou křivých nožkách, jež pevně stály na nízkém podstavci. Byly na něm jakési rýhy. Při prohlídce zjistil Zachariáš, že je to 5 písmen, patrně iniciál nějaké průpovídky. A jak se tak díval na svůj nález, cítil ponenáhlu, že zelený bůžek zírá na něho upřeně. Ano, byla zvláštní síla v tomto pohledu, spola pošklebném a spola žertovném. Profesoru Zachariáši bylo, jakoby nezvykle veselá nálada, jež se ho zmocňovala, proudila přímo z těchto dvou očí šikmo seříznutých. Nikoliv. Nemohl odolat zvláštnímu úsměvu svého démona. Otevřel skříň a vyhrabal ze spousty prádla, rukopisů a nákrčníků lahev vína, jež mu kdysi hospodyně koupila, aby si přilepšil v nemoci. Suchými prsty uchopiv sklenku, připil na zdraví neznámému bohu. Zelená soška usmívala se nepohnutě a Zachariáše zalila náhle taková radost, nevysvětlitelná a nepochopitelná, že se jal žvatlatí jako děcko s panenkou. A zase se mu myhly hlavou rozpustilé nějaké verše. Nějaká švanda z dávných studentských let prolétla mu mozkem. Bývaly to časy, kdy ještě prováděl sextánská alotria nedbaje nikterak školního řádu a karceru. Víno zmizelo netušeně rychle a profesoru Zachariášovi byl náhle pokojík příliš malým. A zatímco se bůžek potněšile šklebil na pracovním stole, popadl Zachariáš klobouk a vyrazil ven do pražských ulic. Poprvé ve svém životě se octl v nočních kavárnách, kde břinkalo piano a dámy seděly v nápadných kloboucích u mramorových stolků.

Profesor Zachariáš pozdravil uctivě tyto paničky a nepozoroval ani zvláštního pohnutí, s nímž opětovali jeho pozdrav. Místnost byla nabita hosty, skloněnými nad koflíky kávy, sklenkami lahvového piva a talíři držtkové polévky. Zachariáš marně se ohlížel, kde by se mohl uvelebit, jak byl zvyklý v tichém a zastrčeném koutě. Všechny stoly byly obsazeny mimo jediný uprostřed, kde seděla osamělá dáma v poněkud pestré toaletě. Jest dovoleno, milostivá paní, otázal se zdvořile profesor. Milostivá paní vytřeštila oči a že byla letory veselé, vypukla v řehot poněkud nevázaný. Zachariáš usedl, sevřev pevně deštník mezi koleny a otíral si v rozpacích brýle. Dámička si ho chvilku prohlížela s takovou zvědavostí, jako když Aztékové spatřili poprvé bílou tvář. Ubohému profesoru, jenž nikdy si nezvykl na dámskou společnost, bylo jaksi horko a v rozpacích dal se do hovoru arciť velmi uctivého a velmi zdvořilého. Naštěstí byla jeho sousedka ženou nesmírně společenskou a rozpřádala tenkou paučinku jeho konverzace s houževnatostí starého hladového pavouka. A starý počestný archeolog byl nadšen stejně jejími vnadami z doby třetihorní jako vtipy nejméně diluviálními. Bylo již světlo, když se profesor Zachariáš vracel k úžasu své hospodyně domů. Sám nechápal, jak se to všechno stalo, že se tak ohavným způsobem vyšinul z řádu svého počestného, rozšafného, žádným hýřením neposkvrněného života. Jeho pohled vyčítavě spočinul na zeleném bůžku. Ale ten se v prvních paprscích slunce smál tak škodolibě, že profesora Zachariáše až zamrazilo. A pak míjel den za dnem. Zachariáš usedal k nařezaným čtvrtkám papíru, aby luštil záhadné zkratky z podstavce sošky, ale tajemná síla rušila všechnu jeho snahu po duševní koncentraci. Záhadný úsměv odulého démona rozvracel spořádaný pochod vážného myšlení a tím více lákal nebohého archeologa ven, tam, do zakouřené kavárny, do společnosti dam, tolik emancipovaných. Tě nechtě, musel Zachariáš odejít z bytu a pracovat i venku. Na lavičce parku měla-li záhada sošky dojíti svého rozluštění. A když se vracel domů, setkal se už ve dveřích s tichým posměchem své mlčící kořisti. Konečně nastala chvíle, kdy se profesor Zachariáš rozhodl ohromit svět svou grandiózní vykopávkou. Mezinárodní sympózium archeologů sešlo se ve Smetanově síni obecního domu. Psal se rok 1913. Zelený bůžek stál již od rána v malé bedničce na stolku předsedově. Shromáždění učenců, jež s vážnou nepozorností sledovalo formální průběh dosavadního jednání, zbystřilo zrak i sluch, když mírně rozčilený Zachariáš šel k tribuně. A jak sluha vybaloval vzácný nález, padly mezi přítomnými první pochybovačné poznámky. Francouzští vědci hodili do vzduchu několik prudkých vtipů, Němci jali se špičkovati, Američané dali vybuchnouti svému nehoráznému despektu, řehoníce se s rukama v kapsách kalhot a Rusové se usmívali. A tak se stupňoval ruch a šum, zatímco sluha vybalil sošku a postavil šklebícího se démona na demonstrační stůl. Za všeobecného napětí ujal se Zachariáš slova. Zmínil se letmo o svých dosavadních pracích, vylíčil podrobně historii vykopávek v jeskyni Prokopské, od vrchních nánosů až po spodní vrstvu neolitickou. Na to popisoval velmi přesně sošku, kterou všichni viděli před sebou. Udal její výšku, váhu, tvar, ráz a vryb a přešel pak k tajemným značkám na podstavci. Zkoumal je se všech hledisek.
zavrhl všechny nejapné domněnky, načež s vítěznou tváří, dovolávaje se slavného epigramu Marciálova, odhalil úžaslým kolegům geniální řešení záhadných značek klasickou větou. Juvenal virginem non delectat absens. Juvenal nepotěší dívku v nepřítomnosti. Ve shromáždění zavládl tichý úžas. Všechno zíralo na šklebící se sošku, když v tom se odkudsi z pozadí ozval posměšný hlas. Kde se vzala latina v neolitu? Všichni sebou trhli a naraz se ozval smetanovou síní homérický smích 260 archeologů, kteří všichni opakovali za neutuchajících výbuchů řehotu. Kde se vzala latina v neolitu? Jaký to nápad latina, ozval se mnichovský zástupce doktor Matthäser Gott im Himmel. Geben Sie mir lieber noch ein Glas Pilsner. Dejte nám pivo na počest neolitické latiny. Grüner Gott vivat, kreskat, floreat. Se nepazendie ver, se ten ďábel ver. To není zelený bůh, to je ďábel. Ať žije čert svatého Prokopa. Hluk a křik zaplavil sál. Nikdo nikdy ještě neviděl vědecké shromáždění v takovém stavu. Předseda uchopil zvonek, ale srdce zvonku ulétlo a zakutálilo se pod stoly. Vážení profesoři, učenci věhlasných men, křičeli jako kluci, posmívali se zelené sošce, připíjeli jí na zdraví. Nějaké opojení schvátilo všechny. Pivo mizelo v zardělých tvářích, oči svítily a blízkaly se jako ctihodné pleše nad nimi a důstojná smetanova síň podobala se rázem sálu pustých orgií. Nešťastný Zachariáš stál nad tím vším zdrcený a němý. Pak se mu to náhle zdálo jako nějaký vtip a jeho přímá ústa se roztáhla v nesmělý úsměv. Kdo si to spozoroval, a jal se zuřivě tleskati. Ať žije šťastný nálezce. 10% šťastnému nálezci. Vezměte ho na ramena. Platz für den großen Forscher. Místo pro velikého badatele. 20 rukou uchopilo profesora Zachariáše, zdvihlo ho do výše a neslo kolem sálu za ohromného řevu všech, zatímco Francouzi třískali do stolu a zpívali v rytmu. Hola, hola, hola, hola. Stenografové se válili smíchy, dámy v ložích mávali šátky, šampaňské zátky začaly bouchat. Předseda, uslzený smíchem, opustil své místo a celý kongres se skončil toho dne v pražských vinárnách.

Bylo pozdě k ránu, když drožky rozvezly rozjařené účastníky do hotelu. Ve Smetanově síni zbyl jen zelený bůžek, usmívající se potměšile na demonstračním stole. Když se hosté na zítří probudili, připadalo jim všechno jako zlý sen. Pomalu a stydlivě se blížili k reprezentačnímu domu, aby pokračovali ve svém zasedání. Nebylo přec možno, aby vědci a učenci celého světa chovali se bez nejmenší příčiny jako studenti po maturitě. Doktor Matheiser to prostě nechápal. Poprvé byla vážnost stavu zničena chlapeckým chováním se 260 jeho reprezentantů. Nebylo to za normálních okolností možné. Co bylo toho příčinou? Co nabilo zrovna atmosféru v sále bujností a střeštěností? Kde hledat důvod a původ tisíce skopičin, které provedli nejvážnější zástupci vědy na svém sympóziu? Matheiser usilovně přemýšlel o celém průběhu prvního dne. Vše bylo absolutně normální. Vše bylo v pořádku až do chvíle, kdy profesor Zachariáš začal vybalovat ti svůj famózní nález. Bylo to taky k smíchu s tou neolitickou latinou. Jaký to nápad! A tomu se, prosím, říká věda. Zamyšlen vstoupil doktor Matheiser do Smetanovy síně. Byla tu již dobrá polovina kolegů seskupená kolem demonstračního stolu a smějící se komickému nálezu. Matheiser jal se jej opatrně prohlížeti. Dle všech známek byla soška skutečně z kalézu. Její řezba byla podivuhodná. Primitivní potěle dosáhla ve tváři dokonale sugestivního výrazu potměšilosti. A na podstavci bylo skutečně znáti písmena. Všichni jali se je zkoumat. Nebylo pochyby, byly to iniciály věty, které se včera tolik smály. Bylo tu zřetelné J, rozryté V a N, dosti znatelné D a jasné A. Co však s tím vším? Do které doby zařadit tuto sošku, o jejíž starobylosti nelze pochybovat? A co symbolizuje tento úsměv? Poťouchlý a potměšilý. Doktor Matheiser stál v zamyšlení. Ale čím déle zíral sošce do očí, tím více se pletly jeho myšlenky, logický pochod ustupoval skákavé asociaci a když konečně vzhlédl, spozoroval, že kolegové usedli ke stolům a znamenitě se baví. A touha po vtipném hovoru přemohla i jeho, že postavil bůžka na větší stůl a usedl k ostatním. Ani nevzdechli, že by měl být denní program zahájen. Známí i neznámí vzpomínali na své mládí, na uličnické kousky gymnaziálních let a žerty univerzitní. A tak přišla noc, než se nadáli. Rozhodně bylo potřebí zajít ještě někam na černou kávu. S hlukem se vydali na cestu do staroměstských uliček. Šklebící se bůžek opět osaměl. Třetího dne značná část hostů se nedostavila. Doktor Matheiser sám navrhl, aby se přešlo hned k přátelské zábavě, která se včera všem tolik zalíbila. Zpěv a smích se brzy ozvali síní. V 11 hodin otevřely se dveře a v nich se objevil profesor Zachariáš, cylindr na levém uchu a za ním chybějící účastníci sympozia. Každý z nich vedl po pravici dámu v nápadném klobouku, nalíčenou, rozjařenou. Všeobecné hurá je přivítalo. Chladiče se šampaňským octly se na stolech. Na zelenou sošku nikdo nevzpomněl. O 2 hodině ráno vrazila do sálu policie. Anonymní udání o podivných orgích pod rouškou vědeckého kongresu se ukázalo pravdivým.

Dlouho již neměli na policejní expozituře tolik práce s umístěním zatčených jako tentokrát. Jaký div, že po skončené námaze usedli všichni s radostí ke sklence piva. Zelená soška stála na stole, budila pozornost všech. Prohlíželi ji, zkoumali, až detektiv Podrážka objevil písmena na podstavci. Díval se chvilku na otřelé J-U-N, až náhle vykřikl. Junda! Bůh Junda, to je nápad, co? Udělat si bůžka Jundy, to je přitěžující okolnost, hoši. Tím je zjištěn úmysl udělat si legraci. Ať žije zelený bůh, Podrážko, nalej si ještě jednu. A sklenice kolovaly tím rychleji. Když ráno přišla inspekce do vězeňského oddělení, našla je přeplněno staršími pány vážného vzezření. Legitimovali se jako univerzitní profesoři skoro všech vysokých škol světa a byli ihned s omluvou propuštěni. Za to v úřední místnosti nalezeno bylo službu konající mužstvo ve velice vznešené náladě. Držíce se pevně za ruce, tančili kol stolu, na němž stála zelená soška. Inspektor zíral na ně s netajeným úžasem. Čím déle sledoval jejich počínání, tím více byl přesvědčen, že všichni jsou zachváceni tajemnou mánií vyváděti co největší skopičiny. Obrátil se, aby přivedl lékaře. Když se však vrátil, nalezl mužstvo spící, ale po zelené sošce ani památky. Bůh skopičin jako by se do země propadl. Nikdo ho nespatřil od toho roku 1913. Ale tajemný jeho vliv nepřestal. Občas bylo možné sledovat jeho působení tu v muzeu, tu v zemském sněmu, tu ve školní radě a tu zase v elektrických podnicích. A ďas sám ví, kdy se zelený bůžek dočkal konce své bludné pouti.

pátek uplyne 80 let od úmrtí spisovatele Eduarda Báse. My vám při této příležitosti nabízíme výběr z jeho tvorby a dnes jsme slyšeli povídku Tajemný nález profesora Zachariáše. Povídku načetl Martin Růžek v režii Hany Kofránkové. Další tvorbu Eduarda Báse vám nabídneme zítra ve 13.30.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Učitelka zraněná při dnešním útoku ve škole ve slovenském Staškově je stabilizovaná a mimo ohrožení života. Oznámila to nemocnice v Žilině, kam ji přepravil vrtulník. Její kolegyně na místě zemřela. V kritickém stavu zůstává také mladá dívka. Žák 8. třídy ráno zaútočil pravděpodobně nožem. Policie ho zadržela a zjišťuje motiv. Podle televize TA3 mohl incidentu předcházet zákaz ministrovat v kostele, který měl chlapec dostat kvůli špatnému prospěchu. Na místo tragédie už dorazili ministři vnitra, školství a zdravotnictví. Soustrast obětem vyjádřil premiér Robert Fico i prezident Peter Pellegrini. Na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol protestují stovky lidí proti krizi bydlení. Španělská vláda právě jedná o návrhu zákona, který má řešit ochranu nájemníků. Demonstranti v centru španělské metropole už v sobotu postavili tábor, který odmítají vyklidit. Zasedání vlády začalo se zhruba hodinovým zpožděním. Strany vládní koalice se intenzivně snažily najít shodu. Kabinet socialisty Pedra Sancheze nemá podporu většiny. Brněnský festival expozice nové hudby letos bude hledat odpovědi na otázky, co všechno může být východiskem hudební kompozice nebo kde končí skladatel a začíná technologie. Tématem ročníku je spektralismus, umělecký směr druhé poloviny minulého století. Posluchači se mohou těšit na klasická díla i na večery, kdy budou hudbu spoluvytvářet hrající šachisté, přístroj zaznamenávající mozkovou činnost nebo ruchy ulice. Téma zvolil pro 38. ročník festivalu jeho nový dramaturg Otto Wank. Festival pořádá Filharmonie Brno a začíná 3. října. A počasí bude jasno, v Čechách až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Michalou Dittrichovou.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Americká zpěvačka, herečka a velvyslankyně OSN v Organizaci pro výživu a zemědělství D.D. Bridgewater. Kdo ztratí majetek, ztratí mnoho. Kdo ztratí přítele, ztratí víc, ale kdo ztratí odvahu, ztratí všechno. Vznešený výrok, který je přisuzován španělskému vojákovi a spisovateli Miguelu de Cervantesovi. Jehož dnem narození je 29. září roku 1547. Dnes je také 29. září, ovšem roku 2026. Dobré odpoledne. Ve stejném období jako Cervantes žil i český vojevůdce a politik, o kterém si budeme v úterní odpolední Vltavě povídat už za chvíli. Albrecht z Valdštejna. Jeho postava totiž vystoupí v nové inscenaci kolektivu Brémy v divadle Not už dnes večer. Smrt na koni volně vychází z valdštejnské trilogie Friedricha Schillera. Nejen historickými postavami budeme dnes žít. Před půl třetí vás pozveme do klubů na aktuální koncerty alternativní hudby a po půl se vrátíme zase do divadla. Tentokrát ale zajedeme do kulturního centra Kolaps v Brně. Tam je možné zhlédnout inscenaci, která zkoumá vztah kurýra a zákazníka, svět nabídky a poptávky a čas, který nedává moc příležitostí k zastavení. Máme připravenou reportáž. O scénáři první hodiny něco víme, můžeme tedy začít, i když ještě nahlédneme do času po 15. hodině. Tam nás čeká návštěva u Vladimíra Merty. V jeho bytě totiž vznikala audience Václava Havla. Dál už ale nic prozrazovat nebudu. Pěkný den, milí posluchači. Z Modrého studia Vltavy vás provází Michaela Dittrichová.

0: Matyáš Novák v části cyklu pro klavír Léta putování Ference Liszta. Je 13 minut po 14. hodině, pěkný den. Opilost vlastní slávou a hlad po stále větší moci, to jsou okolnosti, v nichž umírá vojevůdce Albrecht z Valdštejna. Kam až lze v životě vystoupat, než přijde zřícení? Tato otázka je východiskem pro novou inscenaci Smrt na koni, kterou už dnes večer uvede kolektiv Brémy v pražském divadle Not. Za netypické divadelní uskupení ve studiu vítám dramaturgyni Martu Ljubkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Marto, kolektiv Brémy, to je Boris Jedinák, Renata Prokopová, Emil Rotermel, Marta Ljubková, označuji za netypické uskupení, to proto, že jedinou herečkou je v něm Renata Prokopová a vy ostatní jste režiséři nebo dramaturgové. Nicméně, v rámci kolektivu vystupujete i vy na jevišti. Už jste se nějak specificky charakterizovali, co tedy vlastně jste? Herci, performéři, hrající, režiséři.
1: My si říkáme, že jsme divadlo jedné herečky, což je úplně pravda. A potom jsme taky divadlo čtyř přátel. A myslím, že se pohybujeme jako na nějaké škále většího či menšího herectví nebo performování, ale myslím, že nejdůležitější je prostě bytí na jevišti z jiné pozice než z pozice herecké. Že my prostě si vlastně ty věci sami vymýšlíme, píšeme, upravujeme a potom teda, když si je vymyslíme, tak si je tam musíme na tom jevišti i říct.
0: Inscenace Smrt na koni, o níž je dnes řeč, je vaše teprve druhá společná premiéra, co vás v kolektivu přesvědčilo pustit se do dalšího společného projektu.
1: Je to zvláštní, ale už když jsme zkoušeli naši minulou inscenaci Špioni, tak jsme dostali nápad na to dělat inscenaci o Albrechtovi z Valdštejna. Proč to nemůžu říct, protože to se diváci dozví v inscenaci, takže spíš přijďte, tam to je. Ale fakt je, že vlastně i v průběhu zkoušení této věci už máme nápad na další, takže jako to, co nás žene kupředu, je kromě nějakého přátelství, které nás spojí, i vlastně svým způsobem tvůrčí přetlak, protože my všichni divadlo profesionálně děláme, ale děláme ho v jiných podmínkách, v jiných pozicích, za jiných okolností. Tohle to je taková jako vlastně v nejlepším slova smyslu bokovka.
0: Pro inspiraci jste tedy sáhli po valdštejnské trilogii Friedricha Schillera a postavě Albrechta z Valdštejna, co nabízí pro současné divadelní zpracování?
1: To je vlastně jako úplný šílenství, protože ta hra je strašně dlouhá a strašně komplikovaná, ale když si ji člověk přečte, tak vlastně tam dokáže z toho vykutat příběh člověka Albrechta z Valdštejna, který vlastně se ocitl v určitý jako hodně vrcholový pozici, přestal poslouchat lidi kolem sebe a začal zrazovat tam, kde neměl. A myslím si, že Friedrich Schiller je opravdu jako geniální dramatik v tom smyslu, že už v jeho hrách, které jsou několik set let starý, jsou jako obecný problémy člověka. Akorát, že teda, což budeme taky dokazovat dneska večer a potom při každé další repríze, jako zabalený v balastu už dneska nesrozumitelného jazyka. Takže my se vlastně snažíme tu hru jakoby přeložit nebo remedializovat do nějakého jako současného kódu, jestli je to srozumitelné.
0: Je to srozumitelné. Na jevišti budete čtyři, ve Valdštejnově ale přes 40 postav. Jak se s takovou přesilou charakterů popasujete, kde se bude nakonec odehrávat ten boj či souboj osobní?
1: No, my jsme založení hodně na tom, že je to autorské divadlo a vlastně i ty Špioni byly tak trochu jako nikoliv o nás, ale vycházeli z toho, že my čtyři se potkáváme na jevišti a hrajeme a tady tenhle ten princip je tu stejný. Jako ve východisku jsme my čtyři, nepředstíráme, že jsme někdo jiný a bereme si tu hru a snažíme se ji nějakým způsobem jako přizpůsobit tomu, abychom v ní mohli všichni být. Takže to jako nemá vlastně nic společného s nějakou klasickou činohrou, ale určité scény ze Schillerova Valdštejna se tam také objeví.
0: To znamená, žádné převleky nebudou?
1: A převleky budou.
0: Autorem scénografie je výrazný tvůrce Dragan Stojčevský. Jaký koncept jste zvolili pro Smrt na koni a v čem vám osobně pomáhá nebo konvenuje ten scénografický rukopis?
1: Dragan, který je, jsme jako dvougenerační skupina, Dragan je spíš vrstevník můj a Renaty Prokopové, nám pomohl, a to určitě neprozradím nic tajného, že nám tam postavil na scénu stan. My tam máme prostě veliký objekt, opravdu jako veliký stan, který připomíná nějakým způsobem částečně party stan, ale vlastně může v divákovi evokovat i ten válečný stan, ve kterém Albrecht z Valdštejna hodně jako trávil času. A to nám vlastně vytvořilo takové jako vnitřní jeviště na té velké scéně Nodu a tím nás jako základně nasměroval. Je tam prostě prostor, do kterého není vidět, kde se může něco odehrávat a zůstává to skryto, zároveň můžeme prostě i ten stan nějakým způsobem otevřít a to nám opravdu jako hodně zásadně pomohlo a Draganova ruka nebo stopa je i hodně výtvarná, takže tam pracujeme s projekcemi, s videem i s fotkami, víc než třeba v naší předcházející inscenaci. Řekla bych, že teď jsme se posunuli od hodně textového divadla k divadlu víc jako obrazivému.
0: To znamená, kuň přijde?
1: Jako náznak bytí na koni tam určitě je.
0: Dramaturgyně a členka kolektivu Brémy Marta Ljubková pozvala na dnešní premiéru inscenace Smrt na koni. Začíná v 7:30 v Pražském divadle Not. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.

0: Jaromír Honzák a taky Susan Vega a jejich píseň Solitér. Klubová koncertní sezóna vstupuje na přelomu září a října do své vrcholné fáze. S pozvánkou na zajímavé hudební akce tohoto týdne přichází do studia Anna Marie Šorm a z Vltavské hudební redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak v dnešní době nejlépe podpořit českou hudební tvorbu a klubovou kulturu?
1: Chodit na koncerty, prosím, choďte na koncerty. Já myslím, že to je nejlepší prevence i od toho takzvaného AI slopu a od toho, jak se na nás valí umělé vytvořená hudba. Kolikrát už ani člověk to nerozezná od skutečně hudby tvořené lidmi. A myslím si, že čím dál vzácnější a čím dál vlastně chtěnější, doufám, bude právě to, že se můžeme dívat na živé muzikanty a muzikantky, jak pro nás a přímo před námi tvoří hudbu. Vlastně bych tím navázala i na předchozí příspěvek, kdy máme zase šanci vidět živé herce, živé divadlo. Teď je to vlastně, začne to být pomalu unikátní. Choďte na koncerty, kupujte si taky desky, i když vlastně to doma zabírá trošku místo a všichni jsme zvyklí na tu digitální podobu hudby, ale vlastně tím, že si tu hudbu nějakým způsobem unikátně koupíte jinak než přes ty streamovací platformy, tak máte šanci opravdu dát vzniknout novým tvůrčím počinům. A dneska je to i tak, že si člověk koupí tu plátěnou tašku nebo čepici nebo aspoň placku, aby tu kapelu nějakým způsobem podpořil a že si třeba koupí v tom klubu i nějaké pití nebo něco k jídlu a podpoří zkrátka i tu scénu, kterou má rád.
0: Tak to bylo takové výchovné okénko.
1: To je takové entuziastické okénko.
0: A na jaké koncertní události se tento týden můžeme tedy vydat v Praze?
1: Já jsem tento týden trošku vyluxovala nabídky klubů a koukala jsem, že například už dneska bude v kampusu Hybernská, budou postpunkový australné z Melbourne Split System a budou podpořeni pražským triem Bibionic, o kterých jsem vlastně teďka taky nějakou dobu neslyšela a jsem ráda, že hrají a myslím si, že to bude taková správně dark postpunkový večírek. Pak jsem koukala, že 2.10. hraje v Cargo Gallery Jakub Koenig a jeho prostě nové uskupení nebo jeho kapela Hvězdy a Cargo Galerie, samotný prostor je zajímavý, to je vlastně loď, v které je klub, je to na té Smíchovské náplavce. Hostovat mu tam bude Bára Zmeková, další zajímavá osobnost české alternativní hudby. No a potom 3.10., abychom nezůstali jenom u těch čistě hudebních věcí, Monika Načeva, která letos oslavila 30 let vydání své druhé desky Nebe je rudý, tak v DOXu v rámci festivalu Fall, který je takovým edukativně, literárně hudebním počinem celovíkendovým, tak tam bude mít koncert, který je doprovázen videoartem Lindy Hojdyšové a absolventky filmové vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a bude tam křtít také svůj nový videoklip k písni Šaman, tak moc doporučuji 3.10. v DOXu navštívit koncert Moniky Načevy, naší sedminebské redaktorky.
0: A co mimo pražské scény a kluby? A kam bys nás pozvala?
1: Katarzia, naše další sedminebistka, už to začíná vypadat jako promo, ale není to tak, protože opravdu ty lidi dělají strašně zajímavé věci. Tak její zítřejší křest nového alba Pozvima nepridem v Paláci Akropolis v Praze je vyprodaný, nicméně ona potom bude velice pilně cestovat po celé republice a často v duu s klavírem, s klavíristou Robinem Galiou, takže například 2.10. vystoupí v Doubici v místním klubu Fabrika a když se podíváte na její web, tak tam má opravdu další dlouhou šňůru, ať už s kapelou nebo v duu. A potom 3.10. v brněnské Leitnerce bude legendární dnes už kapela Budoár Staré dámy křtít svoje nové CD, které se jmenuje V úplně pitomé době. Zní to trochu jako vytrženo z kontextu, ten název alba, ale když si poslechneme písničku, kterou jsem dneska přinesla, tak ono to má vlastně docela konkrétní příběh.
0: A nebo se můžeme také vrátit k jednomu z našich předchozích Art Café, kdy jsme měli ano. Právě tuto kapelu u nás ve studiu. Anna Marie Šorm z Vltavské hudební redakce, děkujeme.
1: Děkuji.

0: Ennio Morricone a ukázka z filmu Mise hrál London Philharmonic Orchestra pod vedením samotného autora. Čeští 15-letí se ve čtenářské gramotnosti zhoršili. Vyplývá to z nejnovějších výsledků mezinárodního šetření PISA, které zveřejnilo OECD. Neznamená to, že mladí neumějí číst, ale mají větší potíže s porozuměním složitějším a delším textům, propojováním informací nebo jejich vyhodnocováním. Kde jsou příčiny? Proč děti přestávají číst? Saša Michailidis se na to zeptal v Akcentu analytičky neziskové vzdělávací organizace Eduin Nikoli Šrámkové a také psycholožky zakladatelky projektu Terapie čtením Veroniky Fiedlerové.
1: Velmi často rodiče mají tendenci vidět ty největší příčiny v digitálním světě, v tom, že jejich dítě tráví většinu svého volného času, pokud teda nesportuje nebo nemá nějaký zájem jiný, na telefonu. A že vlastně jako dostat ho, to dítě, dceru, syna ke čtení je nadlidský úkon. A tady se dost ráda zeptám na to, jak to mají se čtenářskou atmosférou doma. Co vlastně dítě vidí, a nejen doma, vlastně i ve škole.
2: Takže z rodiče lovce se stane rodič lovený v tom okamžiku.
1: Ne, to samozřejmě nepodpoříme obě strany, ale je dobré vlastně si přerámovat nebo podívat se na to trochu s odstupem, možná i jako nějakým způsobem zmírnit tu úzkost a takovou tu paniku, jakože co se bude dít, když moje dítě nebude číst, a trošku to zrcadlo otočit.
2: Dobře, ale Nikolo, předpokládám, že ten samotný fakt telefonu nebo digitálního prostředí hraje roli, protože ty algoritmy jsou skutečně mocné. Je to do určité míry závislost?
3: Jestli to je závislost nebo ne, to já si netroufám tvrdit, to přenechám adiktologům. Nicméně nějakou souvislost my vidíme to i v té vlastně PISE. Nicméně pořád je to jenom ta souvislost, ale nevíme, co je příčinou následek, můžou vstupovat do toho další vlastně vlivy. A samozřejmě vždycky, když se objeví výsledky z nějakého testování, tak řada lidí se chce k tomu vyjádřit, má nějakou svoji domněnku, proč to dopadlo tak a tak. A zejména, když tam dochází k nějaké prudké prostě změně. A někteří letos vysvětlovali ten pokles v případě teda té čtenářské i matematické gramotnosti třeba umělou inteligencí. Jenomže to, ten pokles už tam probíhá delší dobu a žáci s tou umělou inteligencí začali nějak plošněji

0: jim to vytvářet předpoklad pro některá povolání. Pokud by pracovali na věži na letiště, tak tam potřebují mít tu dovednost umět se rychle rozhodnout, rychle vyhodnotit situaci, rychle zareagovat, a v řadě povolání taky to takhle probíhá. Ale nemělo by se to právě odehrávat jenom tím jedním extrémem rozvíjených dovedností. Neměli bychom zapomínat také i na další dovednosti, které v životě potřebujeme, a to je i vlastně to, že umíme vyhodnocovat ten dlouhý text, hledat v něm argumenty, vlastně ověřovat ty informace z něho, ověřovat ty zdroje, jestli jsou důvěryhodné, vzájemně porovnávat, z toho se utvářet svůj vlastní názor, nějaký postoj k něčemu, vlastní třeba i životní hodnoty a tak podobně. Vlastně i se díky tomu učíme argumentovat, což taky strašně potřebujeme v životě a v řadě povolání, vlastně v podstatě ve všech. Tak...
1: No nevím, v 15, 16 často žádná argumentace neprobíhá. Tam je to prostě odchod z místnosti. Ale Veroniko, když ne každý, každá by mohli pracovat na řízení letového provozu, takže předpokládám, že tou sníženou, nebo tím trendem té snížené čtenářské gramotnosti o něco přicházíme. O co?
2: Přicházíme o vztah, přicházíme vlastně o tu druhou, jak říká Marianne Wolfová, neurovědkyně, ten biliterární mozek. Přicházíme, nebo může nám jakoby nějakým způsobem začít stagnovat a atrofovat ta čtenářská dráha, která vlastně vede k tomu, nebo trénuje to, nebo posiluje to, to hluboké čtení, to ponoření se do textu. To jsou prostě dvě různé neurovědní nebo mozkové cesty. A myslím si, že vlastně i to, jak se mluví, když se zveřejní obzvlášť takovéhle neúplně příznivé výsledky, tak velmi často i systém, nejenom rodiče, ale i systém reaguje vlastně zase tím tlakem na ten výkon, tou změnou přes ty dovednosti. A tady si myslím, že je potřeba jít právě tou cestou k tomu hlubokému čtení, k tomu vztahu.
3: To byly psycholožka a zakladatelka projektu Terapie čtením Veronika Fiedlerová a také analytička neziskové vzdělávací organizace Eduin Nikola Šrámková. Obě byly hosty Akcentu. Záznam pořadu si můžete poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. A jaké téma přinese Akcent dnes? Fenomén udržitelné architektury od 16:30.

0: Jesmeja Horn na albu Love and Liberation. Je 14 hodin a 42 minut. Pěkné odpoledne. Tvůrčí tým brněnského kulturního centra Kolaps uvádí novou autorskou inscenaci. Její název Jen momenty v našich životech, které křičí o pozornost, vyjadřuje pocity hlavních postav. Hra na příběhu kurýra a zákazníka vypráví, k jak různorodým situacím mezi těmito dvěma může docházet. Autoři upozorňují na to, jak mezilidské vztahy ovlivňuje princip nabídky a poptávky a jak se jejich dynamika proměňuje v uspěchaném světě.
1: A nahoře ve čtvrtém patře se pofutra otvírá zákazník číslo 3.
2: Kurýr a zákazník. Vztah, ze kterého plynou všechny situace nové inscenace brněnského kulturního centra Kolaps. Jen momenty v našich životech, které křičí o pozornost, uvádějí krátká setkání a pohled na svět právě očima uspěchaných kurýrů a čekajících zákazníků.
3: My jsme neměli na začátku pevný text, ale ten text vznikal právě skrze různé improvizace na těch zkouškách. Takže potom ten proces vlastně skládání toho inscenačního tvaru byl trochu náročnější.
2: Režisérka Alexandra Horovčák-Wolfová zdůrazňuje složitost autorského formátu. Hra je založena na kontrastu.
3: Toho člověka vlastně s tím normativním tělem, který žije v tom schonu, má několik prací a je neustále v pohybu. Té postavy vlastně kurýra, která je neustále v pohybu, tak jsme do kontrastu postavili toho člověka s tím fyzickým znevýhodněním, který vlastně odkázaný na pohyb jenom na elektrickém vozíku.
4: Já vás vlastně vůbec nezajímám.
1: Je vás líto?
4: Mně je líto vás.
1: Ale jinak, než si myslíte.
4: Co vy víte, co zrovna já si myslím? Je to do určitě míry manipulátor, zároveň sám nějakým způsobem ovlivněný svým světem a vnitřním světem. V podstatě jeho mantrou často je můj byt, můj hrad.
2: Popisuje charakter postavy zákazníka herec Daniel Rampáček, který se i v civilním životě pohybuje na vozíku.
4: Jeho omezený prostoru umožňuje se dostávat dovnitř. Dovede vybrat a recyklovat cokoliv, co ten druhý přinese.
2: S námětem inscenace, která zkoumá práci kurýra, přišel herec Ondřej Kolín, který čerpal z vlastní zkušenosti s touto profesí.
5: Samozřejmě kurýři jsou hnáni časem a výkonem, no, ale my právě zkoumáme i takové to zastavení v čase, kdy se ten kurýr může dovolit se na chvilku zastavit a tomu právě zprostředkovává ten náš zákazník, který sice není tak pohyblivý jako ten kurýr, ale možná vnitřní život má o to pohyblivější.
2: Dodává. Rozložením postav chtějí tvůrci upozornit i na otázku péče, lidské blízkosti a vystavění vlastních hranic. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.

Vladimír Aškenázy a Itzhak Perlman v části sonáty pro housle a klavír číslo 8 G-dur Ludwiga van Beethovena. I ve 14 hodin a 48 minut ladíte úterní odpolední Vltavu. Česká filharmonie natočila pod taktovkou svého šéf-dirigenta a hudebního ředitele Semjona Byčkova 5. a 7. symfonii Dmitrie Šostakoviče. Nahrávka pořízená během koncertu v letech 2024 a 2025 vyjde 6. listopadu. Zejména 7. symfonie, která je známá jako Leningradská, má pro Byčkova osobní význam. Posuďte jeho slova. Pokaždé, když diriguji Šostakovičovou 7. symfonii, myslím na generaci svých rodičů. Matka byla přímo z Leningradu, odkud pocházela celá její rodina. Otec byl z Ukrajiny, z Kyjeva. Otec byl později odveden do armády a bojoval ve válce. Matka přežila obležení Leningradu. Celých 900 dní nikdy nebyla evakuována. Konec citace. 7. symfonii začal Šostakovič psát ještě před válkou, dokončili ale už v obleženém Leningradu. Poprvé zazněla v březnu 1942 v Kujbyševě. Za skutečnou premiéru se ale často považuje až 9. srpen 1942, kdy ji v Leningradu provedl Karl Elias Berg. Jeho rozhlasový orchestr byl zdecimovaný hladem a odvody na frontu. Koncert byl přenášen rozhlasem a stal se symbolem nezdolnosti města, které tehdy už téměř rok čelilo blokádě.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ve sněmovně začalo jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Podle předsedy opoziční KDU-ČSL Jana Gorolicha je hlavním důvodem ke svolání schůze navrhovaný rozpočtový deficit pro příští rok. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO schůzi označil za obrovský předvolební míting. Slovenská policie vyšetřuje motiv žáka 8. třídy, který dnes ráno zaútočil ve škole ve Staškově. Nožem napadl spolužačku, která je v kritickém stavu, a dvě učitelky. Jedna z nich nepřežila. Na místo tragédie dorazili ministři vnitra, školství a zdravotnictví. Evropa je podle ředitele Mezinárodní energetické agentury v zásobování naftou jednou z nejzranitelnějších oblastí světa. Fatih Birol to řekl v irském Dublinu, kde dnes jednají ministři pro energetiku států Evropské unie. Tématem schůzky je mimo jiné zvažovaný americký plán na dočasný zákaz vývozu nafty. Výstava Symboly státnosti v Národním památníku na Vítkově představuje první návrhy československé vlajky, včetně praporu, který pro ještě neexistující republiku vytvořil jeden z jejich zakladatelů, Milan Rastislav Štefánik. K vidění jsou i prapory, které byly schované za nacistické okupace, nebo autentická vlajka z roku 1968. A počasí v noci bude jasno, v Čechách až polojasno a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Zítra nás čeká teplý, ale místy větrný den. Jasno až polojasno a teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A teď uskupení Syncopation na živé nahrávce skladby amerického trumpetisty Roye Hargrovea. Pěkné odpoledne.

Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře. Nýbrž jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. To říkal Václav Havel, kterého si v tyto dny rádi připomínáme. A nebude tomu jinak ani v následující hodině úterní odpolední Vltavy. Chystáme se totiž k návštěvě Vladimíra Merty. V jehož bytě roku 1978 vznikal jeden z pilířů takzvaného akustického samizdatu. Audience Václava Havla. Písničkář Vladimír Merta se s námi podělí o vzpomínky z jejího natáčení. U divadla zůstaneme i po půl čtvrté, ale téma bude zcela jiné. V ostravském studiu GA hrají Zpověď masochisty od současného autora Romana Sikory. Režii má Janoš Klimša a jako muž jeho štěstí spočívá v utrpení se představuje Robert Finta. No a my vám nabídneme recenzi od Pavly Bergmanové. V závěru této hodiny se pak můžeme poslechnout úvahu Petra Viziny o předsudcích, které se pojí se stářím a my je v sobě nosíme zcela zarytě. Vážení a milí, klidný poslech úterní odpolední Vltavy. Z Modrého studia vás zdraví Michaela Dittrichová.

0: John Eliot Gardiner a orchestr revoluční a romantický v části 5. symfonie France Schuberta. I téměř 13 minut po 15. hodině jste ve společnosti Úterní odpolední Vltavy a my jsme rádi a slyšte příběh. Psal se rok 1978 a v pražském bytě hudebníka Vladimíra Merty vznikala nahrávka, která se stala jedním z pilířů takzvaného akustického samizdatu Audience Václava Havla. V hlavních rolích se tehdy sešli Pavel Landovský jako pivovarský Sládek a sám Václav Havel v roli disidenta Vaňka. Nahrávku pořídil režisér Luboš Pistorius přímo v domácím studiu Vladimíra Merty a o rok později na gramofonové desce vydalo švédské exilové nakladatelství Šafrán Jiřího Palase v Uppsale. O tom, jak celé natáčení vypadalo a jaké emoce to sebou neslo, vzpomíná hudebník, publicista, esejista a spisovatel Vladimír Merta. Vzpomínku natočila redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Vaněk. No pojďte dál, posaďte se. Dáte si pivo?
2: Ne, děkuji.
3: Já jsem toho roku 78 připašoval Revoxe. To je poloprofesionální magnetofon, který jsem pronesl po zavírací době celnici, kde tehdy pracovala naše velká kamarádka Jana Čámlová, velká ctitelka folku, která mě vlastně pomohla dostat do domečku, kde jsme tehdy žili, magnetofon, na kterém se dají vytvářet profesionální nahrávky. Sotva jsem to dotáhnul domů, tak se ozval Vláďa Pistorius, syn režiséra Pistoria, u kterého jsem tehdy v realistickém divadle asistoval. A on říkal, ty prej máš doma Revoxe. Já jsem si říkal, no tak tady se nic neutají a už jsem tušil, o co půjde. Šlo o to, že Václav Havel si kromě toho psaného samizdatu jako dramatik přál taky slyšet v podobě nějaké pseudorozhlasové hry, jak by asi ten text ožil na jevišti. Říkal tomu akustický samizdat, přirozeně se obrátili na mě, jestli bych to nenahrál. No já jsem byl zoufalej, protože z toho koukal velký průšvih, ale neměl jsem tu odvahu rok po chartě to odmítnout.
1: Co dnes děláte?
4: Koulíte?
5: Přikuluji.
1: No, přikulovat je lepší než koule, že jo?
5: Ano.
1: Kdo dnes koulí?
5: Šerkezy.
1: Vám přišel?
5: Ano, před chvílí.
1: Vožerlej.
5: Trochu.
3: Práce s režisérem Pistoriusem byla velice zvláštní, protože nemohl dát dohromady Pavla Landovského s Václavem Havlem, to už by bylo příliš okaté, tak zvolil takovou zvláštní metodu, že zkoušel nejdřív jenom s Landovským a part Vaňka alias Václava Havla tam nahrával Honza Hartl, který zase se naučil podle Havla ty jeho odmlky, průpovídky, rytmus jeho řeči vystihnul. Potom, když nebylo možno sehnat Landovského, tak zase nějakým způsobem režisér asi suploval ten jeho part a Honza mu přihrával. Tím se vysvětluje, proč vlastně ta hra má úžasně dynamický a přitom velmi profesionální průběh, protože Honza Hartl jako mistr slova a mistr odmlky uměl přesně nafázovat to, co ten Landák naprosto ignoroval. Ten to tam hrnul.
1: Proč nepijete?
5: Říkal jsem vám přece, že nejsem pivař.
1: Ale je pivař každý.
3: Já jsem tehdy neměl ani stojany na mikrofon, to jsme dali toho Revoxe do peřin a vystrčili jsme ty dva mikrofony. Ku podivu, ta nahrávka vypadá velmi slušně.
6: A to jste znal taky různý herečky, když jste psal pro to divadlo?
7: Samozřejmě.
6: Taky Bohdalovou?
7: Ano.
6: Osobně?
7: Ano.
3: Je tam čurání, zavírání dveří, tak to nám pomáhala Jitka Pistrusová. My jsme jí teda museli naučit, jak z té konvice, kterou sugerovala to čurání, jak to asi zní na těch pánských pisoárech, protože ona to tam vrhla rovnou na jednou.
0: O tom, jak v roce 78 vznikal jeden z pilířů takzvaného akustického samizdatu Audience Václava Havla, vzpomínal písničkář Vladimír Merta, u něhož v bytě se Audience natáčela. Další část vzpomínek uslyšíte už za chvíli.

telefon zvoní, to budou oni, no to budou oni. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psát.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

0: Ne.
1: Bratři Ebenové před 24 lety. A teď se vracíme za Vladimírem Mertou. Jedním z pilířů akustického samizdatu je Audience Václava Havla, která vznikla roku 1978 v pražském bytě hudebníka Vladimíra Merty s Pavlem Landovským jako Sládkem a samotným Václavem Havlem v roli Vaňka. O tom, jaké to bylo mít doma tato dvě jména a proč byla nahrávka pro tehdejší disent tak důležitá, vzpomínal právě Vladimír Merta. Rozhovor připravila Veronika Jošková-Štefonová. Upozorňujeme, že v této ukázce z nahrávky z roku 78 se objeví vulgární výraz.
2: Měl jsi s ní něco?
3: S kým?
2: Opřete s modelkou.
3: Já? Ne.
2: Fakt ne?
3: Ne.
2: To jsi teda u mě sráb?
4: Bylo to teda hořko-sladké natáčení. Trvalo to asi 3 dny. Pavel Landovský, známý znalec piva, on jako realistický herec se dožeroval piva a já jsem neustále lítal do hospody, která se jmenovala Domov, a tam seděli ty štamgasti a říkali si: Hrgot, ten Merta nikdy tady byl jednou za týden, jednou za 14 dní a najednou je tady každý 2 hodiny. Takže já jsem se bál už jenom z toho důvodu, kdyby tam někdo byl a poznal toho Landovského. Ale naštěstí to byl kraj, kde patrně tady to prostředí, jak herecké, tak disidentské, moc nefrčelo, tak to prošlo. Potom jsme to stříhali, některé ty scény jsme přehrávali, třeba jenom s Havlem, ten pásek byl hodně sestříhaný, ale není to poznat, ta hra probíhá v reálném čase jakoby a končí tím slavným, kdy Havel má říct:
5: Je to všecko na hovno.
4: Já jsem si říkal, mám to z krku, práce končí. Ale Pistorius zamyslel a řekl: Víte, Vašku, je to konec hry, jako kdybyste nějak mohl zdůraznit jako to poselství vaše. Ten chudák Havel se dostal do takové křeče. Pak už si taky dal to pivo. Nebyl schopný to říct jaksi normálně, ale tak, aby to byl konec té hry. Ta situace na té poslední větě se úplně zadrhla. My jsme potom s režisérem poslouchali tu nahrávku a dovolili jsme si takovou věc, že jsme pozvali jenom toho Václava, který to naštěstí řekl několikrát za sebou, a jedna z těch verzí tam je, takže tohle byl vlastně konec mojeho nahrávání.
5: Já se přece z principu nemůžu podílet na...
2: Na čem? No jen to řekni, na čem se nemůžeš podílet?
5: Na praxi, s kterou nesouhlasím.
4: Ještě téhož roku se podařilo ten pásek přes švédské hokejisty, který tady byli na juniorským mistrovství, propašovat do Švédska, kde Jiří Palas měl Safran, vydavatelství s průhledným názvem, a vydal to na LP desce, která se pak zase pašovala do republiky. Osud té nahrávky byl pohnutý, protože lidi si to začínali přehrávat na kazeťáky a ty jednotlivé věty letěly už mezi lidma, jako dneska se tomu říká hlášky.
2: A nebuďte smutný.
5: Já nejsem smutný.
4: Ta práce nás zcela pohltila. Možná právě tím, že to nebylo v profesionálním studiu, že ty mikrofony byly stěží vidět v těch peřinách, tak naši dva protagonisté se cítili vlastně, že o nic nejde. Což v podstatě je ideální stav pro nahrávání tohoto typu dramatického dialogu.
1: O tom, jak v roce 1978 vznikal jeden z pilířů takzvaného akustického samizdatu Audience Václava Havla, vzpomínal písničkář Vladimír Merta, u něhož bytě se Audience natáčela. Rozhlasovou premiéru hry Audience v režii Lukáše Hlavici a v podání Ivana Trojana a Martina Mišičky můžete na Vltavě poslouchat 3. října od 15 hodin, nebo už teď na webu v rámci projektu Českého rozhlasu Slyšet Havla.
6: Právě teď je čas slyšet Havla. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla uvádí měsíc her, dokumentů, rozhovorů a vzpomínek. Slyšet Havla můžete v našem vysílání a na havel.rozhlas.cz.

0: Komorní filharmonie Pardubice s Markem Štělcem v Prestu Confuoco Symfonie D-dur Leopolda Koželuha. A my zpomalíme, odstraníme oheň a jdeme do divadla. Roman Sikora se jako jeden z mála českých dramatiků ve své tvorbě systematicky zabývá politickými a společensko-kritickými tématy a na aktuální problémy reaguje osobitým černým humorem. Nejinak je tomu v případě jeho satirické hry Spověď masochisty. Napsal ji už roku 2011 v rámci rezidence divadla Letí pro Švandovo divadlo. Nyní k tomuto titulu svou pozornost obrátila také nejmladší ostravská scéna, Studio G, kde masochistu na úvod nové sezóny v polovině září nastudoval režisér Januš Klimša. Premiéru si nenechala ujít také naše spolupracovnice, divadelní publicistka Pavla Bergmanová, kterou už teď zdravíme do olomouckého studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pavlo, mohla byste na úvod zhodnotit, jak ten Sikorův titul zapadá do kontextu dramaturgie a tvořivosti?

0: společnosti, ale i takový ten kolorit Ostravy s její surovostí. Tady můžu zmínit třeba tituly Péčko Tomáše Vůjtka, kde ten svět porna se stává takovou paralelou naší skutečnosti, Lepku z Connemary, McDonaga, nebo třeba hru Doroty Maslovské pojednávající o předsudcích dva ubohý Rumuni, co mluví polsky. No a ten Sikorův text do této linie zcela logicky zapadá a patří. On v něm vlastně nahlíží problém dobrovolného podřizování se systému kapitalismu, ale dělá to se značnou nadsázkou. Jeho nekorektní humor vychází vlastně z takové obrácené perspektivy životního postoje hrdiny, který čím více je ponižován a deklasován, tím více je uspokojován. Takže sám vyhledává ty nejhorší podmínky.
1: Roman Sikora napsal Spověď masochisty jako dobovou politickou satiru, která je ukotvena v reáliích doby svého vzniku a reaguje na neoliberální politiku kalouskovsko Nečasovské éry. Vnímáte to uvedení této hry dnes za smysluplné, opodstatněné?
0: No to je zajímavá otázka. Na jedné straně politická satira vždy úzce spojená s reáliemi doby svého vzniku. Ta těžká přenositelnost je taková její věčná velká bolest. V případě Spovědi masochisty jsem si během představení několikrát sama říkala, jak asi některé momenty vnímá člověk, který ty konkrétní zobrazené události nepamatuje. Autor tady například zmiňuje třeba protest ty během zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2020. Zpívá se tu song reálné neonacistické kapely a tak dále a tak dále. Ta znalost konkrétních souvislostí totiž podstatně ovlivňuje vyznění situací a té absurdity. Na straně druhé, ostravští tvůrci, aby ten text více přiblížili současnosti, udělali několik dramaturgických zásahů, což je jenom dobře. Částečně opustili ty reálie kalouskovské éry a někdejší politické představitele vyměnili za ty naše současné. Díky tomu z toho Sikorova textu vlastně vypreparovali až takové nadčasové téma, řekněme, asociálního nastavení trhu práce. Konečně v programu odkazují třeba k projektu Saši Úlové Hrdinové kapitalistické práce, který vlastně stejnou tematiku rozpracovává, byť z jiného úhlu pohledu. Nicméně s tím časovým odstupem se posouvá také ten Sikorův postoj. On si více všímá toho, jak moc je jedinec ochoten se systému přizpůsobit, aby přežil. Ostravě naopak vidí problém spíš v systému jako takovém.
1: Jak se tedy textu zhostili ostravští tvůrci v čele s režisérem Janušem Klimšou?
0: No, Janoš Klimša dal ústřední postavě pana M, tedy toho masochisty, do ruky mikrofon a ta inscenace pak připomíná takovou kombinaci stand-upu s politickým mítinkem, kdy hrdina promlouvá z pódia k divákům, k davům a přesvědčuje je o správnosti svého životního postoje. Do toho vstupuje v jednotlivých situacích řada reálných či příznačích postav, které v interakci s ním přinášejí důkazy o absurditě nastavení toho systému. Zároveň se v takovém postmoderním mixu vše prolíná z prvky kabaretu, kdy jsou jednotlivé výstupy vlastně oddělovány písněmi nebo hudebními předěly, což naživo skvěle zajišťuje Tomáš Rosy. A Klimša pak svědomím toho komorního prostoru divadla pracuje hlavně s náznaky a soustředí se především na hereckou akci. Děj masochisty je ale na rozmanité výstupy velmi bohatý. Premiéra ještě nebyla tak usazená, ten temporytmus byl docela kolísavý, ale věřím, že až se ten titul postupně s jistotou vyhraje, tak budou všechny pointy oslovovat diváky vlastně s ještě větší intenzitou.
1: No, titulní role pana M. Janoš Klimša obsadil herce Roberta Fintu. Jakého masochistu stvořil?
0: No, Robert Fitta je herec, který se rád nechává svými rolemi zcela pohltit. I toto je ten případ, kdy toho hrdinu pojal v takovém živelné expresivní poloze s nasazením minimálně na 200%. Hraje ho tak, že čím více je jeho hrdina ponižován a uspokojován, tím víc se dostává do takového až extatického stavu mimo své vědomí. Nutno říct, že Finta musí obsáhnout velké množství textu a zároveň vstupovat do řady odlišných interakcí s ostatními postavami. To jeho soustředění ale bylo absolutní, i když si myslím, že někdy by bylo lepší lepší trošku ubrat a spousta situací by vyzněla ještě absurdněji. Nutno ale říct, že i díky užití toho mikrofonu a takové jeho velmi křehké práci s intonací a melodií hlasu velmi hezky vyzní i ta specifická jazyková a stylistická stránka Sikorovou textu. S tím, jak je obrácena ta perspektiva pohledu na hrdinu, respektive pohled hrdiny na realitu, tak je změněn například slovosled, který působí lehce archaicky a vznešeně, což opět v té konstrukci dramatu a inscenace sehrává symbolickou roli v kontrastu s tím, jak systém ponižuje člověka.
1: Divadelní publicistka Pavla Bergmanová a její reflexe inscenace Spověď masochisty, kterou uvádí ostravské studio G. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.

0: Je 3:15, hladíte úterní odpolední Vltavu. Tom Jobim a Alice Regina nás vzali do Brazílie roku 1974 a my se vracíme do současnosti k tématu, které bolí. Náš pohled na krásu může ovlivnit mnohé, třeba i představy, které si vytváříme o druhých podle jejich věku. Nad krásou, předsudky a tím, jak snadno soudíme druhé, se v dnešní úvaze zamýšlí novinář a hudebník Petr Vizina.
1: Sledoval jsem seniorku v páté řadě kostelních lavic s opatrnou nervozitou. Většina publika byli junioři a juniorky, jak je na festivalu mládeže obvyklé. Část návštěvníků tvořili nejspíše jejich rodiče, tedy lidé kolem 40, možná 50. Sám sebe dokážu utlout si argumenty, jak je ageismus, tedy stereotypy spojené s věkem, nespravedlivý a hloupý. Přesto se přistihnu při pomyšlení, že té babičce z Valašska, jsme totiž ve Vsetíně, se můj program nejspíš nebude líbit. Festival Prověřící mládež si totiž objednal program o kráse, což je trošku léčka. O lásce, pravdě nebo spravedlnosti se toho ve svatostáncích všech odstínů židovské či křesťanské víry namluví spousta. Láska, pravda a spravedlnost se v Bibli velmi často překrývají, až se nakonec setkají v jedné hlavní postavě velkého příběhu víry. Jenomže s krásou je to daleko komplikovanější. Abych to vysvětlil. Říká se totiž, a nejspíš to tak bude, že krása je v očích toho, kdo se dívá. Což zní celkem vznešeně, ale přetlumočeno do civilního jazyka to znamená jen to, že každý z nás má svůj vlastní vkus a každému z nás se tedy líbí něco jiného. A pokud je krása něco tak subjektivního, těžko o ní vyprávět stejně přesvědčivě jako o pravdě, lásce nebo spravedlnosti. V Bibli toho také není mnoho k nalezení. Leda, že nemáme soudit podle zevnějšku, což je poučení, které se mělo potvrdit právě v mém případě. Ale nepředbíhejme. Býval bych se mohl ze zadání mluvit o kráse nějak vysmeknout. Vyprávět publiku anekdoty z dějin půvabu. Třeba, že kdysi byli natolik přitažliví muži s panděrem, že brašnáři kvůli tomu šili štíhlejším nešťastníkům umělá břicha. Mohl bych publiku předložit myšlenky velkých estetiků a teologů, tedy odborníků na krásu a na transcendenci. Ať si s nimi naslouchající poradí, jak umí. A nebo, a to je podle mého ještě hanebnější, se rozpovídat, co se líbí mně samotnému a zkusit obhájit svůj vlastní vkus. Současné výtvarné umění, hlasitou hudbu, poezii. Ani bych se nedivil, kdyby se někdo z publika zvedl uprostřed programu a cestou k východu zabrblal. A tohle se vám jako líbí? Z biblických textů jsem vybral místo, kde se velké pojmy jako pravda, spravedlnost a láska potkají s krásou něčeho tak obyčejného, jako je plevel na poli. Když si ho prohlédnete zblízka, pozorně a trpělivě, pak uvidíte, že ani Šalamounův chrám se vší nádherou a vznešeností nebyl tak krásný. Vybízí Ježíš své učedníky. Vyprávěl jsem o knězi a básníkovi Jakubu Demlovi, který vzal Ježíšovu výzvu vážně. Četli jsme společně básníkovi promluvy k rostlinám. Občas jsem s opatrnou nervozitou zkontroloval, jak se na to babička v publiku tváří. Třeba čekala hřímání nad úpadkem světa, a já tu zatím recituji Demlovy promluvy k blatouchu nebo k jitrceli. Program končí, podáváme si ruce, vidím, jak se ke mně seniorka blíží. Čekám studenou sprchu. Ale namísto toho se její obličej rozzáří v přátelském úsměvu a podává mi slivovici jako dárek. Děkuji za tu lekci. Ageismus, tedy stereotypy spojené s věkem, opravdu nejsou nic krásného.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna dnes jedná o druhém opozičním pokusu vyslovit nedůvěru vládě. Jako první vystoupil předseda opoziční ODS Martin Kupka a vládu kritizoval mimo jiné za navrhovaný deficit státního rozpočtu na příští rok. Vládní koalice chce úvodní den využít k představení činnosti kabinetu. Kontaminaci vody olovem u Odoleny vody u Prahy prověřují středočeští policisté. Mají podezření na poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Vyšetřování podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové potrvá několik týdnů. Počasí letos do poloviny září pěstitelům zeleninu v Česku způsobilo přímé škody na úrodě téměř 700 milionů korun. Uvedla to předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupobytí a přívalové srážky a pak sucho. Tuzemská produkce zeleniny tak klesne zhruba o 30%. České korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní, kdy trvalo jejich vystavení, zhruba 36 tisíc lidí. Z toho asi 9 tisíc bylo žáků škol, pro které byly určené první 4 dny výstavy. A počasí v noci bude jasno, v Čechách až polojasno a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Zítra nás čeká teplý, ale místy větrný den, jasno až polojasno a teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. Víc zpráv na iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Z muzikálu Franka Lézra Guys and Dolls pochází slavná píseň Luck Be a Lady, které vydobil největší slávu Frank Sinatra. U nás byl tento muzikál uváděn například v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě pod názvem Sázky z lásky.
2: We turn now to the score of a picture I was in once called Guys and Dolls. It's a song by Frank Lesser and it's a story about a pair of dice.

0: Akcent.
1: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
0: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
2: Letošní den architektury zastřešuje téma nedostupnosti bydlení v Česku. Jakou roli by mohla sehrát při řešení současného nepříznivého fenoménu udržitelná architektura? Jaké jsou její hlavní zásady a priority a co v praxi obnáší prosazovat udržitelnou architekturu právě v tuzemsku? Saša Michailidis se bude ptát historika architektury a jejího popularizátora z plzeňského spolku Pěstuj prostor Petra Klímy a architekta Jiřího Zábrana. Oba jsou zakladateli Plzeňského institutu současné architektury. Poslouchejte na Vltavě dnes od 16 hodin a 30 minut. Teď je 8 minut po 16. a jste stále s úterní odpolední Vltavou.

Arimata Eterna v oktetu pro čtvery housle, dvě violy a dvě violončela Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Pěkné 29. zářijové odpoledne. 1. října slaví 95. narozeniny Jiří Suchý a my při této příležitosti uvádíme sedmidílný cyklus, který se věnuje různým oblastem činnosti této renesanční osobnosti. Suchý ovlivňuje kulturní prostředí od 50. let minulého století do dnes. Je divadelní principál, režisér, autor, herec, autor písní a zpěvák, výtvarník i osobitý myslitel. Redaktor Tomáš Pilát se postupně bude věnovat všem zmíněným činnostem Jiřího Suchého, dnes těm divadelním.

0: hledat práci a slunce v tůňce vychladlo.
1: Jiří Suchý, divadelník. Jak sám říká, jeho herecké začátky byly spíše k pláči. Jako herec byl prý naprosto neschopný.
2: To není nemístná skromnost, to já jsem byl absolutní. Mě hnali i od ochotníků. Já jsem začínal se prosazovat v ochotnických souborech a tam mě vždycky po dvou, třech zkouškách řekli, abych už nechodil. Já jsem byl naprosto antitalent, ale ta touha dělat to divadlo a dělat ho tak po svým, ta byla tak veliká, že jsem to prostě nějak vydupal ze země a nakonec dneska už hraju divadlo a už je mě i trochu rozumět a nevrážím do kolegů a tak, ale nemůžu říct, že bych byl opravdu plnohodnotný herec, poněvadž já umím zahrát sebe jenom.
1: Kolik jste spolu zakládal divadel, kromě Zábradlí a Semaforu?
2: No tak ještě u té Reduty jsem byl, to nebylo divadlo sice, ale tak tohle byly ty tři instituce, na kterých jsem se trochu podepsal.
1: Po několikerém stěhování zakotvil Semafor v divadle v pasáži Alfa mezi Václavským náměstím a Františkanskou zahradou v Praze. Na scéně, kde předtím působilo nové divadlo Oldřicha Nového.
2: Ano, já jsem si to pořád uvědomoval a tenkrát jsem udělal taky to, že jsem pozval Oldřicha Nového, jestli tam nechce si zahrát. A byl to pro mě takový jako prestižní úkol, poněvadž jsem si říkal, oni ho tehdy vyhnali po únorovém vítězství pracujícího lidu a teďka by se tam díky jistému Suchýmu z Plzně si tam přišel zahrát. Bohužel to nedopadlo, bylo to příliš složitý. Jeho nároky byly takový, že jsme ne finanční, ale na výpravu. On tam chtěl mít dva klavíry, které jsme neměli kam dát. Chtěl tam mít celou zadní stěnu jako bytelnou knihovnu. A tak, no prostě, a my jsme tehdy, zatímco on, když tam byl, tak měl obrovský příslušenství a ještě v prvním patře zkušebnu, tak my jsme neměli nic. To všechno restaurace a jídelny zabrali, takže v Semaforu, pamětníci možná si vzpomenou, jsme měli přímo na chodbách mezi publikem uskladněný výpravy celý, poněvadž jsme je neměli kam dávat a on si vymyslel tohle a když jsme mu nemohli vyhovět, poněvadž opravdu jsme neměli ty místa, tak on byl trochu jako takový zklamaný. Nicméně zkoušet začal, to jsem byl zase zklamaný já, poněvadž on začal zkoušet, ale přivez si tam svoje herce, většinou Styláčku, tehdy to bylo divadlo na Fidlovačce, a nám tam, tedy mě ještě asi dvěma přidělili takový jako štěky trošičku, tak to zase jsem já nebyl spolu. No skončilo to takovou malou disharmonii, která se ale nepřenesla dál, potom pořád jsme byli spolu za dobře.
1: V roce 1970 přichází do Semaforu Jitka Molavcová. Říkalo se, že po smrti Jiřího Šlitra ho měla nahradit.
3: Ne, v žádném případě. No, Jiří Šlitr byl autor především. Suchý Šlitr, to je značka, která prochází staletími a bude procházet ještě dál, kdy my už tady nebudeme. Moje osudová cesta spolu s Jiřím Suchým je v té interpretaci. Protože Jiří Suchý uvěřil mě jako herečce, já jsem uvěřila jemu jako autorovi. A tak se stalo, že spolu kráčíme tedy po té cestě, kterou si právě upletli Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem, po té cestě hudby, humoru a poezie.
1: Jiří Šlitr vystupoval v roli, řekněme, takového plachého komika. Snažil se pan Jiří Suchý, když jste s ním začali jako partnerka vystupovat vy, taky formovat vás v tomto duchu?
3: Jistá podobnost byla. Za prvé to moje mládí a naivita nejspíš probudila takový ten obrázek naivní, věrné, milující bytosti, která toho nestárnoucího kabaretiéra opravdu obdivuje, miluje a vaří mu s velkou láskou knedlíky s vajíčkem. Teď jsem promluvila o postavě slečny Žofie Melicharové. Narodil se ženský klaun v 80. letech minulého století.
1: Po listopadu 1989 přišel nejdřív divácký odliv.
2: Pak se to začalo nějak lepšit a pak jsme už i my pochopili, co asi musíme udělat. Takový příklad. Já jsem po převratu nasadil hru Nižní Novgorod. A ještě ke všemu jsem to napsal, vymyslel jsem takový písmo, byl jsem na to strašně hrdý, který připomínalo azbuku. No a lidi na to přestali chodit. Až potom mě napadlo napsat pod to veliký muzikál o tom, proč k říjnové revoluci nedošlo už v září. Jo? A najednou si lidi uvědomili, že jde o srandu a třeba tohle to jenom tenhle slogan nám vrátil publikum do divadla.
1: A jak si stojí dnešní semafor podle jeho ředitele Jiřího Suchého?
2: Mám pocit, že teďka už jsme chytili, já nevím, kolikátej dech, a že to je dech současná. Teď jsme zrovna se tady dívali do publika, s Jitkou jsme se dívali, hráli jsme divotvorný hrnec, Čochtanův divotvorný hrnec, a říkali jsme si, podívej se, kolik je tam už dneska mladých lidí, těch párů. V každé řadě seděli někde jeden pár, někde dva mladý páry, někde tři páry, ale celkově tam bylo v tom divadle takových 20, úplně mezi 18 a třeba 22 lety a bavili se, smáli se. Já jsem měl pocit, že budeme spíš pro důchodce divadlo, ale poslední dobou, zvlášť od té doby, co jsem vymyslel ten swing band, tak od té doby jako nám to publikum děsně mládne.
1: A ještě slovo divadelního a filmového kritika, teoretika a pedagoga Vladimíra Justa. Téma Jiří Suchý, divadelník, zakladatel.
4: Zakladatelská role Jiřího Suchýho je naprosto nepominutelná, protože v každém okresním městě, krajském městě, v každém kulturním středisku, tehdy se říkalo agitační středisko a tak dále, najednou po té redutě, po tom zábradlí a zejména po tom semaforu, to znamená v letech 58, 59, ještě až 60, najednou vznikaly jak houby po dešti další a další spolky, často zanikaly za půl roku, za měsíc, za týden, některý vydrželi. Byli tam místní takový Jiří Suší, jo, a byli tam Ivanové Vyskočilové, někdo psal povídky, čet je. Někdo tam mimoval, tak to byl takový ten Fialka, že jo, tehdy, který taky začínal na tom zábradlí. No a někdo tam psal básničky, písničky, sám si je zhudebňoval, většinou se naučil na banjo nebo na kytaru nebo na basu a úplně člověk cítil tu inspiraci, ten impuls. Hele, já si můžu teď napsat text a ten samý večer si ho vyzkoušet pro lidi, než abych se někde vnucoval v nakladatelství a stejně mi to nevindají nebo mi to proškrtají, tak já si to tam večer řeknu a uvidíme, co na to diváci. Tenhle impuls byl úžasný, nepominutelný, takže těch malinkých semaforů po republice prostě bylo nepřeberně. To nebylo jenom vlna, to bylo opravdu hnutí, které vzniklo spontánně, nenadekretovaně, najednou se to tomu režimu tady jako udělalo a nevěděl, co s tím. Tak zakládal státní divadelní studia, dával tomu nějaké posvěcení, muselo to procházet předváděčkama a ta cenzura už začala samozřejmě řádit, jo. Ale už to nemohli zastavit.
0: A ráno světlo denní mě v rámci probuzení donutí tiše zaspívat.
5: Pěta 90. nám Jiřího Suchého uvádíme sedmidílný cyklus, který se věnuje různým oblastem činnosti této renesanční osobnosti. Zítra budeme pokračovat. A mimochodem, na Vltavě v těchto dnech můžete poslouchat i osudy Jiřího Suchého.
6: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod, vložím ho

rukavice, proč jsem je dal do krabice, to se sice zatím neví. A doufám ale, že mi jednou přijdou vhod rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři, budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

Jiří Suchý a orchestr Ferdinanda Havlíka je jeden z největších hitů, pod něj lze napsat rok 1963 a také 2005. Milí přátelé, je 16 hodin a 26 minut, úterní odpolední Vltava je poskládána. Pěkný den, případně klidný poslech našich dalších pořadů vám přeje Michaela Dittrichová.

0: Socher slaví 100 let.
1: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemika pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz. Thank you.

0: Akcent.
1: Letošní den architektury je ve znamení nedostupnosti bydlení v Česku. Jakou roli by mohla sehrát při řešení současného nepříznivého fenoménu udržitelná architektura? Jaké jsou její hlavní zásady a priority? A co v praxi obnáší prosazovat udržitelnou architekturu právě v tuzemsku? O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Dnes máme oba dva hosty v rozhlasovém studiu v Plzni a jsou to historik architektury a její popularizátor z plzeňského spolku Pěstuj prostor Petr Klíma. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: A architekt Jiří Zábran. Oba dva jsou zakladatelé Plzeňského institutu současné architektury. Dobrý den i vám, Jiří.
3: Dobrý den.
1: Když začneme úplně od základů, tak když se dnes mluví o udržitelné architektuře, tak co vlastně všechno do ní patří?
2: Já si myslím, že to nelze omezit jedním výkladem, že ta udržitelnost samozřejmě má rozměr ekologický, ekonomický, sociální, možná kulturní, společenský. To znamená, architektura, která si klade za cíl být udržitelná, tak by neměla naplňovat jenom jeden z těchto aspektů, ale pokud možno jich naplnit co nejvíc.
1: To znamená, Jiří, že zelená architektura je jenom malá část té udržitelné?
3: Přesně tak.
1: A čím se zelená architektura tady vyznačuje?
3: No, zelená architektura je pro nás prostě jako přirozený proces, který znamená, že v okolí se objevují přirozený prostě prostory, je tam zeleň, jsou tam stromy a samozřejmě ruku v ruce k tomu jde i ta modrozelená infrastruktura, v podstatě práce s vodou.
1: A znamená to, že když se řekne zelená budova, tak si máme automaticky představit solární panely, tepelná čerpadla, zelenou střechu nebo hospodaření s dešťovou vodou, není to málo?
3: Ano, vybavuje se mi v Plzni první zelená střecha, bylo to natřenou barvou, zelenou barvou, takový asfaltový pás na střeše. Ale tak tudy cesta nevede. Zelená infrastruktura znamená, že se snažíme trošku vrátit tu přírodu tam, kde jsme ji sebrali, tím domem, tím betonem a znovu tam prostě nastavit nějakou si rovnováhu.
1: No ale Petře, když teď slyšíme, jaký je právě ten původní možná ideový zásah do prostoru se zelenou architekturou s natřením střechy na zeleno až po současnost, tak prošli jsme alespoň nějakým elementárním vývojem?
2: Zcela jistě. Já si myslím, že ta situace, my to vnímáme tady s Jiřím z toho regionálního pohledu a perspektivy, ta situace se mění. Mění se jak v té soukromé sféře u těch developerských projektů, tak se mění možná o něco pomaleji, než bychom si přáli, ale přece i v tom veřejném sektoru. U těch developerských projektů je znát, že ta kvalita toho veřejného prostoru, která v sobě automaticky už dneska, aspoň do nějaké míry, nese i tu zelenomodrou infrastrukturu a tu pobytovou kvalitu toho místa, včetně stínění a podobně. Myslím si, že i tam je znát, že už ta poptávka ze strany těch, kdo třeba kupují ty byty nebo kdo ty prostory užívají, je.
1: No, Jiří, znamená to, že je trošku rozdíl v tom, jakým způsobem k, řekněme, celkově udržitelné architektuře přistupují, řekněme, státní zadavatelé nebo ti, kteří vlastně pracují s veřejným prostorem a ti soukromí?
3: Určitě u toho soukromého investora jde primárně o zisk. A pro nás je to taková příjemná změna v té společnosti, protože my, když nakreslíme dům, kde je spoustu zeleně, tak se to líp prodává a ten developer na to slyší. Takže když navrhneme, že součástí toho domu je zeleň, třeba s kapenkovou závlahou, už jako to má ten dům v genech, tak on to rád zaplatí.
1: No, mimochodem, Jiří, to je asi velký problém nás, laiků, když vidíme všechny ty vizualizace, ať už při tedy hledání bydlení nebo při změně veřejného prostoru, teď v těch vizualizacích, které jsou už dnes skvělé, tak je té zeleně spoustu. Ale pak, když se to realizuje, tak najednou se velmi často stane, že tak nějak zmizí.
3: Je to tak. Je to, jak říkal Petr, i o té udržitelnosti, aby tam to fungovalo nejen v době předání toho díla tomu uživateli, ale aby to prostě přirozeně ten uživatel chtěl tu zeleň udržovat.
1: Takže když se na to podíváme z hlediska nějakého zase trojúhelníku, kde máme nějakého zadavatele, nějakého realizátora a nějakého uživatele, tak i ti uživatelé jsou dnes uvažující více právě ve prospěch udržitelné architektury, Petře, anebo stejně nakonec rozhodne cena?
2: No, cena je asi na prvním místě pořád, ale i v rámci té ceny už se diferencují ty jednotlivé projekty, to znamená ne vždycky, nebo jinak asi. Cena je vždycky stále ještě na prvním místě, ale máte-li relativně srovnatelné projekty, kde podstatný rozdíl spočívá, řekněme, jako v architektonické i vizuální kultuře těch samotných domů nebo toho veřejného prostoru, tak myslím, že už dneska Jiří by to asi mohl potvrdit, ta poptávka míří tam, kde se za třeba o něco vyšší cenu získá zřetelně lepší prostor, ať už se to týká té architektury nebo těch navazujících věcí toho veřejného prostoru, který ty domy obklopuje.
0: Jiří, ale to se bavíme mimo jiné o celém životním cyklu nějaké stavby, to znamená nejenom, jak se ta stavba postaví, ale také, jak bude provozována, to souvisí i s materiály, se vším, co s ní souvisí. A i na to se klade nějakým způsobem větší důraz, anebo zase co nejrychleji postavit, když už tedy developer musel 10 let čekat na nějaké stavební povolení, tak to chce mít co nejrychleji z krku.

0: reály prostě se brzo nemusí měnit.
1: Akcent. V dnešním akcentu se bavíme o udržitelné architektuře společně s historikem architektury Petrem Klímou a s architektem Jiřím Zábranem. Co je z hlediska udržitelné architektury větší problém? Postavit nový, energeticky velmi úsporný dům, anebo dobře využít, konvertovat nějaký dům, který už stojí? Jiří.
0: No tak opravdu záleží kus od kusu, protože já osobně mám radši dobrou rekonstrukci, protože ten dům může fungovat dál, ale pak tady máme zase že ten dům dožije morálně a on prostě vůbec jako nefunguje. My potřebujeme dneska velký okna, my potřebujeme tam dostat technologii, a takže opravdu dobrá rekonstrukce je nejvíc, ale ve většině případů bych hlasoval pro novostavbu.
1: Trošku jste mě překvapil, protože téma konverzí je vlastně velmi aktuální a mluví se o tom čím dál tím více. To znamená, že i přes veškerou tu snahu, nevím, se o brownfieldy, které mají i nějakou historickou hodnotu, ale Petře, máte pocit, že architekti by raději stavěli nově?
2: To je těžká otázka. Zase nevím, jestli na ní existuje úplně jednoznačná a paušální odpověď. Myslím si, že záleží jak kteří. Myslím si, že pro...
1: No Jiří asi ano.
2: Asi ano, ale je třeba říct, že oni aktuálně pracují na konverzi někdejší papírny v Plzni, kde jsou i památkově chráněné objekty a tam se musí chtě nechtě vypořádat s budovami, které jsou více než 100 let staré a třeba mají svoje problémy, ale taky mají svoje kouzlo, mají svého ducha a jako nedílně vlastně patří k té lokalitě a dělají jí tak zajímavou, jak jenom třeba v tom plzeňském kontextu může být. Myslím si, že pro architekty může být velká výzva vlastně pracovat s tou existující dochovanou architekturou a nějaký posunout, proměnit, část z ní zachovat. Stejně možná jednodušší někdy může být začínat na té zelené louce nebo na tom zeleném brownfieldu, ale souhlasím si říct, že je to často věc nějakého elementárního jednak citu a rozumu na straně těch, kdo tvoří ten projekt, nějaké ekonomické úvahy a taky doufejme nějakého přesahu kulturního, společenského na straně investorů. Nevím, jestli lze na to najít nějaký jednoduchý recept. Samozřejmě ta dnešní situace je taková, že nás povede čím dál tím víc k práci s tím stávajícím stavebním fondem. Myslím si, že to je v pořádku, myslím si, že máme se pokud možno snažit zachovávat to, co zachovat je možné. Na druhou stranu ne vždycky to jde bez zásadního kompromisu nebo zásadní úlevy na tom, co ta architektura má plnit.
1: Letošní den architektury staví vedle sebe dvě témata. Dostupnost bydlení a udržitelnost. Jiří, ale nejdou někdy proti sobě?
0: No určitě, protože ta dostupnost bydlení pro mě může být třeba úplně vlastně jako jednoduchá, triviální, může to být jednoduchý dům a obyčejný, ale přes všechny ty normy a příkazy a složitý stavební řízení, tak je to vlastně dost jako složitý.
1: Znamená to, že v udržitelné přemýšlení o architektuře bydlení vždy i v souvislosti tedy s dalšími, když pomineme teďko samozřejmě normy a podobné věci, ale ta přemýšlení nad udržitelnou architekturou vždy to bydlení zdraží, takže to není cesta pro dostupné bydlení?
0: V dnešní době, v dnešní situaci, jak to navrhujeme, tak ano.
1: Co by se muselo změnit?
0: Museli bychom mít možnost si to víc dělat po svým. Dám vám třeba nějaký příklad, když by někdo si chtěl opravit jednoduše dům a chtít tam hned bydlet, tak v podstatě je to nemožný, protože bude porušovat spoustu předpisů.
1: Chápu to tedy správně, že Petře, udržitelnost, která je žádaná, tak ale bojuje netolik s penězmi nebo nevůlí investorů, ale s předpisy a normami?
2: To asi by věděl Jirka líp než já z praxe. Já si myslím, že tam oba ty faktory do nějaké míry jsou přítomné. Myslím si, že dneska počet investorů, kteří jsou ochotni přistoupit na, řekněme, společenský tlak a na to, na nějakou jako odpovědnost vůči prostředí, vůči dalším generacím, je rostoucí. Otázka je, jestli vždycky dokážou zrealizovat tyhle ty záměry za těch podmínek a za těch normových podmínek, případně ekonomických podmínek, které panují.
1: Dobře, Jiří, takže konkrétní nějaký dům navrhujete, je to tady nový dům. A kde nejčastěji narazíte na konflikt mezi představou vás jako architekta, rozpočtem investora a požadavky na udržitelnost?
0: Vlastně ty normy jsou tak přísné, že když my splníme úplně ty základní jako požadavky, tak ten dům už dneska jako je udržitelný. A v tom je vlastně Česká republika taková výjimečná, protože...
1: To ale dobře, ne, Jiří?
0: Jo, ano, souhlasím, je to jako plošně dobře a na druhou stranu to velmi svazuje architekty a velmi to limituje jako třeba rozvoj toho bydlení, který tady byl zmíněný, že my chceme přece taky umožňovat dobrý bydlení a zároveň teda chceme tu udržitelnost a myslím si, že v ruku v ruce to úplně nejde.
1: No, to asi Jiří nám budete muset trošku vysvětlit, protože jak byste mohli stavět dostupné levné bydlení, ale přitom byste museli porušit nějaký předpis, tak aby vlastně ten dům byl méně udržitelný, ale dostupnější?
0: Tak dám vám třeba příklad. My jsme jeden čas hodně stavili dřevostavby a chtěli jsme stavit i bytové domy a teprve od, myslím si, letošního roku můžeme stavit v České republice dřevostavby a jako bytové domy. Do té doby to bylo docela
1: velký
0: problém.
1: Ale pouze do určité výšky.
0: Přesně tak. A nemůžu postavit třeba 10-podlažní dům, 8-podlažní ze dřeva, to nejde. To nám ještě tak neumožňuje. To je jako i příklad, že vlastně vedle ve státě to jde, nebo udělat dřevěnou školku, tak je to problém. A vedle v Rakousku to jde. Takže jestliže se bavíme o udržitelnosti, tak to je za mě jednoduchá dřevostavba, ale u nás to naráží na předpisy, tak to je takový příklad.
1: No, mimochodem, Jiří, když už to tady zmiňujete, tak co je udržitelnější, dřevo nebo beton?
0: No samozřejmě, že dřevo.
1: A nemůže se beton taky stát udržitelným?
0: Myslím si, že může, ale je to ještě jako velká cesta. Existují nějaký chemický prostě procesy, které ten beton je jako výhodnější, ale zatím je to jako poměrně jako nehezká věc k té přírodě, protože spotřebuje spoustu cementu, dopravy a ten beton je jako dost stálá věc, jo, protože ta stavba samozřejmě za 20-30 let by vyžadovala nějakou změnu, ale vy si to nemůžete dovolit, protože řezat do betonu je těžký a řezat do dřeva je snadný.
1: Petře, vlastně nevracíme se v úvahách o udržitelné architektuře zpátky k tomu, co dělali naši předci, to znamená využití materiálů přírodních, do toho vlastně využití světla a stínu, přirozeného proudění vzduchu a samozřejmě hospodaření s vodou?
2: Myslím si, že jo. Zároveň, tak jak některé ty požadavky se nemění a zůstávají, tak některé se naopak mění. Jirka tady zmínil třeba velikost těch prosklených ploch. Tam dneska my už se nemusíme tak omezovat, jako se omezovali naši předkové před 150 nebo 200 lety z přirozených důvodů. Jo, myslím si, že je naprosto zásadní učit se z minulosti, čerpat z té sumy zkušeností, kterou tradice i ta stavitelská nabízí. Zároveň musíme jít pořád dál v tom výzkumu a vlastně kombinovat tyhle ty dvě věci, tyhle ty dva póly.
1: Co je ten nejrychlejší poznatek, který se dá využít právě při udržitelné architektuře? Jiří, je to možná právě práce se světlem a stínem nebo s prouděním vzduchu?
0: Tak to je těžko říct, jestli proudění vzduchu nám něco ovlivní. Já si myslím, že zásadní jsou pořád ty materiály. My určitě můžeme natáčet ty domy na sluníčko a Česká republika je tak rozmanitá, že prostě jeden čas bylo vlastně nemožné navrhnout okno na sever, protože ta bilance toho domu vůbec nevycházela, vypadalo to, že nám vám to stát zakáže, ale to se nějak jako vyřešilo. Ale jak říkám, Česká republika je velmi rozmanitá historicky i topograficky a myslím si, že bychom měli mít jako větší volnost si sami rozhodovat, jak chceme stavit.
1: To znamená, Jiří, na rovinu, co by byla první norma, kterou byste zrušil, čímž pádem by bydlení bylo nejenom dostupnější, ale možná i udržitelnější?
0: No já jsem známý tím, že bych zrušil skoro všechno. No, můžeme začít třeba památkovat.
1: Hasiči budu
0: rádi. Hasiči taky samozřejmě a to. Ale je třeba si jako uvědomit, že přes všechny ty zákazy tady pořád vznikají skvělý domy, ale pokud mluvím s těmi architekty, ty, tak je to s vypětím všech sil a vždycky tak trošku na hraně zákona. Protože když chcete udělat jako fakt pěknou věc a pěkný detail, tak vám rozhodně to někde uteče, ať už jsou to památkáři, hasiči, hygiena, bezpečnost práce. Je to opravdu to těžká disciplína.
2: Já bych ještě zmínil jednu věc a to je parkování, což se netýká možná úplně těch jako velkých areálů, ale pokud chceme doplňovat skladbu města třeba zástavbou prolu, které tam zůstaly z různých důvodů, nebo jsou po demolicích, myslím si, že někdy, co jsou měřítkově samozřejmě menší stavby, že někdy je problematický splnit ty nároky třeba na to parkování, protože nemůžete třeba na tu parcelu omezené velikosti dostat x úrovní s rampou a s těmi parkovacími místy. Myslím, že tohle se děje a Jirka mě případně opraví nebo doplní, že se to děje prostřednictvím výjimek, ale myslím si, že ta legislativa ještě stále ta základní počítá s tím, že tyhle ty parkovací koeficienty se plní.
1: Tady mimochodem bychom měli zmínit, jaká je v současné chvíli norma nebo požadavek na parkovací místa u nových domů, Jiří?
0: Mohl bych to právě doplnit, že se to zlepšilo. Dřív to bylo tak, že nám norma říkala, kolik máme mít aut na byt, ale teď nám říká, kolik máme mít aut na metr čtvereční. To znamená, že když mám spoustu menších bytů, což se teď děje, tak nemusím mít tolik aut a dává to víc smysl celý. A zároveň máme tady v územním plánování jeden takový nástroj, že každá obec si určuje v územním plánu svůj koeficient, což je skvělý, to doteďka nešlo, takže Plzeň si určila, že ve středu nemusíte mít žádný parkování, takže tam konečně můžeme postavit dům a v něm bydlet.
1: Akcent. V Akcentu se dnes věnujeme udržitelné architektuře společně s historikem architektury Petrem Klímou a s architektem Jiřím Zábranem. Když se podíváte na to, co se v Česku z hlediska udržitelné architektury děje, je to posun z vašeho pohledu i vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí pomalý, anebo řekněme stejně udržitelný jako jinde?
2: Záleží, kam do zahraničí se podíváme. Já jsem se před několika dny vrátil z Bienále architektury Stalinu a byl jsem příjemně překvapený, nikdy jsem tam předtím nebyl, a byl jsem příjemně překvapený tím prostředím, tím, jaký dokážou udělat uliční profil, jak tam pracují s různými druhy dopravy, s mikromobilitou, se zelení a tak dál. V tomhle ohledu ta naše architektura, a samozřejmě zase je to paušalizace svého druhu, ale třeba ta plzeňská architektura ve srovnání s Stalinem, který je dvakrát nebo dvoupůlkrát větší, úplně neobstojí. Ale pokud bychom se podívali jinam, třeba by ta bilance nebyla tak špatná.
1: Jiří, ale když teď Petr zmiňoval mimo jiné vlastně uliční zástavbu, nebo ten přístup vlastně k našemu veřejnému prostoru, který máme, obzvlášť teď před volbami, je spoustu, řekněme, debat nad tím, jestli by ta ulice měla být zelenější, udržitelnější, anebo zda zachovat parkovací místa. A vypadá to, že auta vyhrávají.
0: No, já myslím, že by šlo oboje. Dneska existují systémy, kde se ta ulice udělá znovu, ale my pro ty kořeny připravíme spoustu místa a na těch kořenech se pak parkuje, ale ten strom čerpá z toho místa pod auty a roste tam jako perspektivní velký jako jedinec. A v té chvíli ta ulice byla úplně jinak.
1: Petře, ale nenarážíme na určité, řekněme, stereotypy, ať už se to týká samotného přístupu státní správy, ale i nás jako obyvatel z hlediska toho, jak by vlastně naše prostředí mělo vypadat.
2: Myslím si, že se tam pořád ještě bíjí ty dva požadavky veřejnosti, to znamená, chceme zeleň, ale zároveň taky chceme mít kde parkovat.
1: Nejlépe, pokud možno před domem.
2: Ano. Myslím si, že je asi rozumná cesta postupně redukovat ta parkovací místa, hlavně v centrech měst, o procento. Například to už je cesta, která je vyzkoušená v zahraničí.
1: Petře, promiňte, vy nekandidujte. S tím nevyhrajete.
2: Uvidí, já myslím, že v Praze je jeden z kandidátů, který tohle má v programu, tak uvidíme, jak to tam dopadne. Ale ještě bych zmínil, že ona někdy se ta dobře míněná snaha o živý uliční profil a o zeleň, která jeho součástí, bije anebo nespěje k realizaci kvůli té údržbě a následné prostě péči, kdy z určité složky veřejné správy, když nebudou ochotny se o to patřičně starat a budou mít tu sílu zamezit těmhle těm projektům, protože řeknou, my na to nemáme kapacitu nebo my na to nemáme peníze, tak se často nepohneme. Nepohneme tam, kam i třeba by odborná veřejnost nebo i širší veřejnost chtěla.
1: Jiří, když se z pohledu architekta podíváte na to, kudy česká společnost, tedy nejenom samotní investoři, developeři, ale vůbec česká společnost se pohybuje a směřuje, tak vnímáte, že udržitelná architektura bude mít své místo, anebo to bude překutné zahušťování, což rád používá mimo jiné jeden velký developer?
0: Já si myslím, že pomalu to určitě někam spěje a bude se to stále zlepšovat.
1: A vnímáte to z hlediska osobní zkušenosti se setkání s investory, anebo spíše je to tlak těch, kteří potom si to udržitelné bydlení kupují?
0: Myslím si, že oboje a pořád se to pomalými krůčky jako zlepšuje. Nemyslím si, že za dobu své praxe jsem viděl, že by jako se to úplně zhoršilo, spíš se to buď to stagnuje, nebo se zlepšuje.
1: Petře, kdybyste měl kouzelnou hůlku, tak v které město byste změnil Plzeň?
2: To je zapeklitá otázka.
1: Takhle, byla by to pořád Plzeň, ale byla by udržitelná jako?
2: Já asi nedokážu říct jedno město. Samozřejmě našli bychom v zahraničí metropole, jako je Barcelona, jako je Paříž, jako je Vídeň. Vídeň samozřejmě na tom pracuje dlouhodobě, stejně jako Barcelona, na kultivaci toho prostředí. Plzeň se nemůže měřit s těmihle městy, ale vidíme i příklady dneska z města, jako je Nice ve Francii, nebo z polských měst, konec konců Lublaň, která není zas tak významně větší než Plzeň, i když má větší důležitost v rámci toho státu. Lublaň nám dává dlouhou dobu příklad, kudy bychom jako postsocialistické město nebo celá země měli jít.
1: A pokud se vrátíme k tomu hlavnímu tématu Dne architektury, tak je možné mít dostupné bydlení, které zároveň bude udržitelné, Jiří?
0: Ano, já si myslím, že jo, já jsem optimista a myslím si, že ten tlak na to, co říkáte, aby to tak bylo, tak přijde právě od těch klientů, přijde to ze spoda, ne od těch norem a předpisů.
1: Petře?
2: Já si myslím, že nás nespasí jenom developerská výstavba. My známe vlastně i v našem prostředí dlouhodobě výstavbu družstevní. Dneska začínají stavět i města, třeba Praha má vlastní developerskou společnost. Jsou tady příklady dobré praxe u sdíleného bydlení, cohousingu, komunitního bydlení. Myslím si, že tohle není zase na druhou stranu ten jediný recept, kterým bychom se měli řídit, ale je to jedna z cest, která alespoň část toho trhu s bydlením učiní dostupnější.
1: A bude zároveň udržitelné.
2: Jistě, já si myslím, že vzhledem k podstatě věci, k cílům, které sledují ti, kdo zakládají ta družstva, nebo kdo vytvářejí ty komunity, baugrupy a podobně, myslím si, že jim o to jde velice. A vlastně tohle to naplňuje nejenom tu ekologickou udržitelnost, nebo ekonomickou, ale taky tu sociální.
1: V dnešním akcentu jsme se bavili o udržitelné architektuře. Dnes jsme měli oba dva hosty v rozhlasovém studiu v Plzni a byl to historik architektury a její popularizátor z plzeňského spolku Pěstuj prostor Petr Klíma. Moc děkujeme, Petře.
2: Děkujeme za pozvání.
1: A zároveň s ním byl také architekt Jiří Zábran. Oba dva jsou zakladatelé Plzeňského institutu současné architektury. Jiří, děkujeme.
0: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Co kdybyste věděli, kdy zemřete? Obyčejný let. 6 cestujících. Jedna děsivá předpověď. Liane Moriarty s novým románem Ještě jeden okamžik. Nyní v Luxoru a na luxor.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z ANO se dnes po uložení korunovačních klenotů setkal s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Premiér to dnes řekl serveru Deník.cz. Hovořili o programu příští bezpečnostní rady státu, která bude 20. října. Případ dnešního smrtícího útoku na základní škole ve Staškově převzal slovenský úřad boje proti organizované kriminalitě. Policie stíhá 13-letého žáka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím nezveřejnila. Jedna učitelka zemřela, v kritickém stavu zůstává napadená školačka. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Na podzim proto Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Ministerstvo chce získat aktuální a srovnatelný obrázek o tom, jak se kondice dětí vyvíjí, v čem jsou silné a kde naopak potřebují pomoc. Společnost Baťa během příštího roku zavře závod v Dolní Němčí na Uhersko-Hradišťsku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě. A počasí v noci bude jasno, v Čechách až polojasno a jen výjimečně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Zítra nás čeká teplý, ale místy větrný den, jasno až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů. Víc zpráv na irozhlas.cz, zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Marie, ahoj, já tě vítám.
2: Ahoj.
1: Tady na Kulu v plotě. A Kulu v plotě je festival jednoho nebo solového umělce. A ty, protože si tuhletu knížku vydala, tak si se sama sebe dostala do pozice solového umělce. Jak se ti v ní líbí?
2: Jo, je to úplně super.
1: Než se to vlastně dostala nápad tuhletu knížku napsat, bylo tohle něco, po čem jsi toužila?
2: Ne, nikdy. To by mě v životě nenapadlo. Se mi to pořád jako zdá. Nejsem vůbec ambiciozní a necítím se jako umělec nebo umělkyně. Cítím se jako kancelářská krysa, která prostě něco náhodou vytvořila a měla štěstí. Tak se cítím. No. Takže vlastně občas se zbudím a myslím si, že se mi to všechno jenom zdá. No, protože ten humbuk kolem té knihy je takovej trošku to nepatřičnej, myslím, a
1: nečekala jsem to. Pardon, nepatřičnej z jakého důvodu si myslíš?
2: No, protože nejsem žádný literát, že jo, prostě jsem, nemám žádný vzdělání a prostě myslím si, že jsou lidi, kteří by si zasloužili to víc, protože třeba hrozně studovali a strašně se učili dobře a pak strašně četli, aby se na ty školy dostali a pak celý život něco píšou a nikoho to nezajímá. No, takže si myslím, že to je vůči nim nespravedlivý a všem se omlouvám.
1: Dobře, a tahle ta knížka nevznikla přes noc.
2: To ne,
1: no. Trošku to tak zní, že si večer šla spát, ráno se zprobudila, byla knížka na světě a teď najednou vlastně nevíš, co se kolem toho děje. Ale ty jsi tu knížku psala vlastně 7 let.
2: Ano.
1: Takže nějaká práce na tom určitě byla.
2: Ano. Psala jsem ji 7 let a je to proto, že právě mám oficiálně jako zaměstnání v jedné nejmenované firmě a prostě, že pracuju a 2 děti a hraju divadlo a pak ještě Airbnb doma v našem bytě, když odjíždíme a chalupu v Sudetech jsme koupili v covidu, tu jsme celou zrekonstruovali a tam jsem taky pořádala divadlo a manžel cymbálovku České filharmonie a starat se o všechny ty hosty. Takže na to psaní vlastně s mým životním tempem bylo hrozně málo času a takže vlastně jsem psala 4 povídky ročně, když jsem se urvala a potřebuju na to fakt klid, protože mám ADHD, takže nejsem takový ten typ, že bych prostě mohla u toho ještě jako míchat polívku, prát a u toho psát, jako to fakt ne, potřebuji nejlépe se někam jako zašít, jo. Takže trvalo to dlouho a bavilo mě to psaní, tvůrčí proces, protože právě jsem se odstřihla od takových těch každodenností. Zjistila jsem, že mě to baví a že to hlavně baví ty lidi, co to čtou na Facebooku, kam jsem to dávala, vždycky s těma fotkama, aby si ty lidi nějak dokázali představit trošku tu dobu. A potom vlastně, jak to ty lidi četli už jako ten 5., 6., 7. rok, tak už na mě byl vyvíjen tlak, že bych tu knihu mohla jako vydat jako knižně a že to lidi jako chtějí. No a tak prostě se pak stalo, že mě sám oslovil vydavatel Petr Štengl, který je úplně skvělý, úžasný a říkal, že jiný lidi odmítá, ale že naopak mě teda chce. Takže to mi strašně jako, to mě potěšil, to je strašně sympatický, skvělý člověk, sečtělej, který sám píše a má kapelu. A takže jsme takhle spolu začali spolupracovat a vlastně to, že vlastně jako Facebook nenáviděný, všichni nadávají na Zuckerberga, tak já teda Zuckerberga zdravím přes louži velkou, protože vlastně díky tomu Facebooku se to vlastně celý stalo, protože kdybych já to nezačala psát, že jo, tak se o tom nikdo nedozví. Tím pádem by lidi neříkali, hele Maruš, tak kdy už to jako vydáš. Takže takhle, takže ten vývoj byl hodně, hodně pomalej a největší peklo je vlastně poslední část, kdy já jsem si myslela, že to právě jako skončilo, že jako jsem odevzdala ten rukopis na jaře a vlastně v roce 2025 a myslela jsem si, že se konečně uleva. Všechny povídky jsem po sobě ještě 5x přečetla, ještě předělala, protože jsem zjistila, že pořád je tam vždycky nějaký hrbolek a něco tam dře a že vlastně já to mám takový jako hodně to očištěný nadřeň a takže tím jsem si myslela, že je konec, ale to jsme nevěděli, že s mým tady Igorem, který to je můj syn, který vlastně tu knížku dělal celou sazbu a vlastně grafiku, všechno, tak vlastně to, ta práce začala, takže vlastně redakční práce mezi mým synem Igorem, který absolutně jako je introvert a nechce mluvit s mým vydavatelem a s mojí úžasnou redaktorkou, paní Míšou Kalivodovou, Kašičkovou, a můj prostě vydavatel jsou taky už taky starší, jaký zmatený. Takže vlastně bylo to hrozně jakoby těžký to léto, takže vlastně celý léto jsem vlastně neměla, protože jsem buď chodila do práce, nebo dělala na knížce, nebo obvolávala všechny ty fotografie a tohle, aby mi dali práva, protože zase jsem chtěla mít všechno jako v pořádku ošetřený. No a takže vlastně jsme na tom dělali ještě v září a v říjnu to vyšlo. A vůbec jsem netušila, že jako na závěr knihy je vlastně nejvíc té práce.
1: No a když půjdeme ještě ale kousek na začátek, tak jestli já jsem to všechno dobře pochopil kolem té knihy, tak ty jsi vlastně dlouho vlastně ani svým nejbližším nevyprávěla o těch zážitcích, které právě jsou zmotněné v té knížce. Tak jak se to stalo, že vlastně nakonec se s tím vyšla na světlo světa? Jako může za to někdo, nebo to prostě byl přirozený proces, když jsi řekla sama sobě, já to prostě musím sepsat kvůli sobě samotný.
2: Kvůli mě to určitě nebylo. To na mě nějak už to mě už nezdravce, to já už jsem jako všechno přežila. Jako to já se nějak neřeším vůbec, jo. Ale vlastně to vymyslel můj manžel, který je houslista z České filharmonie. A on vlastně takovej úplně jako ze slušný rodiny a s tím undergroundem se víceméně nesetkal. Takže vlastně, když jsem mu povídala ty historky, když jsme spolu začali před 20 lety žít, tak mi říkal, no Maruš, tak to se musí napsat, to jsou úžasné historky. No a pak na to jako zapomněl, ale já ne. Takže jsem to začala jako psát. Takže v životě by mě nenapadlo prostě psát o svém dětství. Já jsem ráda jenom, že jsem to jako přežila. A rozhodně jsem se tím nějak jako nechlubila, jo, nebyla jsem na to pyšná, že bych si řekla, teda to jsem zažila něco zajímavého, což by se mělo literárně stvárnit, nebo budu zajímavá v hospodě, budu mít zajímavé historky, tak to vůbec, to spíš jako, že žiju hodně přítomností, současnosti tady a teď a neřeším moc tu minulost a ani budoucnost. A takže prostě jako bylo to takový jako proces, kdy jsem to začala jako dělat a spousta lidí si myslelo, že to je kvůli tomu, že potřebuju si zpracovat ty traumata, tak to ne. Prostě jenom proto, že to byl nápad mýho muže, že mu to přišlo jako dobrý, že to bude sranda. Tak přesně z tohohle důvodu to vzniklo. A co mi ještě chtěla říct, jo, že jsem se vlastně za to vždycky styděla, z jakých jsem poměrů, že jsme prostě neměli normální třeba prostěradlo, jsme neměli, takže třeba úplně obyčejný úkol ve skautu zněl, budeme na Petříně, budeme si tam hrát na nějaký strašidla, přinesli si bílé prostěradlo. To vůbec netušili, jako co třeba pro mě jako holčičku to bylo za problém. Protože moje máma ta sešívala z takových jako různých barevných, třeba z praporů jako těch sovětských, že jo. A dělala takový jako vlastně, no dneska by to byl patchwork, dneska by to vlastně možná bylo moderní, jo. Ale takže jako, a hlavně jsme všichni spali na jednom obřím patře, který byl skoro jako tahle místnost, a jsme spali jako všichni. A vlastně, takže to bylo, my jsme měli jenom doma tohleto jedno obří prostě radlo. Ale poradit jsem si musela, tak jsem šla za paní Trambovou, za takovou babčou nahoru a prostě bylo mi asi, já nevím, 10 a prostě jsem se s ní domluvila, že mi počila bílý prostě radlo, jo. Takže vlastně já jsem na to nějak nebyla pyšná a v práci třeba jsem to vždycky se snažila utajit, že jsem z takovýhle rodiny a jakoby teďka v té současné práci, tam jsem 15 let, tak jsem vlastně nechtěla, aby oni věděli, jako, že, jo, že můj bratr je narkomán, že jo, prostě, že máma je šílená a tak. Takže vlastně spíš jsem se za to vždycky styděla. No. Ale vlastně pomohlo mi to, protože on byl David Vondráček, tenkrát natočil na Českou televizi vlastně o Krištofovi ty dva dokumenty. A mě se to pak dostalo do ruky na YouTube po letech a tak jsem to pustila svým šéfům a ty z toho byli úplně otřesený a říkali Maruš, tyjo, co to je, jako to jsme vůbec nevěděli. A tam to myslím začalo a to je třeba zhruba takových právě, já nevím, třeba 5-6 let, kdy jsem vlastně jakoby v práci si dovolila svým šéfům vlastně jako naznačit, z jaký jsem rodiny a oni to vzali jako skvěle, že jsou prostě to bezvadný kluci, akorát teda prostě koukali, no.
1: My musíme teda ještě obecně říct, o čem ta knížka vlastně je, že se jmenuje Táňa Praha 3 Žižkov, je o tvojí mnou, o vyrůstání s tvojí mámou, taková dokumentární vlastně kniha o tom, jaký to bylo. Ty tady sice zmiňuješ, že tvoje máma byla šílená, ale to je samozřejmě, záleží na tom, z jakého úhlu se na to podíváme. Určitě, ale dalo by se určitě obecně říct, že to dětství i to prostředí bylo nestandardní i na poměry socialismu. Ale když to o tobě nikdo neví, což samozřejmě teď se změnilo tou knihou, když to o tobě nikdo neví, tak by to netušil ani vlastně nejde v tobě číst ta tragédie, která se s tím jako váže. Takže co vlastně, jak je možný, že tohle to tě nepoznamenalo, nebo naopak tě poznamenalo způsobem, že se s tím dokážeš vyrovnat vlastně dost lehce a s humorem. Protože i když tu knížku já jsem četl, tak vlastně jsem se spíš smál, než jako měl tendenci brečet, i když potom tam ten zvrat je masivní poměrně. Ano. A další věc je, že ta knížka se dá přečíst za odpoledne, což je taky podle mě neuvěřitelné. Takže jak se ti tohle to podařilo přežít? Ty jsi o tom mluvila na začátku, že jsi ráda, že jsi to přežila a že jsi z toho vlastně relativně rychle, nebo ne rychle, ale brzy dostala. Takže ty jsi odešla z domova 16. Co je ten hlavní faktor, který ti dovolil tohle to přežít?
2: No, jako asi jak se ta žába vaří v té vodě, jo, a neuvědomuje si to, tak to se asi stalo mně. Takže vlastně, když člověk vlastně v permanentním takovým jako lehkým napětí, co bude, co nebude, kdo bude prostě šílet, kdo bude vyhazovat konvici nebo sekiru z okna, nebo jo, tak člověk si jako zvykne na všechno, takže říkám, že jako moje tolerance k nějakým druhům šílenců je velmi vysoká, takže vlastně mě skoro nic nevadí. Říkám, že šílence vyhledávám, když mám jich taky dost mezi kamarádama, ale jakože chráním se, jakože nejsem rozhodně, netrpím záchranářským syndromem, protože jsem se naučila, že člověk musí hlavně ochránit sám sebe, aby přežil, že jo, a pak se může třeba postarat o ostatní. No, ale prostě, jak si člověk jakoby v dětství zvyká na ty rány, tak mám třeba trošku problém, že podle mě neumím si třeba užít úplně radost, že tomu prostě nevěřím, protože si myslím, že se to zase nějak podělá. A to způsobovalo asi to, jak ta máma s tím bráchou na tom byly jako blbě psychicky, že oba měli tu paranoidní schizofrenii, Krištof spíš asi z drog, ale měl tam k tomu predispozici. Takže vlastně vždycky, když jako se člověk snažil furt nějakým pomáhat, že jo, a tohle, a teď půjdeš do léčebny a mami ty vede tohle a tady tyhle léky, tak ono to stejně vždycky šlo jenom jakoby volným pádem dolů. A nedalo se s tím jako dělat nic a člověk to věděl. A takže jsem taková jako opatrná, takže jsem takový celoživotní lehký skeptik. Jo, to se už asi nezbavím. Jo, a na druhou stranu jsem i dost optimista, ale no a takže jsem to prostě přežila nějak a asi mě to hodně posílilo, nezlomilo a prostě jak to říkám ve všech rozhovorech a všude to píšu, že prostě mě asi zachránil skautský oddíl. Zdravím dívky Táborového ohně, protože jsem prostě zažila úplně nejlepší lidi asi vůbec, co jsou. Prostě ty skauti jsou bezvadný a jsou tam prostě, jsou to dizidenti, jsou to lidi, kteří se za svoje názory nechali zavírat do kriminálu a měli tu víru a tak a vlastně těma já jsem byla vychovávaná, takže to nebyly jenom smetovaný máničky, ale byly to prostě i skautky a křesťanky, takže já mám ty okruhy přátel úplně z různých i protichůdných těch a to všechno mě ovlivnilo, takže určitě si myslím, že mě někdo nahoře tam má rád, že pán Bůh nějakou cestou dovedl do toho skauta, což taky byl zázrak malej. No a potom vlastně jak jsem to přežila a dokážu s lehkostí. Ono, když ano, samozřejmě zemřela mi maminka, bylo jí 65 a brácha, nebo 39. Je to samozřejmě, je to smutný, je to tragický, to je jasný a neříkám, že jsem nebrečela, ale vlastně, když víte, že se nikomu jako pomoc nedá, nemá to řešení, něco jako když je prostě nevyléčitelná rakovina a vy víte, že je to prostě jako bohužel ten konec je neodvratný, tak tomu člověku potom jenom přejete, aby se co nejméně trápil, aby odešel prostě pokud možno co nejšťastnější a třeba v domácím prostředí, v nějaký domácí péči a tak dále. A vlastně s paranoidní schizofrenií jejich typu to bylo stejně. Takže oni trpěli. Oni trpěli prostě jak zvířata a jako psychický, jako opravdu nemoci jsou fakt jako hrozný na to utrpení. A fakt jako by s nima neměnila ani na minutu. Já jsem si jednou zažila tu turboparanoju, co měl Krištof vlastně furt a štěstím třeba se snažil chodit do práce, jako skvělej, snažil se, ale vlastně jak bychom tady seděli, tak by si myslel, že celou dobu, když se otočí, že mu tam nasypete třeba nějaký prášek nebo něco a v tomhle stavu on byl a snažil se fungovat, snažil se pracovat. Fakt to bylo strašný. Takže vlastně oni, když oba umřeli 2 roky po sobě, tak máma se nejdřív oběsila a pak brácha se předávkoval opiem, tak vlastně u obou jsem cítila v něčem jakoby strašnou úlevu, sice nespravedlnost, prostě jakože proč museli takhle jako trpět a tak, ale prostě fakt to byla pro ně úleva a já jsem si pak říkala, teď by to bylo ode mě sobecky, kdybych chtěla, aby ten Krištof takhle další 20 let tom žil. Jo, takže proto asi působím tak vyrovnaně, protože samozřejmě jsem z toho byla smutná, ale vlastně jako pro ně to bylo vysvobození, no.
1: Tak se, Marie, podíváme na první ukázku z knižky. Ano.
2: Všechno, co je v této knize napsáno, se opravdu stalo. Žádné jméno nebylo změněno, leda, že bych se spletla. Zároveň se těm, kteří nám nějak vstoupili do života, bydleli u nás, nebo chodili s mámou, nebo u nás bydleli a zároveň chodili s mámou, pomáhali nám, či nám něco odcizili, těm všem se omlouvám, že se do knihy nedostali. Tak já vám přečtu hned první povídku, ta se jmenuje Brožův zákon. Je to datováno první polovina 80. A přečtu vám ji proto, abyste chápali, proč se to tak blbě jmenuje. Takhle. Každý živý tvor touží být ožralý, citovala Táňa s oblibou takzvaný Brožův zákon. Nikdy jsem netušila, kdo je Brož. Zřejmě nějaký evoluční biolog z hospody na velitelství, i když toto zařízení se svými zažloutlými záclonami a skvrnitým stropem připomínalo spíše krápníkovou jeskyni. Zmíněný podnik zbožňovali i naši přátelé z NDR a máma je sem hrdě vodila jako do skanzenu. Štamgasti nosili v zadní kapse hřeben a občanku a vypadali jako postavy z obrazů Hieronyma Bosche. Teprve nedávno jsem se o táty dozvěděla, že tento mě dosud neznámý filozof byl tátův kamarád Ivan Brož, mohutný kameník s plnovousem ve znamení vodnáře. U nás jste si nebyli nikdy jistí, zda se bude mama v duchovním vytržení zaobírat antroposofickou filozofii Rudolfa Steinera, spisy kabalisty Elifaše Levyho, anebo bude vrhat gramodesky napříč kuchyní, skládat protest songy, po případě psát novou divadelní hru. Při psaní rockovej Jesus na prknech, co znamenají svět, role většinou obsazovala, aniž by o tom budoucí protagonisté z řad našich přátel měli sebe menší tušení. Tak například Petr Stanko byl Jan Miláček Páně, protože měl andělský ksicht. Mě pasovala do role Máří Magdalény, což mi nejdřív vadilo, ale časem jsem pochopila, že bude lepší se vším souhlasit, protože k premiéře stejně nikdy nedojde. V sobotu dopoledne máma chodívala na přednášky ke Steinerovcům do antroposofické společnosti s přítelem Kolkem z Uherského Brodu, kterému dala přezdívku Velbloud. Na cestě za duchovnem se většinou slušně pohádali. Na zastávce autobusu popíjela černý čaj ze starodávného hrnku ze smetiště na Ořechovce, který si pak strčila do kabelky. Tenhle tlustý hrnek byl vůbec nezničitelný. Když se jednou rozčilila a mrskla s ním o futra v kuchyni, přežil hrnek naprosto bez úhony, na rozdíl od futer. Máma si velmi vážila kněze Josefa Adamce, přímého žáka Rudolfa Steinera, se kterým ji seznámil náš rodinný přítel Martin Konečný, alias Konečník. Máma totiž všem dávala, jako měla ráda přesmičky, takže vymýšlela přezdívky. Zasvěcenci Josefu Adamcovi říkali pohádkový dědeček. Byl to duchovní utajovaného společenství obce křesťanů a za komunistů sloužil v bytech domácí bohoslužby. Mámě řekl, že může svého syna Krištofa pokřtít i sama, takže ho ještě jako mimino pokřtila v kuchyňském dřezu, jediném zdroji vody v našem bytě. Zajímalo by mě, jestli předtím aspoň umyla špinavé nádobí, ale spíš ne. Když se nám kdysi rozbila stará retroladnička s kovovým šlapátkem v pravém dolním rohu, nikdy už jsme žádnou jinou neměli. Zatímco se v teplých měsících máslo ve špajzu úplně roztékalo, Zapomenuté mléko se naopak měnilo v tvaroch a ten počas se ještě měnil skupenství na produkt, který máma nazývala sír. Od kizin všeobecně nebyl táněn oblíbený koníček a nejraději měla chleba staveným sírem, ke kterému přikusovala česnek. Nejživěji u nás doma bývalo na podzim v čase konopné slizně, při takzvaném mářobraní. To bývala mama hodně euforická a snažila se ovlivňovat chod světových dějin. Organizovala například mírové poselství, které mělo za prezidentem Gorbačovem přicválat do Moskvy na koních, nebo tradičně svolávala demonstrace za legalizaci marihuany, na které kromě mě a mého kluka Roberta nikdo nepřišel. Při jednom z mnoha bujarých večírků na nás sousedé kvůli nadměrnému hluku zavolali policii. Máma se ani nenamáhala schovat plech plný sušící se marihuany. Co to je? Tázal se příslušník veřejné bezpečnosti. Táňa vesele. To je tráva. Zaskočený příslušník už raději nekladl další otázky, zapsal si do notýsku jména všech zúčastněných a rychle se zdekoval. Táňa si jednou z burzy v Bratislavě přivezla spousty gramodesek a pouštěla je pak celé odpoledne na plné pecky z otevřeného okna do dvora a prokládala to svou písní Komunisti, vylište si prdel. Když pak Jiří Kodet ve filmu Pelíšky z balkónu zařval z plných plic proletářům všech zemí světa své doporučení, prožila jsem si v kině silné deja vu. Zvuk z této matčiny hudební produkce se zřejmě nesl dost daleko na to, aby o slumení hudby přišel slušně požádat pán bydlící na Koněvovce kilometr pod námi. Máma bývala vůbec místní persona. Komu jinému by pošta doručila pohled s adresou Táňa Praha 3 Žižkov?
1: Já jsem z té knížky pochopil, že se v tom vašem bytě odehrávaly velké věci a že se tam pohybovalo neuvěřitelné množství lidí, což je vlastně z pohledu dnešního úplně nestandardní. Tehdy to asi v určitých kruzích bylo celkem normální, že ten, kdo mohl, tak zkrátka nechal přespat ty svoje kamarády, který zrovna bloudili, ať už šlo o fyzický nebo psychický bloudění. Ale je tam, na mě z toho dejchá taková ta nejistota, ve které ty si musela žít. Protože ty, když si odešla do školy, tak si vůbec neměla tušení, co vlastně v tom bytě, nebo kdo v tom bytě bude, co se tam bude dít, když jsi se z té školy vracela. Což pro tebe na jednu stranu byl jako normál, ty jsi na to musela nějak adaptovat, ale zároveň si myslím, že to není úplně věc, se kterou se prostě dítě školou povinný nějak snadno směřuje. Jak jsi ty o tom přemýšlela v té době? Byl to stres? Byla to nějaká úzkost?
2: Ano, hrozně mě to jako vadilo, protože si pamatuju takovou tu sevřenost, jak jsem vždycky šla tou Koněvovkou a když jsem vcházela do našeho domu, tak jsem měla tady takové jako sevřený to srdce a říkala jsem si, co mě zase čeká. Jo, protože vlastně do těch 16 let to fakt u nás byl takovej jakoby permanentní mejdán a přerušovaný třeba zimním období, když šlo hulení, taky chodilo mi lidí a byly tam i takový pak jako pauzy, kdy máma seděla na kamnech a pletla svetry, pila ten svůj milovaný černý čaj, ona jako alkohol moc nemusela. Ona říkala, že prostě to je pro blbce a že chytrý lidi kouřejí marihuanu. A tak něco psala, tvořila nebo si skládala nějaký písničky na kytaru a byly i mezidoby jako klidu, kdy nás třeba nutila kreslit zátiší nebo něco. No a pak třeba byl zase dvouměsíční mejdan. Jo, prostě
1: to znamená, že tam byly období, kdy jste tam byli sami.
2: Ano, byly období, kdy jsme byli sami a kdy ani neměla žádného chlapa. U podivu. Nikdy se to stalo.
1: Tady to bych chtěl doplnit, protože dobře, tak samozřejmě chápu tu úzkost, že jdeš domů, nevíš, co se tam bude dít a pak ale domů přijdeš a teď se tam něco děje. A ty se musíš jako velice rychle na tu situaci adaptovat. A jak se ti to dařilo? Bylo to třeba, já nevím, já když si vzpomínu, což se nedá srovnávat, tady si vzpomínu na sebe, přišel jsem ze školy a byla u nás návštěva, kterou jsem neměl rád, tak to byl pro mě, už tohle byl pro mě stres, takže jsem jako velice tiše zalezl do pokoje a nevylízal jsem, dokud jsem nedostal úplně příšerný hlad. Ale samozřejmě tohle to je jiná situace. Mě zajímá ten mechanismus, jak jsi se adaptoval na tu situaci tak, aby ti netížila příliš.
2: Survival. No, prostě podle mě, když se mi to hodně nelíbilo, tak bychom měli 1+1, že v první místnosti byla kuchyň a tam se odehrával ten život. Tam byla i vlastně jakoby takový gauč, takový malý stolek, vlastně asi už jsme měli jídelní stůl, to mi došlo nedávno. My jsme měli takový jako malý stoleček, takový ruský z čajky, takový malovaný, jak byly takový ty lakovaný dřevěný s těma růžičkama, takový ten ruský design. Tak to jsme vlastně měli.
0: Což, dětský
2: podle mě dětský stoleček, takový, ale vlastně hezký. No. Takový jako ruský barevný. A já jsem pořád přemýšlím, jestli jsme jako měli nějaký jako takový jako rodiny mývají, a teďka ještě jsme měli občas ty návštěvy, že jo. A my jsme vlastně celý ten život žili u takového ruského dřevěného jako šachový stolek vlastně. No a tam se odehrával ten život a byla tam nějaká jako, jako sedačka. Nejdřív byl gauč, takový starodávný, ale Láďa Padruňek jako u nás spal, ten baskytarista slavný, tak on se trošku jako počurával a už to bylo tak zrezlý, že jsme to pak vyhodili a pak jsme sehnali nějakou takovou něco, lavici, něco a křeslo. A bylo tam křeslo, to bylo podrápané od těch našich koček. No a tak tam se odehrával ten život. A pak už byla druhá místnost, to bylo 1+1, čtvrtý kategorie, že jo, prostě jedny kamna na uhlí, na celý byt. No a vlastně v té druhé místnosti to byly takhle jako dvě takový ty nudlé, no, byt prostě z 19. století, prostě z chudinský části Žižkova dělnickýho. A tam vlastně na konci toho druhého pokoje pod oknem jsem měla já psací stůl a vedle Krištof, můj bratr, takový malinký, to ani nebyl psací, to byl nějaký ze smetiště prostě. A tam jsem se uchylovala, když se mi ty návštěvy moc nelíbily. Tak jsem se uchylila z toho, tam jsem si dělala zápisníky do skauta nebo úkoly, jsem se učila. A tam jsme i pak spali v tomhle pokoji a v tomhle tom předním tam jako bylo živo. No, ale některé ty návštěvy byly samozřejmě zábavné a bavily mě a já jsem tam hopsala prostě a předváděla se a že já jsem byla takový hodně živý dítě. Takže jako určitě mě to i kolikrát bavilo.
1: Já jsem se chtěl právě k tomu dostat, protože jsem poslouchal s tebou vizitku, kterou jsi měla s Ondřejem Cihlářem na Vltavě. Tu mimochodem můžete slyšet ze záznamu, živě se vysílala 16. července teďka. A on tam měl hezkou poznámku, že vlastně po přečtení té knížky se člověk vůbec nic nedozví o tobě. To znamená, že tam víme všechno o tvý mámě, o bráchovi, o všech těch kumpánech, který tam chodili a přespávali a žili, ale o tobě ne. A proto mě zajímá, prostě jak si tyhle ty situace řešila ty z tvýho pohledu, protože to na tebe sice můžeš působit vyrovnaně, ale dovedu si představit, že to na tebe mělo obrovský vliv, i co se týče potom dalšího života.
2: No tak jako já jsem nechtěla psát hlavně o sobě, to mě nepřijde vůbec zajímavý. A proč bych taky na sebe práskala, že to je radši napráskám na ty ostatní. A jakože jsem třeba popisuju tam nějakou situaci v knížce a jak já jsem na to jako reagovala, nebo jako na co se ptáš, jako jak jsem řešila nějaký stresový situace.
1: Spíš tohle, protože to, i když opravdu je tam spousta míst, kdy se člověk může v klidu úplně jako smát těm situacím, tak ale samozřejmě, když to pustíš k sobě, tak zjistíš, že to je permanentní stres. To není jako, že se jednou za čas stane nějaká stresová situace. Ty jsi žila jako v permanentním stresu.
2: No, já jsem byla zvyklá, no, takže já jako si myslím, že, jako, že hodně vydržím a v práci jako, že prostě neřeším, prostě jako, že nejsi konflikty, jako prostě mě, jakože si myslím, že dokážu ledacos jakoby nějak přežít, mávnout rukou, že mě to prostě vycvičilo, ale jakože bych si vzpomínala, co jsem já tenkrát dělala, to úplně jako nevím, no, tak prostě nevybavuju si úplně, že bych někdy jako z toho bytu utekla, že by to třeba bylo tak strašný, že bych utekla pryč za někým, nebo že bych se, jo, za babičkou, jak ona byla v Mělníku, tak to ani nebylo tak jednoduchý. Mámina má rodina se přestěhovala. Takže nevím, no, tak jako na celý červenec jsem vždycky jela se skautem na tábor, že jo, tak to bylo dobrý.
1: To znamená, že ten únik byl ten skaut, který
2: ten skaut
1: byl
2: určitě skvělej. No, ale já jsem to nebrala jako únik, já jsem to brala jako super partu skvělých lidí, protože ono, jaký jsou rodiče, takový jsou děti. A jelikož to byly dobrý rodiče, tak já tam chodila celou tou partou. Kristýna Dinsbírová, Saša Úlová, Malucie Bratinková a vlastně to byly dobrý rodiče a ty děti byly taky dobrý, že ono opravdu. děti policajtů ve třídě taky jako nebyly moc dobrý, no prostě, když já jsem byla v dobrý partě a cítila jsem se tam hrozně dobře, takže určitě je dobře, že jsem tam chodila, no. Ale jako, že bych vyloženě, jednou jsme se s mámou snažili uniknout před Láďou Padruňkem, ale pak jsme se stejně vrátili, že ty spacáky s náma potom Vítkově klouzali dolů, nedalo se spát, že jo, tam takže.
1: Jo, to je tam, ale to je jenom krásně popsaný útěk ano, na Vítkov.
2: Ano, ale že jsme se mrskali jako lososy na té straně toho Vítkova, takže jsme kapitulovali, nakonec kapitoval Láďa a skutečně odjel taxíkem, no.

0: Café.
1: Myslím, že několikrát je krásně popsala vlastně v jakých podmínkách a v jakém bytě jste žili. Což tehdy, prostě na konci 80. let, je opravdu zázrak, že na vás nepřišla ta sociální služba, že vy jste tohleto přežili. A potom ještě tam popisuješ okamžik, kdy vlastně tvoje maminka měla úraz a byla dlouho v nemocnici a tím pádem se z tebe a z Krištofa stali sirotci. A přesto na to nikdo nepřišel. Jak je vůbec tohle to možný?
2: No, asi občas jsou nějaký díry, ale jako my jsme sociální dohled právě měli, o tom tam i se zmiňuju, ale ona prostě, ta paní sociální, to vždycky nahlásila předem, takže máma se na to připravila, že jo, prostě uklidila, bylo tam prostě ve vůni, teda taky jako, jak se dá říct o tom našem šíleném bytě, ale tak nějak, že jo, byl tam klid, nikdo tam většinou nebyl, prostě hrál tam Bach, prostě, jo, takže ta sociálka nějak celkem neměla, kromě toho, že teda některé věci byly trochu divné, že jsme třeba jako reálně kuchyň neměli, to bylo jenom jako ve špajzlu, prostě, že ze špajzlu tam byla prostě dvouvařič a od té doby, co se rozbila ta lednička, tak už jsme jí žádnou neměli, že ne to, a ty kamna na uhlí a to, ale prostě vždycky, jako má vaše dcera psací stůl, má, jo, tak má, tak, takže co, jako ona mohla, že jo, takže ty pak přestali chodit. Že jako měli pocit, že nejsme týraný, chodíme do školy a vlastně nezanedbávali jsme tu docházku, takže na nás celkem jako nic netoho, takže to, no a to se taky jako divím, že když máma měla ten úraz, tak mě bylo čerstvých prostě 15, 16, zrovna mi tahlo na 16 a vlastně jako byla bezvědomí 3 týdny, byla na tom hrozně špatně, stopovala svým vlastním tělem, což byl její takový koníček celoživotní. A vlastně vracela se ze svatby a to auto jí nevidělo a prostě jí vymrštělo a ona letěla vzduchem a dopadla se strašnou ránou na zem a byla 3 týdny bezvědomí a byla rozsekaná, takže ji museli prostě drátovat a tohle. A teďka vlastně mě to přišel říct její tehdejší přítel, takový Zdeněk Mestek, takový z Mokrý čtvrti týpek. Jo, a ten mi to jenom jako řekl mezi, jako hodnej, ale úplný, jako úplný socky.

0: takže jsem se o něj starala půl roku, ale naštěstí já už jsem tu dobu měla kluka, takže ten se ke mně nestěhoval, takže mi jako pomáhal, jsem na to nebyla sama. A táta mi prostě dával peníze do ruky jako alimenty, a takže z toho jsme žili. No a prostě já jsem měla hroznou hrůzu z toho, že si někdo všimne, že jako jsou to jako dva sirotci, o který se nikdo nestará. No. Takže jsem hlavně prostě jako se děsila, že přijde nějaká teta a dá nás do dětského domova a tam budeme žít prostě někde koukat na televizi s nějakýma tetama, že jo, kdy já už jsem prostě v tu dobu dávno kouřila trávu, že jo, prostě brala lysohlávky, že jo, já jsem byla, měla úplně jako, četla jsem Grofa, jo, a teďka oni mi měli, že úplně do nějakého...
1: Měli jste jiný standardy.
0: Já jsem měla, že bych fakt nepřežila si, no.
1: Jestli tohle bylo vysloveně jako štěstí nebo nějaká opravdu skulinka... No.
0: Jako asi pro bráchu by možná bylo lepší, kdyby byl v nějakém tom děcá a on by stejně zdrhnul. Takže no. Ten už totiž taky byl tak na cestě. No. Takže my už jsme měli prostě trošku jiný obzory než běžní děti. No.
1: No a když se maminka vrátila z té nemocnice, tak ty jsi se vlastně hned záhy odstěhovala.
0: Ne, ne, ne, já jsem se o ní právě musela starat a ona samozřejmě, jak byla magor, tak se mě vůbec neptala, jako jestli se o ní chci starat, že jo, takže se dala reverse a já najednou prostě, ej, čau Maruš, prostě mávala tou nějakýma berlema nad hlavou, tam ji prostě přivezli na nějakým lůžku, že jo, s podložní mísou, tak jsem tady, no, podepsala reverse, jo, a já jsem se o ní musela starat. A studovala jsem střední zdravotnickou školu, tak jsem měla praxi doma. Dobrý. No, ale protože prostě ty lidi ještě do nemocnice začali nosit hulením, že já doufala, že tím bezvědomím přepne do módu, že bude normální. No, tak to se teda fakt nestalo. Samozřejmě ta doktorka mě upozorňovala, že po 3 týdenní bezvědomí naopak to bude jako dolů a bude prostě mít jako poškozený mozek a tak. A takže vlastně se jenom všechno zhoršilo, paměť se zhoršilo, všechno se zhoršilo, schýze se zhoršilo a lidi tam ještě do nemocnice chodili průvody mániče, který prostě nosili pomeranče a trávu, že jo? Takže ona to tam kouřila přímo na pokoji před těma zděšenýma babičkama, že jo. No a takže prostě byla šílená a vlastně musela jsem se jako o ní, protože jsem jako půl roku vlastně jsem se o ní starala a mezi tím a byla jsem v prváku, že jo, takže jsem musela jako se učit, že jo, prostě a starat se o ní, o bráchu, vařit a všechno, protože ona se prostě rozhodla, že půjde na reverz domů. Že to nebyla, no a to mě tak vydeptalo, prostě, takže vlastně byla taková někdy jakoby vlastně na mě hnusná, jak ty nemocní lidi nemají náhled, takže já jsem vždycky večer už, jako už jim měla plný zuby, tak jsem říkala, mami, tak já už jdu s Robertem ven, jo. Říká, nechci si vzít ten rohypnol, takže občas jsem jí jako řekla, že ona měla problém se spánkem, že uslával vo vodní pokoj a mohla jsem jít ven, taky jako trošku žít. No. No ne, že bych jí ho jako dávala do čaje, to jenom jako jsem jí to jako říkala, si on...
1: Byl to návrh.
0: Jo, byl to návrh.
1: No a potom jsi se teda odstěhovala k tomu Robertovi.
0: Ano, ano.
1: A to bylo pro tebe, to muselo být pro tebe velký zlom, že? A měla se štěstí asi, že tě ta rodina přijala. Jo,
0: paní Hellerová byla, mě měla hrozně ráda, taky se jmenovala Marie. A to oni měli takový ten řadový domek ve Strašnicích na 2 letkách ze zahrádkou. Takže tam to bylo jako, byla to, no, bylo, pro mě to byla pohoda, jsem se zachránila. Brácha s mámou, ty už jako míň, no.
1: Tak si pojďme přečíst další povídku.
0: Svět podle Burdy, 80. Naše děti si díky bohu vůbec nedokážou představit, jaké to bylo žít se Sovětským svazem na věčné časy. Tu bez naděje, že to období temna nikdy neskončí a my budeme navždy uvězněni v bolševickém pekle. Na druhou stranu mě rozčiluje, že si dnešní mládež neváží takových hodnot, jako jsou například igelitové tašky či plechovky od nápojů a dokonce je považují za odpadky. Jednou u nás nějaký dobrodinec nechal igelitovou tašku žluté barvy s francouzským nápisem Picon. Schraňovala se mi jako velkou zácnost a nosila v ní noty do hudebky. Igelitka se sice časem roztrhla, ale máma mi ji na šicím stroji sešila, takže jsem tento polyetylenový skvost mohla používat i dále, tedy do úplného roztrhání. Když mi v 5 letech začaly botách tlačit palce u nohy, tak mi máma špičky prostě ustřihla, takže upcyklovala dávno předtím, než to začalo být moderní. Symbolem západního luxusu byly samozřejmě také plechovky, například od Coca-Coly, Fanty či piva. Ty u nás bohužel nikdo nenechával, takže jsem za nimi podnikala se svým bratrem dobrodružné výpravy na hlavní nádraží. V dnešním Sherwoodu na zastávce autobusu občas turisté nějakou tu plechovku odhodili do koše. Netuše, že obal je v některých částech Evropy více než samotný obsah. Bylo nám trapné

0: hrabat se před lidmi v odpadcích, takže jsme si někdy museli nechat autobus ujet a vychytat chvilku, kdy jsme byli na zastávce sami. Samozřejmě nesmím opomenout slavné západoněmecké periodikum Burda, podle kterého socialistické ženy šily svým rodinám oblečení kapitalistického střihu. Teda až na mámu, která si zásadně všechny střihy vymýšlela sama. Jednou jsme s Táňou na Letné navštívili v Jedmu nějakou paní Ráčkovou. Byla to taková milejší verze Jeremiášky z Rychlých šípů, která dělala horoskop. Měla spoustu koček a hromadu lesklých západních časopisů a pár nám jich při odchodu věnovala. Tohelena ze skautského oddílu Rychlé kuny zaslovila s kámoškou zahraniční časopisy na záchodech americké ambasády. To bylo na malé straně, vlastně pořád. Chtěla jsem se ve třídě blejsknout, tak jsem jeden vítěz Burdy vzala do školy. Časopis zaujal zejména spolužáky, kteří se však pochopitelně příliš nezajímali o módní trendy, ale o polonahou dívku na straně 36, která si natírala prsa tělovým mlékem Nivea. Časopis si tou dobou žil už vlastním životem a koloval z lavice do lavice i během vyučování, takže nám ho soudružka učitelka tu dobu již bez stránky 36 nekompromisně zabavila. Nejenže mi ho však nevrátila ani na konci školního roku, ale ještě jsem kvůli tomu o týden později musela jít na výslech do ředitelny. Paní ředitelka Žebrová dělala, že si něco zapisuje, ale já moc dobře věděla, že je ve skutečnosti jedno velké ucho. Policajt civilu se mě vyptával, kde tyhle zahraniční časopisy bereme a jestli k nám občas nechodí nějací divní típci s dlouhými vlasy. Pobrekávala jsem, ale vyšetřovateli jsem odpověděla, že k nám žádné máničky rozhodně nechodí. Se mé třídě přišel převrat a Táňa se konečně doškala své vysněné revoluce. Teodora alias Tyn z našeho oddílu v galantérii koupila trikolóru, kterou cestou z družinovky nastříhala a všechny jsme si ji na stanici metra Julia Fučíka hrdě připnuli na kabát. Lucie Bratínková alias Robinson mi jednou říkala, že jako dítě nikdy nevěděla, jestli má ve škole do kolonky povolání otce uvádět topič nebo jaderný fyzik. Tak tenhle problém byl teď naštěstí vyřešen, protože holky z disidentských rodin, které měly do té doby táty zaměstnané v kotelnách, měly ze dne na den otce ve vládě. Když jsme přišli v pondělí do školy, učitel matematiky Ilja Turek důstojně nakráčel do třídy a bez jediného slova sundal portrét Gustáva Husáka ze zdi a položil ho na zem. Ticho by se dalo krájet a myslím, že úplně všichni v 7A pochopili, že se tu právě přepisují dějiny.
1: Marie, ty jsi byla vychovávaná nejen svojí maminkou, ale samozřejmě všema lidma, kteří prošli tím vaším vlastně legendárním bytem. Co to v tobě zanechalo ve smyslu toho, že ty máš teďka už dvě dospělé děti, jak ty jsi vychovávala? Máš nějaký výchovný metody, který jsi si třeba přinesla z toho svého dětství?
0: Igore, myslíš si, že mám nějaký výchovný metody babičky Táni? A klidně určitě. Upřímně. Určitě jo. A já se až řekne, že ne. Děkuju tak moc.
1: To je zajímavý zvrat.
0: Jako dobře.
1: Otázkou, jako, jestli to teďka chceme probírat a konfrontovat.
0: No,
1: dobře, podíváme se na tvůj pohled, Marie.
0: Necháme na
1: Igorovi příště. Necháme jeho. No. Podíváme se, jak to vidí matka.
0: No, myslím si, že nemám ani jedno, ani druhý, že bych jako měla pocit, že doma to bylo tak skvělý, že bych ty výchovné metody měla aplikovat na svoje děti. To jsem se nikdy nemyslela, ale myslím, že nemám ani ten druhý případ, kdy ty děti z těch rodin třeba se snaží dělat všechno jako úplně na druhou stranu pravý opak, než co dělají rodiče. Jo, myslím si, že si dokážu ze všeho tak jako vybrat to nejlepší, jo. A myslím si, že něco dobrýho určitě doma bylo. S mámou bývala velká legrace, jo. Byla tam velká svoboda a kreativita, jo. A takže to si myslím, že v tom děti taky jako podporuju a že jsou děti kreativní a baví je dělat různé věci. A syn právě napsal, tady až napsal hru Tahle země je naše o rozděleném Česku a vlastně je takovej nejvíc po babičce Táně v tom, že furt má ty nápady, chodí takhle jako uhlopříčkou pokojem a někdy si mluví sám pro sebe a píše ty divadelní hry. Ale jako není, myslím, jako nemá jako schizofrenii, jenom prostě něco s tím mámy má. A vlastně on vystudoval politologii tady až a vlastně na té posledním ročníku ho napsal tu hru a ty profesoři všichni přišli, ten Slačálek a tyhle ty levičáci všichni přišli tam na tu premiéru a mělo to strašný ohlas, protože ta hra je taková lehce jako doleva a vlastně mělo to velký úspěch a rovnou to natáčela Česká televize, tak jsem říkala, tak babička Táňa by byla šťastná, že konečně z té rodiny někdo něco jako dokázal, protože jí nikdy nic nevyšlo a tohle vlastně nikomu nafackovala v redakci a prostě nějak jakoby nedělala tou propagaci úplně tak dobře, si myslím, tady jako moc nešla, i když byla kreativní. No a takže s tou výchovou, no, já jsem se vždycky hlavně snažila děti podporovat v tom, co je baví a co jim jde. Takže jsem na ně koukala, teďka jsem viděla, co z nich roste a říkám, tak dej jim tohle, tak jsem je v tom vždycky podporovala a pak jsem dostala vynadáno, že se mi nedala na sporty. Což mě úplně nenapadlo, protože moje máma sportovce nesnášela a moji manžele oba byli umělci a vlastně mě to pak taky jako bylo líto. Takže když měla třetí, tak už na ty sporty dám. Ale no, to už asi nebude. Igor chodil 2 roky na to, na nějaký rock and roll tanec a musela jsem to s ním tancovat doma, taky nutil mě dělat sestavy, ale pak si vybral jiný kroužky.
1: No, když jsme tady takhle přirozeně přešli do té dynamiky tvojí s Igorem, vy jste spolu na té knižce pracovali. Není to úplně jednoduchý, když pracují děti s rodičema většinou? Co ty považuješ za hlavní pozitivum toho, že jste to dělali spolu?
0: Musím říct, že mě překvapilo, že to jednoduchý bylo. Igor mě poslouchal, jo, a všechno dělal, co jsem chtěla. Akorát občas se zasek, protože i grafik a studoval subšku grafiku a hrozně nadával, že to logo nakladatelství Petr Štengl je nevkusný a že rozhodně nebude červený. Takže já jsem zase mezi tím musela, že odmítal mluvit, protože je introvert a takže prostě odmítal mluvit s tím vydavatelem, takže já jsem 2 měsíce takhle musela mezi nima a bylo to fakt někdy náročný, ale dosáhla jsem toho třeba, že to logo fakt červený nebylo, jo, někdy se on jako kousnul, jo. Ale udělal a prosadil
1: si... A to bylo asi teda, dobrou věci, bych
0: jo, a prosadil si, že oni jsou trošku bůmři, že oni jsou starý, ty Štenglovi. A jako nic proč jsou to miláčci, ale prostě jakoby grafický design je dneska trošku jinde. A vlastně Igor byl z té školy takovej to. No a takže vlastně si na některé věci trval, že i například ten papír, že není bílej, ale že je trošku jako žlutá a trošku dražší. Jo, ale přitom je to lehký papír, to zase jako teda vybrali Štenglovi, že to není těžká kniha, což já oceňuji, když to tahám vždycky v batu. A prostě Štenglovi sami pak řekli, že jsou rádi, že Igor prudil, že vlastně ta kniha se jim hrozně líbí, jak je udělaná, že to sami pak uznali.
1: Myslím si, že je krásný o této knize mluvit jako o lehkém čtení.
0: Jo.
1: V souvislosti s tím obsahem, ale to je spíš takový úsměvný. Já jsem ještě chtěl jednu věc, ty jsi se, samozřejmě řekli jsme to na začátku, nestalo se to přes noc, ale ty jsi se teďka, ať se ti to líbí nebo ne, stala spisovatelkou. To znamená, že samozřejmě se musím zeptat, jestli tou spisovatelkou zůstaneš i nadále.
0: Ano. No tak jako vlastně umělá inteligence mi řekla, že já jsem snažila dokázat, že nejsem spisovatelka, a protože jsem napsala jenom jednu knihu. A umělá inteligence mi řekla, že v žádném případě, že jsou autoři jedné knihy a jsou považováni za spisovatele a že to tak, já říkám, no tak dobře, ale tak jako asi teda jako jsem. Ale já se považuji za zapisovatelku, protože já jsem vlastně jenom zapsala, co jsem zažila, takže nejsem spisovatelka, jsem zapisovatelka. Ale prostě jako zjistila jsem, že mě to baví a chtěla bych teda, že všichni prudějí a všichni se mě ptají, kdy bude další díl, že nutně potřebuju 2. A já říkám, ne, já už nebudu rozmazávat prostě tohle. Lidi zase navrhují, už mi volají, říkají, jako Maruš, si vydala knihu, jak jsi si ještě na tuhle historku a jak se Táňa vdávala. A víš, že na ní estebáci mají takovýhle spis a já říkám, to jsem vůbec nevěděla.
1: Pardon, to by byl hezký titul. Kdyby si uložila o dvojce, jak se Táňa vdávala, by byl hezký titul knížky.
0: Co jo? To by...
1: Ale můžeš to naplnit samozřejmě čímkoliv.
0: To zní hezky, no, to je pravda. A teďka mi třeba zavolal Mirek Vodrážka, že jo, takže to taky disident a vynadal mi, že, jako, že jsem to vydala, jako napsala bez něj. Že tam byla skvělá historka a já říkám, že dobře, tak jako jsme se 30 let neviděli, já jsem ti měla zavolat Mirku, jako já vydávám knihu o Táně.
1: Co bys na to řekl?
0: No. A on, já mám materiály, jakože já jsem si myslela, že na mámu jako žádný STB jako spis nebyl, protože si myslela, že byla tak šílená, že to nikoho nezajímalo, ale není to pravda, takže jako taky sledovali a to a měla do našeče. A to se s Mirkem Vodrážkou právě vlastně musím sejít a on mi to všechno řekne. Ale lidi mají prostě spoustu jako nedořečených, že já jsem, vemte si, že já jsem šťastná, že jsem tohle vůbec dala dohromady. Hmm. A teďka jsem se dočetla nějaký kritiky, nějakých těch hrozně chytrých, jakoby nějaký to jedno fórum čtenářský a tam psali, že to je málo rozvedený, že to mělo jít do hloubky a že vlastně, že to, jako, že to je vlastně jako a já jsem si říkala, hele, tak ať si jako to píšou očima jako dítě, tedy se, já jsem ráda, že jsem tohle dala dohromady. A fakt jako já toho si víc jako nepamatuji, aby si to ždímala. Jo, a samozřejmě jsou lidi, kteří chtěli, abych tam použila trošku fantazii, abych to jakoby trošku přibál, jak to dělá Eva Turnová, která vždycky vezme v těch svých povídkách ten základ a pak tam vždycky si prostě, že má tu fantazii, tak tam vždycky jako vymyslí nějakou vtipnou pointu, jo, ale já jsem chtěla, aby tohle prostě byla opravdu pravda, že jo. A aby to bylo jako dokument, jo? Takže vlastně jako já to nechtěla jako rozšiřovat o nějaký moje, jak by to mohlo bývalo dopadnout, kdybych popustila uzdu fantazii. Prostě tohle já jsem jako novinář, tedy to jako zapsal, že jo. No, takže vlastně ty lidi jako mají ty nápady, tak říkám, tak víte co, tak vy si to napište, jo, uděláme nějakou knihu, ať lidi napíšou historky o Táně, až ten, kdo to může vydat, ale ať už si to dělají sami, ale jako už se baví sami, já to jako nebudu.
1: A když se vrátíme k tobě, tak hlodá v tobě něco, že zůstaneš tou spisovatelkou?
0: Jo.
1: A nebo to necháváš prostě bejt a až to přijde, tak to přijde?
0: Na to se mě všichni jako ptají a dokonce stál někdo, já bydlím v Palbínce na Pavláku, tam stáli nějaký lidi, když se to vydalo, tak asi měsíc potom a říkali, no a ta Marie Zelbová, ona teďka v létě, ona začne psát druhý díl a já úplně, cože? To už jako jede jako v médiích, jo. A já samozřejmě v létě jsem byla furt na festivalech a vlastně neměla jsem čas, za celý léto jsem si přečetla dvě kapitoly z Jachima Topola a to je celý. Takže opravdu jsem nenapsala další knihu, jako, a doma mám hrozný bordel a prostě je to fakt jako to, takže jako spíš si někdy začnu psát tak za dlouhých zimních večerů a chtěla bych opravdu ještě jednu knihu napsat, a, ale byl by to takový spíš jako románek malej a ale asi tenkej. No a prostě...
1: Asi jako tohle lehký
0: čtení. Nechci, nebudou to jako povídky, bude to jako příběh, který ale bude jakoby na přeskáčku. Tohle naopak tím, že to je dokument, tak je to chronologicky, proto jsem tam dávala 70%, aby to bylo prostě jako dokument. A tady tohle je zase autobiografický, to bude, já to jinak neumím, a bude to tentokrát víc o mně. Ale nemůžu prozradit, o čem to bude, protože je to tajemství.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste přišli. Určitě budete mít prostor se Marie ještě zeptat na něco a já jenom připomínám, ať sledujete Český rozhlas Vltava a Art Café. A ještě jednou děkuju, užijte si zbytek festivalu.
0: Díky.

0: Hostem Davida Pomahače ve vltavském Art Café, proběhnuvším v rámci píseckého festivalu Kůl v Plotě, byla spisovatelka Marie Zelbová. A budiš ještě jednou zopakováno, že z její debutové prózy Táňa Praha 3 Žižkov si od neděle premiérově čteme s hvězdičkou tady na Vltavě vždy od 23 hodin. A dnes hodinu před půlnocí tedy knihu otevřeme už po třetí. A teď už začíná pravidelná úterní půlhodina věnovaná blues a ledasčemu, co z něj vzchází.
1: Jazzový podvečer.
2: Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Před 14 dny jsem slíbil, že se ještě jednou podíváme na nové album fenomenálního kytaristy ve stylu bluegrass, ale z něhož občas vybočuje. Také je to zpěvák, kapelník, skladatel Billyho Stringse, takže slib bude splněn, ale zároveň se také podíváme na nové album skvělé zpěvačky Ruthie Foster.

I'm one of those, jsem jeden z těch. Zpíval a na kytaru hrál Barry Strings, on má fantastickou kapelu, stojí za to, anebo je slušné určitě jí vyjmenovat. Benžista Billy Failing, kontrabasista Royal Method, na mandolinu hraje Gerald Walker a na housle ten je obzvlášť pozoruhodný Alex Hargraves. A většina z těch Stringsových spoluhráčů také zpívá vokály, pokud je to na koncertech zapotřebí. Tady zrovna na tomhletom albu, které mimochodem je na můj vkus o něco delší, než by muselo být, má 16 tracků, ale to je u Stringse docela obvyklé, že trošku vždycky přetahuje tu stopáž, tak vlastně ani příliš nějakých podpůrných vokálů není. Ale za to jsou tu někteří hosté. My už jsme před 14 dny ve skladbě Live to Tell slyšeli Alison Krausovou a na pedal steel kytaru Paula Franklina. Velmi významným hostem na celé desce, téměř jako kdyby byl členem kapely, je kytarista Brian Sutton. Jedna z velkých postav současné bluegrassové scény. Viděli jsme ho ostatně v Praze a v Brně před zhruba rokem, když tady vystupoval Bela Fleck se svým All Stars bandem. Takže Brian Sutton, tam, kde slyšíte, že se ty kytary všelijak prolínají a odpovídají si, tak to není Billy Strings nějakými overdubbingy, ale společně s Brianem Suttonem.

tady zrovna těch vokálů bylo zapotřebí, ale oni to vlastně nebyly vokály, ale takové výkřiky, které korespondovaly vůbec s tím, jak ta píseň byla napsaná. Mimochodem, kdybychom si odmysleli ten takový trošku psychedelický zvuk té specifické Stringsovy bluegrassové kapely, ale představili si tam vysloveně jenom rockové nástroje, tak by to klidně mohla být píseň právě pro nějakou trošku temnější rockovou kapelu. Temnější tóny ostatně na desce jsou vůbec, já už jsem o tom mluvil minule, protože Billy Stringsovi zemřela loni maminka, tatínek už dávno, když byl malinký, ten se předávkoval patrně heroinem, maminka zemřela poté, co znovu po několika letech čistoty, abychom tak řekli, upadla do závislosti na metamfetaminu. A on se s tou smrtí vyrovnává na celém tom albu, ale ne na úplně celém, především v některých písních, které si dnes ale nepustíme, zas až někdy příště. Teď to bude zrovna věc, když jsem předtím mluvil o hostech, tak tady je jeden poměrně dost, řekl bych, prestižní. Del McCoury patří mezi bluegrassové vokalisty z té úplně nejprvnější ligy a uslyšíme ho v písni Lay Me Down.

Hoďte mě na kopec, žádné růže, žádné stopy v hlíně, odvraťte tvář. Takže se to vlastně zase vztahuje k té mamince, která zemřela během loňského roku, jinak pro Billyho Stringse ohromně úspěšného, dostal Grammy, požádal pořád o jedno obrovitánské turné ve Spojených státech, chodí na něj opravdu hodně lidí, vyprodává vlastně stadiony, ne takové úplně ty nejgigantičtější, ale přece jenom stadiony, a táhne se za ním dokonce taková veliká klaka fanoušků, kteří vypadají, jako kdyby to byli potomci hippies z let 60. a v podstatě duchovně asi jsou. Tak teď aspoň jedna věc, která se netýká smrti paní Apostolové, on se ve skutečnosti jmenuje William Apostol. Strings mu začala říkat jeho teta, protože už od malička se mazlil s kytarou a různými jinými strunnými nástroji. Tak tahle ta píseň se snad tedy netýká úmrtí paní Apostolové a jmenuje se Carry Us Home, odvést nás domů.

albu So Much For Goodbyes byly Hostringse, které mimochodem produkoval slavný T-Bone Burnett, se určitě ještě zase vrátíme. No a teď přejdeme k nové desce zpěvačky, která také v tomhletom pořadu už mnohokrát zazněla, jmenuje se Ruthie Foster. To album má název Just Say Yes a produkoval ho skvělý jižansko-rokovo-bluesový kytarista Tyler Bryant, který přizval k autorské spolupráci na tom albu svoji manželku, kterou není nikdo jiný než Rebecca Lovelová, čili ta frontmanka skupiny Larkin Poe, které tvoří sestry Lovelovy. Rebecca je ta zpěvačka a kytaristka, Megan zpívá spíš vokály a hraje na dobro. Čili s Rebeckou Tyler Bryant napsal poměrně dost písní, na níž se podílela i Ruthie Fosterová, ale ne na téhleté, kterou si teď zahrajeme, jmenuje se Come On Top a obě sestry Lovelovy tu zpívají vokály, takové téměř až gospelové, a podíleli se společně s Tylerem Bryantem na autorství té skladby.

Tak to je Ruthy Foster, která možná tak trošku přemýšlí o tom, že až tady jednou nebude Mavis Staples, kterou jsme mohli letos vidět na festivalu Krásné ztráty Michala Prokopa ve Všeticích u Prahy, tak to je opravdová královna takového trošičku gospelového a částečně světského zpěvu, tak možná, že Ruthy Foster jednou její místo zaujme, ale počkejme si na to. Tak ještě jednou z alba Just Say Yes a k Ruthy se také vrátíme v některém z příštích úterků. A na závěr skladba, která se jmenuje, no, píseň, která se jmenuje Hold On, a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Četba na pokračování.
5: A jsme už na konci příběhu jednoho malého českého člověka, který však v podzimu života prochází pozoruhodnou vnitřní proměnou. Bohumil Hrabal obsluhoval sem anglického krále a naposledy Ladislav Mrkvička.

Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Cestu, kterou jsem udržoval a kterou jsem vyplňoval štěrkem, který jsem si sám musel roztlouct, ta cesta, která se podobala mému životu, za mnou zarůstala bejlím a trávou, zrovna tak, jako byla zarostlá trávou dopředu. Jen ten úsek, na kterém jsem zrovna pracoval, tak ten jevil stopy mých rukou. Průtržem mračen a vytrvalý déšť často sesul půdu a s pískem a drobným kamením zaplavil tu práci, kterou jsem na cestě udělal. Ale já jsem se nezlobil, já jsem nenadával, ani jsem neklnul osudu, ale trpělivě jsem se pustil do práce a celé letní dny jsem zase kolečkem a lopatou odvážel ten písek a suť. Ne, abych zvelebil cestu, ale abych zase projel s vozíkem a koníčkem. Jednou se po dešti utrhla celá výspa a práce trvala skoro celý týden, než jsem se mohl dostat na to pracoviště, kde jsem skončil před týdnem. Ale já jsem s tím větším soustředěním se dával už ráno do práce. Ten vytčený cíl dostat se na druhou stranu silničky snižoval únavu. A když za týden jsem projel i s vozem, byl jsem pyšný a díval jsem se na svoji práci, kterou jako bych ani neudělal, jen se vrátil předešlý stav silnice. Nikdo by mi to nevěřil, nikdo by mne nepochválil, nikdo by mi neschválil těch 60 hodin práce. Jen pes a koza a koník a kočka. Ti ale nemohli o tom vydat svědectví. Ale já už nechtěl být viděn v lidských očích a dostat pochvalu. To všechno ode mne odešlo. Tak jsem skoro celý měsíc nedělal nic jiného, než jsem držel od slunka do slunka, abych udržel cestu v takovém stavu, v jakém byla, když jsem její údržbu převzal. Ostatně čím dál víc jsem shledával údržbu téhle cesty s údržbou svého života, který se mi jevil zpátky, jako by se stal někomu jinému. Jako by celý můj život až sem byl román, kniha, kterou napsal někdo jiný, avšak k té knize života jsem měl jediný já klíč. Jediný svědek mého života jsem byl já sám. I když taky ta moje cesta neustále na začátku a na konci zarůstala bejlím. Avšak tak jako krumpáčem a lopatou, tak jsem vzpomínkou udržoval sjízdnou cestu svého života do minulosti, abych se mohl dostat myšlením naspátek tam, kde jsem si chtěl zavzpomínat. Když jsem skončil práci na silnici, tak jsem naklepal kosu a sekal na stráních trávu a sušil seno a pak otavu. Za pěkného počasí jsem odpoledne svážel to seno do seníku a připravoval jsem se na zimu, o které mi řekli, že tady trvá skoro 6 měsíců. Jednou týdně jsem zapřáhl koníka a vyjel jsem na nákup. Když jsem nakoupil v krámě konzervy a salám a velký pecen chleba, stavil jsem se v hostinci a hostinský a občané si ke mně přisedali a vyptávali se mne, jak se mi v těch horách, v té opuštěnosti líbí. A já jsem byl nadšený a vykládal jsem o tom, co nikdy nikdo v životě neviděl, ale co tady bylo. Vykládal jsem, jako bych tady jen tak projel autem nebo se ubytoval na 2-3 dny. Hovořil jsem tak jako výletník, jako člověk nadšený přírodou, jako měšťák, který vždycky, když přijde na venkov, tak blábolí romantické nesmysly o tom, jaké jsou krásné lesy, jak krásné jsou vrcholy hor v mlhách a jak by se nejraději tady ubytoval navždycky. Tak krásně je tady. A tak já, cestář sedící každou sobotu do večera v hostinci, čím déle jsem v ní seděl, tím více jsem se vydával lidem, tím víc jsem myslel na koníka stojícího před hostincem, na sršící samotu v tom mém novém domově. Viděl jsem, jak všichni lidé mi zatemňují to, co jsem chtěl vidět a vědět. Že všichni se jen tak baví, jako jsem se bavíval já, všichni jak odkládají to, na co se jednou musí vyptávat, když budou mít to štěstí, že před smrtí na to budou mít čas.
Vlastně já jsem v tom hostinci vždycky zjistil, že podstata života je ve vyptávání se na smrt. Jak já se budu chovat, až přijde ten můj čas. Že vlastně smrt, ne, to vyptávání se sebe sama, je hovor podzorným úhlem nekonečnosti.

se proměňuje, metamorfizuje. Jednou s Marcelou rozebírali báseň. Jmenoval se ten básník Sonnberg. O tom, z čeho je člověk. Že má v sobě fosforu, že by z něj bylo 10 krabiček syrek, že má v sobě železa, že by se z toho ukoval hřeb, na kterém by se mohl oběsit další člověk, že má v sobě vody, že by z té vody se mohlo uvařit 10 litrů drštkové polívky. A to jsem říkal vesničanům a oni se báli. Báli se i mne a šklebili se nad tím vším, co je čeká. Taky jsem si v tom mém obydlí, v šenku, který byl současně i tanečním sálem, když už jsem nemohl jinak a zatoužil jsem, aby někdo byl se mnou, aby nějaký člověk přišel, tak jsem ještě před zimou skoupil ve vesnici veliká stará zrcadla. Několik jsem jich dostal zadarmo, rádi se jich zbavili. Říkali, že když se do nich dívají, že se v nich zjevují Němci. Vystlal jsem je dekami a novinami a odvezl jsem si je domů. Celý den jsem zatloukal do zdi kolíčky a do těch kolíčků jsem přišrouboval zrcadla, zavěsil jsem zrcadly celou stěnu a pak už jsem nebyl sám. Když jsem se vracel z práce domů, těšil jsem se, až sám sobě půjdu vstříc. V zrcadle se sám sobě ukloním a popřeji si dobrý večer. A do té doby, než půjdu spát, tak nebudu sám. Budeme tady dva. Co na tom, že budeme dělat stejné pohyby? Ale vyptávat se mohu sebe sama ve větší skutečnosti. A tak jsem začínal mít hmatový prožitek věcí, které byly neviditelné, ale byly. Neuvěřitelné se stávalo skutkem. Kdykoliv jsem se vracel ze sobotního nákupu a s výplatou, zastavil jsem se pod hřbitovem na kopečku, sestoupil jsem k potůčku, do kterého ze stráně tekly curůčky studánek a potůčky ještě menší. Tady v tomhle kraji ronila i skála neustále vodu. A já jsem se pokaždé umýval. Umýval jsem si tvář, voda byla studená a čirá. A já jsem viděl, jak zhora z toho hřbitova jen až do toho potůčku pořád stékají šťávy těch pochovaných. Jistě už dorazili až sem, destilovány a pasírovány krásnou zemí, která z mrtvol dovede dělat hřeby, na kterých bych se oběsil, a čirou vodou, ve které si umývám tvář, tak jako za moc let někde někdo si bude umývat tvář mojí metamorfózou, někdo si škrtne sirkou z fosforu mého těla. A vždycky jsem se neubránil a napil jsem se vody z toho pramene pod hřbitovem. Nejdřív jsem vodu ochutnal. Jako znalec vína jsem ochutnal neboštíky pochované na Krchově dávno tam nahoře. Chutnal jsem je asi tak, jako jsem dostal zrcadla jen proto, že si uchovala otisky do nich se dívajících Němců, kteří před léty odešli. Ale jejich vůně je ještě v tom zrcadle, do kterého já se každý den dlouho dívám. A ti mí venkované, kteří mi darovali ta zrcadla, těsně před dušičkami mi zastřelili toho vlčáka. Já jsem jej naučil, vlastně on se to naučil sám. Vzal mi jednou tašku do tlamy, že půjde jako nakoupit se mnou. Ale já jsem viděl, že se rozběhl cestou k vesnici sám. A tak jsem mu na zkoušku napsal na papírek, co potřebuju, a on běžel. A za 2 hodiny přiběhl a položil tašku s nákupem. A tak jsem místo, abych jezdil s koníkem, skoro obden poslal vlčáka s taškou, aby přinesl nákup. A tak jednou, když zase na mě čekali marně ti vesničané a viděli mého psa, jak nese nákup místo mne, zastřelili mi toho psa, aby mne dostali do hospody. Já jsem plakal. Týden jsem oplakával vlčáka. A pak jsem přeci jen ustrojil koníka, to napadl už první sníh, a vydal jsem se pro výplatu a veliký nákup na zimu. A všechno jsem vesničanům odpustil.
protože se jim po mně stýskalo. Nemohli beze mne v hostinci žít. Neměli se na co těšit, jak mi to řekli. Nepřáli si ani, abych umřel. Chtěli, abych jednou týdně za nimi přijel, protože do kostela je daleko a já dovedu hovořit líp než farář. Jednoho pozdního odpoledne, když jsem kráčel v zadumání provodu ke studni, tak jak jsem stoupal, nejdříve jsem cítil a pak jsem i viděl, jak na pokraji lesa opřen rukou o strom stojí Zdeněk. Ten slavný bývalý číšník, ten můj kolega z hotelu Tichota, který se na mne teď upřeně dívá. A já, který jsem obsluhoval habsburského císaře, jsem věděl, že se na mne přijel schválně jen tak podívat. Že se mnou ne nechce, ale nepotřebuje mluvit. Že mne chce pouze vidět, jak jsem se zapojil do toho opuštěného života, protože Zdeněk je teď velikým pánem v politickém životě, je obklopen spoustou lidí. Avšak to jsem věděl, že je zrovna asi tak sám, jako jsem já. A pumpoval jsem vodu, zvířátka se dívala na moji práci a já jsem dál cítil, jak všechny moje pohyby sleduje Zdeněk. Tak jsem si dával záležet na tom, abych pumpoval, jako by nebyl viděn. Avšak dobře jsem věděl, že Zdeněk ví, že já o něm v tom lese vím. A pak jsem se pomalu sehnul, držel jsem se uch putínek, dával jsem čas, aby Zdeněk se jen tak pohnul, protože já slyším na několik set metrů každý pohyb, každý zvuk. Ptal jsem se tak Zdeňka, jestli mi chce něco říct, ale on mi nic říct nepotřeboval. Stačilo mu, tak jako mě viděl, že jsem na světě a že se mu po mně zastesklo, tak jako jsem na něj častokrát vzpomínal já. A tak jsem zvedl dvě putinky a sestupoval ke stavení. Za mnou kráčel koník, za ním koza a kočka. Tak jsem opatrně našlapoval. Voda z putinky mi šplíchala na gumové holinky a já jsem věděl, že až položím putinky na zápraží a otočím se, tak Zdeněk už tam nebude. Že odejde spokojen někam k vládnímu autu, které na něj čeká za lesy, že odjede ke své práci, která jistě je těžší než ten můj úček do samoty. Myslel jsem na pana profesora literatury, když Marcele říkal, že pravý a světový člověk je jen ten, kdo umí přejít do anonymity, kdo se dovede oprostit od falešného já. A když jsem postavil putínky a otočil jsem se, Zdeněk už z lesa odešel. A já jsem souhlasil, že to tak má být, že ač jsme každý někde jinde, jedině tímhle způsobem jsme si spolu pohovořili a tak jsme si tichem vyříkali, co máme na srdci a jaký je náš světový názor. Ten den pak začal padat sníh, vločky veliké jako poštovní známky, klidný sníh, který k večeru vystřídala vánice. Pramen čiré a pořád stejně studené vody dál tekl ve sklepě do žlabu vysekaného z kamene. Chlév byl na chodbě vedle kuchyně. A koňský hnůj, který jsem na radu vesničanů nechával v maštali, byl teplý a vyhříval kuchyň tak, jako by to bylo ústřední topení. 3 dny jsem se díval na pohybující se sníh, který šustil jako malincí motýly, jak jepice, jak z nebe padající kvítí. Moje cesta se zasypávala sněhem víc a víc. 3. dne už byla zasypána tak, že splývala s okolím a nikdo by neuhádnul, kudy ta cesta jde. Ten 3. den jsem ale vytáhl staré saně, našel jsem i rolničky, kterými jsem každou hodinu třásl a usmíval jsem se, protože ty rolničky a jejich třesk mi dávaly představu, že zapřáhnu koníčka a pojedu nad mojí cestou.
jak se budu nad ní vznášet, jak nás bude dělit ten sněhový polštář, ta peřina, ten tlustý bílý koberec, to napumpované bílé prostěradlo přikrývající celý kraj. Spravoval jsem sáně a ani jsem si nevšiml, že sníh mi už dosahoval k samému oknu. A pak se navršil až do půly oken. Té chvíle, když jsem se zadíval a polekal jsem se, jak dostoupla ta sněhová povodeň, viděl jsem tu moji chalupu se zvířátky viset na řetězu ze samého nebe. Chalupy odloučené od světa. A přesto až po okraj plné. Zrovna tak, jako ta zrcadla se zasutými a zapomenutými, ale přesto jemnou mázdrou tam přilepenými obrazy, které lze povolat a vyvolat naspátek ne víc než obrazy, kterými já jsem vystlal ta zrcadla, nebo lépe řečeno, kterými byla vystlána a vroubena moje cesta, tady už zasypaná sněhem času, který minul. Zatímco vzpomínka měla jedinou možnost, kdykoliv vyhmatat, tak jako zkušená ruka, tepnu pod kůží a zjistit, kudy tekl, teče a tady bude i v blízké budoucnosti téct život. A já jsem se té chvíle polekal, že kdybych zemřel, tak všechno to neuvěřitelné, které se stalo skutkem, že všechno odejde. Že lepší člověk je ten, jak říkal pan profesor estetiky a francouzské literatury, ten, který se líp vyjadřuje. A já jsem pocítil touhu všechno, jak to bylo, napsat, aby i ostatní lidé si to mohli přečíst. Ale tím, co říkám, si před sebou namalovat všechny ty obrazy, které se navlíkaly jak korálky, jak růženec na dlouhou nit mého života, který neuvěřitelně mne zastihl tady, dívajícího se očima a žasnoucího nad padajícím sněhem, kterého napadlo chalupě po pás. A řekl jsem si, že ve dne budu hledat cestu k vesnici a večer budu psát, hledat cestu naspátek a pak po ní jít a odhrabávat sníh, který zasypal moji minulost. A tak se pokusit, abych se i písmem a psaním vyptával sám sebe. Na Štědrý den zase padal sníh a zavál cestu, kterou jsem pracně skoro celý měsíc hledal a obnovil. Taková zítka to byla ze sněhu, takový příkop až po prsa. Dostal jsem se až do poloviny vzdálenosti od hostince a obchodu, kde jsem byl naposledy o dušičkách. Poprašek se večer třpičil jako flitr na vysacích kalendářích a já jsem ustrojil stromeček a upekl cukroví. Rozsvítil jsem stromeček a z chlíva vyvedl koníka a kozu. Kočka seděla u kamen na cínovém pultu. Vytáhl jsem zase frak, oblékal jsem se, ale nešlo mi to. Knoflíčky mi padaly z tvrdých prstů a ruce jsem měl od práce tak toporné, že jsem si nedovedl pořádně uvázat bílého motýlka. Z kufru jsem vytáhl a vyleštil si i pemsky, ty střevíce, které jsem si koupil, když jsem byl číšníkem v hotelu Tichota. A když jsem si natáhl modrou šerpu a připnul k boku hvězdu, ta hvězda zářila víc než stromeček. A koník i koza se na mne dívali a lekali se, že jsem je musel chlácholit. Pak jsem si připravil večeři, konzervu guláše s bramborama. Koze jsem dal výslužku, že do pití jsem jí nakrájel jablka. Zrovna tak i koník, který jako každou neděli obědval se mnou, stál u dlouhého dubového stolu a z misky vybíral a chroupal jablka. Ten koník měl pořád utkvělou představu, že jej tady nechám a že mu odejdu. Kam jsem šel, tam šel za mnou. A koza, která byla zvyklá na koníka, šla za ním. A kočka, která byla závislá na kozím mléku, kam se hnulo kozí vemeno, tam kráčela i kočka. Tak jsme chodili do práce i z práce.
Když jsem na podzim chodil sekat otavy, tak všichni chodili za mnou. Dokonce, když jsem šel na záchod, hnula se zvířata za mnou a hlídala mne, abych neutekl. To akorát první týden, když se mi zjevila ta dívka z čokoládovny Orion, tak jsem tak po ní zatoužil, tak jsem jí chtěl vidět, zdali ještě chodí s knihami pod paždí do té fabriky na čokoládu, tak jsem dostal stesk po ní. Zbalil jsem to nejnutnější a ještě před rozbřeskem jsem se vydal do vesnice a tam jsem čekal na autobus. Ale když autobus dojel a už jsem dával nohu na první schůdek, viděl jsem, jak od té mé cesty vyběhl koník a za ním pes a pak se pajdala koza. A rovnou ke mně. A tak se na mne dívala ta zvířata. A tak mne tiše prosila, abych je tady nenechával. A když mne obstoupila, tak se ještě objevila ta divoká kočka a vyskočila na lavici, kam se dávají konve s mlíkem. Nechal jsem odjet autobus a vrátil jsem se se zvířaty, která od té doby ze mne nespustila oči. Ale snažila se mě nějak rozveselit. Kočka poskakovala jako nějaké koťátko, koza se snažila se mnou beranit a žertem se mnou poskakovala na dvou a chtěla mě ducnout do hlavy. Jen koník neuměl nic. Ale každou chvíli mne vzal jemnýma piskama za ruku a díval se na mne. Ale z očí mu šlehala hrůza. Po večeři, jako ostatně každý den, koník se stočil u kamen a sladce vzdychal. Koza si lehla vedle něj a já jsem pokračoval v psaní svých obrazů. Zamyslel jsem se a ty obrazy mi byly nejdřív tak nejasné, dokonce nějaký zbytečný obraz jsem napsal, ale pojednou se mi to rozepsalo a já jsem popisoval stránku za stránkou. Pořád ten obraz přede mnou míjel rychleji a rychleji, než jsem stačil psát. A ten předstih obrazů mi nedával spát. Neslyšel jsem ani zda je venku vichřice nebo měsíc tak svítí, až praskají okenní tabulky. Já jsem jen den ze dne uklízel cestu a při tom odklízení sněhu jsem myslel na tu svoji cestu večer, až nasadím pero a co začnu psát. Už vždycky dopředu ve dne jsem to měl promyšlené, takže večer jsem jen opisoval to, nač jsem při práci na cestě myslel. O štědrovečerní půlnoci se pod okny zjevila světla. Odložil jsem pero a neuvěřitelné se stalo skutkem. Vyšel jsem představení a tam na saních s pluhem se ke mně prodrali z druhé strany vesničané. Několik těch zbědovaných, ztroskotaných občanů, kteří vysedávali v hostinci a kterým se po mně tak zastesklo, že mi zastřelili vlčáka. A teď se pluhem a na saních dostali až ke mně. Pozval jsem je do hospody, do toho mého nynějšího bydliště. Když se na mne dívali, všiml jsem si, čemu se diví. Kde jsi to vzal? Kdo ti to dal? Proč ses tak postrojil? Řekl jsem, posaďte se, pánové, jste zase vy mými hosty. Já jsem býval číšníkem. A oni se mě lekali a jakoby litovali, že jsem přijeli. A co ta šerpa? A co ten řád? Povídám, to jsem dostal před moc lety, protože já jsem ten, který obsluhoval habešského císaře. Koho obsluhuješ teďka? Lekali se. Tady, jak vidíte, moje hosty. A ukázal jsem na koníka a kozu. Ale ti už vstali a chtěli ven. Ducali do dveří a já jsem jim otevřel a oni jeden za druhým šli chodbou do svého chlívka. Avšak ten frak a blýskavý řád a ta modrá šerpa polekali vesničany natolik, že zůstali stát, pak mi gratulovali a přáli příjemné prožití svátků a pozvali mě, abych přijel na svatoštěpánský oběd. A odcházeli. Viděl jsem záda v zrcadlech a když i z okenních tabulek se vzdálila světla a lucerny a rolničky odřechtaly a odsupěl sněhový pluh, stál jsem před zrcadlem sám.
díval jsem se na sebe a čím víc jsem se na sebe díval, tím víc jsem se lekal. Tak jsem se lekal, jako bych byl u někoho cizího, u někoho, kdo se zbláznil. Dýchnul jsem na sebe, až jsem se políbil v tom chladném skle. Pak jsem nastavil loket a z mlžiny jsem se očišťoval loktem fraku, až jsem stál zase v zrcadle s hořící lampou jako sklenkou, nabízející se k přípitku. A za mnou se tiše otevřely dveře. Stuhnul jsem. A vešel koník a za ním koza. Kočka vyskočila na cín pultu u kamen a já jsem měl radost, že vesničané se za mnou prohrabali, že za mnou přišli, že se mne polekali, protože já musím být něco vzácného. Protože já jsem opravdu žákem vrchního pana Skřivánka, který obsluhoval anglického krále. A já jsem měl tu čest, že jsem obsluhoval habsburského císaře a on mne vyznamenal navždycky tím, že mi dal řád a ten řád mi dal sílu, abych čtenářům napsal tenhle příběh, jak neuvěřitelné se stalo skutkem. Stačí vám to. Tím ale opravdu končím.

A je to skutečně tak, byla to už závěrečná část celkem 14-dílné rozhlasové adaptace románu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále. Připravil Jiří Červenka, v režii Markéty Jahodové účinkoval v roce 2004 Ladislav Mrkvička. Zítra v 18.30 tedy poprvé otevřeme další knihu a bude to biografie svatého Františka z Assisi od americko-francouzského prozaika Juliena Greena. A teď opět budeme vysílat živě ze sousedního studia.

0: Sedmé nebe.
1: Ano, známá znělka oznámila sedmé nebe a já zase po delší době vysílám živě, tak jsem se na to vlastně docela těšil. Dneska to bude hudba z Islandu. O tom, že se na Islandu už dlouhá léta rodí skvělá a často dost osobitá hudba, asi není potřeba nikoho moc přesvědčovat. Známe Björk, známe Gus, Olafura Arnaldse, Sigur Rós a mohli bychom samozřejmě pokračovat dál. Na takhle malou zemi, nebo spíš lépe řečeno na zemi s tak málo obyvateli, je těch zajímavých jmen vlastně až neuvěřitelně mnoho. A jedno z nich možná ještě neznáte, kapela Vlk, nevím, jestli se to čte takhle, je to jednoduchý V a pak to přehlasovaný O. Jestli to Islandani čtou takhle, tak anebo jinak, tak mě prostě omluvte, já jim budu říkat Vlk. Právě jí bude patřit dnešní sedmé nebe a poslouchat budeme především jejich zatím poslední eponymní desku s názvem Vek z roku 2022, ale sáhneme i o pár let zpátky na album In the Dark z roku 2019. No tak pojďme na to. Intro a pak hnedka Something Bad.

Tak už podle prvního tracku je jasný, že to je prostě vymazlená produkce. Doporučuji poslouchat na hlas a na sluchátka, protože tam děje spousta zajímavých věcí ve stereu a ta atmosféra prostě připomíná tu ledovou krajinu nějakým způsobem. Když já jsem tam nebyl nikdy na Islandu, ale takhle si to představuju podle těch fotek. No nicméně my si o kapele Vök ještě toho mnoho řekneme dneska, ale takovou ústřední postavou je zpěvačka, který patří ten krásný křehký hlas a ta má jméno samozřejmě islandský Margrét Rán Magnúsdóttir. Snad to čtu správně. A tahle Margrét napsala písničku No Coffee at the Funeral, kterou si pustíme za chviličku, po smrti svého dědečka v roce 2020. Dědeček měl rakovinu a zemřel během covidových omezení. Rodina proto nemohla uspořádat takový ten běžný islandský pohřeb. Účast byla silně omezená samozřejmě díky těm opatřením. No a po obřadu nebylo prostě možný si nabídnout hostům ani žádný občerstvení, dokonce ani kávu. A odtud ten zvláštní, skoro absurdní název No Coffee at the Funeral. Margrét skladbu označila jako poctu svýmu dědečkovi. Tak si pojďme pustit tuhle pohřební, ale když tak moc nezní ta skladba. A pak hnedka další píseň Cold.

Dneska si v sedmém nebi představujeme islandskou kapelu Vök, kteří vznikli v roce 2013 kolem zpěvačky, klávesistky a skladatelky Margret Rán Magnúsdóttir a saxofonisty Andreho Mára Enoksona. Pocházejí přímo z Reykjavíku nebo z části Reykjavíku a kapelu dali dohromady v podstatě kvůli islandské soutěži mladých kapel a hnedka ji vyhráli, představte si to. Zajímavý je, že v době, kdy se rozhodli soutěž zúčastnit, tak vlastně prakticky neměli připravený vůbec žádný repertoár a ty skladby jenom kvůli tomu, aby se tam mohli zúčastnit téhle soutěže, tak vytvořili během několika týdnů. No a pak z toho vznikla takhle hezká a příjemná kapela. V islandštině to slovo vök znamená otvor v ledu, takový to místo s otevřenou vodou uprostřed zamrzlý plochy, jak příznačné, že pro ledový ostrov. A některý členové kapely taky popisovali ten význam jako takovou tu díru nebo průrvu v mracích na obloze. Lose Control a Headlights, další dvě skladby z alba Vök.

Za deskou Vök z roku 2022 stejnojmenný kapely z Islandu se skrývá docela silný příběh. Já se s váma teď o něj podělím. Zpěvačka Margaret Rán v jednom rozhovoru při vydání desky řekla, že velká část alba zachycuje její vlastní zkušenost s tím, jak se zamilovala do ženy a jak procházela coming outem. Vzpomíná přitom na svoje dospívání, kdy podle svých slov byla uvězněná sama v sobě a zůstaly jí z toho rány, s nimiž se vyrovnávala ještě dlouho potom. Desku popisovala přitom jako takový způsob, jak se k té zkušenosti vrátit, přijmout jí a nechat některé věci zahojit. Tak teď se docela hodí zahrát skladbu s názvem Skin a pak hnedka Illuminating.

takovým příjemně popovým duchu se nesla skladba Illuminating kapely Work z Islandu. Pouštíme si jejich album stejnojmenný z roku 2022. Hudebně začínali Work poměrně minimalisticky. Prostě elektronika, výrazný hlas, Margaret, synťáky, kytara a dost charakteristický saxofon. Byli v počátcích hodně ovlivněni Portishead, Massive Attack a francouzskou kapelou Air. Myslím, že všechny z těchto zmíněných kapel jsme si už v sedmém nebi někdy představovali. Což je v jejich raných nahrávkách docela dobře slyšet. To se u nich objevují škatulky takový od toho typu dream pop, indie elektronika, indie elektro a trip hop a tak dále, tak dále. Já ty škatulky moc nemusím, udělejte si názor sami. Pro mě je důležitý, že ta hudba zní příjemně a že se to dobře poslouchá a perfektně se u toho jezdí autem. Zajímavý je jejich status doma na Islandu. Nejde jenom o nějakou málo známou exportní kapelu. Islandská hudební databáze uvádí, že v roce 2020 získali 3 Islandic Music Awards, včetně ceny za album roku, což jsou takový něco jako Naši andělé nebo Grammy v Americe nebo British Awards v Británii. No a na Islandu je řadí mezi domácí interprety, který se díky festivalu prosadili výrazně i za hranicemi ostrova. Ústřední osobností je samozřejmě Margaret. Její hlas a způsob práce s elektronikou jsou právě asi takovou, řekl bych, nejvíc nebo nejsnáze rozpoznatelnou součástí téhle kapely. Prostě tvoří jednak tu hlasovou formu velmi, velmi výrazně a je docela výrazná vizuálně. Najděte si nějaký klipy a uvidíte. Miss Confidence, Running Wild, další dvě skladby.

Už jsme si říkali, že deska Vek vznikala v době covidu. No a paradoxně Margaret říkala, že pandemie přišla pro kapelu v jistém smyslu v ideální chvíli, protože už předtím plánovali se zavřít do studia a pracovat na třetí desce a ta izolace celý ten proces udělala mnohem osamělejší a zároveň jim umožnila jít při psaní písniček mnohem víc do sebe a asi byli i koncentrovanější. No, já si to pamatuju, protože my jsme v té době taky dokončovali album a docela nám to vlastně paradoxně pomohlo. Desku si Vek nahrávali sami ve svých studiích v místě bydliště v Reykjavíku a v té čtvrti, která se prostě nedá vyslovit, jo. To si najděte. Já to radši nebudu se ani o to pokoušet. A pak ale přizvali k mixu velmi zajímavého člověka, tím se stal nebo byl David Wrench, který spolupracoval mimo jiné s kapelami DXX, Caribou Jungle a nebo mým oblíbeným Davidem Byrnem. Možná i právě proto je to tak hezky zvukově ošetřený. In the Dark a Autopilot, to jsou další dvě skladby už z jiného alba. Já jsem vám na začátku říkal, že si pustíme i ukázky z alba In the Dark z roku 2019, takže o 3 roky starší album. K tomu se váže i docela zajímavý příběh, ale ten si povíme až po písničkách.

Tak my jsme slyšeli dvě skladby už z alba In the Dark z roku 2019 kapely Work. První se jmenovala In the Dark a druhá Autopilot. Samozřejmě si nemůžeme pustit celý album, protože jistě chápete, že čas na mé vysílání je zde omezen, ale aspoň ukázka, vy si to můžete pak dovyhledat. Výborný koncept téhle desky, protože Margaret ji popsala skoro jako takovou self-help book, své pomocnou knihu, kterou člověk prochází od první do poslední skladby neboli kapitoly a začíná písní In the Dark, kterou jste měli možnost slyšet, a končí písní Out of the Dark, takže takový drobný koncept. A to souvisí s tím, že Margaret se jako dítě bála tmy. Později tuhle vzpomínku použila jako takovou metaforu pro strach, který si člověk vytváří ve vlastní hlavě. Přemýšlí o něčem tak dlouho, než až začne mít strach z něčeho, co možná ani neexistuje. In the Dark je tedy tak, o takovém jako překonání strachu a pochybností a vykročení ze tmy, anebo do tmy. Jak chcete. Celá deska je postavená na pěkném paradoxu. Hudebně je mnohem popovější a taková jako rytmičtější a řekl bych přístupnější, možná i pozitivnější, nebo nevím, vlastně, no trochu mi to tak přišlo, než předchozí album Figure, který si bohužel teda nepustíme dneska, ale textově je výrazně temnější a osobnější. To je ten paradox. Tak pojďme si pustit skladbu No Direction.

Skladba No Direction nám dohrává a náš pořad se pomalu blíží ke konci. A ještě možná by stálo za zmínku, že Margaret Run, o který tady dneska byla hodně řeč, zpěvačka kapely Vek, je také mimochodem zpěvačka a stala se členkou kapely Gus Gus, známější to party z Islandu, která se tady v Praze několikrát objevila, možná nejenom v Praze. Big Vera jí znal už od roku 2014, kdy mixoval EPčko kapely Vojek s názvem Circles. Takže pak se jejich cesty propojily a Margaret se výrazně podílela na nový etapy Gus Gus. Tak my jsme mluvili o tom, že album In the Dark je trošku koncepční v tom smyslu, že začíná skladbou In the Dark a končí Out of the Dark skladbou, kterou si pustíme za malou chvilku a ještě předtím Erase You. A já vám už jenom popřeju krásný zbytek večera a budu se těšit zase brzy naslyšenou na těchto vlnách.

0: Do Irska nás dnes vzal Milan Zeiss ve svém dnešním sedmém nebi. Skončili jsme u Margaret Rán Magnus Dóttir a její skladby Out of the Dark. Zítřejší sedmé nebe bude s Martou Kloučkovou a čekají nás Songs in the Key of Life Stevieho Wondera.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A co nás dál čeká v dnešním vysílání? Sňatkem s bohatou ženou se do té doby nesmírně úspěšný spisovatel Edward připravil o tvůrčí jiskru a smysl života, ale jednoho strastiplného dne, plného nejrůznějších banálních konfliktů, se rozhodne znovu najít to ztracené tajemství. A tajemství, tak se také jmenuje britská rozhlasová komedie, která v roce 1974 získala svému autorovi Billu Nortonovi hlavní cenu na prestižním festivalu televizní a rozhlasové tvorby Prix Italia. No a v české verzi Nortonova tajemství uslyšíme třeba jednu z vůbec nejoceňovanějších rozhlasových kreací Jiřího Ornesta, který tu stvárnil hlavní roli. Uslyšíte ho už za malou chvilku. V Akademii od 21.15 si připomeneme vynikajícího dirigenta Václava Smetáčka. Na zítřek totiž připadne 120. výročí jeho narození a připomínka bude mít trochu netradiční podobu. O Smetáčkově životě a tvorbě nám bude vyprávět jeho choť Míla Smetáčková. A jako odchovanka Dismanova souboru a později hudební publicistka a rozhlasačka bude vyprávět opravdu skvostně. Bohužel není už mezi námi Míla Smetáčková, zopakujeme si pořad s ní natočený v roce 2005. Poslouchejte od 9:45. No a před půlnocí pak stihneme ještě navštívit byt jisté Táni na pražském Žižkově. To mluvím o četbě s hvězdičkou z románu debutující spisovatelky Marie Zelbové. A úplně nakonec od 23.30 si zopakujeme další část vzpomínkového vyprávění pozítřejšího půljubilanta Jiřího Suchého. Taková je tedy naše dnešní nabídka pro váš dnešní večer a připojujeme k ní ještě přání příjemného poslechu.
1: Večerní drama.

0: A kromě už zmíněného Jiřího Ornesta v hlavní roli Edvarda, uslyšíme ve hře Tajemství od Billa Noltona také Marii Drahokoupilovou jako Editu, Edwardovu manželku, Ivu Janžurovou jako paní Atkinsonovou, Ilonu Svobodovou jako Alici, Jaroslava Kepku a Jana Přeučila jako pány Hena a Dingla a další. Překlad hry je od Františka Frelicha, dramaturgii měl Josef Hlavnička, režii Josef Červinka. A tady už je úvod.
1: Haló, vítám. Ne, ještě jednou si to vemu. Pardon.

0: vy tam?
1: Ano, vás myslím.
0: No vás, co posloucháte?
1: Víte co?
0: Nechte to.
1: Opravdu, neposlouchejte to. Povím vám, co by bylo nejlepší udělat.
0: Prosím, já vím, bude vám to připadat asi trochu kách, to mě promiňte, prosím vás, ale vy nesmíte jednoduše projevit zájem, ani v nejmenším. Nesmíte uvíznout drápkem, jak se říká.
1: Takže takhle. Hezky vstaňte, jděte k rádiu a vypněte to.
0: Nenechte se ode mě nebo od nikoho jiného zblbnout, abyste věnovali třeba jen hodinu života tomu, že budete poslouchat rádio. Nestojí to za to.
1: Totiž, abyste věděli, život je tajemství. A oni to nechápou, takže se tváří, že není.
0: Předstírají, že vám ho dokážou předestřít v úplnosti, v rádiu, v televizi, v novinách, ve sdělovacích prostředcích, jak oni říkají. No a na to potřebují vaši pozornost. Neposkytujte jim ji. Tak a poslouchejte. Pěkně vstaňte. Vypněte to, ať jste kde jste a jděte ven. Jděte ven na zdravý vzduch. S nikým se nebavte. Nikomu neposkytujte pozornost. Vždyť to je to nejcennější, co máte. Prostě jděte na vzduch. Podívejte se na nebe, na hvězdy, jestli tady nějaké jsou. A pak takhle vemte obě ruce. Zavřete oči a přikryjte si je dlaněmi, takže na chvilku si uvědomíte jen temnotu. Temnotu před vámi se prostírá celičký vesmír. Prostírá se na miliony světelných let. A v téhle nekonečné temnotě, v tom nekonečném tichu, si tichounce zašeptej.
2: Edvarde! Edvarde! Jsi tam, Edvarde?
3: Do prdele, to je moje žena. Kráva jedna, pardon. Ta ženská mi nedopřeje chvíli klidu. Asi abych radši otevřel dveře a zavolal na ní. Nezlobte se, omlouvám se za tohle přerušení, zrovna když jsem se začal rozjíždět.
2: Edvarde!
3: Ano, miláčku.
2: Uklidil jsi po sábě tu hromádku strávníku?
3: Hromádku posas.
2: Je, promiň. Ty jsi snad dokonce pracoval, tak to tě nesmím rušit.
3: Ale to nic, jen jsem si tak něco jako psal.
2: Zůstal by tam potom žlutý flek.
3: Po čem?
2: Po té hromádce. Udělala takovou malou až tam dole pod trnkou.
3: Ano, já...
2: A nezapomeň, že ji dneska musíš vzít ke zvěrolékaři. Jo, a zařídila jsem, že zároveň udělají Bobbyho, jinak začne za chvíli smrdět. Kocouři totiž zapáchají, víš?
3: Nepovídej.
2: Tak a já se musím jít oblékat, jdu do města na oběd. A mimochodem, apropo psaní, už jsi mluvil s panem Henem.
3: S kým?
2: S panem Henem z té firmy Hen a Dingle, scénáře všeho druhu. Říkal, že by pro tebe měli zajímavý návrh.
3: Ale mně se nechce...
2: Já jsem slíbila napevno, že mu zavoláš.
3: Já se nerad zaplétám s takovými lidmi.
2: Nemusíš se s nimi zaplétat, stačí zavolat a říct, že nemáš zájem.
3: Podle mých zkušeností takový lidi vždycky člověka nějak nachytají.
2: Jak tě může někdo nachytat, jak říkáš, když nechceš, aby tě nachytal?
3: To já nevím, ale vždycky to tak dopadne. Prosím tě, promiň.
2: Co pak?
3: Musím na...
2: Já to vezmu.
3: No, buď tak hodná, já musím. Pane, strach z ní nemám, to si nemyslete. Jenom mám rád svůj klid. Kromě toho mě zatlačila do takového obraného postavení. Zjišťuju, že někteří lidi na mě takhle působí. Manželky to dělají, když jim to dovolíte. No a manželé vlastně taky. Ne, člověka to znervózní, ani nemá čas to pořádně uvážit. A pak s takovou ženskou, no veškerá tajemnost manželství je pryč. Víte, jak to myslím? No, myslím, to prostinké tajemství vzájemného soužití muže a ženy pod společnou střechou, rozumíte? Muselo to tak být, já nevím, před milionem let, když spolu muž a žena vešli do nějaké jeskyně a založili si tam domov. No, není to tajemné? No a tady u nás nic. Ona je taková přímočará, všecko to těmi keci věčnými odplaví. A já mám ještě k tomu žaludeční neurózu. No, tenhle zvuk já nemám rád. Rozhodně ne v rádiu. Je to tak trochu rána mezi oči, vyvolává to nejrůznější představy. Snad abychom to přehlušili trochou hudby.

0: A mimochodem, přemýšleli jste někdy vůbec o smrti? Myslím, opravdu důkladně přemýšleli o smrti. Nezlobte se, že o tom mluvím. Já vím, že leckdo nesnáší už i... Ne. Už i jen zvuk toho slova smrt. Ale já vám povím, proč jsem o tom začal mluvit. Jo, a to nemyslím prostě smrt a věčnost. To by bylo opravdu troufalé pomyšlení. Já myslím smrt. Tu chvíli, kdy se s konečnou platností zastaví srdce, kdy končí všechny myšlenky a city, závěr života, existence. Pardon. Tak, tuhle nás pozval na skleničku jeden náš soused, burzovní makléř v důchodu, dokonce nějaký Lord XY, prosím. A to je fuk, prostě boháč. No a moje žena má taky peníze, abyste věděli. K snídaní si čte burzovní zprávy. Jo, víte, jak se v písmu píše, nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Tak teprve, když jsem si vzal jí, pochopil jsem, co to znamená. Ne, že by snad pánu Bohu vadilo, že je to mamon, ale ani jeden, ani druhý nepřipouštějí sebe menší nevěru. Musíte jim sloužit s naprostou oddaností a pak vás vždycky podrží. A pro takové, jako je moje žena, určil mamon jedno neporušitelné pravidlo. Nikdy, ale tedy nikdy se nedotknout základního kapitálu. Jo, ale o té smrti jsem mluvil. Tak tenhle ten Lord XY nás pozval na skleničku. Nějaký 10-15 lidí, ne víc. Vlastnil obrovské panství. Vdovec. A nádherný barák, jako hrom, úplný zámek. A zrovna když jsme byli na odchodu, tedy se ženou, vlastně už jsme seděli v autě na tom obrovském nádvoří před domem, všechno pěkně vysypané kamínkama, mimochodem strašně nepříjemná věc tahle kamenná drť, i když zase to hezky vypadá. No a najednou nás nějaká služebná nebo co zavolá zpátky, poněkud spanikařená, jeho lordstvo prý je na tom nějak divně. Prý, jestli bychom se nevrátili dovnitř, tak žena sehnala první a já za ní, ona s ním mluvila jako úplně poslední, samé akcie, ceny papíry a tak. A ta služebná nás zavedla na takový malý záchod. Zhroutil se tam. Mrtvice. Nebo co? A zrovna když to, třeba to odkládal ze zdvořilosti, co já vím, tak vám tam byl opravdu žalostný pohled. V jistém smyslu? Strašně dojemné to bylo, protože najednou mi připadalo, že vypadá jako takový maličký, bledý, poměrně tlustý školáček. No ve čtyřech jsme ho zvedli a odnesli jsme ho na pohovku v jeho pokoji. Pozdech vám tam měl nejrůznější plaketky a serepetičky, co tak během let získal. Musím říct, že to byla fůra od obecné školy až k šéfování na burze. A na Řím se u krbu měl aspoň 100 pozvánek. No a ten chlápek, co měl ten přenos na povel, já ho držel za nohy, tedy jeho lordstvo, rozumí se, tak ten chlápek, co to měl na povel, byl lodní lékař v důchodu. A když jeho lordstvo vydalo takový jako povzdech, ne že by naříkal, jen si vzdechl, tak ten doktorskej povídá, tak a je bohužel konec. Konec. A já se takhle rozhlédl kolem dokola a najednou mi vám...
1: Eduarde! Eduarde!
0: Vochechule jedna. No promiňte, ale jak si může troufnout na mě volat, když ví, že jsem tady? Vždycky musí být podle jejího pracháči už hol takový bývají. Heleďte, něco vám poradím. Nikdy si neberte nikoho, kdo má jiné společenské postavení než vy. Já jsem spíš citový typ. Rozumíte, jak to myslím, citový, ne akční. A doufám, že vy jste na tom stejně, jinak bychom tady totiž tu hodinku zhruba, co teď přijde, spolu jen ztráceli čas.
1: Eduarde!
0: Já ti dám Eduarda. Poslyšte, prozradím vám takovou taktiku, co jsem si nacvičil. Když se někdy zapletete s neurotickým partnerem nebo partnerkou, tak na ty platí jen jedno. Musíte se vybičovat, abyste měli neurózu ještě horší než on, nebo ona. Je váš partner neuroticky sprostý, buďte dvakrát sprostší. Je neuroticky čistotný, buďte dvakrát čistotnější. Snaží se vás komandovat, komandujte jeho nebo ji dvakrát tolik. Křičí na vás, musíte řvát a běsnit, mít neustále vrch. tak přestanou být v centru pozornosti a nevědí, co dělat. D.H. Lawrence říkal nakopat do zubů. No tak to je podle mě přece jen trochu drsné.
1: Eduarde, jsi tam?
0: Tak a teď dávejte pozor.
2: Co mě furt krucím, lbu, žeruje?
1: Co? Já jen...
2: To se člověk v tomhle baráku nemůže ani v klidu vysrat,
1: ale...
2: abys mu hned nezačala mlátit na dveře.
1: Ale já jsem ti nechtěla říct.
2: Na to mi hovno záleží, co jsi mi chtěla říct.
1: Ještě tě uslyší Atkinsová, je v
2: kuchyni. Ať mě klidně slyší, kdo chce, já to nestrpím. Já se nenechám honit o tebe po baráku jako nadmutá koza.
1: Já jsem ti jenom přišla říct,
2: mně je fuk, co jsi mi přišla říct. I v kriminále! Může člověk jít v klidu na hajzl?
1: Eduarde.
0: A přestaň s tím Edvardováním. A jestli se na mě budeš furt lepit, tak uvidíš.
1: Já...
0: Leč se.
1: Ale nemačkej mi tak ramena. Ty vůbec nevíš, jakou máš sílu.
0: Já vím, že ne. A jestli ještě cekneš, tak víš, co s tebou udělám.
1: Nekoukej na mě takhle, Eduarde. Víš, že jdu do města. Že mě musíš držet zrovna za rameno. Není to divné? A prosím tě, nelíbej mě. Musím být ve městě do...
0: Já tě nebudu líbat.
1: Přišla jsem tě jenom říct, kdo to volá.
0: No kdo?
1: Pan Dingle. Říkal jsem mu, že se u něho dneska zastavíš, určitě.
0: Ale...
1: Můžeš tam zajet, až odevzdáš zvířátka u veterináře. Ne, prosím tě, ne.
0: No, tak jsem tady. Zahrada. Nádherné letní dopoledne. Vzduch je dotýkaný sladkou vůní květů. A já s větvičkou a lopatkou v ruce sbírám psí hovínka. Mám takový pocit, že to snad ani nejsem já, jak se říká. Jenže ono... Co v životě jsem vůbec vlastně já, že jo? Taky míváte někdy tenhle pocit, že nežijete? Nežijete vlastní život, tedy opravdový. Že jen hrajete nějakou roli, kterou vám vnutili okolnosti a že většinou vám ta role ale vůbec nesedí? Vzpomínám si, že jednou, když jsem byl malý kluk, takhle večer, všichni jsme byli doma, bylo nás 5 dětí a maminka a otec. A najednou přišla taková ta klidná chvilka, co někdy doma nastanou a já se náhodou podíval na maminku. Byl jsem tak trochu maminčin mazánek, to jste si ostatně už jistě domysleli. Seděla u stolu a štupovala ponožky, jak to maminky ze starých časů dělávaly. Měla na ruce nataženou tátovu vlněnou ponožku. Víte přece, jak to dělávali? A jak ji tak pozoruju, vidím, jak zvedá hlavu a dívá se na otce, pak po jednom na každého z nás. A když se podívala na mě, zašeptal jsem: co je, mami? Na co myslíš? A ona se na mě podívá, jako by se probírala z bezvědomí a povídá: ale chlapečku, tak jsem si ti zrovna říkala, jak jsem se to vlastně s váma všema vůbec zapletla.
2: Sábo, no kde pak jsi byla? No tak přestaň vyvádět. No, teď my víme, že jsi tady. No tak, no, nech toho, no.
0: Já nesnáším, když v rádiu štěkají psi. Co vy? Řekl bych, že to ruší zvířata v baráku, když tam třeba mají kočku nebo psa.
2: Kdybys tak věděla, Sábinko, kam tě dneska odvezu, no.
0: No, jsem rád, že to nevíš. Víte, podle mě to není správné, že se psi dneska takhle hromadně sterilizujou a klestí a no, víte, aby prostě nemohli mít štěňata. Bude to asi tím, jak dneska lidi žijou, chtějí mít všechno jen pro vlastní pohodlí. Psa chtějí, aby se mohli těšit z jeho společnosti, ale jenom žádné problémy. Nechce se mi tě tam odvést, Sábinko, moc se mi nechce.
2: Tady se tvářím, že jsem tvůj kamarád a pán. Ano, jsi krásný pejsek.
0: To je, opravdu.
2: Tak mi to odpusť.
0: A ona mi to taky odpustí. Mně vám připadá, že zvíře člověku odpustí skoro všecko, i když nikdy nezapomene.
2: Bobíka vezmu taky. Toho zase na mandle.
0: Tedy podle mě vykastrovat kocoura je strašné. Prosím vás, co tomu chudákovi necháte, když ho připravíte i o tuhle zábavu? Chudák, Bobík.
2: No prosím, a tady ho máme, jako na zavolanou. No, klid, Bobíku, no, hlavně žádné mňoukání v rádiu. Děkuji. Tak, hodnej. No pojď, podrbu tě na bříšku. Převal se hezky na záda, ty rošťáku. Víte, málovlatný, stejně jsou to krásný zvířata. Nikdy jsem nevěděl, jakou umějí dělat člověku společnost. Jo, mimochodem, co říkáte, že jsem do toho umírání dal trochu života? Myslím před chvílí to střetnutí před dveřmi od záchodu, jo? Vidíte, to je taky dobře mít na paměti. Když máte někoho, co se do vás oblibou pouští, tak ho musíte předejít. Mně se to moc nepovedlo. Nevydržel jsem, takže si musela všimnout, že je to jen tak na oko. No, řekněme, že mi došla pára. To je tak, lidi, co mají peníze nebo moc, tak ti jedou až do konce. Ti nejsou jako vy nebo já. Já povídám, vy posloucháte, oni jednají. Těm pára nikdy nedojde, dokud jim nedojde život. Než jsem poznal jí, byl jsem umělec. Tedy tenkrát jsem to nevěděl. Pochopitelně to nevíte, dokud vás o to nepřipraví. Tak to v životě ostatně chodí skoro se vším. Dělal jsem si víceméně, co mi tak bylo jako nejbližší a žil jsem v chudobě. Šťastná, požehnaná chudoba. Jinak se totiž nedá žít, jestliže hodláte usilovat byť jen o to sebeskrovnější umělecké vyjádření, protože pak máte prst na tepu lidstva a lidstvo má tep na prst a lidstvo, ano, lidstvo má prst na vašem tepu. Správně. Ale jak začnete mít víru v peníze, má to se mi patrně muselo stát, když jsem si vzal ji, přestanete mít víru v život. Takovou zaplatíte cenu. A pak téměř přes noc, jak se říká, se dostavil ten můj veliký úspěch. No tak nic to dohromady nebylo, že? Ale taková rozhlasová hra a lidem zřejmě trochu vyrazili dech ty postavy. Bylo to o rodině Thistlethwaiteů. Já vím strašné jméno, jenže to bylo právě ono. Otec, matka, dcera a syn, tak 15-16 a pozor, všichni hluchoněmí. Ani jeden nedokázal říct ani slovo. No, dovedete si představit, jak to v rozhlase odmítali. Ani slyšet o tom nechtěli. Nemá familie v rozhlase. Vy jste se musel zbláznit. Jenže nakonec se ukázalo, že je to dynamit. Tak dynamit možná ne, ale ujalo se to. Mnohem lepší než tohle, to, co zrovna teď posloucháte. Tak tam k ním třeba chodili sousedi, no a jedno s druhým třeba. Slečno Thistlethwaiteová, co to máte s vokem? Snad už vás zase... No ne, už zase. Ten jete dále, víte? Já vám teda povím, co já bych mu příště udělala. Teda na to teda vemte jet. No a pak samozřejmě on a jeho kámoši, chlapi z práce. No Harry, tak co pak dělali, když si na ně padnul? Nekecej, s pošťákem, jo. No tak to není divu, že chodí s dopisama tak pozdě. Asi takhle, rozumíte. Nic na plnou hubu, ale každý vždycky věděl přesně, o co jde. Přes noc jsem se vám úplně proslavil. Ne úplně přes noc, ale... No, a pak jsem poznal tuhle zazobonou mrchu. Promiňte mi. Ona vlastně není zase tak zlá vdova. První muž měl peníze, ona taky, no a potom si řekla, že tentokrát si chytí nějakou lidskou bytost. Protože sama být lidská... To by si nikdy nedovolila.
3: Pane Groku!
4: Ano, paní Atkinsová?
3: Udělala jsem vám kávu. Mám vám ji dát do pokoje nebo radši ven?
4: Vypiju si ji tady. Buďte tak laskavá.
2: No a tím jsem, prosím, skončil. Peníze totiž opravdového umělce zničí. Pohodlíčko, no, prostě utnou, rozumíte? A tady mě máte. Uklízím psíhovinka.
3: To je nádherný den.
4: Vidíte.
3: Mám vám ten tác položit tady na lavičku, pane Groku?
4: Když budete tak hodná.
3: Je, ukažte. Já tu lopatku vezmu, pane Groku.
4: Ale ne, to je v pořádku.
3: Ale vždyť je to maličkost, pane Groku. Stejně jdu zpátky, tak to cestou vyhodím na kompost.
4: Tak dobře. Děkuju moc krát. No ne. Kukačka, vidíte?
3: Ano, pane Groku, tamhle v tom lesíku. Už je tam nějaký čas.
4: A, Sábinko, pojď sem. No pojď, Sábo, tak. Hezky ke mně tady, tak, hodnej pejsek. A ty, Bobiku, pěkně na klín. Pojď, ty kluku, jedem, no. A hezky si na sebe zvykejte. Tady... Musím říct, že je to tady opravdu
2: Moc pěkný. Hmm. Takže teď máte zrovna tu nejlepší chvíli, kdy to vypnout. Protože jestli dovolíte ostatním, aby vás rozptylovali, nebo dokonce mě, jestli to dovolíte, vlastně mě především, teď totiž máte nejlepší, poslyšte, uvědomujete si vůbec, že na světě je dneska v provozu nějakých 150 milionů televizorů? Nějakých 500 milionů rozhlasových přijímačů? Vycházejí tisíce novin? A všechno to jede po jediné věci, po vaší pozornosti. Tu, jak jednou získají, tak vás mají. Protože vědí, že už nikdy nenajdete sami sebe. Své vlastní já musí člověk totiž hledat, abyste věděli, to se nevzdává jen tak samo od sebe. A abyste ho našli, na to potřebujete ticho, takže jak říkám, natáhněte ruku k tomu knoflíku nebo páčce a vypněte mě. Pak se seberte a jděte ven. Prostě někam ven. Vychutnávejte ten vzduch na kůži. Vychutnávejte ten vzduch v plících. Podívejte se na oblohu. Pak zavřete oči. Celý svět si prostě odblokujte a po...
1: Edvarde? Edvarde?
2: Už zase ta koza do prdele. Pokaždé, když... Ano, Editko?
1: Tady jsi se zvířáky.
2: Ano. Tak co pak?
1: Nic, nevstávej. Já ti jdu říct, že už jedu. Nevím, kdy se vrátím. Jdu na oběd s Mabel. Pak mám nějaké nákupy. Jo, a pak musím ještě zajet do banky.
2: Aha, ano, promluvit si s tím tvým panem Lulim.
1: Jmenuje se Lely.
2: Lely.
1: Chci mu říct, aby...
2: Ano, aby s tebou prošel tvé akcie.
1: Ano, milý, ne. Tak, a teď jaké máš úkoly ty, Eduarde? Tak nejdřív zvířata k veterináři.
2: Prosím tebe, opravdu to musí být.
1: Ale pochopitelně. Vždy to přece dělá každý. Jinak by nám náš bobíček... No, jinak by nám náš bobínek začal zapáchat. Víš, bobíku?
2: Ale vždyť to nakonec to bude jeho vlastní zápach, ne? A vůbec není zápach jako zápach. A taky jsou věci, které člověk musí prostě přijmout. Myslím, když chceš mít zvíře a těšit se z jeho společnosti.
1: Hlouposti. Je to jednoduché jak facka. Veterinář mu je prostě ušmykne ty gonády, nebo jak se tomu říká. A zvířátka si tam pochopitelně nechají přes noc.
2: No prosím, prosím, ona to ví. Sába dobře ví, o co jde, jenom se na ní podívej.
1: Prosím tě, nehloupni. Uvidíš ten požitek, Sábinko, no. Už za tebou nepolezou ti oškliví pejsánkové a nebudou tě očmuchávat. A Bobík se nebude po nocích courat venku a bude hezky doma. A zítra si je zase vyzvedneme a bude to. A nezapomeň na Hena a Dingla, víš, kde mají kanceláře? Je to kousek od Shaftesbury Avenue.
2: Jo, já vím.
1: Já ještě totiž nevím, kdy se vrátím, možná až pozdě.
2: Aby ne, když u toho bude ten její Luli.
1: Řeknu Atkinsovi, aby ti všechno připravila. Jo, a ve tří budeš muset odvést domů. A nezapomeň být u zvěrolékaře včas. Pak zase musíš ho nemět, abys byl
2: zpátky. No tak přesto, ale musíme pustit hudbu. To je k nepřečkání.

0: Jak slyšíte, jsme teď v autě. Vezu paní Atkinsovou domů. No a tak se zbavíme těch automobilových zvuků a soustředíme se na paní Atkinsovou. Vlastně pěkně stavěná ženská, ta naše paní Atkinsová. Něco málo přes 40 bych řekl tak nějak. A zrovna, jak si s vámi povídám, tak tady hned vedle šaltpáky vidím její kolena. Má opravdu moc pěkné nohy. Mám tedy sto chutí po těch kolenech pohladit. Vypadají ohromně kulaťoučce a pružně, to by člověk nevěřil. Pomocnice v domácnosti, jak se to oficiálně říká. A taková kolínka, moc příjemná ženská, takovou svěží pleť má. A je v ní takový klid, důstojnost, jakou mají pracující lidi. Takovou lidi, co nepracují, nikdy nemůžou mít. Je ohromně milá a veselá, ani stopa po nějaké koketnosti. No a já tady sedím vedle ní, jedeme autem a mlčíme jako zařezaní. Žije prý sama. Manžel jí prý utek s nějakou mladou holkou, ale ona o tom zřejmě nechce mluvit.
1: Tak tadyhle, jak je ta ostrá zatáčka, pane Groku. Je to ta úzká ulička, ta vede až k domu. Ten kousek já už třeba dojdu pěšky.
2: Kde pak, když jste celé dopoledne pracovala? Ani nápad.
1: Mně vám to ani moc nepřipadá jako práce. Ráno převezmete dům v nepořádku, rozházený a bez lesku a proměníte ho v obrázek klidné uspořádanosti. Je mi potom vždycky líp.
0: Prosím, paní Atkinsová.
1: Děkuju.
0: Sábo, musím se vám omluvit. Neřekl jsem vám, že mám v autě taky psa a kočku. Abyste rozuměli, mě to tak deprimovalo, že jsem se to snažil prostě vygumovat. Museli jsme tedy s paní Atkinsovou vylákat Bobíka do kuchyně a pak ho rychle nacpat do košíku. Byla to fuška, věděl totiž, co se na něho chystá. Radši otevřu kufr, aby se mohl trochu nadýchat vzduchu.
2: Tak co, Bobby, všecko v pořádku?
0: Ví to, chudák. Je to příšerné, vidíte, takhle ho spakovat a odvést, aby mu to uřízli. Vždycky mi připadá, že je to kocourova pícha a radost, když se mu tak vzadu pohupujou. A teď ho to připravíme. Něco by se s tím asi mělo udělat. No a Sába? Ta sedí, prosím, na zadním sedadle.
1: Sábinko! Že vypadá ale smutně, vidíte, pane Groku? Jak se na vás dívá těma hnědýma očima. Jako by se něčeho bála a nevěděla tak docela čeho. Nezlobte se, ale neměl byste chuť zajít na chvíli na čaj?
0: No, vlastně mám asi tak hodinku, dvě čas. Víte, že ano? Jestli vás to tedy nebude obtěžovat.
1: Prosím vás, co by mě na tom obtěžovalo?
3: Poslyšte, paní Atkinsová, tohle je tedy ohromně příjemný domek. No,
1: je trochu malý, ale mě to vyhovuje.
3: Ten pokoj se mi líbí. Je to tu takové útulné.
1: Trochu tmavý, nezdá se vám?
3: Já to tak rád. Člověk potřebuje trochu kontrast. U nás doma je zase moc světlo. Je a ta pohovka je pěkná.
1: No, tak si udělejte pohodlí. Já půjdu zatím udělat čaj, když dovolíte.
0: To je pohodlíčko, pěkná ženská. Jen co je pravda, když takhle je ve svém vlastním prostředí, tedy jedna věc se mi hnusí, že musím k tomu Henovi a Dinglovi. Páreček za všechny drobné. Naučil jsem se v životě jedno pravidlo. Je moudřejší nezačínat si s lidmi, kteří mají jiné názory než člověk sám. To někdy nedělá dobrotu. Já vím, zdá se vám to omezené, úzkoprsé, že nemá asi pravdu. Stačí prostě říct ne a hotovo.
4: Jenže ono to nebývá tak jednoduché. Vidíme. Uvidíme.
5: Dobrý den, přejete si?
0: Ano. Dobrý den, jmenuji se Grok. Edward Grok.
5: Jste ohlášen?
0: No, já myslím, že žena jsem volala.
5: Vaše žena?
0: No moje.
5: A ohlásila vás?
0: Telefonicky, tedy iniciativa vyšla od vás. Chci říct, že se mnou pánové Hen a Dingle chtěli mluvit.
5: S vámi, že chtěli mluvit?
0: Ano, že prý pro mě mají nějaký návrh.
5: Návrh?
0: No návrh, nebo nabít, nebo podívejte se, nezlobte se, já zas nemám tolik času.
5: Počkejte, nechoďte nikam. Řeknu panu Henovi, že jste tady. Jen jsem si chtěla zjistit faktické údaje. Jak jste říkal, že se jmenujete, prosím?
0: Grok. Edward Grok.
5: Prosím, pane Groku, hned tu bude.
6: Jak já nesnáším kanceláře a ty lidi v nich. Jsem z nich nesvůj. A všimli jste si, že ti, co s tím pozváním nadělají největší povyk, vám vždycky připraví nejhorší přivítání, když nakonec přijdete. Mají někde v ústraní takovou menší místnůstku, jako něco čekárnu, a tam vás pak nechají čekat několik minut i víc, abyste jako vychladli. Vsadím se s vámi, že až se teď vrátí, řekne, že pan Hen je zaneprázdněn a prosí, abych minutku dvě počkal. Já to věděl, já jsem sem neměl chodit.
5: Prosím vás, pane Groku, pan Hen je zaneprázdněn a prosí, abyste minutku dvě počkal.
0: Víte co? Řekněte mu, že přijdu někdy jindy.
5: Ale to on nebude rád, když odejdete.
0: To mi tedy utrhne srdce. Podívejte se, nebýt mé ženy, tak tady vůbec nejsem. Já nejradši dělám všechno podle své vlastní hlavy. Nakonec, to je vždycky nejlepší, aspoň podle mě. Ale když řekla, zajdi tam a promluv s nimi, ono tě neubyde.
5: No právě, ono vás neubyde. A já mám dojem, že pan Hen zrovna zavěsil. Slyšela jsem telefon. Tak já mu jdu říct, že jste tu.
0: Všecko podfuk, to se ví. No ale já jim povím, co si můžou s těmi svými návrhy udělat. To je totiž ta nádhera, když už člověk ty jejich peníze prostě nepotřebuje.
7: A pan Grok, to jste vy? Moc mě těší, moc mě těší.
0: Dobrý den.
7: Mrzí mě, že jsem vás nechal čekat, ale my už jsme se přece viděli. No jistě, ano, tuhle na tom večírku, jak tam. Tak pojďte dál.
0: Víte, já nevím, jestli... chci říct, že jsem vám přišel říct, totiž já tu na tu práci absolutně teď...
7: Ale opravdu... jen pojďte dál, nemůžu vás nechat jen tak odejít. To si prostě netroufnu, pan Dingle s vámi bude chtít mluvit. Tohle povíde všecko jemu, víte přece, jak obdivujeme vaše dílo, že? No tak se přece posaďte tady do křesla, prosím.
0: Ale já opravdu...
7: No výborně, a já řeknu Tonymu, že jste tady.
8: Heleďte, Groku, co budeme chodit kolem horké kaše? Píšeme scénáře pro všechna média, nebo teda zařizujeme, aby se psali. A zaměstnáme vás zálohově, dejme tomu 1000 měsíčně.
0: Říkám vám, že nemám zájem a už vůbec nemám zájem o takovéhle peníze.
7: Pozor, to je jenom záloha.
8: Ty ano? Se do toho nepleť, Julia.
7: Ano.
8: Chtěl jsem jenom vysondovat reakci. Tak 2000 měsíčně zálohu.
0: 2000 mě taky nezajímají. Říkám vám, že...
7: Ale vždyť to je jenom záloha, k tomu dostanete ještě zaplaceno za...
8: Ticho, Juldo. Jdi Edánkovi něco nalít.
0: Ne, děkuji.
8: Namíchej mu ten svůj špeciál, Juldo.
7: Správně, extra špeciál.
0: Ale Jan...
8: Žádné ale, Edánku. Nevadí ti, že ti tykám, Edánku?
0: Nevadí.
8: Díky. Tak a teď se můžeme věnovat obchodu. Řekněme, že začneme s touhle smlouvou. A zálohu stanovíme na 5000.
7: Ale 5000...
8: Ticho, Juldo. Podej Edánkovi skleničku a on nám pak poví, co a jak.
0: Na zdraví.
2: No tak 5000. To už není tak špatné, ale...
8: Helejte se, já to vidím aspoň na dalších 20. A garantuju vám jednorázově za každý scénář... 10 na dřevo.
7: Ale to je
8: vyloučené. Mlč, Juldo. Tak co ty na to, Edane? Pode

0: a svobodný zůstanu, co napíšu, si nechám pro sebe. Tak a teď jdu, buďte zdraví.
1: Ale počkejte, vždyť už k tomu přidáváte.
0: K čemu? Co?
2: Tak mu to pověs, Vildo.
1: Ale vždyť už pro nás pracujete, ano, ano, ano, už pro nás děláte scénáře. Co jste sem vstoupil? Vy nejste svobodní.
0: Co to povídáte, prosím vás?
2: Nemáme tedy váš dialog. Je zcela konkrétní.
1: Ano, ano, ano.
2: Slovo od slova.
1: Přesně
2: to. Juldo, řekni Péťovi, ať nám to pustí.
1: No to jak přišel?
2: Jo.
3: Haló, tady technika, Petre.
1: Materiál Edvarda Groka. Puste nám to, prosím vás.
3: Odkud?
1: Od začátku, jak přišel?
2: Ne, ať nám zahraje kousek z toho telefonu jeho ženy.
1: Aha, tak začneme s manželkou, ale jen pár kousků, tak jako pro chuť, ano?
3: Dobrý, ale na druhej stroj budu dál natáčet,
1: no
3: jo?
1: Samozřejmě, ať o nic nepřijdeme.
4: Ano, pane Dingle, moc mě mrzí, že jsem Edvarda nedostala do města. No, má hrozně moc práce, je po něm obrovská poptávka, to víte. Ale co dneska?
5: No to víte, paní Groková, čím dřív, tím líp.
4: Nechte to na mě, já vám ho tam dodám.
0: Tak hleďte se. Já jdu. Už toho mám dost.
5: Koukejte do pít, co máte ve sklenici. A hezky zůstaňte sedět, kde jste.
0: Nemyslete si, že mě můžete...
5: Jurlíku, upni přesně ho ten řemen a zacvakni ho.
0: Co to sakra?
5: Já tě ho přidržím.
1: Dobrý, dobrý.
0: Dejte ty pracky pryč, nebo
1: vám... Cvak a je to. A teď se z toho zkuste vyprostit. Moc daleko se nedostanete.
0: Já vás mu...
5: Drž hubu, Groku.
1: Ano, a ty, Péťo, jeď dál, prosím.
6: Dobrý den, přejete si?
7: Ano. Dobrý den, jmenuji se Grok. Edvard Grok.
6: Jste ohlášen?
7: No, já myslím, že žena jsem volala.
6: Vaše žena?
7: No moje.
6: A ohlásila vás?
7: Telefonicky, tedy...
2: Dialog na houby.
7: Chci říct, že
2: strašně plochý.
7: Hen a Dingle.
2: Ale ono se to zvedne.
6: Jak jste říkal, že se jmenujete, prosím?
7: Grok. Edvard Grok.
6: Prosím, pane Groku, hned tu bude.
7: Jak já nesnáším kanceláře a ty lidi v nich.
0: Vypněte tu.
7: Jsem z nich nesvůj.
0: Pítomou mašinu.
1: Ale nevzpouzejte se, pane Groku.
7: Nadělají největší povyk, vám vždycky připraví nejhorší přivítání, když nakonec přijdete.
0: Mají se ale oba takový blbci. Na mě si totiž s tou šaškárnou nepřijdete. Abyste věděli.
5: Juldo, vypni to.
1: Nepřijdeme? Peťo, vypni to. Počkejte, počkejte, jak to nepřijdeme?
0: Já prostě nebudu mluvit. Zavřu pusu, kakle a už ze mě nedostanete ani slovo. A dělejte si, co chcete, blbečkové.
1: No to se ještě uvidí.
5: Juldo, zavolej sem Alici.
1: Alice, já vím, já už.
5: Ať mi přinese tašku s nástroji.
1: Samozřejmě.
5: Já ho tu zatím ohlídám. Vy jste ale trouba Groku. No, pohled pro bohy. Připoutaný v křesle, bledý, spocený, huba na zábek. Ticho. Především byste si měl uvědomit, že ticho je nejsilnější rozhlasový prostředek. Herci se ho bojí, režiséři ho neovládají, autoři ho ignorují, ale posluchači napínají bubínky.
0: Já vám ukážu, vy sviněny, já tě kopnu za ty...
5: Těsně vedle, kamaráde. Helejte, Groku, na chvíli teď srandu stranou. Co pak vy nevíte, kdo jsme? My jsme průměr. Rozumíte, průměr? Nás nemůžete porazit. Lidem jako vy nedovolíme, aby nad náma měli vrch. Zašlápnem vás hned v zárodku. Světu vládneme totiž my. Uznáváme jeden druhého, pomáháme si. Takové spiknutí ještě svět nezažil. Spiknutí průměrných. My prostě lidi jako vy zneužijeme.
0: Já ti rozkopu.
5: Zase vedle. Máš mizernou trefu, hochu.
1: Ale náš chlapeček zlobí, že ano? No, za chvíli si s ním poradíme.
5: Alice, otevřte mi loskově brašnu s nástroj, ano?
6: Prosím.
5: Juldo, stáhni mu kalhoty.
0: Ne, nechte mě. Dejte ruce pryč, ty prase jedno tlustý odporný.
5: Nevšímej si toho.
0: Tak nenadává. Nešaj na mě.
5: Alice, Aldo, podejte mi kleště.
6: Jaké? Tkáňové nebo tepené?
5: Ne, vezmu si ty zoubkované pitevní, ano.
0: Cože?
5: A tu dlouhou sondu. A svorky.
6: Dejte mi kleště.
8: Druhá sonda, svorky.
9: Pojďte mi do pomoc, vidíte, co dělá.
2: Alice, stáhněte mu ty kalhoty, ale až dolů.
0: Ne, dolů ne.
8: Už to je. Pane Hene, doufám, že se to natáčí.
10: Jistě Peťa to hlídá.
2: Výborně. A prohlídneme si, jaké má nohy a uvidíme, co se dá dělat.
0: Hojzlové.
10: No ne.
2: Tak, Alice.
10: To je ale rafinované prádelko.
2: Prádelko, Juldo, nech toho.
0: Nesaj na mě.
2: Ty, Aldo, rafinované spotky pěkně dolů, šup s nima. No a je to.
8: Už to je.
10: Jo. No teda.
0: Ne, prosím vás, to ne. Já udělám všecko.
2: Klid. Já ti neublížím, na okamžik ten kov na kůži možná trochu zastudí, ale to šmiknutí ani neucítí. A to ti slibuju, čistá práce.
0: Pane Bože, pomoz!
11: Pane Groku! No, co pak se stalo? Je vám něco? No.
0: Co kde? Já to jsem.
11: Tady. No, jste u mě doma, na Pohovce. Já jsem Atkinsová. No. No.
0: Jistě. Díky bohu, že jste mě zbudila. Měl jsem... Prosím vás, nezlobte se.
11: Měl jste trošku jako noční můru, vidíte? Ale božíčku, vždyť vy jste celý spocený. Počkejte, utřu vám čelo tadyhle ubrouskem.
0: Děkuji vám. Už je to lepší. Mohl bych vás vzít za ruku, paní Atkinsová?
11: Ale jistě. Nebo vezmu za ruku já vás? Jaké to je?
0: Vy máte takovou silnou, klidnou ruku, paní Atkinsová. A takové pevné prsty. A širokou dlaň. Takové ruce já miluju nade všecko.
11: Však vy byste mluvil jinak, kdybych vám tou rukou jednu trhla.
0: Cože? Co jste to řekla?
11: Ale nic. To nestojí za to opakovat. Jen mě tak něco napadlo.
0: Měl jsem příšerný sen.
11: No jo, to člověka potrápí. Jste nějaký bledý.
0: Připadám si jako malé dítě, když se někde ztratí. Mohl bych si sundat sako.
11: Ale jistě, jen se svlékněte. Tak pomůžu vám, pane Groku. No. Tak, no. Tak a je to. Už je to lepší, ne? Ale vám se nějak podlamujou nohy.
0: Paní Atkinsová, mohl bych... Tedy nevadilo by vám, kdybych vám takhle dal ruce kolem krku? Já mám pocit, že...
11: Ruce kolem krku? Ale ano, jistě, že nevadilo. Když vám to pomůže?
0: Ne, víte, myslel jsem spíš takhle kolem ramen nějak a opřel si o vás hlavu, tedy tvář. Takhle asi.
11: Ne, to mi nevadí, pane Groku.
12: To už je lepší, ne? Ta snová scéna v kanceláři s těmi nástroji se mi moc nelíbila. Jak dáte herci něco takového, tak to skoro pokaždé přežene. Jsou jako utržení ze řetězu. Ale stejně jsem rád, že jste to se mnou vydrželi. Já na vašem místě bych býval měl 100 chutí to vypnout. Ten svetřík je tak nádherně heboučký. A jak pěkně voní.
11: To víte, vlna je vždycky taková útěšlivá.
12: Když ji má na sobě příjemná žena.
0: Ne, neotahujte se, prosím.
11: Promiňte.
12: Takhle je to lepší. Nebude vám vadit, když vás k sobě přitisknu takhle, paní Atkinsová?
11: Ne, proč by mi to mělo vadit?
12: To vám ale neuvěřitelně nádherné poprsí. Teplé, pevné a útěšlivé. Jak to ženské mívaly za starých časů. Vzpomínám si, jak jsem se vždycky takhle věšel mámě kolem krku, když mi byly tak 4. A když jsem se ubrečený vrátil domů ze školky. Paní Atkinsová.
11: Ano, pane Groku.
0: Nebyla byste tak, chci říct, myslíte, že byste třeba jako mohla taky tak nějak mi dát ruce kolem ramen?
12: Tedy jenom na chviličku.
11: Ale jistě, proč pak ne? Nakonec jsme dospělí a doufám, že i zodpovědní lidé. Tak jaké to je? Nějak mi připadá, že to není úplně ono.
12: Tak rozpleteme ruce a zkusíme to znovu. Uvidíme, co to udělá. Tady, počkejte, promiňte. No, teď tu.
11: Nebo okolo,
12: sem, ne, no. Teď musíte.
11: No, už je to lepší. No, takhle jste si to nějak představoval?
12: Ani ne. Je to daleko nádhernější, než jsem čekal. Vy, to mě tak napadlo, cvičíte? Aerobik?
11: To ani ne. Jen si říkám, když člověk dostane nějaké to tělo, tak mi připadá nevděčné vracet ho v horším stavu, než je nezbytně nutné.
12: No vidíte, ta tajemná věc, co jsem vám o ní vykládal, mezi mužem a ženou, tak ta se tady zrovna odehrává s paní Atkinsovou. Tady a teď. Paní Atkinsová, cítíte to srdce? Jak mi, tak jako kluče.
11: Cítím, jak něco tepe, ale ani bych nemohla říct tak úplně jistě, jestli je to vaše srdce, nebo moje, nebo co. Ale je fakt, že jste byl před chvílí rozčilený moc.
12: No, víte, držte mě pevně, prosím vás. Ona má takovou tu pevnou a přitom pružnou postavu. Máte z ní pocit síly, ale přitom není žádný svalovec. Sténa pěkně pevná a přitom zase netlustá. A má takovou teplou, štědrou náruč. Drží mě pevně, ne aby mě umačkala, a je tak vonavě žensky pěkně cítit. Má nádherné, hebké, tajemné vlasy. No, rádio to taky není nejhorší, vidíte. Myslím, takovéhle věci já rád. Dovedu si živě představit, jak si myslíte, že to k něčemu povede. A já můžu jen doufat, že máte pravdu. Paní Atkinsová, myslíte, že bychom se mohli políbit? Aspoň jednou.
11: Ale vždyť já vás líbám, pane Groku.
12: Líbáte?
11: Od té chvíle, co jsem vás viděla plakat ve spaní, vás líbám.
12: A vy mě...
11: Ano, v srdci. Na líbání přece nepotřebujeme rty, ne?
12: No, já bych řekl, že se docela hodí na takové věci.
11: Naprosto souhlasím. Já si vůbec myslím, že veškeré tělesné znaky se při vyjadřování lásky ohromně hodí. Jen se člověk musí naučit je správně kombinovat.
12: Přesně, přesně to jsem měl na mysli, paní Atkinsová. Víte, když tak s vámi stojím a tisknu se k vám tak vřele a blízce, vyzařuje z vás tak nádherně.
11: Děkuju vám, pane Groku. Ano, pro mě je tohle obětí nesmírně radostná věc. Tam, co se hlavně odehrává, víte? V srdci.
12: No to ano, ale co pak vy necítíte?
11: Všecko, co se v lidské bytosti stane, nebo já si to aspoň myslím, se odehraje v srdci. Tedy pokud to vůbec má nějaký význam, rozumí se. A mně se tak všechno zdá, pane Groku, že i mezi námi se přihodilo cosi, co význam tak docela nepostrádá.
12: Ale přece...
11: Tak proč bychom to měli snižovat? Být s tím méně než spokojeni. Nejen, že nám to nikdo nevezme, ale jelikož je to v srdci, může se to dít dál, i když nejsme spolu. No... Co pak to není nádherné? Tak proč štěstí přepínat, jak se říká? Kromě toho nám vystydne čajem.

0: Já bych vám tam býval s paní Atkinsovou vydržel stát celý den, tváří v tvář a v těsném obětí, ale musel jsem odvést zvířata ke zvěrolékaři, aby nám je zneutralizoval. A tak tady teď dřepím v čekárně, ještě s několika dalšími.
1: To máte ale hodného pejska.
0: Ano, je moc hodná.
1: Tomu mému je 12. Vidžujíčku. Že byste mu to neřekl, vidíte?
0: Ne, rozhodně bych mu to neřekl, ne.
1: Pudlíky já nejradši, je s nima ohromná legrace. Koupila jsem si ho, abych měla společnost, když mi umřel muž.
0: Aha.
1: A věřil byste, že on je vlastně tak nějak ještě lepší společnost? Jako žojíček, myslím.
0: Skutečně?
1: No, to máte tak. Takovej pes ten na vás nikdy nebude chtít, abyste mu něco vysvětloval. Když je vám hej, pozná to, když to stojí za houby, tak to taky pozná. Máte dobrou náladu, mají taky. Máte náladu pod psa, že? Tak se neptá proč. Prostě vás vždycky bere takovýho, jaký jste.
0: No, to máte asi pravdu.
1: Za to manžel. To byste se děl... Je. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tak jsem sem volala a řekli mi, že si pro ty mi ho můžu přijít.
1: To je její kocour, abyste věděl. Měli ho tady.
2: No, dala jsem ho tak nějak vykastrovat.
1: Zneutralizovat se tomu teď říká.
2: Ach, to máte píchně jako vodní, ne? Chtěla jsem, aby se mnou byl víc doma. Ale nějak se to nepovedlo.
0: Nepovedlo?
2: Takže byl tady skoro celý týden. Delší týden já snad nezažila. Jak se mě vám po něm stejskalo.
3: Tak, kdo je na řadě?
1: Já myslím, že vy, ne?
0: Ano, děkuji vám.
2: Tak co můj Timmy, máte ho pro mě?
3: Ano, je tady. Tohle je váš košík?
2: Ano. Timmy. Timmy, ty můj kluku. To jsem ráda, že tě zase mám.
0: A prostě zkrátka dobře jsem je přivez oba, ale říkal jsem si, že se s vámi radši nejdřív poradím, než dojde na tu operaci.
3: To je pěkný pejsek, viď, děvenko. No to víte, bude mít trochu sklon tloustnout. A to dost, když ji nebudete hlídat. A taky mívají potom přece jen kratší život.
0: Víte, když vás tak poslouchám... No, řekl jsem si, že asi Sábu přece jenom udělat nenechám.
3: Já bych vám to docela schvaloval. Je to pěkný pes, tak jak je.
0: A teď tadyhle Bobík, náš kocourek. Máte na to taky nějaký názor?
3: No to víte, kocour je hold kocour. Helejte, řeknu to takhle. Ani vy, ani já bychom nebyli rádi, kdyby to někdo dal udělat nám.
0: Tak já bych řekl, že mi to tak zhruba stačí. A moc vám děkuju.

0: Vzpomínáte si, jak jsem vám dneska ráno říkal o tom vypínání? Tak, Bobiku, no tak, Bobiku, no jak mám podle tebe asi hrát, když mě šlapeš na klávesi? Jo, tak ty chceš ven. No tak dobře, tak pojď. Pustím tě oknem. Tohle krásný večer. No tak, Bobiku, co tady jen tak zbůhdarma čenicháš? Co budeš podnikat? Půjdeš ven, co? Tak, naschledanou, hezky si to užij a ne, aby ses moc rval. Ty ani nevíš, jakou jsi měl dneska kliku. To bylo ochlup. Nebo to víš? Tak ráno, ahoj.
1: A co ty, Sábo? Ty chceš taky ven? Ne, ty mě radši ležíš tady u nohou.
0: Tak ale hezky sticha.

0: Takže, jak jsem říkal, teď to takhle vypnou, co říkáte. Pojďte, otočíte knoflíkem, nebo přehodíte páčku. Hergot, ona už jede. Já to věděl. No nesmím takhle to, nesmím. Nesmím takhle přece, to nač ty nervy. No sábo, co je, klid? Klid, sábo, co je, co se děje? Já se musím taky uklidnit. No, vždyť ona je to nakonec docela hodná ženská, když ji člověk trochu líp pozná. Já nevím, no, třeba se vám o ní nepodal úplně správný obraz. Kdybyste ji poznali, možná byste měli jiný názor, než myslím, než já. Věříte, že jsou lidi, kteří mají dokonce velice rádi? A mě zase, ku podivu, nemůžou ani cítit? Já vám to všechno říkal ze svého hlediska, protože mám pocit, že jsem si od ní skutečně vytrpěl svoje.
1: Edvarde!
0: A nevím, proč mi pořád říká takhle. Třeba je taky na nervy.
1: Edvarde, ty jsi tady?
0: Ano, miláčku.
1: Sábo, sábinko, no tak lehni, holčičko moje sladká. No tak, no. Edvarde, co dělá sába doma? Vy jste tam nebyli?
0: No tak, sábo, ticho. No, buď hodná holčička, ticho, sedni. Cože? Ale jo, byli jsme tam. A co, mluvila jsi s Lulim? Zkontroloval ti ty tvoje tisky?
1: Leli? Ne. Byl tam jenom ten starý a ten není k ničemu, je posedlý státními obligacemi. Tak co se stalo, myslím, u...
0: Já jsem si to nakonec rozmyslela.
1: A kde je Bobík? Ty jsi ho tam nechal?
0: Ne. Právě teď jsem opustil ven, tadyhle, tamhle, oknem.
1: Ale já myslela, byl jsi ve městě u těch...
0: No, vlastně ani nebyl. Řekl jsem si, že bude lepší, když se jim vyhnu.
1: Takže jsi pracoval.
0: To taky vlastně ani ne. Tak nějak jsem si jen tak zaznamenal pár věcí a den byl pryč.
1: Tak co říkal ten zvěrolékař? Nenaštval se?
0: A ani ne, myslím, ani ne. Když jsem se ho zeptal na Bobíka, řekl něco jako, že kocour je jednou kocour. A pak povídal, ani vy, ani já bychom nebyli rádi, kdyby to někdo dal udělat nám. No a nezlob se, když jsem se na to podíval z tohohle hlediska, tak jsem si řekl, trocha toho zápachu nás nezabije. A to toulání, že bychom mu nakonec taky mohli trpět. No a sába vyjádřil se, že je to pěkný pejsek. To jsou prosím jeho slova. A říkal, že by stloustla a taky, že by nežila tak dlouho. A mně napadlo, že bychom ji vlastně připravili o... Říkal jsem si, že aspoň jedny štěňátka, že bychom jí mohli přece dopřát dřív nebo později. No ne? Vždyť přece taková Fenka, poslouchej mě, kdyby neměla vůbec možnost mít ani jedno štěňátko. Mně by to připadalo, že by jí to taky mohlo přijít líto. Copak?
2: Co se stalo, miláčku?
1: Já nevím. Já nedomyslela jsem to. No tak, sábo, přestaň mě olizovat.
3: To nic, všecko je v pořádku.
0: Ona je taková soucitná a účastná. No tak sedni, sábo, buď hodná holka. No to už stačí, no. Miláčku, já ti třeba...
1: Přestaň, nech to.
0: Co, s čím mám přestat? Čeho mám nechat?
1: Nebuď tak příšerně něžný. Já to nemůžu, já to nevydržím.
0: Ale miláčku, vždyť já jsem přece odjak živa něžný.
1: Ty? Ty se mnou mluvíš prostě z astronomické výše své nafoukanosti. Nejde o to, co říkáš, ale co z toho přímo čiší? Myslíš si, že nejsem nic než sobecká, panovačná a hrabivá kráva? No, možná, že jsem. Asi mě ta něžnost najednou zastihla nepřipravenou. Promiň, nečekala jsem to. Tak já půjdu udělat něco k večeři.
0: No, to je úžasné, jak ona se na sebe umí nemilosrdně a krutě podívat. To člověk málo kdy dokáže. Sábo, jdi za ní, dělej společnost. No běž, hodná holčička, běž. Asi má pravdu. Už to tak bude. No ale, ať je to jak chce, být na vašem místě, tak teď právě to rádio hezky klidně vypnu. Půjdu ven, nebo otevřu okno, podívám se nahoru a pak zavřu oči, z Leonka si je přikraju rukama a zašeptám tiše, tichounce.
1: Eduarde,
2: ale do prdele.

Název hry byla Not na The Mystery, český tajemství, je tedy značně ironický a víme už proč. Jde o britskou původní rozhlasovou hru, poslouchali jsme ji v překladu Františka Frélicha a české rozhlasové inscenaci z roku 1992. Jím dramaturgem byl Josef Hlavnička, režisérem Josef Červinka, který si také zahrál zvěrolékaře. V hlavní roli Edvarda Groka účinkoval Jiří Ornest, partnerkou Editou mu byla Marie Drahokoupilová, Iva Janžurová stvárnila paní Atkinsovou, Jaroslav Kepka s Janem Přeučilem pány Hena a Dingla, Ilona Svobodová jejich asistentku Alici a také jsme slyšeli Drahomíru Fialkovou, Jaroslavu Drmlovou, Radislava Nikodéma, Pavlu Šindelářovou a Pavla Karbusického. Technicky spolupracovali Libuše Podlešáková, Jitka Borkovcová, Pavla Šénová a Květoslava Straková. Příští večer nás čeká na Vltavě Vlčí ukolébavka, hra australské autorky Hilary Bellové o příčinách dětské kriminality. A v sobotu odpoledne si s námi budete moct poslechnout audienci, jednu z tak řečených vaňkovek Václava Havla. No a teď zbývá ještě nějaký čas do začátku akademie. V ní budeme vzpomínat na dirigenta Václava Smetáčka. A během těch zbývajících minut bude znít na Vltavě hudba britsko-české skladatelky Geraldine Mucha. Narodila se v roce 1917 v Londýně. Během druhé světové války se provdala za českého spisovatele Jiřího Muchu, syna malíře Alfonze Muchy, a většinu života pak prožila v Praze, kde také v roce 2012 zemřela. A uslyšíme teď od Geraldine Mucha Divertimento pro hoboj, klarinet a fagot. Hraje trio Aperto.

0: Doznělo divertimento pro hoboj, klarinet a fagot od Geraldine Mucha, hrálo trio Aperto. A k jednomu z těch tří nástrojů měl velmi blízko také ten, komu se budeme věnovat až do dnešní 23.
1: Akademie.

Zítra uplyne 120 let od narození dirigenta a hoboisty Václava Smetáčka a zařazujeme k té příležitosti pořad z roku 2004, ve kterém vzpomíná na svého muže Míla Smetáčková, hudební publicistka a významná organizátorka českého hudebního života. Připravila Eva Ocisková a znít budou samozřejmě ukázky z mnoha Smetáčkových nahrávek. Vyjmenujeme si je po skončení pořadu.

V dnešní akademii z cyklu nazvaného Ženy slavných mužů nám bude dovoleno nahlédnout do dalšího životního příběhu, který na nás neútočí svou vyzývavostí. Naopak, při zběžném pohledu budí dojem života skromného, života naplněného oddaností a každodenní poctivou prací. Je to ovšem život silný rozdáváním, silný touhou sdílet dobré a čelit nepříznivému. Naším hostem je paní Míla Smetáčková, žena legendárního českého dirigenta, doktora Václava Smetáčka.

0: Pani Smetáčková, vás člověk potkává každý den všude. Na koncertech, na tiskovkách, na různých setkáních umělců. Vedete velmi bohatý společenský život. Vedla jste jej bezesporu i s panem doktorem Smetáčkem, ale myslím si, že v té době byl jiný. Že jste se jako jeho žena zřejmě musela vzdát spousty vlastních zájmů i své profese možná.
1: Ano. Já jsem se toho vzdala ráda, s plným vědomím toho, že svůj život musím naprosto změnit a že musím tedy všechny své síly věnovat jeho práci, která byla pochopitelně podstatně důležitější než ta moje.
0: Bylo to asi rozhodnutí, nechci říct těžké, ale velmi zodpovědné, protože změnit svůj život, své představy v mládí snadné není.
1: Ne, opravdu to nebylo snadné, ale mně se to uskutečnilo jaksi poměrně lehce, jednak kvůli tomu niternému a mimořádnému vztahu, který jsme měli, a jednak uvědomí, abych se tak archaicky vyjádřila, uvědomí důležitosti jeho práce, která potřebovala zázemí. A to zázemí jsem, doufám, poskytovala skutečně správně a dobře.
0: O tom jsem přesvědčena i z toho, jak vás znám, s dovolením. Ale myslím si, že pro ženu to není tak jednoduché. Jsou určitě okamžiky, kdy takový ten všední život někdy člověka zahltí a možná na okamžik přestane vnímat tu krásu toho umění, protože těch povinností je velmi mnoho.
1: Ano, opravdu těch povinností bylo velmi mnoho a myslím si, že jsem je zvládala jenom díky své povaze, tedy svému temperamentu a své životní energii, kterou jsem do toho vkládala. Já dneska, když čtu v té své vlastní knížce a čtu si v jeho denících, které si přepečlivě psal, tak někdy ani nevěřím, že bylo možno to zvládat. Ale jak vidět, to šlo a ještě k tomu jsem měla pochopitelně ty krásné zážitky hudební, protože jsem ho stále doprovázela, zpočátku sice nikoliv do zahraničí, jenom tady, ale přece jenom ve mně bylo kousek kumštýře, takže jsem to vnímala možná ještě daleko lépe než ženy, které nikdy se uměním nezabývaly.
0: Možná proto jste se mohla tak bezvýhradně oddat té službě.
1: Ano, ano, ano, doslova, teď jste to řekla správně, oddat se té službě. Já jsem to přijala, já jsem to dělala s plným vědomím své zodpovědnosti a dělala jsem to hrozně rád. On si to zasloužil.
0: Měla jste čas chodit s ním občas i do zkoušek orchestru?
1: Tak v prvních letech ne. To nebylo možné, protože provoz domácnosti pro mladou ženu, tedy 20letou, která neuměla vůbec vařit a neuměla nic, tak to dalo dost práce. Pak přišlo dítě po 2 letech, dcera, která mě pochopitelně také potřebovala a zaměstnala, i když moji rodiče se pečlivě starali v době, kdy mě můj muž vysloveně potřeboval. Ale celkem brzy jsem se do toho jaksi zapracovala, takže jsem pak chodívala i na zkoušky někdy. Ale v pozdějších letech, kdy už ho stihlo několik nepříjemných nemocí, tak jsem ho doprovázela stále. Do všech zkoušek, samozřejmě jsem chodila na všechny koncerty a když mě později už pouštěli i s ním do zahraničí, tak jsem samozřejmě byla neustále s ním a myslím si, že mu to velmi pomáhalo. Myslím, že každému umělci pomůže, když má vedle sebe nebo za sebou někoho, kdo kdykoliv přiskočí, kdykoliv pomůže a nakonec i doznám, kdykoliv skritizuje.
0: Ano.
1: Protože velmi často, já si myslím, že jsem byla velmi přísný kritik a můj muž to přijímal.
0: To je zajímavé, protože on určitě musel mít 100% představu o tom, jak mu která nota má znít, jak který hráč v orchestru má pracovat.
1: Tak do toho jsem se mu já pochopitelně plést nemohla, ale je spousta věcí kolem toho, které hrají také velikou roli. Víte, takové drobné, jak bych řekla, společensko-profesní detaily, které hrají velikou roli.
0: Prozradíte nám nějaký takový malý?
1: No tak, já jsem sledovala ten jeho výkon vždycky komplexně, samozřejmě, a nechtěla jsem ze sebe nikdy dělat odborníka, ale po těch letech jsem už skutečně si uvědomovala, kde je nějak zbytečné se příliš dřít a namáhat a kde to je hezké a kde je to méně hezké, a to je veliká kapitola, kterou bych si musela moc důkladně promyslet předem. Tohle to byla otázka, která mě trošičku překvapila, ale můj muž věděl, že moje kritika pramení především z lásky k němu a za druhé z takového určitého estetického cítění. A velmi často mi dával za pravdu. Někdy jsme polemizovali, ale velmi často mi dal za pravdu a někde ubral, někde přidal. To je takový čarodějnictví.
0: Ano. I po koncertech jste se bavívali o tom provedení?
1: Velmi často, ano. Protože po koncertě šel samozřejmě především do vany a mezi tím byla připravená večeře, malá, protože před koncertem nikdy nejedl nic, nebo jenom nějakou úplnou maličkost. No a to jsme si o tom povídali. A můj muž s povděkem přijímal moje připomínky. Ne vždy s nimi souhlasil, ale velmi často ano. A víte, po té skutečně mnohaleté symbioze už jsem lečemu porozuměla, i když jsem ze sebe nikdy nedělala odborníka.
0: Asi zřejmě každý umělec pochybuje vždycky o tom vyznění díla v tom okamžiku, kdy nemá třeba šanci si poslechnout záznam toho provedení.
1: Ano, je to tak. A já myslím, že taková láskyplná kritika, i když nemusí být tím umělcem vždycky přijata, má určitou důležitost. A může mít i velmi kladný vliv na jeho další práci. Já jsem se nikdy nepovažovala za odborníka, samozřejmě, že ne. Ale po těch všech letech už jsem mnohé pochopila a někdy bylo zapotřebí určité korekce. Já jsem o tom nikdy nemluvila před nikým. To byla naše úplně nejsoukromnější sféra, v které jsme si o tom povídali. Navenek jsem se nikdy nesnažila dělat odborníka a pokud jsem seděla v publiku, tak jsem do toho samozřejmě nikdy ani slůvkem nezasáhla. Při zkouškách jsem především seděla a pletla jsem třeba svetry, ale pak jsme si o tom doma povídali.

0: Doktor Václav Smetáček působil 30 let jako šéfdirigent Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, byl profesorem hobojové hry na Pražské konzervatoři, komponoval, dokud se naplno nezačal věnovat dirigování, a v rozhlasovém archivu jsme dokonce vypátrali jeho scénáře hudebních pořadů pro mládež. Byl vynikajícím hobojistou, založil Pražské dechové kvinteto a 27 let v něm působil.
1: Když jste začala tím Pražským dechovým kvintetem, tak on se považoval jaksi za nejmenšího mezi nimi, protože vlastně téměř od počátku zároveň dirigoval, zatímco ti ostatní byli mistři svých nástrojů, skuteční mistři, a on musel velmi pečlivě cvičit před každým výkonem, protože prostě už prakticky nehrál. A dalo mu to někdy velikou práci. Konec konců proto také vlastně Pražské dechové kvinteto přestalo hrát, protože on to už nezvládl. Taktovka byla pro něj už přeci jenom to hlavní, čemu se chtěl věnovat. Já si dokonce vzpomínám na jeden zájezd v jižních Čechách, kde už já jsem byla s Fokem, kde občas zaskočil a hrál v orchestru, když dirigoval jeho zástupce. On na ten hoboj hrál hrozně rád, ale pak už to absolutně nešlo. A vrátil se k němu vlastně jenom tak letmo, úplně na konci svého života, když ho žádali jeho synové, aby si s nimi zahrál v jejich jazzovém orchestru. Tak se pokusil o to a docela to dopadlo dobře. Bylo to hezké a nebyl to playback. Dokonce to bylo v televizi.
0: Zmíněnou nahrávku sice nemáme k dispozici, ale rozhlasový archiv vydal dva poklady. Prvním je nahrávka dechového kvintetu Esdur opus 88 číslo 2 Antonína Reichy v nastudování Pražského dechového kvinteta. Jeho členy byli flétnista Rudolf Hertl, hobojista Václav Smetáček, klarinetista Vladimír Říha, hornista Emanuel Kautský a fagotista Karel Bidlo. Zde je alespoň část Reichova kvintetu.

0: Santiago 10.5.1970. Představ si...
1: To už citujeme z knihy Míly Smetáčkové nazvané Můj život s taktovkou.
0: Že za mnou dnes přišlo zdejší dechové kvinteto a ptalo se mne, zda mám něco společného s Václavem Smetáčkem, který napsal dechový kvintet Ze života hmyzu, že prý mají tuto skladbu na repertoáru. Ti se podivili, já taky. A ještě jedno překvapení. Navštívil mne velvyslanec inženýr Veselý, kterého známe z Bajresu. Bohužel žádnou velkou náladou neoplývá, protože považuje mezinárodní situaci za velmi vážnou.
1: Václav Smetáček, Ze života hmyzu. Hraje pražské dechové kvinteto. Rudolf Hertl, Václav Smetáček, Vladimír Říha, Emanuel Kautský a Karel Bidlo. Jednotlivé části: V úle, Pochod mravenců, Zamilovaný chrobák a Bleší fuga.

0: Tuto vzácnou nahrávku kvintetu Ze života hmyzu Václava Smetáčka jsme získali ze zahraničního rozhlasového archivu. Paní Smetáčková, měli jste čas při tak širokém pracovním záběru pana dirigenta pěstovat společenské kontakty?
1: Ano, naštěstí ano. Já mám doma dvě knihy hostů, kde je vidět, s kým vším jsme se stále stýkali. Samozřejmě, že tam lecos chybí, ale většina těch důležitých vztahů a důležitých návštěv, protože to je kniha návštěv, ta tam je zaznamenána. Já se tím, pokud mě vůbec čas někdy zbyde, tak se tím velmi ráda probírám, protože to ve mně evokuje krásné vzpomínky na ta pokoncertní setkání s lidmi, kde jsme na to brali energii, to dnes už vůbec nevím. Po těžkém koncertu se prostě šlo k nám a bylo u nás do půlnoci, do jedné hodiny v noci posezení. V pozdějších letech už to pochopitelně bylo těžké, ale ta kniha hostů obsahuje velmi krásná jména, která ve mně evokují překrásné vzpomínky.
0: Podělíte se s námi, prosím, o některá.
1: No tak, já si třeba vzpomínám na několikeré návštěvy Zubina Mety u nás, když ještě začínal. Protože on, když přijel poprvé do Prahy, když ho můj muž pozval poprvé do Prahy, tak zdaleka nebyl ještě hvězdou. A pochopitelně k nám chodili pravidelně i čeští umělci, které jsme přizvávali k těmhle těm zahraničním. Škoda, nenapadlo mě vzít si sebou ty knihy hostů, protože je to jméno za jménem. Ale velmi často u nás byla Viktorie Švihlíková, manželé Bernátovi, z těch zahraničních umělců Walter Siskind. Těžko bych teďka vzpomínala na všechna ta jména, ale byly to velmi krásné chvíle a já si dokonce vzpomínám na jednu nesmírně zajímavou epizodu, která je tedy zaznamenána jenom podpisem v té knize hostů, kterou já jsem si vedla, když se u nás setkal Svjatoslav Richter s Gilles Kečenem. To bylo skutečně fascinující, jak si vzájemně začali ukazovat u klavíru, jak to hraje on a jak to hraje ten druhý. No to jsou nezapomenutelné zážitky.
0: U toho člověk může litovat, že nebyla kamera nebo mikrofon.
1: Ano,
0: Vy ty společenské kontakty pěstujete do dneška?
1: Ano, já jsem se pokusila udržet jaksi trochu tu tradici, samozřejmě v daleko menší míře, protože taky já nejsem tak zajímavá, aby ke mně lidé chodili jaksi kvůli nějakým diskuzím, ale nynější šéf FOKu Serge Bordeaux je u mě pokaždé hostem, když přijede do Prahy a snažím se přizvat do té společnosti lidi, kteří by jeho mohli zajímat a kteří oceňují naopak tu jeho přítomnost. Chodí ke mně samozřejmě vedení FOKu, pokud dělám nějaké party, jak tomu říkáme, protože večeře dělat nebo obědy je pro mě strašně obtížné, jako pro samu osobu jednu, která by to měla všechno zastat. Ale jsou ty naše party, myslím, oblíbené a přijíždějí třeba z venkova známí a já to moc ráda pěstuju.

0: Vraťme se teď do dnů nabitých prací, do dnů plných vavřínů. Čteme v knize Můj život s taktovkou, jejíž autorkou je paní Míla Smetáčková.
1: Klukovský sen podniknout jednou cestu po vzoru Vernova hrdiny Phileas Fogga se Vášovi splnil v roce 1965. 16. června odstartoval z Prahy do Holandska. 24. června přiletěl do Athén. 1. července přes Teherán, Dillí, Hongkong a Manilu do Sydney a na Nový Zéland. 10. srpna letěl přes Los Angeles do Buenos Aires. 2. září večer, přesně za 80 dní, přistál na ruzyňském letišti.
0: Athény 24. až 28. června.
1: Má drahá, jsem tedy na cestě kolem světa. Můj předchůdce a vzor, pan Phileas Fogg, si přivezl z té cesty ženu. Ale já už jednu mám a hlasuji vždycky pro monogamii, i když je to nemoderní, diskutábl a možná i někomu směšné. Zaplať pán Bůh, mně je to jasné a nevyvstávají tu pro mne žádné problémy. Po snídani jsem se rozhodl pro mohamedánské řešení. Když nepřišla hora k Mohamedovi, šel jsem v zastoupení velkého proroka na naše velvyslanectví sám. Našel jsem službu konajícího obchodního ataše, býval prý v Praze naším abonentem a proto mě alespoň zezadu dobře zná. Pohostil mne ledovým neskem, které mne velmi osvěžilo, a já pak bez potíží vylezl v horku a pěšky na Lykabetos. V pravé poledne jsem odtud filmoval Athény i bílý kostelíček na vrcholku, kde jsem se za vás všechny pomodlil. Večer bylo nádherné divadlo Herodota Atického pod širým nebem plné a orchestr se tužil. Přece jen se mi podařilo vykřesat z orchestru jiskru výrazu. V noci se strhla bouřka a pěkně lilo. Zeus se velmi zlobil.
0: V letadle do Sydney 2. července 1965.
1: A pak představ si, Mílo, koukám na horizont a vidím nad ním z hrozně vysoko plujících mraků vykukovat dvě dlouhá horstva. Nechtěl jsem věřit svým očím, byly to Himálaje. Nikdy jsem se neodvážil pomyslet, že bych ty tajemné velehory mohl někdy spatřit.
0: Buenos Aires, 12. srpna 1965, večer.
1: V 5 večer jsme přistáli v Buenos Aires. Na letišti nám nečekal náš velvyslanec inženýr Veselý a paní Hanna Dansky, sekretářka agentury. Odvezli mne do znamenitého hotelu Claridge, kde jsem dostal apartmá s přijímacím salonkem, ložnicí a koupelnou. Ani se nehněvám, ač to bude asi dost drahé. Ale na cestě kolem světa jsem patrně jen jednou za život, tak ať to stojí za to. Inženýr Veselý mi říkal, že jsem jen o vlas unikl v Los Angeles velkému nebezpečí. Krátce po mém odletu tam vypukly vážné nepokoje černých proti bílým. Střílelo se prý všude, také na letišti po letadlech.
0: Buenos Aires, 23. srpna 1965.
1: Koncert s filharmonií byl báječný. Obrovské Teatro Colón bylo plné. Představ si, jak mi bylo, když jsem stál na místě, kde přede mnou dirigovali největší mistři taktovky celého světa. Toscanini, Furtwängler, Bruno Walter, Erich Kleiber. Orchestr se snažil ze všech sil a odezva byla podle toho. Obecenstvo dupalo a křičelo. Pan de Quesada na mě doslova vyňuňal slib, že přiletím v příští sezóně znovu. Mou podmínku, dvě letenky, přijal bez rozmýšlení.
0: Buenos Aires, 30. srpna 1965.
1: V dnešní zkoušce se mi staly dvě neobvyklé věci. Měli jsme končit v 11.45, ale byli jsme teprve v půli Blaníku. Byl jsem upozorněn inspektorem, že mám končit, ale orchestr jako jeden muž rozhodl, že budeme pokračovat a zkoušku o 10 minut prodloužil. Co tomu říkáš? Neslýchané. A pak přišla deputace orchestru a pozvala mne po koncertě na společnou večeři. Bál jsem se o úspěch mé vlasti, ale docela zbytečně. Orchestr hrál dokonale a znělo to úplně česky. Kdyby si viděla a slyšela, co se dělo na konci, bylo to k nepopsání. Ředitel divadla mne nepřestával objímat. Dostal jsem od orchestru zlatý přívěsek s nápisem Václavu Smetáčkovi, nejlepšímu dirigentovi sezóny 1964-65. Dne 3. září 1965, přesně po 80 dnech, jsem se vrátil domů. Ze své cesty kolem světa jsem si však přivezl pouze vavříny a nikoliv, jako Vernův hrdina pan Phileas Fogg, ženu.
0: Ta už na něj s netrpělivou náručí čekala v Praze na ruzyňském letišti.

Na podzim roku 1966 jsem konečně letěla i já do Argentíny, o které mi tak nadšeně vyprávěl. Letěli jsme přes Paříž. Už to bylo pro mne dobrodružství, vždyť jsem v Paříži ještě nikdy nebyla. Celé dva dny jsme strávili nádherným putováním po Paříži. Váša byl skvělý průvodce. Paříž miloval a dobře znal už od mládí. Při procházce latinskou čtvrtí se na nás obrátil nějaký muž s dotazem, jak se dostat k nejbližší stanici metra. Po několika větách vysvětlení zdvořile poděkoval a položil další otázku. Smím se zeptat, odkud jste, pane? Z Prahy, z Československa. Muž se na nás zkoumavě podíval, jako by pátral v paměti, kde ta Praha vlastně leží, a pak s úsměvem pravil česky: velmi mě těší. Já jsem z Českých Budějovic, jsem profesorem francouzštiny a dostal jsem měsíční stipendium do Paříže. Buenos Aires mne ohromilo především svou rozlohou. Bylo to největší město, které jsem dosud viděla. Orchestr přivítal Vášu s jásotem, který mě překvapil i dojal. Pochopila jsem, proč její práce v Bajresu tolik láká, proč se na ní vždycky tak těší a proč jí rád obětuje i svou dovolenou. Obtíže Janáčkovy symfoniety zvládal tento orchestr obdivuhodně a přizvaná banda Municipal hrála skvostně. Na další koncert si divadlo vyžádalo na přání mnoha posluchačů opět Ma Vlasta.

0: Včerejší kritika v El Nacional je báječná. Také kritiky z El Universal mě pochválil. Bohužel, mnoho dirigentů zaujímá vůči 5. Beethovenově symfonii soutěžní postoj. Musí být triumfálnější, divočejší a osudovější než v podání těch druhých. Dokonce jsem ji jednou tak rozcupovanou na kousky slyšel i od jinak vždy dokonalého Ericha Kleibra, nejspíš však nikoliv z důvodů hudebních, ale ryze emotivních, protože to bylo nedlouho po skončení války. Nic z toho všeho Václav Smetáček nedělal. Jeho podání bylo krásně vyrovnané, forte bylo forte a když přišly velké údery, tak to skutečně zahřmělo. Myslím, že pro hudebníky musí být požitek pod ním hrát. Jistě také proto, že jeho gesta jsou tak sdílná a účelná. Během příštího dne jsem slyšel mnoho lidí, jak si pobrukují nádhernou melodii z poslední věty a doufám, že byli doktoru Smetáčkovi vděční stejně jako já. Tolik onen kritik. Tady neodolám a zdržím se ještě chvíli u Beethovenovy 5. symfonie, k níž měl Váša velmi zvláštní vztah. Řídil ji mnohokrát, ale přistupoval k ní s jistou váhavostí, řekla bych dokonce s ostychem. On, který vždy přicházel k orchestru s naprosto přesnou zvukovou i tempovou představou, se mi doma během studia mnohokrát svěřoval, že jsou v této symfonii místa, s kterými si prostě neví rady, kde vůbec není přesvědčen o správnosti svého pojetí a s určitým despektem se podivoval sebevědomí a jistotě, s níž tuto symfonii v mládí tolikrát řídil. Ani poslech nahrávek světových dirigentských hvězd mu v jeho pochybách nepomohl. Před každým provedením hledal vždy znovu tvar, o němž by byl naprosto a skálopevně přesvědčen, že je to ten pravý. V roce 1977 řídil osudovou symfonii v Bazileji. Bylo to jeho poslední 51. provedení. Studoval partituru usilovně, jako by ji viděl poprvé. A tehdy mi při našem obvyklém pokoncertním obětí v šatně zašeptal do ucha: Mílo, něco ti prozradím. Dneska mám pocit, že to konečně bylo dobře.
1: Teatro Colón, 19. května 1967. Musorgského Boris Godunov.
0: Mám teď denně představení. Dnes byla první repríza Borise. Bylo to krásné provedení a Jerome Hines byl snad ještě lepší než při premiéře. Prohřál celou Borisovu postavu hlubokým citem. Ve scéně umírání a loučení se synem Fiodorem brečelo celé divadlo. Zbory pěly jak kůry andělské. Ohlas u publika úžasný. Něco takového u nás v Evropě neznáme. Po Borisově scéně šílenství, po milostné scéně Mariny s Dimitriem a po Borisově smrti lidé doslova bourali divadlo. Když jsem přišel po třetím jednání k pultu, nemohl jsem vůbec začít. Tak dlouho lidé tleskali a křičeli. Váša měl nesmírnou radost z kritik, které oplývaly chválou a obdivem k velkolepému provedení Borise Godunova. Někteří kritici psali do svých deníků recenze na pokračování a sloupce tak dlouhé, že by v našich novinách zabrali skoro celou stránku. První den byl vysvětlen děj a význam opery. Pak bylo posouzeno hudební provedení a třetí den mluvila kritika o režii a výpravě. S trochou trpkosti si povzdechl, tak veliké referáty nevycházely u nás ani před válkou. Chtěl bych doma ukázat, kolik pozornosti a prostoru se v zaostalé Jižní Americe věnuje kultuře. Do roka a do dne, na jaře 1968, jsme přiletěli do Argentíny znovu, obtíženi obrovskými partiturami na dvě káti, Janáčkovu a Šostakovičovu. Na letišti v Buenos Aires nám už pasový kontrolor podával ruku. Na policii, kde jsme se vždy znovu museli hlásit, nás přátelsky vítali a ptali se, co dělá pan Dubček. Latinskoamerické premiéry Šostakovičovi Kateřiny Izmajlovové a Janáčkovi Káti Kabanové na půdě Kolumbova divadla byly mimořádnou událostí a Váša cítil jako privilegium, že jimi byl pověřen.
1: 10. května 1968.
0: Večer gala. Plno. Obrovský úspěch. Zdálo se mi, že vřelejší a spontánnější než po Šostakovičovi. Obecenstvo šlo s námi od prvních taktů předehry a nadšení se stále stupňovalo. Ředitelství mi nabízí pro příští sezónu řízení Evžena Onegina, Prodané nevěsty a Glagolské mše.
1: Doktor Václav Smetáček věnoval velkou pozornost soudobé české hudbě a zasloužil se o její uvádění na koncertních pódiích.
2: Ano, to byla věc, kterou on si vzal za svou. Samozřejmě to není jednoduché. Publikum téměř na celém světě, ale říkám téměř, protože Japonsko je výjimkou, si nežádá soudobou hudbu. To je malá část publika, která ji přijímá, která ji chce, ale valná většina návštěvníků koncertů se snaží slyšet stále to též. Je to nepochopitelné pro mě, ale je tomu tak. Takže on to prostě dávkoval, malými dávkami vychovával fokovské publikum. Fokovské publikum bylo přeci jenom jiné než filharmonické a myslím si, že to byla také zásluha mého muže, že je naučil vydržet jako druhé číslo v programu, protože to nebylo možno utéct před přestávkou.
1: Praktická záležitost.
2: Ano, že jim po malých dávkách přidával soudobou hudbu. Samozřejmě, že ne každou soudobou hudbu. On to pečlivě vybíral, ale byli autoři, kteří byli ve Foku uváděni jako poprvé, jako první, ať už to byl Sommer, nebo nakonec i Dobijáš, který měl velmi hezké věci. A propo Dobijáš, na něm jsme se spolu seznámili. Na melodramu, který napsal Václav Dobijáš, kde já jsem recitovala a Fok hrál. Takže soudobá hudba byla doménou Foku. Spoustu autorů tam premiérovali. A to též ovšem dělal v zahraničních programech, kde to sice nebylo vždycky jednoduché, setkával se někdy i s určitým odporem, ale nakonec to vždycky prosadil, že mezi těmi ohranými skladbami a stále žádanými skladbami se objevovaly věci nové.
1: Vy jste říkal, že v Japonsku toužili a touží po soudobé hudbě, ale zrovna v Japonsku v Tokiu se pan doktor Smetáček možná i rozlobil na
2: ano,
1: vedení orchestru.
2: Ano. Tak to souvisí s tou japonskou povahou, s tou nekonečnou ad absurdum sahající zdvořilostí, kdy prostě Japonci nejsou schopni říct ne, ale vyhýbavě všelijak manévrují, takže když naskoušel soudovou skladbu, jestli se nemýlím, tak to byla Somrova Antigona, tak když přišel na koncert, tak zjistil, že v programu to není vůbec ano. uvedeno. No a položil taktovku a řekl, dost, já nediriguju. Já jsem to naskoušel, vy jste mě neupozornili a já jdu pryč od toho.
1: To už bylo večer na koncertě.
2: To bylo večer na koncertě. No a tak se ta Antigona ohlásila rozhlasem jako druhé číslo a muž si to prosadil, protože to považoval za naprostou nehoráznost. A mělo to veliký úspěch. Konec konců v Japonsku mají soudobé skladby veliký úspěch, protože tam evropskou hudbu přijali v podstatě celou zároveň, jak bych řekla, tak plošně během minulého století. A nejsou zatíženi tím konzervativismem určitým, kterým je zatíženo naše publikum, které skutečně chce slyšet stále totéž, dneska už je to samozřejmě trošku jinak, ale v té době, kdy můj muž šéfoval, tak opravdu většina orchestru hrála prostě samé známé skladby, aby nalákali publikum. No a můj muž se právě snažil vždycky do každého programu dát jednu nějakou novou skladbu, neznámou, ať už naší nebo zahraniční, pokud to bylo možné, aby to publikum si nějak vychoval. A fokovské publikum opravdu bylo trošku jiné než filharmonické.
1: Sám si vybíral striktně tu soudobou skladbu, kterou chtěl na koncertě uvést?
2: Tak pokud si vzpomínám, měl Fok jako asi každý orchestr uměleckou radu. Tou uměleckou radu to samozřejmě muselo procházet, ale v prvních letech svého šéfování byl opravdu jediným, kdo o těchto věcech rozhodoval, a nebo tedy aspoň s nimi polemizoval nebo diskutoval. Já si nevzpomínám, že by ta umělecká rada byla odmítla nějakou skladbu, kterou jim navrhl.
1: Vladimír Sommer, Antigona, předehra k Sofoklově tragédii. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK diriguje Václav Smetáček.

0: Když už jste potom mohli spolu cestovat, měli jste oblíbená místa na této planetě společná? Říkám schválně planetě, protože pan doktor dirigoval na mnoha místech. Nejen v Evropě, v zámoří, za oceánem.
1: Ano. No, podívejte, Japonsko je skutečně meka našich hudebníků. Tam je naše hudba přijímána opravdu s takovým nadšením a s takovým porozuměním. Jsou tam tak dobré podmínky k práci. Jsou tam tak obrovské a báječně akustické sály. Je tam tolik publika lačného poznání, že to byla opravdu radost. To byla nesmírná radost. Kromě toho báječná práce s orchestry, které neuvěřitelným způsobem se snažili vyzískat od těch dirigentů poznatky. Ne, že v jednu hodinu, kdy měla končit zkouška, vstane koncertní mistr a poděkuje. Nýbrž vstane koncertní mistr a poprosí, jestli by si nemohli zahrát ještě jedno nebo dvě místa, kde se necítili pevní. To byla práce úžasná, protože on tam byl právě jenom pracoval s japonskými orchestry. Z Tokyo Symphony a v Kyotu s tamním orchestrem. Ale taková láska na celý život byl Island, kde pracoval několikrát, kde uvedl premiéru, islandskou premiéru Prodané nevěsty. Mimochodem překrásnou premiéru, kterou tehdy režíroval Karel Jernek a jejíž výtvarnou část zpracoval naprosto pohádkovým způsobem Oldřich Šimáček, který s minimálními prostředky vytvořil tak okouzlující scénu, že si tak myslím, že by se na ty fotografie měli dnešní výtvarníci podívat. A pak tam měl spoustu koncertů, měl tam dokonce zájezd, což byl jedinečný zážitek. Jet po Islandu autobusem, to se nepodaří každému. A já jsem si to zopakovala před několika lety soukromně. Dodnes tomu nemohu věřit, že se takhle cestovalo. Ono je to tam opravdu velmi zvláštní, tam nejsou prakticky silnice v našem slova smyslu, že jo? To se jede terénně. Ale nakonec tedy to byla ta Itálie, kam vyjížděl především s Fokem a s dalšími českými orchestry. To byly celé komplexy, které tam vyjížděli čeští solisté, české sbory, Lískův dětský sbor a tak dále a tak dále. Kam se jezdilo pravidelně do Perugie na ten dodnes známý festival Sagra Musicale Umbra. A tak se ta Itálie stala opravdu naší naprostou láskou a já nevynechám ani rok, kdybych tam nejela. Každý podzim tam jezdím a tam jsme se vraceli vždycky, i když tam třeba neměl koncert. Měl koncert někde jinde a my jsme aspoň na dva dny jeli do té naší milované Perugie, kde jsme jakoby čerpali energii pro další dny. Máme tam dodnes věrné přátele mezi Italy.
0: Korespondenci jste asi pomáhala panu doktoru Smetáčkovi udržovat vy?
1: Samozřejmě, že jsem něco dělávala já. Třeba německé, anglické dopisy, na ty jsem odpovídala já a on si dělal francouzskou korespondenci, protože mluvil velmi dobře francouzsky. A tu korespondenci mám tedy obrovskou dodnes. Já to považuji za úžasnou věc, že udržuji dodnes styk s mnohými jeho přáteli a známými a v podstatě s celým světem.
0: Přijměte můj obdiv, protože si uvědomuji, jak je těžké, nebo možná, že to jenom tak jsme se naučili společensky mít pořád nějaké povinnosti a letět světem bez možnosti se zastavit a korespondence, to bylo vždy to nejkrásnější spojení mezi lidmi. Dneska maily, ano. Telefony, to je trošku zrada na přátelství.
1: Ano, ano, ano. Já sama to také cítím takhle a já skutečně píšu dopisy, občas je pošlu faxem, když je to možno, ale osobní korespondenci mám velikou a vyřizuji ji velmi pečlivě. A toto jsem ovšem přenesla i do své nynější funkce předsedkyně České hudební společnosti, která mě před více než 12 lety požádala o to, abych se postavila do jejího čela. No, myslím si, že tehdy si mysleli, že staví do čela jméno pouze a že to bude formální věc, ale stalo se to mým celoživotním zaměstnáním. Není dopis nebo pohlednice, která by zůstala ležet, aniž by na ní byla poslána odpověď. To mohu zodpovědně říct a je té korespondence hodně. Česká hudební společnost má jako celek, která obsahuje spousty zájmových sdružení a společností, ale je právním subjektem, tak má něco přes 3,5 tisíce členů. To číslo samo samozřejmě je kapka v moři, ale pokud ti lidé tam jsou a pokud, dejme tomu, polovina z nich se nějak zúčastňuje toho dění v té společnosti, tak jsou to lidé, pro které stojí za to něco obětovat, kteří jsou stejné krve, stejného smýšlení. A já mám dojem, že ta práce má velikou hodnotu. I když navenek se to manifestuje jenom třeba našimi letními kurzy. Ale to je několik set lidí, kteří to fluidum budou šířit kolem sebe, kteří na sebe nabalují třeba členy své rodiny, své děti, ve školách své okolí, kteří to přenášejí do škol, do společnosti, v které se pohybují a tak dále. Takže já mám dojem, že to je velmi cenná práce a já ji dělám strašně ráda a mám pocit, že dělám něco, co má prostě význam.

0: Karl Orff vysoce cenil na studování své kompozice Carmina Burana dirigentem Václavem Smetáčkem. Český dirigent, doktor Václav Smetáček, zemřel dne 18. února roku 1986 v 80. roce svého života. Řídil 2000 koncertů.
1: Všechno skončilo. Slunce pohaslo, svět stemněl. Mé dny ztratily účel i cíl. Bez jeho blízkosti, bez denních starostí o něj, bez hudby, kterou mne obklopoval, přestal být život životem. Bolestná prázdnota se rozprostřela až po obzor, který nemá konce. A přesto jsem od prvního dne své samoty cítila, ba s jistotou věděla, že mě jeho přítomnost bude provázet až do konce mých dnů, že ve mně navždy zůstane jeho láska a jeho světlá, dobrá bytost. Že jeho práce i to, co jsme spolu žili a cítili, nemohlo tím jediným hrozným okamžikem zaniknout a zmizet v nenávratnu. Všechno, čím jsem v našem domě obklopena, o něm mluví. Každý předmět, kterého se dotknu, mi připomene chvíli s ním prožitou, roky společného života, neuvěřitelně krásného a bohatého. Knihy, gramofonové desky, partitury, alba fotografií, deníky. Týdny tápání a hledání půdy pod nohama, touhy po stéblu, kterého bych se mohla přidržet. Před oknem Vášovy pracovny zase rozkvetla višnička. Netrpělivě na ten den čekával. Maličkou višni zasadila před mnoha lety jeho maminka a stromek rodí rok co rok krásné šťavnaté ovoce. Váša ji miloval pro krátké dny jejich sněhobílých květů, pro prchavou krásu prvních teplých dnů, kdy ráno slastně otevíral dveře na malou terasu a naslouchal, co si ta jeho kvetoucí nevěsta z kosy a drozdy povídá.

0: Poslední hudbou dnešní akademie na stanici Vltava byla první věta symfonické svity Cyrano z Bergeraku od Josefa Bohuslava Förstera. Českou filharmonii řídil Václav Smetáček, což byl ostatně hlavní důvod zařazení této ukázky. Celý pořad totiž patřil právě Václavu Smetáčkovi, hoboistovi, skladateli a především dirigentovi, mnohaletému uměleckému šéfovi symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Vyprávěla o něm jeho choť Míla Smetáčková, hovořila s ní v roce 2004 Eva Ocisková, spoluúčinkovala také režisérka Markéta Jahodová. Jako redaktorka na pořadu spolupracovala Stanislava Střelcová, jako mistři zvuku Jiří Furman, Pavel Nedbal a Ivan Šurek. A slíbil jsem ještě vyjmenovat všechny skladby, které zazněly. Pořad otevřela část rimského Korsakovovy Šeherezády a pak jsme slyšeli Agnus Dei Zemše de Dur Antonína Dvořáka, finále druhého dechového kvintetu Antonína Reichy, dechový kvintet Ze života hmyzu od Václava Smetáčka, Smetáčkovou instrumentaci Nejslavnější Dvořákovy humoresky, symfonickou báseň Z českých lhů a hájů a také část Vltavy ze Smetanovy Mé vlasti, předehru Vladimíra Somra k Sofoklově Antigóně, úvod ke kantátě Carmina Burana od Karla Orfa a na závěr tedy první část Förstrova Cyrana. Českou filharmonii ve dvou případech FOK a v jednom případě Socher řídil Václav Smetáček a na hoboj hrál Smetáček v pražském dechovém kvintetu a ve filharmonickém dechovém kvintetu. V příští Vltavské akademii přesně za týden oslavíme devadesátiny jedné z klíčových osobností hudebního minimalismu Steva Reicha. A za chvilku se opět vydáme do pražského Žižkova přelomu 80. a 90. let minulého století.
1: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt? Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Vlastně jsem se sem i těšil. 2 dny v hotelu za maturitu na dvojku, to jde. I když mám pocit, že rodiče v tom vidí něco jiného. Chtěli, abych se tady seznámil.
3: Hotel uprostřed ničeho. 14 lidí, hosté i zaměstnanci. Každý si sem přivezl něco svého a nikdo přesně neví, co si odveze.
4: Máte rezervaci?
5: Nový film Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala Zpráva pro Minervu 2. Od 1. října v kinech. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
6: Četba s hvězdičkou.
0: Táňa Praha 3 Žižkov. Pod tímto názvem vydala Marie Zelbová svou knižní prvotinu, situovanou do bytu, který měl sice velikost jenom 1+1, ale svým způsobem byl domovem celého žižkovského undergroundu. Marijina matka, křestním jménem Táňa a tak také celé čtvrti známá, byla totiž žena extrémně svobodomyslná a její přístup k životu se vymykal všemu myslitelnému nejen za normalizace, ale i později v 90. letech, kdy autorka dospívala. Kniha je tedy opravdu bohatě zalidněná a zároveň zahrnuje texty rozmanitého typu. Přitom je ale pevně formálně scelená právě postavou Táni a mikrokosmem jejího příbytku s jedinečnou těžko popsatelnou atmosférou. Zastavíme se tam teď už po třetí. V režii Jakuba Dobravy opět účinkuje Kateřina Knězů.

Mimo děj a jeho svatost Dalaj Lama. Přelom 80. a 90. let. Za devatero horami a devatero řekami v Petrské ulici, kousek za Bílou labutí, žil kdysi mimo děj, občanským jménem Martin Koňařík, s dvěma obrovskými uslintanými dogami jménem Body a Spirit. Táňu měl tak rád, že o tom legendární kapela Michael's Uncle složila v roce 1989 písničku Martin má rád Žižkov. V tomto případě šlo o sarkazmus, protože ho Táňa tenkrát pěkně nasrala. Bylo to tak. Chodil si k nám celé léto s kanistrem provodu a pečlivě zaléval rostlinky konopí, které pěstoval na utajeném místě na Vítkově. Dožínky se ovšem nekonaly, protože to Táňa psychicky neunesla a osivo mu vyhulila dřív, než dosáhlo kýžené zralosti. Martin byl vůbec osobnost. Byl sečtělý, fotil, hrával mariáš, uměl na kytaru gypsy songy a miloval karlínské cigány. Hrával nám někdy u ohně na svahu Vítkova na kytaru a nikdy s ním nebyla nuda. Mluvil dobře německy a jezdili za ním právě i naši kamarádi z východního Berlína, Tobias Werner a Frank Horenz. Později v devadesátkách mimo děj Tobiasovi ze strandy sehnal revolver a Tobias si jej připevnil na podvozek auta, že jej propašuje přes hranice. Akce byla úspěšná, až na to, že v Berlíně zjistil, že mu bouchačka cestou upadla. Martinův otec byl známý folklorní hudebník ze Zlínského kraje. Martin měl ještě sestru a bratra Tomáše. Ten se bohužel zbláznil. A tak si vzpomínám, jak jsem za dveřmi našeho bytu občas nacházela bochník chleba nebo Bibli, jelikož se domníval, že nás může spasit. Když jsem pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici v Kubelíkově ulici naproti paláci Akropolis, nějak se to rozkřiklo a mívala jsem občas v noci neohlášené návštěvy. Na Silvestra v roce 1995 mě přišel navštívit totálně zduněný basák z Michael's Uncle Ivan Klein a rušil babičky z nočního klidu. Poté, co se mi ho podařilo vystrnadit a doufala jsem, že budu moc konečně začít s dezinfekcí teploměru, dorazil mimo děj s kámoškou Markétou Kordovou se samopalem, šikovně ukrytým pod jejím křivákem. Mimo děj byl taky dobrodruh. Po revoluci se vydal sám do Himalájí do severoindického státu Himáčal Pradéš. Bydlel tam v domečku našeho kamaráda Aleše Hrni, který tam kdysi dávno emigroval. Stal se hinduistou a uctíval posvátné konopí, čili Šivovy vlasy. Uctívání v praxi vypadá tak, že celá himalajská vesnice od rána do večera kouří čaras, tedy pryskyřici, která se nachází na palici samičích rostlin Cannabis indica. Před zapálením čilamu je potřeba ještě vzdát hold bohu Šivovi a vyslovit formulku Šiva Šambo. Pro místní je to lék na všechno a zabírá to prý i na kozí nadýmání. Jediný, kdo ve vesnici nehulí, jsou ženy, protože by nikdo nic neudělal. Aleš byl tou dobou už zpátky v Česku. A tak, když mimo děj v zasněžených horách na samotě onemocněl, bojoval s horečkami v 5000 metrech nad mořem úplně sám. Mocný Šiva byl Martinovi však patrně nakloněn, protože výpravu do Himaláje přežil. A tak se vypravil do Dharamsaly. Vyjednal si audienci u jeho svatosti Dalaj Lámy, aby mu sdělil, že jedné paní z Prahy dole co si smrdí, eufemisticky řečeno. Na plnou hubu by to dokázal říct nad ušen Milošek ve veřejnoprávním médiu. Když mi to po návratu do Prahy mimo děj vyprávěl, vyděsila jsem se, jak s touto informací Bodhisattva naložil. Ten mu prý však po této informaci jen podal ruku a srdečně se na něj usmál. Já. No to si neudělal, mimo děj. No? Já jsem mu to totiž řekl česky. U Martina bohužel později také propukla dědičná schizofrenie a svůj život předčasně ukončil kulkou do hlavy. Nikdo jsme mu bohužel nedokázali pomoct. Pokaždé, když jdu kolem Petrského náměstí a bývalého klubu Bunkr, hodně na tebe myslím, Martine. Pozdravuju tě tam nahoru a doufám, že máš v nebi dobrou kytaru.

Mrtví tak tiše spočívají, neohřejí se teplem naším. K slunci se vrací magický žár srdcí. Země je přímá zpátky do svého klína, hlína těl splývá s poklidem vesmírným. Bezmocná ústa němně splývají modlitbu za odpuštění. Nehmotné ruce se vzpínají k živým. Život se zdá tak dlouhý, ale není vlastně chvíle pro porozumění. Bez rozloučení odcházíme a netušíme, čím pro sebe jsme byli. Jen srdce zvonů bijí, odpust nám naše viny.

Martin má rád Žižkov. Michael's uncle. Já ti dám pusu na čelo. Martin má rád Žižkov. Martin Žižkov miluje. Martin má rád Táňu, že mu vzala úrodu. Těším se, až se zase potkáme. Do palic paranoju společně nandáme. Martin má rád Žižkov.

Krištof. První polovina devadesátek. Krištofovo vibrační číslo bylo 8 a osmičky prý touží po penězích, uznání a umí skvěle rozmnožit majetek. Podle některých výkladů osmička jako karmické číslo přináší i osudové zvraty, takže velké úspěchy jsou občas střídány s strmými pády jako na houpačce. Kabala asi nelže, neboť bratrův dobrodružný život připomínal jízdu na lochneské příšeře, ne však té z parku kultury a oddechu Julia Fučíka. Od malička měl smysl pro kšeft a přitahovali ho rychlí prachy. Zároveň v něm ale byl kus Janošíka a co nabil, zase rád rozdával. Když si jako osmiletý od někoho z heců potáhnul svého prvního práska marihuany, úplně mu to změnilo život a otevřela se Pandořina plechovka s hulením, která měla zůstat dlouho uzavřená. Když už se můj bratr v životě do něčeho pustil, bylo to minimálně na 120%. Takže od tohoto momentu kreslil už jen obrázky postaviček s obřími jointy, učil se balit trávu, která u nás bývala v papírové krabici na stole, a vůbec se velmi hyperfokusoval na věci kolem hulení. 90. léta patřila baskingu všeho druhu a Krištof do provodu svého staršího kámoše Kuby Hajka začal bubnovat na Karlově mostě na bonga. Ty mu koupila Táňa, protože šerif, jak ho přezdívala, od malička mlátil placatými jehlicemi na škopek na nádobí a soustavu hrnců a do toho zpíval refrén Šlajz you, yeah. Máti tak záhy rozpoznala jeho bubenický talent a snažila se ho v něm maximálně podporovat. Když mu byly asi 4, vznesl praktický dotaz. Mami, a kde pak seženu ty stadiony, na kterých budu hrát? Turisté byli z malého bubeníka neméně nadšeni, takže se klukům mince do čepice jenom sypali. Vydělali si tenkrát klidně 500 korun za hodinu, což byly opravdu slušný lové. Někdy kolem roku 1995 pro sebe malý Kolumbus objevil nový svět a dobil legendární TAS PAP na náměstí Republiky. Během krátké chvíle se úspěšně vypracoval na nejmladšího drogového dílera v Česku a zároveň se stal maskotem místních vysmaženců. Na té numerologii fakt asi něco bude. S kukučem roztomilého okatého chlapečka s 3 typickými pyhami na tváři jako souhvězdí a dredíky vypadal jako ten mladičký skejťák z klipu Freestyler kapely Bombfunk MCs. Ostatně vedle Tazu byly i podobné eskalátory do metra. Jednou se mě Kuba Hájek ptal, Maruš, nechybí ti náhodou hena na vlasy? A jo, máš pravdu, chybí. Krištofův podnikatelský duch se ani později nezapřel, neboť v 10 letech vytvořil svůj vlastní produkt. Tento materiál, vyráběný z mojí heny, lisovaný ve svěráku, který mu máma koupila, aby ho podporovala v řemeslných činnostech, úspěšně vydával před Tazem a u žíznivého psa za hašiš. Brzy už prodával na náměstí Republiky tvrdej matroš, ovšem s 50% ziskem, protože ho předtím vždycky napůl říznul a načechral. Tou dobou už se máma po úraze byla schopna postarat sama o sebe a měla přiznaný částečný invalidní důchod na nohy. Situace u nás doma pro mě byla dlouhodobě neúnosná a byla jsem ráda, že jsem odsud co nejdřív vypadla. Táňa mi to dokonce jednou sama nabídla, když si předtím zahulila. Ale řekla bych, že to hned druhý den litovala. To už jsem ale stála v předsíni se zbalenými kufry a v 16 letech se odstěhovala do řadového domku ve Strašnicích k mámě svého kluka. Byla jsem u toho, když Robert paní Hellerovou žádal o svolení. Mami, prosím tě, nemohla by u nás Maruška bydlet? Paní Hellerová, jasně, ať se k nám klidně nastěhuje. Uf, tak to vyšlo, protože jsem se k ním před hodinou právě kompletně nakvartírovala. V momentě, kdy jsem opustila koněvovku a sama si tak zachránila kůži, to doma začalo jít od 10 k 5. Invalidní máma sice už věděla, že Krištof hulí a má absence ve škole, ale stejně s tím nebyla schopna nic udělat. Ze začátku se ho snažila vozit do školy tramvají, ale Krištof se jí stejně nakonec většinou vysmekl a šel radši dílovat. Táně později dokonce hrozil paragraf za trestný čin ohrožování výchovy dítěte při zanedbávání školní docházky. Ale zachránilo je to, že už byla fakt magor, takže místo kriminálu dostala jen papíry na hlavu a povinnou ústavní léčbu v Bohnicích. Zlom v této patové situaci nastal až po odvysílání dokumentu České televize, která natočila o Krištofovi jeden díl seriálu Spověď v režii Davida Vondráčka a Jiřího Ovečky. Krištof se tak přes noc stal slavným a jeho životní příběh šokoval nejednoho diváka ČT. Po několika reprízách se o případ začala zajímat i kriminálka a jednoho dne Krištofa konečně drapsli. Z pologramotného Tarzana se po čase vyklubal nejlepší žák výchovného ústavu v Hrochově Týnci.
A protože se tentokrát Krištof se svým 120% nasazením pustil zrovna do sekání latiny, zanedlouho o něm Česká televize už točila další dokument, který ústav využíval k dojímání sponzorů. Při další návštěvě jsem pak Krištofa našla na pokoji zavaleného dopisy a plišáky od soucítících žen z celé republiky. Budoucnost se zdála být možná růžová, ale události opět nabraly jiný spád. Pokračování příště.

Krištofova pohádka o Honzovi a Krtkovi. Krištof asi 10 nebo 9 let. Byl jednou jedna rodina. Táta a hrozně zlá macecha. Měla 3 syny. Ivana a Martina. Ti dva byli hrozně líní, ale ještě měli Honzu, kterému jenom poroučili, co má uklidit a co ne. Honza měl pro potěšení živého Krtka, který uměl mluvit lidskou řečí, a ti dva se rozhodli utéct z domova. A jak se rozhodli, tak udělali. Honza v noci vzal z domu buchty a nějaké oblečení a s Krtkem v noci utekli několik mil dál. Ale už se rozednívalo a tak se Honza a Krtek posilnili a usnuli. Odpoledne se probudili a měli hroznou žízeň a tak se rozhodli, že vykopou studnu. A tak si vzali klacíček a chodili s ním nad zemí a najednou se začal klacíček tak silně hýbat, že to Honzu začalo silně táhnout k zemi. Tak si honem vzal klacíček a začal tam kopat. Chvíli Krtek hrabal, chvíli Honza kopal. Tak furt kopali a hrabali, až vykopali obrovskou truhlu zlata a pod truhlou byl pramínek vody a ten se furt zvětšoval, až z něj byl obrovský gejzír. Pak šli do města a za tu truhlu zlata si koupili obrovský pozemek u toho gejzíru. Tam si pak postavili domeček a zvířátka chodili pít. A Honza pěstoval všechno možné a Krtek kypřil půdu a zalévat to nemuseli, protože tam cákal gejzír. A jestli neumřeli, žijí tam až dodnes.

Krištofův dopis z Rochova Týnce. Čágo, Maruško, jak se máš? Já se mám dobře. Pozdravuj Ivana, Petra, Jardu, Vildu, Hanku, Kamilku a Dominika a mámu, jestli je všechny uvidíš. Už umím další anglickou básničku. Doufám, že mě pustí na ty Vánoce. Jestli to nevyjde, tak pojedu na ty hory. Přeju ti hezkého Mikuláše. Vyhrál jsem bojovku, třetí jsem byl. Tak já už jdu, čau, Krištof. Já ne-

26.96. Ahoj Maruško, předem mého dopisu ti chci oznámit, že už se mi docela dost stýská. No prostě už se hrozně moc těším, až sem za mnou přijedeš. Teď nedávno mi sem nějaká paní poslala foťák a k němu i film. Mám z toho strašnou, ale fakt strašnou radost. Ode dneška, přesně za týden, jedu ještě s jedním klukem, je taky ze Žižkova a dokonce i z Koněvky a zná taky Páju, bydlí někde tam u Žerotínky. Na ten tábor. Jedeme tam ve čtvrtek večer. Bude to něco jako putovní tábor. Budeme tam přepadat nějaký jiný oddíly a budeme je přivazovat ke kůlu a polejvat je bahnem a pálit kopřivama. Teď nedávno, asi před týdnem, tu byla máma. Ku podivu ani nedělala žádnej bordel. Naopak se tu chovala moc slušně, až na to, že pana Tvrdíka pozdravila tím, že si dala ruce na břicho, skřížila je a potom se mu poklonila. No a taky mi tu říkala medvídku a asi to slyšel pan Tvrdík a potom, když jsem šel na oběd, tak mi řekl dobrou chuť medvídku a všichni se začali strašně smát. Po obědě jsme si šli s mámou kopat s míčem a máma mi dala góla. No, já si myslím, že už to bude asi všechno. Tak čágo, Krištof. PS, všechny moc pozdravuj. Dívky táborového ohně. Druhá polovina osmdesátek. Život s mou mátě nebyl úplně procházkou růžovou zahradou. Ale za pár věcí v životě jsem jí vděčná. Třeba, že mě přihlásila do houslí, na zpěv, do pěveckého sboru nebo do turistického oddílu dívky táborového ohně. Protože byl skauting v minulém režimu oficiálně zakázaný, tak jsme se jako většina oddílů skrývali pod zkratkou TOM neboli Turistický oddíl mládeže. Ocitla jsem se tam vlastně náhodou, protože máma, jakožto dcera zapálených komunistů, mohla v 50. letech chodit ledatak do Pionýra. Už tenkrát se u ní však projevovala její revolucionářská povaha. Jako školačka s červeným šátkem na krku si totiž v Dejvicích při stráži u pomníčku padlých hrdinů provlékla nit nosohltanem, takže jí jeden konec nitě čouhal z krku a druhý z nosu. A když šla kolem učitelka na obhlídku, žoviálně si nit protahovala tam a zpět. Když mi bylo asi 5, byli jsme s mámou na setkání na faře u kněze Ladislava Kubíčka ve Vysokém nad Jizerou. Ironií osudu bylo, že tento celoživotně komunisticky pronásledovaný vysvěcený farář a porodník, který byl donucen část života pracovat v dolech, byl po revoluci v roce 2004 brutálně ubit a upálen v Třebenicích u Litoměřic s dvěma mladíky, kteří šli na faru ukrást peníze. Máma se šla tenkrát v noci o úplňku projít a před farou potkala Martina Konečného, v té době studenta litoměřického semináře. Martin později z kněžského studia odešel, vystudoval medicínu, 5krát se oženil, z toho 2krát se stejnou ženou a stal se psychiatrem. Máma ho láskyplně oslovovala Konečník. Ostatně dávat lidem přezdívky a vůbec vymýšlet slovní přesmyčky byla jedna z jejich oblíbených činností. Díky Konečníkově sestře Markétě alias Vrabčákovi jsem se tak ocitla v oddíle. Nejdřív se mi tam nechtělo, ale hned první družinovka v klubovně v Krkonošské ulici u Rígrových sadů, kde byla na zdi namalovaná obrovská hlava indiána, na mě zapůsobila jako zjevení. Poprvé v životě jsem byla ve společenství lidí, kteří mě nesoudili. Neřešili můj šatník nebo to, že mě občas vyzvedávají nějaké hnusné máničky. Někdy sice holky nemohly pochopit, proč mám jiné příjmení než máma, proč můj bratr má jiného otce a ještě k tomu v Bratislavě. Nebo se podivovali mému spacáku čili pytli, který mi máma ušila z králičí kožešiny a červeného sametu. Do spacáku se mi navíc jednou vyčúrala naše kočka. Takže se mě Saša Úlová alias Uzlík ptala, proč smrdí kočičinou. Jinak jsme ale byli všechny dost na podobné vlně. Z Marušky jsem se stala úžovkou. A byla jsem zcela pohlcena lovem 13 bobříků, iluminováním kroniky, přepisováním songu do zpěvníčku obaleného březovou kůrou a tajemnou atmosférou posvátného ohně s vyřezávaným totemem. Ušít a postavit týpí na tábor, stlouct postele, vyrobit smolné pochodně a vybudovat pec z šamotových cihel? Pro dívky táborového ohně žádný problém. Muže jsme nepotřebovali, neboť jsme si vystačili zcela sami. Naše vedoucí si zásadně neholili nohy a některé zvláště zapálené členky si barvily kalhotky na zeleno, aby jim ladili s krojovou košilí. Vůbec tam byla velká legrace. V oddílovém časopise Šoufek byla oblíbená rubrika našich hlášek zvaná Drbník. Pár si jich ještě pamatuji. Markéta Fischerová alias Mauglí řekla jednou v noci na táboře tajemným hlasem: Holky, dneska si povíme něco o odvaze.
A já v 6 letech. O jakým odvaze? Ukázalo se, že to bohužel ve skutečnosti nebyl žádnej odvaz. Ale museli jsme každá sama do lesa pro bobříka odvahy. Na dotaz, co to je SRPŠ, jsem odpověděla, to je svátek, za který se platí 20 kčs. Spletla jsem si to totiž z VŘSR, neboli Velkou říjnovou socialistickou revolucí. Když mi bylo asi 10, byla jsem na táboře sama na Marotce, protože holky odjeli na výlet a neohlášeně se tam objevila ideologická kontrola. Provedla jsem je táborem a nadšeně jim ukazovala naši meteorologickou stanici, spruhované ponožky a hrabiček a táborovou hru vyrobenou z kašírovaného papíru na téma knihy Bratří lví srdce od Astrid Lindgrenové. Netušila jsem, že byla na seznamu zakázaných knih, zřejmě i proto, že hlavní část děje se odehrává až po smrti. Dívky táborového ohně však nikdy nic nezdolalo a oddílový duch kráčí stále dál. Těžko to vyjádřit slovy, ale každopádně děkuji, že jsem mohla být u toho. Druh co druh, v pevný kruh. Nikdo nás nezdolá.

Byla to spolupráce tří generací žen. Máma to zažila, já jsem to zapsala a dcera knihu zpracovala graficky, řekla letos v polovině července ve vltavské vizitce Marie Zelbová, když představovala svůj prozaický debut Táňa Praha 3 Žižkov. A my máme aktuálně rozposlouchanou četbu s hvězdičkou z této knihy. Dnešní epizoda byla třetí, čtvrtou uvedeme v premiéře zítra, opět od 23 hodin. A doplním ještě, že četbu připravila Petra Hinčíková a v režii Jakuba Doubravy účinkuje Kateřina Knězů.

světě. Samozřejmě, že zima, nese mu triko. Když je větší zima, nese mu dvě trika. Když je ještě větší zima, třeba 7. Já jich mám plnou skříň. Ale nebudu to dělat jako ten můj známý. To byl šílenec. Jak to mohl dělat? Kupoval si kdysi, kdesi.

0: Zpátky bavlněné spotky.
1: To byla jedna z možná trochu méně známých písní Jiřího Šlitra na text Jiřího Suchého. A protože Suchý oslaví pozítří 95, tak od pondělí reprízujeme jeho desetidílné vzpomínkové vyprávění, natočené v roce 2007. Dnešní část je tedy druhá.
2: Osudy.
1: A doplním ještě, že Jiřího Suchého zpovídal Ondřej Vaculík a technicky spolupracoval Tomáš Kselhofer.

Já jsem chodil za školu, taky to bylo hrozný. Když jsem byl už tak ve třetím ročníku, tak ten můj odpor k tomu chodění do té školy, to byl tak zoufalý, že já jsem vyšel z domova a najednou jsem říkal, já tam nemůžu. A tak jsem zapadl do nějaký postranní uličky, poněvadž k tramvaji, to jsem chodil, to bylo v Michli. To jsem tam měl tramvaj. Jak tramvaji už chodili spolužáci, tak jsem říkal, ty mě nesmějí vidět. A tak jsem je nechal přejít a když už jsem věděl, že jsou ve škole, v 8 hodin jsem nasedl na tramvaj, jel jsem na Václavský náměstí, kde bylo kino Koruna a tam se za Korunu promítali nepřetržitě krátký filmy a tak tam jsem trávil, to byly moje nejšťastnější chvíle, když jsem tam byl, a když jsem tam teď odcházel, tak zase ten pocit provinění, tak jsem zase trpěl jak zvíře a teď jsem věděl, že si budu muset falšovat podpis na omluvenku. A co se svědomí týče, tak jsem se s tím neuměl moc vyrovnat, ale věděl jsem, že je to nezbytný, že prostě nemůžu přijít říct našim, já jsem byl za školou, poněvadž to nevím, co by se stalo. No strašný, strašný muka to byla. A tím pádem jsem tu školu ještě víc nenáviděl. Ve čtvrtém ročníku té hlavní školy mě potkala taková zvláštní úleva, protože tou dobou už byli Američani v Itálii a dělali odtamtud z jihu, pořád přeletávali na sever, na Drážďany a Lipsko a tak a bombardovali den co den. A každý den, tak většinou po 9. hodině, už hlásilo rádio, že nepřátelské bombardovací svazy, že se blížejí a za chvíli už houkala sirena, byla nejdřív příprava. To bylo normálně takový to pak bylo akutní nebezpečí, to bylo jenom dvakrát. Dost. A to už lítali nad námi a já jsem vybíhal na ulici a koukal jsem se na ně. A pak byl konec, to byl takový dlouhý tón, že jo, to už zase přeletěli. Ale proč to říkám? Protože my jsme nemohli chodit do školy. My jsme tam přišli, že jo, v 8 a ve 8:45 už nás hnali, jako by jsme museli jít do krytu a to bylo každý den. Takže nakonec ředitelství škol všech usoudilo, že se to bude praktikovat takhle, že v sobotu přijde žactvo časně ráno do školy, vyzvedne si úkoly na celý týden, který musí doma zpracovat a příští sobotu je odevzdá a vyzvedne si nový úkoly, ale jinak se do školy nechodilo. Co jsem na tom shledával pozitivní, že se nechodilo do školy, ale ty úkoly to mě taky dost, když jsem dělal vždycky na poslední chvíli doma, mě sice nutili a já jsem ze mě to lezlo tak pomalu a tak a potom, jak se blížil konec týdne, tak jsem šturmoval. No ale fakt je, že jsem většinu času prostě byl doma nebo na ulicích a tak a hlavně jsem se díval na ty letadla, na ty přelety a oni, když přelítávali přes Prahu nebo přes velké město, tak vyhazovali takový staniolový proužky, balíky staniolových proužků, které se rozprskly a teď letěly. To bylo proti radarům, protože ten radar se, prostě ten staniol, to rozbil, ty radarové paprsky, nebo co to je, a oni nedoletěli vůbec k tomu letadlu. A my jsme ty proužky sbírali a kdo měl větší otep, tak ten byl větší král, že jo, no takže já jsem to měl hodně. Jakmile přeletěli ty letadla, tak jsme běhli do ulice, teď jsme sbírali ty proužky, samozřejmě, že oni byli rozházaný, jako to se šlo a potom třeba za 100 kroků byl druhej, nebo tak, poněvadž oni se rozjeli po krajině. A potom jsme sbírali střepiny, poněvadž Němci po nich stříleli ty granáty a to bylo zajímavý, jak ten obrovský kus kovu byl roztrhaný, to byla taková neforemná střepina.

Válka vůbec pro mě znamenala ještě jeden veliký zážitek. Na prázdniny jsem jezdil do Moravského Písku a tam u pana Klaudy, ten byl strojvůdce, jezdil na lokálce místní a bydlel v železničním domku, který byl u tratě. Já jsem tam každý den viděl ty obrovský proudy těch transportů armády německé, která táhla do Ruska, že, co tam vozili. To byly denně jeden vlak za druhým, dlouhý vlaky, na kterých byly tanky naložený, na kterých byly naloženy i letadla, děla a samozřejmě obrovské množství vojáků. No a ti Moravané podnikaví jim prodávali, vyměňovali za cigarety ringle a my děti, jako jsme byli, přišli jsme vždycky s kýblem a říkali jsme jako zwei ringloten, eine cigarette. Takže nám dali 10 cigaret a nastavili přilbu a my jsme jim tam dali 20 ringlí a tak. Takže ty kuřáci si tímhle tím dopomáhali a posílali nás děti, abychom jako ty okupanty takhle obsluhovali. Dlužno říct, že mezi nimi byli i lidi, dneska to vidím úplně jinýma očima. Já si pamatuju paní Klaudová, jak do jednoho vojáka, který byl zřejmě sudeťák, nebo poněvadž mluvil česky špatně, ale mluvil. A ona mu říkala pořád, hele, chlapče, až tam přijdeš, hned přeběhni k Rusům, jo? Ne, aby si do nich střílel, pamatuj si, hned k nám přeběhni. On říká, to je těžký, to nejde tak snadno. A tak. A takhle to vypadala ta hrub té války, že jo. Ale co bylo nejhorší, to si do dneška mě běhá mráz po zádech, když si to vzpomenu, že ti moravskopísečtí muži přišli na to, že u těch transportů bývají cisterny s benzínem. A ty byli střežený, tam chodil s puškou voják furt. A oni vždycky vzali kýble, teď čekali a když ten voják odcházel, tak za jeho zády šli k té cisterně, urvali tu plombu, to bylo zaplombovaný, otevřeli to a ty kýble napěchovali tím benzínem a zavřeli to. A teď my děti jsme to, ty kýble odnášeli. Kdyby se ten voják otočil, tak nás zastřelí všecky. Že? Naši nás posílali, mě tedy posílali na ten Moravský Písek, poněvadž si říkali, tam je přece jenom, je to na venkově, je to bezpečnější než tady ve městě. Tady jsou pořád ty přelety těch letadel a Moravský Písek bombardovat nebudou, že jo. A tak mě tam posílali a já jsem tam nosil za zády těch vojáků ten kradený benzín. No takže takovýhle zážitky jsem měl.

Pro kluka je válka úplně něco jiného, než pro dospělého člověka, který si uvědomí. Já jsem ani si neuvědomil, že oni tam jedou padnout do toho Ruska, že to je vlastně hrozný a tak. Já jsem viděl jenom ty tanky obrovský a všechno to. A jako pro kluka to byl obrovský zážitek. Když byl první nálet na Prahu, který se konal 14. února 1945, tak já, kdykoliv byl přelet těch letadel a začala ta sirena houkat akutní nebezpečí, tak byla povinnost zalíst do krytu. Protože jednak se nevědělo, jestli budou bombardovat a jednak lítaly ty střepiny všade a to bylo nebezpečné. A já jsem místo do krytu vždycky vlez na půdu a tam byl takový vikýř, tam jsem si otevřel okýnko a díval jsem se, jak nad tou Prahou přelítávají ty letadla. A oni lítali děsně vysoko a byli... Byl to monumentální zážitek. To bylo třeba takových, já nevím, 200 malinkých hvězdiček a hukot jak varhany, takový. To trvalo po čtvrt hodinu, než v té vejšce jako přeletěli přes tu Prahu. A teď jsem si říkal, tak tam sedí v tom nějaký Američani, který vůbec nevím, neznám, jak ani vypadají nebo co. A teď jsem se na to vždycky koukal. No a toho 14. února hlásili zase akutní nebezpečí a najednou tam přiletěl malý roj letadel, 20 jich bylo, ale nízko. To jsem ještě nezažil nikdy. Ty přiletěli jako dost rychle, poněvadž čím, to je zvláštní, čím jsou vejš, tak lítají pomalejc. To je známá pravda, že jo. A tyhle letěli nízko, tak to se řítili rychle a já jsem na ně koukal a takhle potom nad tou Prahou se Spořilova, který je na kopci, byla ta Praha jak na dlani. A teď jsem viděl a najednou z nich začalo něco padat. A v ten okamžik, co začaly ty detonace, tak já jsem už jsem byl ve sklepě. No a když to skončilo, hlásili konec náletu, tak jsem šel nahoru a celá ta Praha byla v kouři. A tak jsem říkal, a je, tak

To se stalo potom mou velkou inspirací k našemu velmi úspěšnému kusu, ale k tomu se to dostaneme zase později, poněvadž na to určitě nezapomenu připomenout nálet jako inspiraci k naší hře v semaforu. Tenhle ten nálet, a to byl veliký zážitek, pak jsem jel po té Praze a všady byly pobořený ty domy a teď působilo na mě děsně, že v tom rozlomeném baráku člověk viděl, jak mají vymalováno, někde ještě jim něco tam viselo na zdi třeba nebo tak, nebo i kus nábytku ještě byl na kuse podlahy, který tam byl. No bylo to, no a potom se konal pohřeb a tam bylo asi 120 rakví na náměstí u svatý Ludmily. To byli pouze Češi, poněvadž Němci měli pohřeb někde jinde, ty nechtěli, aby to bylo smíchané s těma českýma neboštíkama. Potom najednou, to už byl 45. rok a schylovalo se ke konci války. Večer, když jsme šli s tatínkem na procházku na Spořilově, bylo jako už všechno stichlo, tak jsme slyšeli detonace z fronty, která byla ještě hodně vzdálená, ale tak to vždycky jako temný dunění. Působilo to trochu strašidelně, ale asi nějaká naděje zvláštní, že něco se stane, že už ta válka skončí. No a jednoho dne jsem, to už bylo na spadnutí, to už byla mezi Němci tady dost panika, nikdo nevěděl, co bude. A já se koukám, to byl 5. květen, podíval jsem se z okna a na plynárně, kterou jsme měli takhle přesně v dohledu v Michli, tak jsem viděl, že jako vlaje vlajka. Nikdy tam vlajka žádná na tom sudu, to byl takový jako veliký sud, ta plynárna. A já jsem říkal pozor, pozor, a vzal jsem si takový dalekohled a podíval jsem se a skutečně byla to československá vlajka. No mě to vzalo tenkrát, přestože mě bylo kolik 14 let vlastně. Byl jsem velice dojatý, říkal jsem, maminko, pojď se budět. A za chvíli začali lidi vyvěšovat vlajky, které už měli připravený a pak začala revoluce, pak se tam začalo střílet. Na tom Spořilově, jako se vozívali furt někde střelba. Ve škole udělali pro ty bojující Spořilovany, udělali takový stanoviště, kam se nosilo třeba jídlo pro ně a tak. Jednou mě maminka poslala s tím jídlem a najednou letělo letadlo úplně nízko a začalo střílet a evidentně jsem měl pocit, že po mně, poněvadž to šlehalo takhle a vokus dál přede mnou z těch malinkých kanů se zarylo několik výstřelů. A tak jsem mazal domů zase. Ale stejně, to byla taková zvláštní válka, ta revoluce, poněvadž jsme nevydrželi být někde skovaný a chvílema se nedělo vůbec nic. A hodinu, dvě hodiny, tři hodiny se nic nedělo. Tak jsme s dětma vyšli před dům a naši říkali, dobře, ale nikam nechoďte, jenom před domem. A tak a hráli jsme si a najednou jsme od někaď třeba z vedlejší ulice slyšeli kulomet, tak zase domů. A pak jsme si zase hráli. Zvláštní to bylo.

tu se přihodilo, že Němci obsadili Spořilov, nařídili stáhnout vlajky a všichni muži od 14 let, že se musí dostavit na náměstí druhý den ráno. Mně ještě těch 14 nebylo, mně ještě scházelo vlastně půl roku. A náš otec se taky sebral, tam se všichni spořilovští muži a teď šli na sídliště Zelená liška, to bylo na Pankráci, dost daleko tam šli a tam je dali do obytných domů takových a do různých domácností je roztrkali. Teď otec se ocitl jako v cizí domácnosti, v cizím bytě, že jo, a teď ještě pan farář od vedle tam s ním byl a teď se nevěděl. Pak se zjistil, že celý ty bloky byly podminovaný a bylo to určený k vyhození do povětří, ale k tomu naštěstí už nedošlo. Pak najednou byl 9. květen, otec se vrátil ještě před tím 9. květnem domů, vyprávěl tyhle ty zážitky, že potom ty Němci se urychleně stáhli, poněvadž už se blížili ty Rusové a už se na to vykašlali. A koukám zase z toho vikýře, poněvadž já jsem pořád byl na tom vikýři a tam jsem viděl, co se děje v té Praze. A najednou ke Spořilovu jeli takový, já jsem nejdřív nevěděl, co to je. Poněvadž jak vypadá tank, jsem viděl, že jo, ty, co jezdili na tu frontu, ale neviděl jsem, jak vypadá tank, který je plně obsazený vojákama, poněvadž oni se na nich vezli, že jo, na těch seděli, takže tam byly hrozny takových lidí, takový zvláštní jako pyramidy z

sunuli ke Spořilovu a tak to už jim bylo jasné, že jsou Rusové. A za chvíli jich byly plný ulice na Spořilově a to byl zase zážitek, najednou úplně jiný uniformy a oni byli, poněvadž zřejmě měli pokyn, že se mají chovat k obyvatelstvu dobře a ku podivu v Praze bylo těch incidentů s nima daleko nejmíň. V takových těch menších městech nebo tak tam se nechovali tak, jak by se mělo. Ale tady třeba na tom Spořilově před námi měli polní kuchyni a volali na nás všechny, aby jsme si přišli taky ochutnat, co je dějí a tak. Tak jsme tam přišli s talířem a oni nám dali, bylo to hrozný. Byly to kroupy uvařený a v tom byly takový kusy špeku obrovský a bylo to tak šíleně mastný, takže jsme to jako stvořili a potom, že si to odneseme domů, kde jsme to museli vyhodit. To nebylo pro naše váleční žaludky, že jo? Tak, ale byli velice takový kamarádský a vlídný na nás. A vedle nás byl františkánský klášter, což zní jako... Když se řekne klášter, tak každý si představí klášter. Byla to ovšem řadová vilka, stejně jako ta naše, akorát, že tam žili tři františkáni, ale už to mělo statut kláštera. No a ty se s nima bavili, hlavně ty důstojníci debatovali s nima takovou nějakou přes rusko, slovensko, češtinu na různá témata a tak, ale já zase jako dítě jsem tam chodil, teď jsem našel třeba v trávě buzolu, tak jsem si vzal a začal jsem sbírat patrony a těch patron se válelo všade po tom Spořilově a tam byly takový parčíky a tak tam v té trávě a všechny. Tak když už jsem měl plnou krabici patron, tak jsem dokonce našel takový kulometný pás prázdnej, tak když jsem si tam zasunul, byla to taková zvláštní směsice rusko-německých patron v jednom pásu, tak tam byla taková družba Wehrmachtu s Rudou armádou v tom mým kulometným pásu. Netušili jsme tedy my, samozřejmě, že určitě byli prozíraví lidé, kteří tušili, ale my jsme netušili, co asi nám přinesou. Prostě zahnali ty Němce, zlikvidovali je, tak jsme k ním měli obdiv. Ale už tenkrát Vašek Kopta vykládá, že tam u nich bydlel nějaký Rus a ten 10. května ho potkali, jak má na sobě kožich a dva kufry veliký a odchází. A oni mu říkali, co pak jedete, kam pak jdete? On říká, já se stěhuju. A on říká, teďka tady máme už konečně svobodu a tak. A ten se podíval a říká, ty budeš divit. Poněvadž jsem Plzeňák a v Plzni máme mnoho příbuzenstva, tak otec řekl, a jedeme se podívat do Plzně. A tak jsme se sebrali a jeli jsme do Plzně vlakem samozřejmě. Přijeli jsme do Rokycan, kde byla taková hranice mezi americkou a ruskou a sovětskou, tedy zónou. No a tam se to zastavilo a přišla americká kontrola. Měli prostě odchytit Němce, poněvadž oni už nechtěli, aby Němci přebíhali k Američanům, jo. Poněvadž tam ti Němci hromadně utíkali na západ. A takže zjišťovali, jestli tam nejsou v tom vlaku Němci nějaký. A zjišťovali to takovým, no prostě takový nějaký frajer z Oklahomy tam přišel a měl takový bílej pendrek a přišel vždycky na každého ukázal a říkal ček, ček, ček, ček. A my jsme kejvili a, tak, a takhle projel celý ten vlak a každý mu kejv na to ček, ať byl jakýkoliv národnosti. Tak to byla ta kontrola a teď jsme tam přijeli a to bylo zase úplně něco jiného. Zaprvé ty jejich uniformy byly elegantní. Oni tehdy nosili, to byla asi taková móda nebo předpis, nevím co, ale měli košile, takový kaky košile a na nich měli na zádech tři puky. Přesně nažehlený ty tři puky. A to měli jeden jak druhý. Někteří seděli na okraji chodníku, poněvadž tam jich byla plná Plzeň, a seděli na přilbách, potom tam jezdili ty džipy americký, ale ty jezdili i v Praze s Rudou armádou, poněvadž tam jsem vlastně viděl prvně vily s dvojitým V, že jo, na sovětském voze s Rudou hvězdou. Ty Američani jim tam dodávali, že jo, ty džipy, takže tam byly taky džipy, jenže s bílou hvězdou. No a vypadalo to tak, že tam vozili holky různý ty vojáci, že jo, rejili tam s nimi takový frajeři, to byly hrozně. To ty Rusové ne, ty byly takový jako spořádaný a tak. Když to ty tady to byly najednou šťastný po válce a tak to tam rozjeli. Měli tam jazzový orchestr. No bylo to tam úplně zase jiný svět. Skončila tady ta válka, no a já jsem už sice měl 4
měšťanky za sebou tou dobou, no poněvadž do té čtvrtý už jsem nechodil, to byly nálety, že? Tak moudrá vláda tehdy ustanovila, že zavede JUK, jednoroční učební kurz, který bude vlastně takový ročník navíc, poněvadž věděli, že jsme se toho moc nenaučili, jenom prostřednictvím těch úkolů, který jsme v sobotu vždycky dostávali. Tak jsem chodil do toho kurzu, němčinu už jsme povinnou neměli, ale byla povinná ruština, takže jsem se učil azbuku, ale na rozdíl od té němčiny, to jsme se učili rádi, poněvadž jsme v tom cítili jako odpor k těm Němcům a říkali jsme si, teď jsme všichni Slovani a byli jsme takový jako nadšení. Naši ale doma, maminka vždycky říkala, když jako všichni, otec byl taky takový nadšený, tak vždycky říkala, já si počkám. Měla pravdu. Pak to uznal i otec. Takže jsem absolvoval ten jednoroční učební kurz, jakž takž jsem prolez. A teď co se mnou? Dál do gymnázia to vůbec zase nepřipadlo v úvahu. Takže půjdu někam do učení. Ale kam? Já jsem toužil po kresleným filmu. Jsem miloval kreslený film a tak jsem se ucházel u nově vzniklých bratří v triku, ale tam mě nevzali, poněvadž jsem nic neuměl celkem. Ale pak jsem se dostal jakousi protekcí do reklamních ateliérů B a R, což znamenalo Burjanek a Remo. A tam mě vzali jako, no oni jako učně nemohli mít, nemohli vystavit výuční list nebo tak, ale jako jakýhosi eleva. A já jsem jim tam chodil pro svačiny a leco jsem jim tam pomáhal, lepil jsem jim ty kartony a takový. A oni mě zase vysvětlili, jak se natírají ty barvy, jak se míchají, jak se kreslí písmo. Tím mě trápili 2 roky. Já to nenáviděl. Dneska písmo miluju, kreslím ho strašně rád. Jak se to všechno mění. No a tak jsem začal pracovat v oboru reklamní grafika. Byl jsem asi docela talentovaný, poněvadž po 4 letech jsem si podal přihlášku do Svazu výtvarných umělců, což byl docela výběrový svaz. A tam jsem vlastně jako jediný, který neměl žádnou školu, tedy jsem uspěl a vzali mě. Měl jsem papíry na to, že jsem profesionální výtvarník. No a začal jsem malovat, ale tam právě jsem se seznámil v té propagační tvorbě. Nejdřív to byly reklamní ateliéry B a R, ale samozřejmě po únoru spadla klec a soukromá společnost vzala za své a stalo se to družstvo propagační tvorba. A tam byli výteční lidi, dodneška na ně rád vzpomínám. Zvlášť na jednoho to byl Viktor Sodoma, otec takového později populárního zpěváka, vynikající grafik, který ho ale víc než grafika zajímala muzika. On ani neusiloval o to, aby si udělal výstavu nebo něco tak. Upnul veškerý síly k tomu, že hrál na kytaru sám nebo někdy se svou ženou, která zpívala, takže ji doprovázel a zpívali jako takhle ve dvou. No a kdykoliv byl nějaký večírek, anebo i kdykoliv se sešla parta v té propagační tvorbě, tak zpívali písničky, které byly odposlouchané z Luxemburgu, Radio Luxemburg nebo EFN Munich. A tam jsem se seznámil vlastně s tímhletím druhem hudby. No ale dlouho jsem si toho tam neužil, poněvadž jsem musel jít na vojnu. V roce 1952 za generála Čepičky, tak jsem byl odvedený do Slaného a po měsíčním výcviku usoudili, že mám placatý nohy a dali mě do kanceláře. No nejdřív jsem vlastně sloužil u kuchyně, jsem dělal takovou ficku lepší, nebo horší vlastně. Pak mě dali do té kanceláře, poněvadž jsem jako grafik, tak já jsem uměl zakreslovat do map docela profesionálně a navíc jsem uměl psát na stroji a takový. A zároveň jsem tam trpěl jako zvíře, poněvadž já jsem si za těch předvojenských let zvykl poslouchat ten nepřátelský rozhlas, síť amerických braných sil v Mnichově, EFN Munich. A to byla droga pro mě. Já jsem to poslouchal každý den jsem s uchem na rádiu a poněvadž ty písničky se opakovaly, tak jsem si je zapamatoval, psal jsem na ně texty a tak. No a teď jsem přišel na vojnu a tam to nešlo, že jo. A teď jsem byl na štábu na operačním oddělení 5. mechanizované divize. To bylo nejdůležitější oddělení u divize vůbec, to operační. Jo? A tam bylo rádio veliký. A já na něj koukal a teď jsem si ho nesměl zapnout, že jo? Nemohl jsem. Jednou to prostě ve mně
povolilo, řekl jsem si, ne, tak takhle to dál nejde. A vymyslel jsem si zvláštní úskok. To už jsem tam byl asi 2 měsíce na tom oddělení operačním a už jsem ty oficíry znal a oni byli takový docela vlídní a tak. A najednou jsem se obrátil na ty majory a kapitány a tak, co tam byli a říkal jsem, prosím vás, taková zajímavá věc. Na západě mají pro americkou armádu vysílačku a já si myslím, že by nebylo nezajímavý si poslechnout, čím oni je tak krmí. Jako. Já myslím, že máme mít vůbec představu o tom nepříteli a měli bychom vědět jako i tu jejich ideologii a tak. Teď oni na mě koukali a já jsem měl takové školení, že si nikdo netrouf mě nic říct, jo? Poněž jsem používal takové jako termíny, které se tehdy tam tak používali, tak jsem jako ideologicky, že by bylo zajímavý. A říkal jsem, teď 2-3 hodiny zrovna to vysílají ponejprv a tak, já to pustím, jo? Oni říkali, no, tak dobře, koukali po sobě, jestli jsem se nezbláznil. No a já jsem šel a pustil jsem to, najednou se rozlila ta znělka a znělo to tam v tom štábu operačního oddělení. Při druhé písničce už je to přestalo zajímat a tak se začali bavit, ale nikdo si netrouf mě říct, oni nevěděli, co tím sledují, nebo co tak mě nechali, ale už se začali mezi sebou bavit a potom už začali pracovat a tak. A já jsem si to poslech celý a vypnul jsem to. Byl jsem blažený po dlouhý době, zase jsem slyšel tu svou muziku. No ale druhý den jsem si říkal, no jo, tak teď nemůžu. A pak jsem říkal, no nemůžu. Tak se zkusím to. Já jsem říkal, já bych to zase zkusil, jo, jestli, no, poněvadž nebylo to nezajímavé, že jo, když vidíte, co, to je úplně jiná kultura, kterou oni do nich pumpujou a tak. A oni říkali, no dobře, tak jsem to pustil. A třetí den už jsem to pustil bez ptání a oni si na to zvykli, pak už jim bylo jasný, oni nebyli hloupí. Tak pak už jim bylo jasný, co tím sledují a si řekli, no jak je. Dokonce tam byli 2 kapitáni, kterým jsem to potom řekl a oni se smáli a tak a nechali mě. A já jsem to tam poslouchal na štábu socialistické armády československé. Jsem poslouchal síť amerických branných sil.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu od Klaudie k Ludvigovi, kterým vás provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Tentokrát jsou připraveny nahrávky hudby 16., 17. a 18. století. A to jako obvykle hrané na dobové nástroje a v takzvané historicky poučené interpretaci. Budeme moci obdivovat tvorbu starých mistrů. Setkáme se s ričerkary a kanzonami Andrei a Giovanni Gabrieliho, orchestrální svitou Johanna Sebastiana Bacha, sonátami Antonia Caldari nebo kantátami od Telemana, Händla a Mozarta. Úvod bude patřit českému baroku, konkrétně výběru písní z kancionálu Česká mariánská muzika od Adama Michny z Otradovic. Soubor 660 písní, který vyšel tiskem v roce 1647 v pražském Klementínu, psal Michna ke cti svaté trojice, nejsvětější rodičky a všech svatých. Sbírku věnoval pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Harachu. Písně jsou rozděleny do tří dílů. Písně o Ježíši Kristu, písně o Paně Marii a písně o umírajících a zemřelých. My si nyní poslechneme písně o slavnostech Rodičky Boží z druhého dílu české mariánské muziky. Zpívají Hana Blažíková, soprán, a Vojtěch Semerád, tenor. Hraje Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou.

Hana Blažíková, Vojtěch Semerád a soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou přednesli písně o slavnostech Rodičky Boží z druhého dílu sbírky Česká mariánská muzika od Adama Václava Michny z Otradovic.

Belgický flétnista, dirigent a pedagog Bartold Kaiken je uznávaným interpretem historicky poučené hudby. Právě jeho nahrávku vybíráme pro následujících 20 minut našeho výběru s názvem od Claudia k Ludwigovi. Se souborem Le Petit Band pořídil Kaiken v roce 1982 snímek sedmidílné orchestrální svity číslo 2 H-moll BWV 1067 Johanna Sebastiana Bacha. Svita se slavnou badinérií je psána pro solovou flétnu, smyčce a basso continuo. Uměleckým vedoucím souboru Le Petit Band je bratr Bartolda Kaikna, houslista a dirigent Sigiswald Kaiken.

Bartolt Kajkn se souborem Le Petit Band dohráli orchestrální svitu číslo 2 H-moll pro flétnu, smyčce a basso continuo od Johanna Sebastiana Bacha. Laut verkünde unsere Freude. Hlasitě zvěstujme naši radost. Je název takzvané malé zednářské kantáty Wolfganga Amadea Mozarta pro dva tenory, bas, mužský sbor a orchestr. Jde o poslední Mozartovo dokončené dílo, které v roce 1791 komponoval u příležitosti vysvěcení nového chrámu zednářské lóže ve Vídni. 13-minutové dílo o 6 větách budou zpívat solisté John Heusenreder, tenor, David Geyer, tenor a Mauro Borgioni, bas. Sbor a orchestr Kellner Akademie řídí Michael Alexander Willens.

To byla malá zednářská kantáta Laut für Kinder unsere Freude. Hlasitě zvěstujme naši radost. Od Wolfganga Amadea Mozarta. Přednesli ji solisté sbor a orchestr Kölner Akademie pod vedením Michaela Alexandra Vilence.

Milí posluchači, na pomyslné rozhlasové pódium vstoupí nyní čeští interpreti, se kterými se vydáme do renesanční Itálie. Soubor Symposium Musicum s uměleckým vedoucím Miloslavem Klementem nás zavede do italských Benátek na přelom 16. a 17. století. Mimo jiných zde ve slavné bazilice svatého Marka působili také Andrea Gabrieli a jeho synovec Giovanni Gabrieli. Oba byli představitelé stylu benátské školy v době přechodu od renesance k baroku. Věnovali se hlavně duchovní instrumentální i vokální hudbě, v které uplatňovali tehdy novou techniku vícezborovosti. Soubor Symposium Musicum nahrál na dobové nástroje v roce 1984 instrumentální ricercary a canzony obou italských mistrů. Tuto nahrávku si právě nyní poslechneme. Nejprve to bude 9 skladeb Andrei Gabrieliho a poté 3 kompozice od Giovanni Gabrieliho.